Dnes se na vlnách Českého rozhlasu Olomouc opět vrátím k historii Porty. Budeme samozřejmě poslouchat portovní muziku a především z její historie do roku 1989. Tentokrát se v pořadu Na cestě víc zaměřím na autorskou tvorbu. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.

Jen pro osvěžení. První ročník Porty proběhl v roce 1967 v Ústí nad Labem a pardubická stopa, která zahrála úvodní zelený pláně, získala druhé místo v trampských sborech. V následujícím roce v autorské soutěži budovala poslední míle Mickeyho Rivoli, kterou zahrají pochopitelně Hobous.

70. letech se Porta neustále stěhovala. V 74. ve Svitavách získala autorskou Portu písnička Kamarád Honzy Nedvěda. Poslechneme si ji ale v nahrávce z Porty 75 v Třebíči, kdy se kapela Toronto už musela přejmenovat na Brontosaury.

Za kamarádem se umístila Rusa na kolejích Vabiho Daňka, která se o mnoho let později stala v anketě posluchačů tramskou písní století. Poslechneme si ji v podání kapely Vabiho Daňka Rusa z roku 74.

A teď už pojďme slavit 10. výročí Porty, která se v roce 76 nakrátko vrátila do Ústí nad Labem. Poprvé se tady udělovaly Porty zlaté. Dostali je Jan Čapek, Kristiák, Jaroslav Velinský, kapitán Kit, Mirek Kovářík a kapely Hobous, Krajánci, původně to byli Taxmeni, Pacifik a Zelenáči. A taky to byla moje první velká Porta. Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc si z ní poslechneme Kidovu skladbu No to se ví v podání Krakatitu.

Ještě jsem objevila mezi nahrávkami z 10. Porty jednu perličku. Budou to trapeři s Robertem Křesťanem a Pálca Petržela dokonce dostal čestné uznání. Takže v pořadu Na cestě právě teď trapeři, kecavej ďábel a já z roku 76.

To byla na vlnách Českého rozhlasu Olomouc písnička olomoucké kapely Dostavník, se kterou se pomalu přesuneme do Olomouce, kde Porta našla útočiště v letech 77, 78 a 79. Hrálo se v narvané hale na Šibeníku na dvou scénách před brankami proházenou a diváci i zvukař se otáčeli. Tenkrát zjevením pro mě byl třeba gotwaldovský AG Fleck.

Olomouci se hrálo všude, ve městě, v parcích, u kašen. A byly to jedny z nejpěknějších port s úžasnou atmosférou, ale nejenom pro mě. Třeba tramský kalendář v armáďáku, ten mám před očima jako film. Z Olomouce se pak porta opět přestěhovala, tentokrát do Sokolova. Tady autorskou portu získala písnička Nádraží. Jen.

patnáctin. Tady se objevil první zahraniční host. Byla jim sovětská písničkářka Žana Byčevská. Vystoupila sama i se Spiritual Quintetem. Autorskou portu získal tehdy ročník 47 Vabyho Daňka, Stiskání Marka Ebena a Jenom tak Vojty Kyďáka Tomáška.

Porta nejprve začínala na výstavišti, ale záhy přestávalo stačit, přestože v pavilonech bylo skvělé zázemí pro recitály, výstavy nebo noční country bály. Hrálo se venku a na nedělní dvoraně bylo už kolem 7000 diváků. V pořadu Na cestě si teď poslechneme Stiskání bratrů Ebenu.

Návštěvníků Porty přibývalo a tak v roce 1982 následoval přesun na Lochotín, kde na Dvoraně už bylo diváků 10 000. A bylo natočeno taky první živé LPčko Porta 1982. Žalman vystupuje poprvé se Spolem, Pavlína Jíšová, Tonda Hlaváč a malý Vítek Zícha, který zpívá Dylanovku Zlej a krutej déšť, při které začalo hodně pršet. A další rok opět. Nahrávka pochopitelně neexistuje a nabídnu místo toho signál kouřovej.

Autorských port bylo uděleno několik. Třeba Robert Křesťan získal autorskou portu za panenku a pak další rok ještě za podobenství o náramcích.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc a proto nemůžu vynechat ve výčtu sportovních ocenění Olomouckou plyharmonii, která se stala už v roce 81 držitelkou interpretační porty. A Karel Plyhal získal pak autorskou za akordy o dva roky později.

0: zahrát třeba zemají.
1: Porta se stala fenoménem své doby. Plzni se usadila až do roku 1989. Dostala se do televize, filmového týdeníku, vysílalo se živě mikroforum, vznikl pořad Radioporta, který jsme poslouchali z tranzistoráku pověšeného na smrku. Časem se na Portě obnovila i cena diváku. Tu získali třeba Samsonovi máci s Jarmilou Koblicovou. Poslechneme si Laciné víno.

muziky, zážitků, vzpomínek, přátelství z této doby je hodně, ale čas vyměřený pořadu Na cestě už pomalu vypršel. Nahrávky z velké části pocházejí z archivu Petra Beneše. K návštěvě doporučuju i webové stránky porta-lochotin.cz, které postupně doplňuje dlouholetý dramaturg Porty Michal Jup Konečný. Závěr pořadu bude patřit Spirituál kvintetu, který byl součástí Porty téměř od začátku. Od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se loučí Jarka Nosková.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Chceme tušit úsměv na vaší tváři, chceme s vámi strávit následující hodinu, pobavit se a vytáhnout něco zajímavého, humorného z archivu. Dnes za pomoci Pavla Nového už se nadechuje.
2: A my to budeme vysílat, víte? Ano. No, já bych začal takovým dětským vtipem šoferským. Pila a Sekira si koupí auto a dohadujou se, kdo to bude řídit. A Sekira říká, já to budu řídit. A Pila říká, já to budu řídit. A Sekira říká, ty nemůžeš, ty jsi Pila.

0: Začínáme vysílat naplno, teď vytáhneme něco z archivu na přání Pavla Nového v Humoriádě.
1: No, můj kůň je vyloženě pan Horníček, protože velký mistr improvizací a měl takovou hůlku, chodil na starý kolena s hůlkou, ale ta byla dutá a tam měl panáka s libovice nebo whisky. Taková hůlka první záchrany.
0: Po posledním.
1: On to používal dost často, takže nebyla poslední, byla to první záchrana. Nevím, jak to měl s poslední záchranou, u toho jsem nebyl.
0: Tak dobrá ukázka s Miroslavem Horníčkem, nazvaná Syn lovce medvědů.
2: My jsme hráli v Plzni taky pro děti. No, pro děti. Já jsem tomu říkal akce Herodes. To bylo namířené přímo proti dětem v Hledišti. Prostě, když se hrály pohádky, tak režisér Matějovič tehdy nám řekl, ty budeš hrát princeznu a ty krále, a to rozhodil. A text nebyl tak důležitý, to jsme kecali, co nás napadlo, že a tak. A jenomže v Plzni se vyskyt učitel, to musel být učitel, to jinýho taková volovina nenapadla. Učitel, který zdramatizoval pro děti Syna lovce medvědů. To je kravina. Karel Máj na jevišti, tam hlavní scény jsou na prérii, koni, jízdy, střelba, jo? Vinetů, Old Shatterhand, tohleto. A najednou na jevišti. Takže my jsme to hráli tak, že vždycky u táboráku se vyprávělo, co bylo včera, co bude zítra. A to skutečně dramatický, ty jízdy po préry a ty bitvy s Indianama, to on četl na takový ten mikrofon v zákulisí pro děti do tmy. Takže pro děti to byla sranda, že zhasli, konečně, že tam nejsou herci, tak sranda, jo. No bylo to hrozný. A to představení začalo tím, to bylo nenaskoušený, nehotový. Já hrál si na lovce medvědů. Tenkrát jsem ještě mohl hrát kluka. To mě bylo kolik, 23 let. Tak jsem toho 16. Martina Bormana uhrál, nebo on se jmenoval Bormann, tak nějak. Bormann to nebyl, to byl jiný. To byl jiný hrdina. Takže on to četl přes ten mikrofon a pak jsme se sešli kolem ohně a kecali jsme o tom. Že... No začalo to tím, že přes jeviště šel kulisák, který netušil, že už je opora nahoře a nesl přes rameno strom. Došel do půlky jeviště, zjistil, že tam jsou lidi, tak se uklonil a šel dál se stromem. A tím dal povel absolutní srandě, která už se nedala zastavit. První scéna, jdeme po prérii, taková parta zálesáků, já tam šel jako malý Martin a se mnou v těch majovkách je vždycky ten tlustej a ten dlouhej. To dlouhýho hrál Karel Pavlík, blahé paměti už musím říkat, a to tlustýho Pepík Hlinomas, rovněž blahé paměti. A šli jsme a na scéně se potkáváme s druhou partou, velice slavnou, tam byl Old Shatterhand, Vinetu a další. Zase jejich kolektiv takový, aby se řeklo. A my jsme se seznamovali, oni mě představovali, říkali, to je ten malej Martin, co jde na medvěda nožem a takhle. Protože já jsem se mstil na medvědech, který mě sežrali maminku a sestřičku, jo. Tak jsem bodal medvědy nožem a to víte, medvěd moc nevydrží, tak jsem ho propích. A teď mě představovali, že Old Shatterhand, Vinetu, podávali mě ruce, tyhle slavní zálesáci, jo. No a teď v té hře je napsáno, že najednou Old Shatterhand vykřikne, pozor, šošoni na koních, rychle pryč. No to se dneska se to řekne, šošoni na koních. Dneska zvukaři jsou tak dokonalí, že se ještě zeptají, mají to být černý koně nebo bílý, to mají všechno ve zvuku zachycený a tak. Ale tenkrát jsme nevěděli, co to je šošoni na koních, co se ozve. A to inspicient Matějovič, režisér tohoto představení, to vyřešil tím, že na mikrofon klepal nechtama takhle. Takže se ozval rytmus koňských kopit správný. Rytmicky to bylo správný. Ale byl to plechovej zvuk, no ten kovovej mikrofon, že to nebylo jako tady šestometovej. A dřív než mohl Shatterhand zařvat, pozor, šošoni na koních, rychle pryč, jo, tak Pepí Hlinomas zařval, pozor, tady někdo píše na stroj, rychle pryč.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Ano, tak...
1: Tady naštěstí, kdo nepíše na stroji, tady nemáme ani stroj.
0: Ano, mám plechový mikrofon, už taky ne, krytý.
1: Můžeme takový... takhle, jestli to... Je to ono?
0: To je tak jako v peřinách, když by běželi koně.
1: V peřinách.
0: Ty jsi byl někdy u toho, když ruchaři pracovali při natáčení rozhlasové hry nebo něčeho takového?
1: Rozhlas moc ne, ale ruchaři dřív se to dělalo na posynchronech tyhle věci, takže v takzvaném studiu Moskva na Barrandově, to byl takový dřevěný barák, kde byly dvě veliký studia, ano, kde se vždycky ta smyčka a to se tak dlouho opakovalo, až to bylo OK, protože s tím nešlo moc hejbat. Dneska tam se dá slovo a oni se ho tam dosadějí správně na tu hubu a tak je to takový jako rychlejší. Ale tam se dělali někdy i zvuky, třeba zakašli nebo prdni si. Takový, to se tam doplňovalo.
0: Ano.
1: No, nenapadá mě nic jiného.
0: My jsme tady v rozhlase točili v jedné rozhlasové hře taky vraždu, kde bylo skutečně slyšet, jak toho dotyčného, který přichází o život, zapíchnou nožem. Takový ten, ano. No, což o to? Ale ono šlo o ten zvuk toho nože do toho těla.
1: Jo, takhle.
0: Víš, jak to udělali?
1: Jak?
0: Koupili obyčejnou husu v supermarketu a podali do ní nože.
1: A co s tou husou potom? Kdo ji upek?
0: No, přesně. Ona se upekla, jenže 14 dní potom se někdo z inventárního oddělení scháněl potom, kde je ta husa, kterou pořídili, aby jí dali inventární číslo, protože netušili, že je to živý materiál.
1: No, tak řekli, že měla zplesnivěla a vyhodila se.
0: I to se stane. Tak Pavel Nový vybral Miroslava Horníčka, můžeme pokračovat ještě i v jeho vzpomínkách na Syna lovce medvědů, anebo si dáme scénku nazvanou V ložnici s Václavem Vidrou a Ivetou Blanarovičovou. Nabízím
1: člověče, v ložnici, to mě zajímalo.
0: Jo, tyhle dva.
1: No, takový vzpomínky.
0: 731 800 900. Volejte, hlasujte, vybírejte si a volte třeba také svého favorita SMS-kou, pak posílejte zprávu Humor mezera A či B na číslo 90 011 04. Tak do toho je tu pořad s názvem Humoriáda.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Pokračujeme dál s vysíláním Humoriády. Pavel Nový naším hostem a Patrik Rozehnal vás zve do vysílání přes telefon 731 800 900. Voláte, hlasujete. Kdo teď? Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, Patriku. Zdravím.
4: Dobré poledne, hrázného. Porybné je jiná funkce.
3: Pardon.
4: Porybné jí rozdává pokuty, hrázný se stará o pitnou vodu.
3: Super, tak já bych hlasovala pro Bčko, kdyby to šlo.
4: Bčko, jo, tak hurá do ložnice.
3: No super, mě už se za dlouho nestalo.
2: Děkujeme a jdeme za dalším, dobrý den.
5: Někdo se z Karviné, dobrý den pane Nový, dobrý den vám Patriku a hlasuju pro Bčko.
2: Dobře.
4: Výborně, děkujeme do Karviné.
2: Ano, taky tedy hlas pro ložnici, ještě někdo?
6: Dobrý den, tady je Irena z Roudnice nad Labem, oba vás moc pozdravuji.
4: Ano, dobrý den.
6: A přála bych si Bčko.
4: Dobře. Bčko.
2: Ložnice opět.
4: Ložnice vyhrála
2: téma
4: asi.
2: Láka, ano, ještě ano. Někdo, dobrý den.
7: No ahoj kluci, Bčko.
4: Ahoj Bčko,
2: dobře, tak
4: výborně.
2: Jo. Tak to bude tedy Bčko, opouštíme variantu A, to byl Miroslav Horníček, vrháme se k šuplíčku, kde je Vašek Vidra, náš kolega z Humoriády, Iveta Blanerovičová a scénka nazvaná V ložnici.
8: Manžel, a to bude překvapení, Václav Vidra.
9: Já jsem strašně ráda, že jste tu zrovna vy.
8: Já taky.
9: Určitě se mi s vámi bude hezky spolupracovat.
8: Určitě.
9: No? Já jsem vás měla ráda, už jako malá holka.
8: Tak to vám teda pěkně děkuju.
9: Jste totiž chlap. No, víte, jak se říká, podle nosa poznáš...
8: Vidru.
9: No? Co kdybychom si potykali? Říkej mi, Iveta.
8: No, vy mě můžete říkat pane Vidro. Já myslím, když jste se seznámili, tak abychom už, jo? Kdybychom začali, ano, jeden, pojďte.
10: No, beze všeho. Tak, miláčku, co kdyby jsme na to hnedka hupsli?
9: Tak já jsem nějaká matrace.
10: To nevím, já jsem si nevšiml, známe se teprve krátce.
9: No, potřeba, co
10: tak to nechej a hrej. No. Jeď, kam?
9: Jeď.
8: Hele, Václave, tady musíš pořád hrát.
10: Hrát, jasně. Beze všeho, samozřejmě.
9: Jak beze všeho? Jak beze všeho? Oslíkání tady přece nebyla řečné.
8: Ty to odkladače hraješ už teď a zdržuješ začátek, nebo co?
9: Já nehraju žádnýho obkladače. Já se tady akorát nehodlám obnažovat.
10: Ale já jsem o žádném obnažování nemluvil, já jsem jenom říkal beze všeho.
9: No, ale myslel jste si na to.
10: Já na to myslím pořád.
8: Tak co teď, prosím vás, máte tam tu postel. Upíhli do toho perechu, nebo tam mezi vás vlítnu.
9: Uhně to, pane Vidra.
10: Miláčku,
9: no?
10: Co kdyby jsme na to hnedka hupsli?
2: Jestli k tomu hopsnutí dojde, to se dozvíme, jestli vyhraje. Tahle ukázka na další, kterou nabídnu za malou chvíli. Ty jsi
4: Že se na to hupsli.
2: To asi taky někdy děti máš. Ale filmově nebo při natáčení postelové scény, bál se z toho někdy?
4: Větší trapasy neznám.
2: Neznáš.
4: Například...
2: Je to tak stresující, že se ti ani nechce
4: ten... Nestresující to není, teda ne? Zase to úplně ne. Ne, ale třeba v jednom klipu Marie Rotrový, která ty písničky, která se jmenuje Měli jsme se potkat dřív, zdá se mi.
2: Ano, ano.
4: Tak tam jsem uléhával s Marií Rotrovou, která měla být navrch do postele. Ale se mnou si lehal do postele kameraman a pustil na mě tu kameru, kterou držel. A v obráceně to bylo pak, Marie si lehala na něj, ale to ji nemohl ublížit tou kamerou, že jo. Ale diváci mi záviděli a já jsem je přitom nechával, protože...
2: Že jsi byl v posteli s Marií.
4: A teď má Marie, bude mít u nás v Ypsilonce slavit kulaté výročí.
2: Ano.
4: A my už se těšíme, protože to bude...
2: Že budete točit novou verzi klipu.
4: Ne, to ne, asi, to už opravdu asi ne, ale bude to i s Arnoštem Goldflamem, takže se těšíme, bude to takový krásný večer.
2: Jo, jo, jo, ten to trochu zrežíruje, ne?
4: Ne, ne, ne, ne? Ten bude taky mít jako kulatiny.
2: Ho. Jo, tak...
4: Režina to budeme my všichni.
2: Jo, bude to improvizační večer.
4: Improvizační večer, takzvané večery na přidanou, jako jsme mývali.
2: Ano, ano. Jak dlouho trvalo takové natáčení klipu tady?
4: Takový, no, jeden den.
2: Jo,
4: jeden
2: jste
4: den.
2: To zvládli.
4: Bylo to v takový vile nahoře na Barandově. Krásný barák, krásný místo, všechno bylo krásný. I ta Marie byla krásná.
2: No, ale je.
4: Ale... Viděli jsme se akorát u snídaně, ale ta byla už až v poledne.
2: A to si vybrala ona tebe, nebo to režisér?
4: To nevím, to se jí chci zeptat,
2: no,
4: právě.
2: Tak se jí zeptej na tom večeru.
4: Jestli
2: si to pamatuje vůbec všechno.
4: Jo, jestli si to vůbec pamatuje. A,
2: jaký jsi byl milenec?
4: Jestli se to dovím, tak to pak tady řeknu.
2: Jo, dobře, tak se těšíme už teď. Kdy to máte? Až v září někdy.
4: Až v září, a teď auzere hned nevím přesně datum.
2: Takže někdy na podzim se to dozvíme.
4: Na podzim v září se to určitě dozvíme.
2: Říká Pavel Nový. A teď já musím prozradit, co jsme se rozhodli nasadit proti tomu vašemu výběru, když jste udělali změnu s Václavem Vidrou a Ivetou Blenarovičovou proti Stella Zázvorková.
4: Stella, to je silný kalibr.
2: Takže Ačko, Václav Vidra, Iveta Blenarovičová, Bčko, Stella Zázvorková, píšete humor, mezera A nebo B, posíláte SMSky na číslo 90 01 04, nebo se s námi můžete narychlo spojit i přes telefonní linku mířící do studia přímo 731 800 900.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Haló, haló.
1: Ano, zvedáme telefon opět někomu a ptáme se, komu byste rádi dali hlas v Humoriádě, Václavu Vidrovi s Ivetou Blanarovičovou nebo Stele Zázvorkové. Dobrý den.
2: Zdravím, tady Petr ze Zdounek.
0: Odkud?
1: Ze Zdounek. Ano.
0: Ze Zdounek. To
2: je
0: jako Hezounek.
2: Ze Zdounek. Už to dlouho jste nebyl, že, Pavle?
1: Tady, na návštěvě.
0: No jednou za měsíc.
1: Tak to tak vychází. To tak vyjde, no.
2: Já jsem to neslyšel teda, no.
0: Aha.
2: Takže já bych si dal Stelinku, no.
0: Stelinku, dobře, děkujeme.
1: Děkujeme za ten hlas. 731 800 900, to je náš telefon, sem do studia.
3: Dobrý deň, Breno z Martina.
1: I vám?
0: Hezky, aj ze Slovenska prichádzajú naše hlasy.
3: Áno, a hlasujem za Bečko a pozdravujem poslucháčov a prajem vám pohodový zvyšok dňa.
1: I vám.
0: A my vám prajeme tiež na Slovensko všetko dobré.
3: Ďakujem pekne, nech sa darí.
1: Áno, aj vám. Ďakujeme. Další telefón.
4: Dobrý den, vás zdravím, Tomáš Hrabová, Šumpersko.
0: Šumperk, výborně.
4: Šumperk, moc zdravím pana Novýho, chtěl jsem se ho zeptat, jak vzpomíná zábavný pořad na Palmě s panem Ebenem,
0: Krasený
4: motor, jestli si vzpomínáte.
0: My jsme mu jenom vyměnili auto, to bylo bez motoru a státní poznávací značku, to bychom neodmontovali tak rychle, ale čuměl jako vrána.
4: Ale nemá chybu. Já, když se potřebuji zasmát, si to pustím. Kdo neviděl, doporučuji.
0: Jo, výborně.
1: Ano, je to pravda. Vyukaný Marek Eben.
4: Já nebudu zdržovat pokračování. Bečko.
0: No koho jste zvolil? Bečko?
1: Ne, Ačko, pokračování. Václav Vidra a Iveta Blanarovičová. Ještě někdo přidá bod?
0: Hala.
5: Hezké odpoledne, oba vás tam
0: zdravím.
5: Tady posluchačka z Jesenických podhůří, z Jesenického podhůří.
0: Hezky.
5: A si Bečko.
0: Dneska to je samej východ, člověče.
1: Stela Zázvorková to vyhrála. Zase
0: vyhrála
1: změna.
0: Stela Zázvorková.
1: Mají ženy smysl pro humor?
6: Tedy já si přicházím, milé dámy, stěžovat. Já jsem nedávno slyšela samozřejmě, že od muže, dokonce tentokrát od mého vlastního muže, že prý nemáme vůbec smysl pro humor, že vůbec nerozumíme legraci, a co je daleko horší, že prý my tu legraci ani nepochopíme, že nedovedeme vykládat ani anekdotu. Humor, křičel na mě, osvobozuje člověka od nudy a trápení, humor povznáší a obšťastňuje. No, já jsem mu celá vyděšená žehlila kalhoty, jak se chystal ráno do kanceláře a on mě vykládal, co to je vlastně legrace. Jak prý se tuhle jeden u nich v kanceláři zavřel do skříně a kukal tam, což prý náramně vyděsilo přednostu jejich oddělení. No já teda nevím, milé dámy, proč já bych se vám tady vlastně nepřiznala. Víte, jestli jsem vůbec něco nebo někoho na té veselé příhodě pochopila, pak to byl právě ten vyděšený přednosta. Protože já vůbec nevidím žádnou legraci.

0: dom, když oni si tam natírají násadky povidlama a polejvají židle vodou? A nebo prosím vás, je to humor, když vychází úředník z budovy úřadu a má vzadu na kabátě provázek s mašlí? Je to nejhorší, prohlásil můj manžel, ba dokonce víc a hůř, to prý je skoro něco jako duševní úchylka, když se tomu nechci anebo nedovedu smát. No, já jsem se vám nemohla smát, já jsem si až nějak divně připadala vedle něj, ale já jsem nemohla. A pak jsem se nad nádobím docela vážně zamyslela sama nad sebou a řekla jsem si, víš, holka, co ty si to za podivnou osobu? Co ty si to za škarohlída? Přece neumět se zasmát takovýhle podařený švandě, to je skutečně něco jako duševní úchylka. A mohlo by to skutečně vést k rozvrácení celého našeho šťastného manželství. A tak jsem si vám, milé dámy, řekla, že se život u nás musí od základu změnit. A taky jo. Druhého dne vpadne můj drahý ráno do kuchyně a hned povídá, heleď, udělej mě snídaně, ale ne čaj, já bych chtěl kávu, že jo, doskoč mi do trafiky pro noviny, kdyby je neměli, tak vezmi lípy, že jo, nebo globusky a tak dál, teď mě začal sekírovat, kouká, kde jsem a vidí, že mě nevidí. Já jsem totiž byla, milé dámy, na Příborníku, nohy jsem měla skřížené pod sebou a na hlavě jsem měla stínítko od lampy. Co pak to tam děláš na té skříni? Tázal se můj manžel. Nic, odpověděla jsem něžně. Čekám tu na zmrzlináře. A já jsem neslezla, milé dámy. Já jsem neslezla, dokud neodešel. A to znamenalo, že šel s děravou patou, s utrženým knoflíkem, bez novin, bez čaje a bez lip. A když se večer vrátil domů k večeři, tak jsem byla, drahé kolegyně, pod otomanem. Jeho trepky jsem měla přivázané na nicce a když se pro ně schýbal, utekli mu! Ha-ha! Zařvala jsem na něho ze svého úkrytu! Ha-ha!
1: Být hodně vysoký úkryt, aby se tam zcela vešla.
2: Byla mladá.
1: Jo, byla mladá.
2: Podle hlasu. To by dělala někdy žena takovéhle vtípky nebo kanadské žertíky?
1: Ne, naštěstí ne.
2: Naštěstí ne.
1: Naštěstí
2: není
1: ne.
2: Ten typ. Ty?
1: Ne, taky ne.
2: Ne.
1: My se doma bavíme něčím jiným. Dříve jsme se bavili teda úplně něčím jiným.
2: Ano, to bychom se vraceli k ukázce číslo 2.
1: Do té ložnice. Ano. No a my to dělali teda nejenom v ložnici.
2: Dobře, tady to stačí.
1: No a tak nevím, co bych k tomu ještě mohl dodat.
2: Ano, takže vtipky doma ne, ty si užíváte vlastně v práci, v divadle s kolegy.
1: No, býváme vtipný jinak.
2: Jo. Mění se ty vtipy mezi kolegy za ta léta? Jsou už recese jiné? Takových těch osvědčených kolegů, jako je Mlábus, Dejdar a podobně.
1: To je furt stejný.
2: To je furt stejný.
1: Je furt stejný a furt to baví.
2: Jo, je i vás.
1: Jo. Ano, ano.
2: Jo.
1: Jo, jo. My to máme furt stejný.
2: Já mám pocit, jak Jirku znám, Mlábus se odsud, takže to tak jako se trošku sklidnil, zmoudřel. To tady na nás jenom hraje. Tam je
1: zmoudřel?
2: No.
1: To je kravina.
2: Jirko, zdravíme, snažíme se.
1: On to neposlouchá, naštěstí, takže ho můžeme klidně pomlouvat.
2: Dobře, takže vyvádí, co jsi v poslední době vyvedl?
1: No, vlastně nic. Je to furt to samý. Ale tuhle vyprávěl a to se nedá publikovat, takže to nemůžu.
2: Jo, to je na Silvestra, až vysílat.
1: No, ani to ne.
2: Ani to ne, až ani takhle. To ne. Až takhle odvážné to bylo.
1: Ne, odvážné to nebylo právě. Bylo to odvázané.
2: Jo, jo, jo. A Martin Dejdar teda, když už jsme u toho a zmínili jsme ho. Tak...
1: No, to jsme dlouho už neviděli. On furt někde něco má a on hraje teďka v jiných představeních než já, takže my se vlastně ani v divadle moc nepotkáme. On má takový představení, kvůli kterému si po letech koupil stepařský boty, začal vzpomínat, jak dělal zpívání
2: učitele
1: v dešti.
2: Učitele tance.
1: A učitele tance a zpívání v dešti v Karlíně a tak a to dělá s paní Petkovou Swing.
2: Mm-hmm. Tak jo, tak ho zdravíme, taky to byl nedávno v Humoriádě a vám teď dávám možnost vybrat si Stella Zázvorková nebo Co kdybychom dali Pepu Náhlovského z toho seznamu?
1: Výborný nápad. Jo. Pepa je taky k nezastavení.
2: Takže Stella nebo Josef. Zázvorková nebo Náhlovský. Zvolte jednu z ukázek a dejte nám vědět. 731 800 900. Přímý telefon do studia pro hlasování a výběr. Nebo SMS-kové číslo 90 011 04. Stačí napsat heslo Humor mezera A nebo B.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Nám už se to tady trochu rýsuje. S Pavlem Novým už asi tušíme vítěze, ale schválně, zkuste přidělit ještě bod. Dobrý den.
4: Dobrý den, já vás zdravím, tady Magdalena Hradec Králové a Ačko, ale chtěla bych se zeptat pana Nového, mého jmenovce, odkud pochází jeho rod?
5: Můj rod ze západních Čech.
3: Děkujeme.
5: Je to široký. Doma Žlice, Klatovy.
3: Dobrá, tak kdo další na telefonu? Vítejte u nás.
6: No, dobrý, já tady Vojta z Plzně.
3: Ano.
6: A prosím, zdraví pana Hrázního, pana moderátora. A já jsem vás hrozně litoval v tom seriálu, prosím vás, já bych býval vám pomohl proti tomu vyskočilovi, když ho má hrozně rád.
5: Škoda, že jsem to
3: velké
5: nevěděl.
3: Sedlo, ano.
6: Tak.
3: A co volíte?
6: No, i když budu dělat judo, ne, já jsem dělal kulturistiku, teda to je jedno už, ale to je jedno, ale chtěl bych sem Ačko.
3: Ačko.
5: To jsem se chtěl zeptat. A Čápa je u vás novýho.
3: A já vás klamu, Ačka to nedorovnala. Vy jste zvolili změnu a zase skáčeme dál za Pepíkem Náhlovským mladým, za Eduardem Hrubešem. Koledníci.
5: Koledníci.
7: Dobrý, Pepíku, my jsme původně mysleli, že ty choroby, víš, že se přesto jenom tak bo to otřem trošku.
8: Já jsem stejně strašně rád, že jste udělali tyhle dvě varianty, pak v obě můžou být použitelný.
7: Ne, dobrý, ne. Já jsem právě myslel, že to nějak přeladíme na ten tvůj kladný vztah k ženským vůbec.
9: Ale tak já mám kladný, protože právě na nemocnici jediný, co se mi líbí, jsou sestřičky. Je. To jsou opravdu anděle.
8: To je pravda.
9: No já... Z kolika já už jsem chodil.
7: Ne, dobrý, prostě.
8: On už šel tak daleko, že jednou jsem ho viděl, jak ťuká na patologii.
9: Mě byla lapata, kam bys šel s patologií?
7: Na patologii.
8: To daleko dotáhne. No.
9: Ale když se mě ptáš na ten vztah k ženám, jo?
8: Ale mě ještě teď napadá taková jedna věc, jak je pro mě může být výhodná ta první nebo druhá varianta. Ta první je, že budu mít dál kamaráda. A ta druhá je, že když pojedeme do Prahy v téhle formě, tak budu mít menší spotřebu.
7: Zdravotní stav jsme probrali, pokud je o Pepíka, ale možná jsme měli začít tím, jak vy dva jste se vlastně dali dohromady, jo? Jak se tak stane tak komická dvojice s Kutkem?
9: Na rovinu ti řekneme, my jsme se potkali, tomu bych nevěřil. On byl muzikant, já taky jsem byl takový divný. Takže jsme se jenom taky dohodli, že jsme spolu začali dělat jako dvojice, pak nám to připadlo, že to je finančně výhodný. Začali jsme spolu dělat jako dvojice komiků s tím, že v obráceně jsme to měli přirozený, já jsem dělal chytrýho.
8: Já dělal toho Lojzíka.
9: Já dělal toho blbýho a to nefungovalo.
8: Pak jsme jenom pro legraci, aby kapela měla srandu, jak jsme si prohodili ty role.
9: No, no neprohodili, ne. Máme to trošku jinak. On je chytrej a já jsem ten ještě chytřejší.
7: Dobře, a jsem si uvědomil, že my vlastně vysíláme o Velikonocích.
9: No, Velikonoce. Tak...
7: To je taky zajímavý téma.
9: To je hezký.
7: Pojďme, choroby jsme probrali, probrali jsme vaše začátky.
9: Pani má tamhle vajíčka.
8: Prosím tě, nech to je paní, to si paní přinesla a...
9: Skolejte nějaký.
7: Pepiku, jsou nějaké zvláštní zvyky tam na Ústecku, popřípadě no, na Krušnohorsku?
9: My jsme tam Krušnohorci, my máme samozřejmě trošku jiný zvyky, než máte tady vy, na Ostravsku třeba, že jo? U nás to je úplně něco jiného, my Krušnohorci za A slavíme 364 svátků ročně, což znamená, že jenom jeden den je pracovní, to je hezký. Ale jinak třeba máme zajímavý svátky, třeba zajímavý svátek, který vy nemáte, jo? Jeden myslivosti. Ten den vždycky od rána všichni přemýšlej a ten, kdo něco vymyslí, dostane titul myslivec. Jen jednou byl udělen titul zlatý myslivec a to tomu myslivci, který vymyslel tekutýho myslivce. Jinak Velikonoce Krušnohorci slavili tak, že odcházeli koledovat do ostatních vesnic a místo pomlásky používali okované cepy. No a ti, kteří si vykoledovali kuřata, to byli tzv. Kuřáci. Ti, co si vykoledovali čunky, husy. To byli čuňáci.
7: Husy, to byli husáci.
9: To byli husáci, ano. Je to svátek se 70. letech u nás nesměl slavit.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Ano, slavil by cokoliv. Mimochodem, dneska je den čerstvého špenátu. On už je dneska taky každý den nějaký ten svátek. Tak měl jsi špenát?
5: Špenát jsem měl předevčírem?
3: Ano, stavil jsi už dopředu.
5: Ne, no. To jsem nevěděl, že dneska den špenátu. Ano. Každý den je něčeho den.
3: Ano. Zítra je spousta nádherných dnů. Například světový den emotikonů, tetování, loterie.
5: To se mi netýká nic. Co dál?
3: Žlutého prasete, broskvové zmrzliny.
5: Brosková zmrzlina, to by mohlo být, ale mám radši čokoládovou.
3: Dobře.
5: Jak říkala naše babi, čekuládová.
3: Vážení, ať to stihnem. Pepík Náhlovský s Pepíkem Mladým a nebo Zuzana Bubílková. Komu dáte hlas? Můžete hlasovat už teď a volat na číslo 731 800 900 nebo psát SMSky na číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B. Pravidla jsou jasná, říkáme už dnes po čtvrté, tak ať to každý chytne.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pavel Nový, Patrik Rozenal ve studiu. V nabídce Josef Náhovský, Josef Mladý nebo Zuzana Bubilková s panem Šimkem. A vy se můžete vyjádřit na telefonu. Dobrý den, rychlý hlas pro někoho. Komu to bude?
2: Dobré odpoledne, chlapi, a paní Bubilkovou s panem Šimkem. Díky.
1: Zklamu vás. Víc hlasů o něco bylo pro to dokončení. Tak tentokrát po druhé Pepík Náhovský a Pepík Mladý.
3: A co takhle třeba polejvačky? Zažil jste někdy?
4: No já mám na to právě na ty Velikonoce mám takový dvě smutný jako vzpomínky, jo. Proto já to moc
3: tak jako na všechno, že jo, já už teď chápu, že ty máš jenom smutný vzpomínky.
4: Já jsem jednou byl na takový chatě, tam jsme slavili Velikonoce, tak jsme popíli a byla šlehačka dopoledne a pak odpoledne byla polejvačka. A jak tak už se všichni polejvali, vším, co bylo, jo, tak už neměli co, tak na kam bych stál takový hrnec s bujónem. Což o to, je to taky voda, ale měla 100 stupňů. Takže od té doby já jsem na tu polivačku takový háklivej. A druhá smutná zkušenost je, že jednou mi říkal kamarád, hele, pojď se mnou kolidovat, to je skvělý, tam normálně jdeš a místo vajíček si máme nějaký prachy, nebo si oni taky dávají hodně panáky. Jsem říkal, no prosím, no. A tak opravdu jsme šli, hody, vyšlehali maminku, dcerku. On říkal, co chcete vajíčka, my rovnou, nám vajíčka nějak nejedou. Becherovčička, rumíček, fernetíšek, vodečka, džimbímeček, vínečko. No a probudil jsem se na záchyce.
3: Chlapci, já vám děkuji za vaši návštěvu. Jsem rád, že si vydržel nám až do finále, Pepičku. Ale zase asistence byla, ale my máme pro vás připravený samozřejmě dáreček, abyste odtud neodešli s prázdnou. Dokonce přijím. Takovou pomlásku, kluci, nebudete tekutá. No. Bohužel, jak jste zvyklí tam.
5: Bude plyna?
3: Ne, bude ve stavu tuhem, ale stojí za to opravdu takovýho něco. Jste ještě nedostali. Máme dva kousky, pojď, Pepo, pojď, vem si třeba tady, jo?
5: Ježíš, to je krát, a to mám rozbalit.
3: Ano, proveď odhalení.
5: Přímo takhle.
3: A co uvidíš je tvé.
5: To je. Ano?
3: Takovýhle symbol Velikonoce si ještě neměl.
5: To je nádherná.
3: Lepičko, vem si.
5: To je krásné. Ježíš Maria.
3: Tak.
5: To je úžasný.
3: A ty máš tady. Tak, to je. No. Ty máš hezčí obrázek, zase jsme ti dali.
4: Hezčí obrázek.
3: Tak, no a zaber. No, to zaber.
4: Nejde.
3: Pepo, neříkej mi. Pepičku, zaber. No tak. Musím to poslužovat trošku. Pepo, no zaber.
4: Bohužel na to nemám.
5: Musíš takhle, no.
4: Tak jak takhle, tak to zkus ty.
3: No tak zabejči, no. Já
4: co pak se Schwarzenegger?
3: No, zabejte, no.
5: Já už vím, jak to je. Já to mám vyfouklý, on to má s kuřetem.
3: Josef Mladý, Josef Náhlovský, koledníci.
0: Humoriáda.
6: Koledníci si vykoledovali. My si taky koledujeme, protože ano. Se nám čas krátí. Takže přátelé, kamarádi, mějte se moc pěkně a medaile si pořiďte sami.
1: Říká Pavel Nový. Zítra tu jako host bude Petr Jančařík, Patrik Rozehnal, také těším se. Bavte se, úsměv na tváři, ať vám co nejdéle vydrží a poslouchejte dál pořady Českého rozhlasu.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Děti se po 2 letech vrátí do opravené školy v Malšově Lhotě. V Královéhradeckém kraji má horší kvalitu vody jen oborský rybník na Jičínsku. Za první pololetí zemřelo na českých silnicích víc motorkářů než loni. Dnešek bude zamračený s přeháňkami, bouřkami a teplotami do 30 stupňů. Pěkné páteční ráno vám přeje Alena Brantová. Zrekonstruovaná základní a mateřská škola v Malšově Lhotě v Hradci Králové získala pravomocné kolaudační rozhodnutí. Nic už tak nebrání tomu, aby se děti od 1. září vrátili do svých tříd. Končí tím víc než rok trvající spor, který desítkám rodin kvůli dojíždění do náhradních škol výrazně komplikoval situaci. Otevření školy zdrželo odvolání spolumajitele sousední nemovitosti proti prodloužení stavebního povolení a navazují správní a soudní řízení, vysvětluje mluvčí magistrátu Kateřina Rohlíčková.
2: Stavební firma požádala o kolaudaci ve 2. polovině června. Během čtvrtečního odpoledne stavební úřad vydal kolaudační rozhodnutí. Dodavatel stavby, který v řízení zastupoval město, se zároveň vzdal práva na odvolání. A protože účastníkem tohoto správního řízení již nebyl nikdo další, kolaudační rozhodnutí je v právní moci.
0: Kvalita vody v kontrolovaných přírodních koupalištích v našem kraji zůstává většinou dobrá. Horší vodu má podle posledních rozborů oborský rybník u Jinolic na Jičínsku a přírodní koupaliště v Dolcích u Trutnova. Lidé by se tam po koupání měli osprchovat čistou vodou. Doporučuje to krajská hygienická stanice na svém webu. Na českých silnicích zemřelo za letošní půlrok 31 motorkářů. To je o 11 víc než v 1. pololetí loni. Zhruba 6 nehod z 10 zaviní podle policie sami motorkáři. Často je ale přehlednou i řidiči osobních aut a nedají jim přednost. I na to upozorňuje kampaň ministerstva dopravy spolu s organizací BESIP Hele motorka, říká ředitel BESIPu Tomáš Neřelt.
3: Snažte se vždycky, když vidíte motorku, si buď v duchu, nebo nejlépe i nahlas říci, hele, motorka. Je to vlastně postaveno na psychologickém principu, že když něco opakuju, tak ten mozek to vlastně aktivuje a už se příště po té motorce dívá. Sport.
0: Tenistka Barbora Krejčíková postoupila do čtvrtfinále turnaje v Aténách. Francouzskou Monetovou porazila ve 2 setech. Mezi nejlepší osmičku se dostala taky Sára Bejlek a Tereza Valentová. Bejlek zvítězila nad Rakušankou Tagerovou, Valentová přehrála Bělorusku Sasnovičovou také bez ztráty setu.
1: Počasí.
0: Čekáme oblačno až polojasno, dopoledne a večer přechodně až zataženo. Během dne se místy vyskytnou přeháňky nebo i bouřky, nejčetnější srážky až večer. Bouřky mohou být ojedinělé i silné. Teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů, na horách na 19 až 23. Mírný jihovýchodní vítr se bude odpoledne měnit na jihozápadní až západní a v bouřkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Trutnovsku počítejte s omezením na silnici číslo 16 mezi obcemi Královec a Bernardice. Kvůli stavebním pracím se tam jezdí v bezúžených pruzích. Omezení má trvat do konce roku.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A 4 minuty po 5. hodině vám dobré ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové spolu s Alenou Brantovou přeje taky Jakub Schmidt. Je pátek 17. července, svátek má Martina, tak přejeme všechno nejlepší. No a hned vám povím, o čem bude první reportáž našeho dnešního ranního vysílání. Za pár minut, za chviličku, bude o tom, jak dětem vysvětlit, co je lék, příbalový leták a jak se vůbec chránit před bacily. Nejenom tomu se teď věnuje nově interaktivní workshop, který seznamuje předškoláky i školáky se světem farmacie a bezpečným pravidelným užíváním léčiv. My se na něj za chviličku vydáme s naší reportérkou, takže si určitě poslechněte, abyste věděli, jak to na takových workshopech funguje. No a jinak vám budeme samozřejmě taky hezky hrát. Jako první nám zaspívá Ilona Čáková, potom Karel Gott, Paul McCartney tady taky bude, Petr Muk, Michal Tučný a další. No a ode mě ještě jednou tady přání hezkého dobrého rána z Českého rozhlasu Hradec Králové.

0: Český rozhlas Hradec Králové, písničky, které nestárnou.
1: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
2: laskavá náruč
1: i zběsilý

0: se ví, co Bůh chystá.
1: Přejeme dobré ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové, je 12 minut po páté. Nové interaktivní workshopy pomáhají dětem lépe porozumět lékům, prevenci nemocí i práci farmaceutů. Projekt nazvaný Lékárnice maminky vymysleli sami lékárnice, teď objíždějí školky a mimo prázdniny i školy po celém Česku. Program přizpůsobují věku dětí, nejmenší seznamují s bylinkami a bacily, starší děti potom s příbalovými informacemi nebo vývojem léčiv.
2: Je zelenina zdravá?
3: Jo.
2: Hele, a co takhle jako jíst lízátko?
3: Ne. Jo, jo.
2: Prskat na sebe bacily?
3: Ne.
2: Jíst čokoládu?
3: Jo.
4: Je to vlastně taková hra. Děti tu ve třídě nesedí v lavicích, ale v kroužku na koberci. Překřikují se, odpovídají na otázky a přitom se dozvídají, jak pečovat o své zdraví. Právě na hry, pokusy a praktické úkoly místo klasického výkladu sází lékárnice Kateřina Dillingerová. A to jak u předškoláků, tak během školního roku i u školáků.
2: Můžeme si říkat tu básničku, znáte ze školky?
3: Já.
2: To jsou ruce, to jsou dlaně. Mýdlo s vodou patří na ně.
3: Jo, to znám.
2: A po mýdle dobré jídlo a po jídle zase mýdlo.
4: Místo memorování si děti bacily a léky prohlížejí, modelují a zkoušejí s nimi nejrůznější pokusy. Právě vlastní zkušenost je podle lékárnic nejlepším způsobem, jak se děti zásady prevence naučí a zapamatují.
5: Viry můžou vypadat jako spojený kamínky.
2: Super. Co třeba kýchání, jak máme správně kýchat?
5: Takhle do ruky.
6: Nebo do kapesníku.
2: Nebo do kapesníku, super. A co třeba do dlaně?
3: Ne.
4: Do projektu své žáky před časem zapojila i učitelka základní školy Písnice Olga Kretíková.
7: Pokud je výuka jenom frontální a jenom jim budeme něco říkat, tak druhý den už o tom nic nebudou vědět, ale když si vzpomenou třeba i za rok, jak modelovali koronavirus z modelíny, tak budou vědět, o co jde.
4: Projekt Lékárnice maminky vznikl jako iniciativa samotných lékárnic. Chtějí dětem ukázat, že jejich práce není jen vydávání krabiček s léky. Do projektu se zatím zapojilo 12 lékárnic z různých koutů Česka. Navštívili už tak 12 škol a školek, kde připravili workshopy pro víc než 300 žáků. Karolína Burdová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Paul McCartney. Teď v dobrém ráno Českého rozhlasu Hradec Králové, pohled do kalendáře, pátek 17. července, svátek má Martina, přejeme všechno nejlepší. Malíř a grafik Christian Kodec slaví 78. narozeniny, také britská královna Kamila, manželka britského krále Karla III. Oslaví dnes 79. narozeniny. No a pranostika pro dnešek říká, když červenec pěkně hřeje, o Vánocích se zima zaskvěje.
1: Počasí.
0: Dneska to ještě hřát bude, čekáme oblačno až polojasno, dopoledne a večer přechodně až zataženo, během dne se místy objeví přehánky nebo i bouřky, nejčastější srážky budou až potom večer, bouřky můžou být ojedněle zase i silné. No a teploty dnes vystoupí na 27 až 30 stupňů, na horách na 19 až 23 stupně Celsia a povede k tomu mírný jihovýchodní vítr, který se bude odpoledne měnit na jihozápadní až západní a v bouřkách přechodně zesílí. Pojďme se ještě podívat krátce na aktuální teploty, tady v Hradci Králové vidím 19 stupňů, v Rychnově také tak, v Jičíně taky 19 stupňů, v Trutnově 18 a v Náchodě taky 18 stupňů Celsia.
1: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAB rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

0: připomenu naši adresu e-mailovou studio.hradec@rozhlas.cz. Můžete se díky ní ptát Josefa Černého, našeho spotřebitelského rádce a experta. No a dnes tu je tedy další vydání našeho spotřebitelského servisu, konkrétně na téma součásti výrobku. Josef Černý má slovo.
1: Paní Rita by ráda věděla, jak je to podle zákona v případě reklamace pouze části výrobku. Konkrétně se jedná o reklamaci teleskopické trubky od vysavače, v případě, že reklamovala pouze tuto trubku a přitom nebyl dodržen termín na vyřízení reklamace. Jestli má právo na vrácení celé částky za vysavač, nebo se to stahuje pouze na tu trubku. Paní posluchačko, příslušenství, které bylo součástí balení, je považováno za součást výrobku. To znamená, že ve vámi uváděném případě máte nárok na výměnu kompletního vysavače nebo vrácení peněz, a to podle vaší volby.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rady a informace pro váš úspěšný den.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Rozšířené parkoviště v horském sedle u Šerlichu v Orlických horách by mohlo začít sloužit motoristům na podzim. Bude spoplatněné. Denní parkování by mohlo stát okolo 200 korun, jak potvrdila starostka Deštného Simona Vlková. Dodala, že se čeká na vydání stavebního povolení. Dělníci staví na půdě budovy ve školní ulici v Trutnově městský holubník. Jde o vítězný návrh participativního rozpočtu a holubník má být hotový do konce srpna. Radnice tak chce regulovat počty holubů ve městě. V Břelouči odpoledne začne pátý ročník multižánrového pobřežního festivalu. Na břehu Labe nabídne během dvou dnů divadlo, koncerty i nový cirkus. Při večerním útoku sekerou v pražské ubytovně zemřel jeden člověk, další je vážně zraněný. Útočník napadl i zasahující policisty, kteří ho zastřelili. Na sociální síti X o tom informovala policie. Napadení se stalo ve Vídeňské ulici v Praze 4. Fotbalisté Hradce Králové hráli na soustředění v Rakousku v přípravném utkání s ukrajinským Charkovem 3-3. Pro Východočechy to byla generálka před prvním zápasem v předkole Evropské ligy, ve kterém nastoupí proti norskému Tromsø. Čekáme oblačno až polojasno, dopoledne večer přechodně až zataženo. Během dne se místy vyskytnou přeháňky nebo i bouřky, častější srážky až večer. Bouřky mohou být ojedinělé i silné. Teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů, na horách na 19 až 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Jičíně je kvůli pracím na inženýrských sítích uzavřená silnice 502 v Poděbradově ulici. Objížďky jsou tam značené a potrvají až do konce roku.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobrý.

0: právě denní tisk.
1: Po nádraží stadion Dvůr Králové je při chuti a rozjíždí další velký projekt. Chce nové zázemí pro fotbalisty a atlety, píše Mladá fronta. Jen pár týdnů poté, co město definitivně odpískalo přestavbu bývalé Majorovy továrny na společenské centrum, pouští se do jiného velkého projektu, do modernizace letního stadionu. První etapa by měla stát kolem 160 milionů. Počítá se stavbou nové tribuny, se šatnami a zázemím i s rekonstrukcí přírodního trávníku. V srpnu mají radní vybrat zhotovitele. Jinak projekt přichází v době, kdy Dvůr Králové realizuje rekordní investice. Letošním roce zahájil modernizaci autobusového nádraží a stavbu kanalizace v městské části Berdek. Projekty v součtu vyjdou na víc než 250 milionů korun. Na obě akce město získalo dotace. Na přelomu srpna a září navíc začne rekonstrukce úpravny vod za 48 milionů korun. Na tu si město vzalo 30-milionový úvěr. Podrobnosti v Mladé frontě dnes v příloze Kraj Hradecký. Tak si můžete přečíst a podívat se, co je nového ještě ve Dvoře Králové nad Labem. Já už se dívám taky do regionálního deníku, kde vám připomínají festival Hrady.cz, který přiveze na kuňku Daniela Landu, Miraj nebo MiG 21. Festival Hrady.cz po svém zahájení na točníku rozezní už dnes a taky zítra v sobotu, to znamená 17. a 18. července Kunětickou horu u Pardubic. Hudebně kulturní akce, která návštěvníkům nabídne zážitek z hudby v kombinaci s unikátním prostředím historických památek a představí se Daniel Landa, Miraj, Rybičky 48 a další. V našem vysílání jsme asi před měsícem celý týden hráli o vstupenky právě na tento festival, takže si to vy všichni, kteří jste vyhráli, tenkrát užijte. No a vy samozřejmě, kteří pojedete i bez vstupenek od nás, samozřejmě taky. Tak a ještě jedno téma vybírám z dnešního Práva. Po týdnu hašení ve Zlíně pořád hoří. Sice trošičku pomohly nedávné dešťové přehánky, ale přesto ani po týdnu hasiči ve Zlíně zcela nezlikvidovali ještě ten velký rozsáhlý požár v budově 34 bývalého areálu Svit. Při něm schořel sklad obuvnické společnosti Vasky nebo firmy Alpine pro oblékající české olympioniky. Včera hasiči navíc k dohašování nasadili i výškovou techniku, umožnila bezpečné hašení žhavých míst ve střešních prostorách dosud stojící části budovy, uvedla k tomu včera mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková s tím, že na místě stále zasahuje 6 jednotek hasičů. Ve zřícených konstrukcích i ve stále stojících částech objektu se nadále nacházejí místa s velmi vysokou teplotou. Hasiči proto musí postupovat velmi pečlivě a systematicky, dodala k tomu ještě mluvčí. Podrobnosti si můžete dočíst sami v dnešním Právu na straně číslo 4 se tomu věnují. Tak a za hodinu z novin přineseme i další věci a další témata.

0: Dobré ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové, i teď ve 6:45. Hostem dobrého rána po 9:30 bude dnes Petr Ťažký, kastelán Náchodského zámku. Jenom připomínám, Náchodský zámek je krásně vidět z dálky, když přijíždíte do města. Je to jeden z největších zámeckých komplexů v našem kraji. Má 5 nádvoří, několik hlavních budov, taky pestrou historii. No a pro všechny, kteří se o zámek starají, určitě přináší spoustu výzev. I o nich budeme mluvit, ale taky o tom, co Náchodský zámek všechno připravil do té letošní turistické sezóny a na prázdniny. Takže si určitě poslechněte dnes po 8:30, bude to inspirace třeba právě pro víkendové výlety.
1: Počasí.
0: Tady v Hradci Králové teď teploměr ukazuje 21 stupňů, v Rychnově taky 21, v Jičíně 20, v Náchodě 19, v Trutnově 18, na mnoha místech i našeho Královéhradeckého kraje. Ty teploty neklesly pod 20 stupňů v noci, takže na mnoha místech to byla tropická noc. No a co přes den? Čekáme oblačno až polojasno, dopoledne a večer přechodně až zataženo. Během dne se místy vyskytnou přehánky nebo i bouřky, nejčetnější srážky budou až večer. Bouřky můžou být ojediněle zase i silné, no a teploty dnes 27 až 30, na horách 19 až 23 stupňů Celsia.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Těšte se na dokumentaristku Helenu Třeštíkovou.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Tak to byly Blackmail k hudebním programu Dobrého rána Českého rozhlasu Hradec Králové. Ještě nás čeká Helena Vondráčková za chvilku s písničkou, pak taky Chris Rea a pak Alena Brantová, ta nebude zpívat, ale přesně v 6 nám řekne, co je nového. Teď ale ještě taky děti, teplé moře, chladné hory nebo třeba poznávací víkendy po známých městech. Každý si volno a dovolenou představuje a umí užívat, jak se patří, ale každý jinak. A to je téma i pro děti a reportérku Petru Beránkovou, která se jich ve školce zeptala.
1: Co je to dovolená?
2: Dovolená je, že můžeš jet do Afriky a Africe se mluví anglicky. Můžeš jet do Itálie a ještě do Řecka, do Chorvatska.
3: Že můžete jet na Maledivy.
4: To je, že můžeš jet někam, kam si chceš a můžeš vidět spoustu věcí.
1: Proč jezdíme na dovolenou?
3: Aby jsme si odpočili od práce a aby jsme měli klid. Třeba někdo může jít na pláž a někdo spát.
5: Aby jsme třeba měli pokoj od školky nebo od dětí.
6: Můžeme si třeba udělat hezký den.
7: Aby jsme měli víc slunce, moře a ještě bazénu.
1: A kdo z vás by někam chtěl jet?
8: Já bych sem chtěl jet do Slovenska.
9: Na Svůli.
10: Já ještě jednou na Maledivy.
11: Já do Španělska.
12: Já na ty, jak Andrejka taky chce. A chtěla bych jet ještě do ciziny.
13: A takhle to vidíme my.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Broučci.
2: Tak už zas broučku poletíš, ale budeš poslušný?
3: Budu.
1: Legendární příběh Jana Karafiáta o nezbedném broučkovi.
2: Ono si tě to samo najde. Už slyšíš, broučku?
1: Broučci. Audioknihu v podání současných členů i absolventů Dismanova rozhlasového dětského souboru dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
4: Je 6 hodin.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Operátoři chtějí posílit mobilní signál v česko-polském pohraničí. Výstavba mostních pilířů pro D11 omezí tah na Trutnov. Hradečtí fotbalisté remizovali v generálce na evropský pohár s Charkovem 3-3 a dnešek přinese mraky, přeháňky, bouřky a teploty do 30 stupňů. Dobré jitro vám přeje Alena Brantová. Obyvatelé některých částí Orlických hor se dál potýkají se slabým mobilním signálem. Český telekomunikační úřad proto zařadil do seznamu takzvaných bílých míst 13 obcí a 20 základních sídelních jednotek v oblasti podél česko-polské hranice. Mobilní operátoři tam plánují výstavbu nových vysílačů.
6: Mezi obcemi se slabým pokrytím jsou například Nový Hrádek, Liberk, Zdobnice, Rokytnice nebo Olešnice v Orlických horách. Operátoři proto se společností CETIN připravují nové základnové stanice, například u obce Val. Další jsou v plánu Prohluky nebo Šediviny. Jejich výstavbu ale mohou prodloužit povolovací řízení i jednání s vlastníky pozemků. Příprava jednoho vysílače běžně trvá 3 až 4 roky. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
4: Od pondělí začne na Trutnovsku na silnici 37 mezi Výšinkou a Kocbeřemi platit dočasné dopravní omezení. Důvodem je výstavba mostních pilířů pro dálnici D11 z Jaroměře do Trutnova. Práce se soustředí u odbočky na Kohoutov. Doprava bude od 20. července vedena kyvadlově v jednom pruhu a řídití budou semafory. Omezení mezi Výšinkou a Kocbeřemi potrvá přibližně rok. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD se chystá do Číny. Spolu s ním tam v neděli vyrazí i podnikatelská delegace nebo náměstek z ministerstva zahraničí Jiří Brodský. Hlavním cílem cesty má být podpora cestovního ruchu. Okamura tak chce v Číně například jednat o přímých leteckých linkách do Prahy nebo zrušení vízové povinnosti pro české občany při cestách do Číny.
7: Sport.
4: Remízou 3-3 s ukrajinským Charkovem skončilo poslední přípravné utkání fotbalistů Hradce Králové před startem nové sezony. Ta prvoligovému týmu začne už za týden, kdy je čeká první zápas Evropské ligy. Trenér Votroků David Horejš byl spokojen především s druhým poločasem, který hradecký tým vyhrál 3-1.
8: Ten druhý poločas byl z naší strany diametrálně odlišný, prostě byly tam věci, o kterých se bavíme, který po těch hráčích chceme v tom tréninku, a ukázalo se potom, že prostě nás to dovedlo k tomu výsledku, dali jsme 3 branky, samozřejmě my jsme spokojeni s tím, jak jsme hráli do té defenzivy.
7: Počasí.
4: Čekáme oblačno až polojasno, dopoledne a večer přechodně až zataženo. Během dne se místy objeví přeháňky nebo bouřky, nejčetnější srážky až večer. Bouřky mohou být ojediněle i silné. Teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů, na horách na 19 až 23. Mírný jihovýchodní vítr se bude odpoledne měnit na jihozápadní až západní a v bouřkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Silničáři opravují povrch vozovky ve Smidarech na Hradecku, proto tam uzavřeli silnici číslo 280 a 327. Objížďky jsou značené a potrvají do 10. srpna.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: A
3: A po zprávách s Alenou Brantovou vám taky Jakub Šmit přeje dobré ráno. V pátek 17. července, 4 minuty po 6. pokračuje náš ranní informační servis, ve kterém za chviličku zamíříme v další reportáži na Pardubicko. Opuštěná vojenská plovárna na břehu Chrudimky v Pardubicích dál chátrá. Město se stále nerozhodlo, jestli historickou budovu opraví nebo zbourá a postaví novou. A víc tedy v další reportáži, kterou pro vás dnes v dobrém ránu máme už za malou chvíli. A písničky taky nebudou chybět, takže Věra Špinarová, můžete se těšit taky na písničku skupiny Činasky, Hlavolám, a jako první nám zaspívá Michal David. Dobré ráno, ať se hezky vstává.

0: Dobré ráno z Hradce Králové, hezký pátek, 6 hodin, 12 minut, za 3 minuty už bude 6:45, no a my míříme do Pardubic, jak jsem slíbil, kdysi velmi oblíbené místo vojáků a jejich rodin, dnes opuštěná budova na břehu Chrudimky. Bývalá vojenská plovárna v Pardubicích už řadu let chátrá a město pořád řeší, jestli má ještě šanci na záchranu. Poslední technický průzkum potvrdil, že je budova ve velmi špatném stavu. Reportérka Anna Svobodová zjišťovala další podrobnosti.
1: Stará vojenská plovárna byla postavena ze vznikem dělostřeleckého pluku, který byl v Pardubicích od roku 1922. Nebyla to jenom plovárna, ale bylo to místo setkávání vojáků a jejich rodinných příslušníků a jejich hostů.
2: Popisuje opoziční zastupitel za ODS Petr Klimpl. Plovárna zanikla za druhé světové války. Z původního areálu zůstalo jen torzo jezu a budova bývalých převlékáren se společenským sálem, ve kterém se dochoval kazetový strop. Objekt už je ale řadu let opuštěný, doplňuje mluvčí města Matyáš Trnat.
3: V loňském roce město nechalo zpracovat stavebně technický průzkum objektu, který bohužel potvrdil jeho velmi špatný technický stav.
2: Podle města by oprava budovy stála zhruba 15 milionů korun. Novostavba by vyšla asi o 3,5 milionů dráž. Radnice o osudu plovárny stále nerozhodla. Jasnější představu má jen o tom, jak by celé místo mohlo jednou vypadat.
3: Územní studie stará vojenská plovárna z roku 2024 s budovou pracuje jako s vhodným zázemím budoucího veřejného prostoru, například pro restaurační provoz. Zároveň je lokalita součástí širších úvah v rámci připravované koncepce břehů řek.
2: Podle Klimpla ale plovárna chybí ve strategickém plánu města, který zastupitelé letos schválili. Připomíná, že kromě samotné budovy bude nejprve potřeba vyřešit inženýrské sítě.
1: Je tam přivedena pouze elektrika, není tam kanalizace a ta kanalizace díky nutnosti udělání přečerpávací stanice tak by byla velmi drahá a není tam dovedena pitná voda.
2: Město by podle Klimpla nemělo původní budovu plovárny zachovávat za každou cenu.
1: Je to část historie Pardubic, ale když jsem si tu budovu procházel, tak si myslím, že nemá cenu ji zachovávat a bylo by vhodné tam postavit něco nového. Nevím, jestli restaurace úplně jako velká, ale nějaká občerstvovna, protože toto území je využíváno po celý rok. Léto, zima, podzim, jaro, ten park je plný lidí.
2: Bývalá vojenská plovárna tak dál čeká na své využití. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Pátek 17. července, dnešek je 198. dnem v tomto roce. Svátek má Martina, narozeniny oslaví třeba britská královna Kamila, manželka britského krále Karla III. Bude jí 79 let, no a narozeniny má i malíř a grafik Christian Kodet, ten oslaví 78. narozeniny. Když červenec pěkně hřeje, o Vánocích se zima zaskvěje.
1: Počasí.
0: Dnes to ještě určitě hřát bude. Jak se dívám na aktuální předpověď, kterou nám před chvíličkou poslal Jaroslav Tuček z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Dnes tedy před tou studenou frontou bude vrcholit příliv teplého proudění. Bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer až zataženo. Dopoledne ojedinělé, odpoledne a večer se místy vyskytnou přehánky nebo bouřky a bouřky můžou být zase i silné. Teploty 28 až 31 stupňů, na horách 22 až 25. No a bouřky můžou být doprovázeny přívalovým deštěm s úhrny kolem 40 mm, menšími kroupami a náraze větru kolem 70 km v hodině. Noc bude postupně s dozníváním přehánek a bouřek, teploty klesnou jenom na 19 až 16 stupňů Celsia, takže moc nepoklesnou, možná, že opět to může být na některých místech Královéhradeckého kraje ještě tropická noc. Zeptáme se na to Jaroslava Tučka, jak to vidí. Každopádně sobota už bude chladnější a místy zase přehánky, zítra bude většinou oblačno, ojediněle se budou objevovat přehánky nebo bouřky, hlavně odpoledne a k večeru, a teploty zítra maximálně do 26 stupňů.
1: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: S nositelem ceny Czech Press Photo, kterého tiskne National Geographic i BBC Wildlife Magazine, Václavem Šilhou to bude v repríze pořadu Nejen o tom. Jako vždy v pondělí, v obvyklém čase se vydáme nejenom za snímky milionů migrujících pakoní v Africe. Jak vyfotit slona zblízka, když je tak veliký, to všechno uslyšíte v pondělí po 18. hodině.

0: i dnes vás chvilku před úsednou pozveme k našemu odpolednímu vysílání po 13. hodině. Je pátek, takže nás čeká opět poradna o zdraví a zdravém životním stylu. Veselé a zdravě s Patrikem Rozhnalem, doktorkou Kateřinou Zeithamlovou. Teď nám řeknou, o čem to bude a na co se můžete ptát, na co se můžete těšit dnes odpoledne po 13. hodině. Jaké téma vybrali pro dnešek?
1: Přejeme vám pěkný den.
2: To dnešní téma jsme nazvali stres a hormony.
1: Ale budeme mluvit hlavně o kortizolu. Je to hormon, o kterém se teď hodně mluví.
2: Prý může za naši nadváhu, špatný spánek a jiné neduhy.
1: Možná vás často bolí záda, máte větší chuť na sladké, pálí vás žáha, spíte jen tak na půl a k tomu ještě přibíráte v pase.
2: Je možné, že je to stresem a hladinou kortizolu. Tak to s paní doktorkou probereme a s vámi také.
1: Můžete nám o svých problémech napsat a spojit se s námi přes stránky www.veseleazdravie.cz, kde je formulář pro vaše dotazy.
2: Nebo nám nechte vzkaz na telefonním záznamníku s číslem 221 553 770 a my se těmto problémům budeme věnovat.
1: Opakuji ještě jednou telefonní číslo 221 553 770. Nebojte se zeptat, od toho jsme tady.
2: Poradnu na téma stres, hormony a kortizol budeme vysílat dnes odpoledne po 13. a v repríze po 20. hodině v pořadu Vesele a zdravě.
1: Zatím se mějte krásně a těšíme se na vás odpoledne.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeithamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Mária se chystá na Spartakiádu a Mikulášova Hilda se rozhodne po dlouhých letech přijet do Československa. Seriál Vyprávěj. ČT2. Sean Penn jako bývalý žoldák, kterého pronásleduje krvavá minulost. Premiéra filmu Muž na odstřel. A ČT Art uvádí výroční koncert kultovní kapely, na kterém vystoupila řada jejich někdejších členů. 35 let Spirituál Quintetu. Páteční večer.

0: Městský kemp Stříbrný rybník v Hradci spustil rezervace 5 nových chatek na poloostrově Rybníka. Novostavby rozšířily ubytovací kapacitu kempu zhruba o 1/5. V každé z nich se může ubytovat až 6 lidí. Ministerstvo financí dnes naposledy určí maximální cenu, za kterou můžou čerpací stanice prodávat benzín a naftu. Regulace cen skončí v neděli a od pondělí tak už bude jejich výši určovat jenom trh. Skončí i snížení spotřební daně na naftu. Poslanec SPD Jaroslav Foldyna je podezřelý z toho, že dlouhodobě týral manželku a dvě děti. O případu informovalo okresní státní zastupitelství v Děčíně. Policie minulý týden Foldynu vykázala z domu a zabavila mu několik legálně vlastněných střelných zbraní. Poslanec tvrdí, že je nevinný. Čeští basketbalisté budou hrát proti Belgii a Norsku v předkvalifikační skupině o postup na mistrovství Evropy, které se uskuteční v roce 2029. Rozhodl o tom los. Do hlavní části kvalifikace postoupí jenom vítěz. Češi skupinu začnou v Belgii na konci srpna. Čekáme polojasno až oblačno, odpoledne a večer až zataženo, dopoledne ojedinělé, odpoledne a večer se místy vyskytnou přehánky nebo bouřky, ty mohou být ojedinělé i silné. Teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů, na horách na 22 až 25.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Náchodsku opatrně na silnici 307 ve Velkém Třebešově. Kvůli stavebním pracím je tam zúžená vozovka na jeden jízdní pruh a projíždí se kyvadlově. Omezení potrvá do konce prázdnin.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Denní tisk.
1: 9 minut po půl sedmé, dnes už po druhé, otvíráme noviny. Matyáš Novák hraje v Pokladech. Vystoupení jednoho z nejslibnějších klavíristů doby, Matyáše Nováka, patří k letošním nejočekávanějším koncertům festivalu Za poklady Broumovska. Hudebník s mezinárodním renomé přednese zítra, tedy v sobotu, od 18 hodin v kostele svatého Jiří a Martina v Martinkovicích. Části z cyklu Má vlast v technicky náročné úpravě pro solový klavír. Mou vlast v technicky náročné úpravě. Mimochodem Matyáš Novák taky předvedl na jaře v Carnegie Hall v New Yorku, byl tady u nás v Dobrém ránu, mluvil o tom, jak je to nesmírně složité to zahrát. No a program doplní ještě skladby s duchovní tématikou. Program festivalu bude pak pokračovat 24. července od 19 hodin vystoupení pěveckých sborů Zvonky, Praha a Abelimento v broumovském kostele svatého Petra a Pavla. Takže Poklady nebo Za poklady Broumovska pokračuje tenhle ten festival. A teď tedy Matyáš Novák zítra v Martinkovicích. Jste zváni, já už se dívám na další téma, tentokrát pozvánka do Kunětic, kde poletí teď v sobotu, zítra tedy možná i Blériot. Když bude přát počasí, tak diváci zítra uvidí na nebi i repliku Kašparova letounu Blériot a další velmi známé stroje. Expozice letectví v Kuněticích pořádá od 14 hodin den otevřených dveří i s ukázkou historických jízdních kol. No a ve vzduchu se kromě Blériotu představí i další historická letadla, která parkují právě v Kuněticích na letišti, kde tedy zítra od 14 hodin budou mít den otevřených dveří. Tak se určitě přijďte podívat. Tolik pozvánky z dnešních novin. Já jsem tady četl z Mladé fronty Dnes obě. A ještě pohled na stránky dnešního Práva, kde je článek celostránkový s titulkem Ohrožené děti pijí více alkoholu, vidí to doma. Za poslední čtvrt rok se alkoholického nápoje napilo téměř každé páté dítě mladší 15 let v obtížné životní situaci, u nezletilých do 18 dokonce každý třetí. Zatímco kratom, tak mezi ohroženými dětmi mírně ztrácí, alkohol je naopak na vzestupu. Ukázal to čerstvý průzkum České asociace Streetwork mezi nízkoprahovými zařízeními pro děti a mládež. Nejčastěji jde o popíjení v partě, venku či po bytech. Víme i o situaci, kdy dívky docházely k dospělému, který jim alkohol zprostředkovával. Sehnat ho prý nemají potíže, buď ve večerkách, anebo přes známého zletilého. Praví nebo popsalo ty praktiky jedno nízkoprahové zařízení z Moravskoslezského kraje. Podrobnosti ve velkém článku, tedy jak jsem říkal v dnešním Právu, na straně číslo 6. Důležité téma vzhledem k současným prázdninám určitě pro rodiče. Tak se mrkněte. Za 3 minuty už bude 7:15.

0: Před minutou bylo 6:45, dobré ráno z Hradce Králové. Hokejová reprezentace do 20 let trénuje v tomto týdnu v Chomutově. Pod vedením nového trenéra Jana Tomajka nechybí ve výběru ani hradecký obránce Štěpán Černý a vy o tom uslyšíte za chviličku v dnešním ranním sportu.
1: Počasí.
0: Před studenou frontou bude dnes vrcholit příliv teplého proudění, takže dnes bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer až zataženo, dopoledne ojedinělé, odpoledne a večer se pak místy vyskytnou přehánky nebo bouřky. A ty bouřky můžou být zase ojedinělé i velmi silné, můžou být doprovázeny přívalovým deštěm s úhrny až 40 mm, menšími kroupami a nárazy větru kolem 70 km v hodině. Teploty dnes 28 až 31 stupňů, na horách 22 až 25. No a zítra už se ochladí, zítra nás čeká chladí. Chladnější den, místy s přeháňkami, většinou oblačno, ojedinile se budou objevovat přeháňky nebo bouřky, hlavně tedy odpoledne a k večeru a teploty zítra, tedy v sobotu, jen maximálně do 26 stupňů.
1: Chcete se zadarmo proletět v horkovzdušném balónu? Poslouchejte pozorně naše vysílání a jakmile zaslechnete signál Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové, volejte studio 726 46 46 46. První volající se může těšit na radiokarty, knížky, vstupenky a další pěkné ceny. Na jednoho z vás čeká navíc let balónem pro dva v rámci akce Balónové nebe. Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové až do konce července. Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
2: Hostem třetího prázdninového Šarmu speciál tento týden bude výživová poradkyně Petra Henichová. Povídat si budeme o stravování v letním období, inzulinové rezistenci a nebo o tom, co si dát na talíř, abychom hubli, ale nehladověli.
1: Šarm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: sport.
1: Na jaře vybojoval s 18 bronz na mistrovství světa a teď ho čeká další výzva. Hokejový trenér Jan Tomajko má před sebou s reprezentační 20, kde tedy na pozici hlavního kouče vystřídal Patrika Augustu. Další velké věci. Aktuálně je s týmem, ve kterém nechybí ani hradecký obránce Štěpán Černý na kempu v Chomutově. Trenér Augusta získal s juniorkou medaily na 3 šampionátech v řadě a zopakoval jeho úspěchy. Bude pro Tomajka velmi, velmi obtížný úkol.
2: Samozřejmě, že to bude hodně těžké, ale tak jo, tak nebudeme se bát. Těšíme se všichni v tom trenérském týmu a je to pro nás obrovská výzva. Budeme se snažit, aby to dopadlo co nejlépe.
3: Usmál se Jan Tomajko. Na přípravném kempu v Chomutově se zžívá s týmem, ve kterém je několik jeho bývalých svěřenců z 18.
2: Chceme hlavně hráče poznat, chceme, aby oni poznali trošku nás. Měnili se trenéři, takže je to zase něco jiného. I když ten styl té hry bude vlastně skoro totožný, tak musíme se nějak poznat. Proto vlastně teďka máme 3 brankaře a 5 pětek, a aby jsme jich poznali co nejvíc a hlavně, aby jsme poznali ty hráče, který jsme ještě třeba neměli v žádným tom soustředění a kteří vlastně v září zmizí do Kanady a pak už bychom je vlastně skoro neviděli. A uvidíme v zápasech, uvidíme, jak se chovají v těch vypjatých chvílích.
3: To bude pro Tomajka důležitý ukazatel. Jeho předchůdce Patrik Augusta totiž kladl na dobrou týmovou chemii velký důraz.
2: Trénujeme docela hodně, 2x denně dvoufázový trénink, takže ona ta únava se nakupí a přece jenom, když ty hráče vidíte v těch nekomfortních situacích, tak vám to napoví víc. Kluci, co byli v 18, tak udělali neskutečný pokrok třeba od června do toho, celou tu sezónu a někteří se hodně zlepšili, takže to si myslím, že je taková, samozřejmě jedna věc jsou výsledky a druhá věc je ty hráče někam posunout.
3: Největší opory české hokejové 20, Benák, Poletín, Mrtka, Nestrašil, Čihař nebo Novotný v Chomutově chybí. Od trenéra dostali volno.
2: Protože někteří hráči končili později, někteří měli nějaký kempy teďka v Americe, takže mají tu přípravu takovou trošku jinou, ale měli by být na konci srpna, co máme vlastně týdenní turnaj ve Finsku, tak tam by prostě tady ti hráči měli být.
3: Po přípravném kempu v Chomutově čeká českou hokejovou 20 nabitý týden. V 6 dnech odehraje 4 zápasy, 2x ve Finsku a pak doma a venku se Švýcarskem. Z Chomutova David Kalvas, Český rozhlas.

0: Písničky od srdce. Od pondělí do neděle vyřizujeme vaše vzkazy a pozdravy. Písničky od srdce. Každý den v pravé poledne a o víkendu také po 17. hodině. Pište nebo volejte do živého vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Je 7 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
1: Ministerstvo financí dnes určí naposledy maximální ceny pohonných hmot. Klášter v Broumově nově nabízí dvě prohlídkové trasy. Hradecký hokejový brankář Filip Růžička podepsal smlouvu v NHL a dnešek přinese mraky, přehánky, bouřky a teploty až 31 stupňů. Dobré ráno vám přeje Alena Brantová. Stát dnes naposledy určí maximální cenu, za kterou můžou čerpací stanice prodávat benzín a naftu, a to na nadcházející víkend. Regulace cen končí v neděli a od pondělí tak už bude její výši určovat jen trh. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO uvedla, že rezort bude ceny a marže dál sledovat a vyzvala čerpací stanice, aby konec regulace nezneužili. Václav Loula z České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu ujistil, že čerpací stanice nebudou ceny uměle navyšovat.
2: Čili chceme rozptýlit obavy paní ministryně, budeme se chovat tržně. Ta situace samozřejmě může doznat určitých změn, ale neočekávám žádné dramatické zvyšování cen pohonných hmot.
1: Podle Louly ale zdraží nafta, protože se spotřební daň u ní vrací na původní výši. Její snížení bylo součástí vládních opatření regulujících, reagujících na rostoucí ceny po začátku konfliktu. Návštěvníci barokního kláštera v Broumově na Náchodsku si nově můžou vybrat ze dvou prohlídkových tras. Historickou památku totiž provázejí jak zástupci agentury pro rozvoj Broumovska, kteří mají část kláštera v dlouhodobém pronájmu, tak i průvodci vlastníka, tedy benediktínů. Jde o výsledek několika měsíčního sporu obou stran.
3: Benediktini původně kvůli pozdnímu zaplacení nájmu vypověděli agentuře smlouvu a začali klášterem provázet sami. Soud ale předběžným opatřením umožnil nájemci návrat. Agentura pro rozvoj Broumovska provází trasou, na kterou byli lidé v posledních 12 letech zvyklí. Benediktini nabízí jiná místa kláštera. Agentura chce benediktínské opatství žalovat kvůli ušlému zisku. Z Broumova Václav Plecháček, Český rozhlas.
1: Vrchlabí se letos pustí do investice za 300 milionů korun. Ze starého městského kina bude divadlo a vedle vyroste základní umělecká škola. Mezi ní a divadlem vznikne nové náměstí. Nákladný projekt město zaplatí z našetřených peněz. Radnice teď vybírá dodavatele. Stavba začne na podzim a potrvá 2 až 3 roky.
0: Sport.
1: Hokejový brankář Filip Růžička má smlouvu s týmem NHL. 18-letý golman Hradce Králové podepsal nováčkovský kontrakt s týmem Minnesota Wild, který ho před necelým měsícem draftoval.
4: Jsem seděl na posteli a vlastně agent mi volal, že mi tu smlouvu dají a vlastně jsem jenom vystřelil z postele a šel jsem to podepsat. To byla skutečná radost s rodinou a se všema přátelema, protože všichni mi věřili.
0: Počasí.
1: Čekáme polojasno až oblačno, odpoledne a večer až zataženo. Dopoledne ojedinělé, odpoledne a večer se místy vyskytnou přehánky nebo bouřky. Ty můžou být ojedinělé i silné. Teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů, na horách na 22 až 25. Mírný jihovýchodní až jižní vítr se během dne bude měnit na jihozápadní až západní a v bouřkách přechodně zesílí.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Pozor na silnici 33 u obce Dolany na Náchodsku, kde je odstavené nákladní auto s prasklou pneumatikou. Projíždějte tam opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Ať 4 minuty po 7 pokračuje páteční Dobré ráno Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes je 17. července, svátek má Martina, tak přejeme všechno nejlepší. No a děti ze školy v Malšově Lhotě u Hradce Králové se po 2 letech dojíždění vrátí v září zpátky do svých tříd. Skončil totiž dlouho sledovaný spor o stavební povolení, který otevření zrekonstruované budovy blokoval. Detaily k tomu nabídne za chviličku naše reportérka Adéla Kavříková, tak si poslechněte. No a bleskovce Dobrého rána si pak s námi zahrajte dnes o termoláhe v slogem Českého rozhlasu Hradec Králové. Tak vám přeju hodně štěstí. Dobré ráno od Jakuba Šmita.

0: vlna. To byly Brontosauři v dobrém ránu a je 10 minut po 7. Zrekonstruovaná základní amatérská škola v Malšově Lhotě u Hradce Králové získala pravomocné kolaudační rozhodnutí. Nic už tedy tak nebrání tomu, aby se děti od 1. září vrátili zpátky do svých tříd. Úspěšnou kolaudací končí víc než rok trvající spor, který desítkám rodin kvůli dojíždění do náhradních škol výrazně komplikoval každodenní život. Téma dlouhodobě sledovala i naše reportérka Adéla Kavříková a i teď přidá další podrobnosti k tomu. Adélo, dobré ráno.
1: Dobré ráno, tak já hned na úvod znovu vysvětlím, že podstata toho sporu spočívala v tom, že město nemohlo o kolaudaci rekonstrukce za 69 milionů korun vůbec požádat. Spolumajitel sousední nemovitosti totiž v minulosti odvoláním napadl prodloužení stavebního povolení a podal také námitky podjatosti a tím se celý ten proces víc než na rok zablokoval. Stavební firma, která město v tom řízení zastupuje, mohla o kolaudaci podle magistrátu požádat až ve druhé polovině června. Očekávané rozhodnutí pak stavební úřad vydal až včera odpoledne. Dodavatel stavby se hned vzdal práva na odvolání a protože v řízení už nefiguroval nikdo další, kolaudační rozhodnutí je okamžitě pravomocné.
0: A můžeme tedy připomenout, jak přesně vypadal ten uplynulý školní rok pro tamní děti a jejich rodiče?
1: Tak celé se to vlastně týkalo téměř 90 školáků a 40 dětí z mateřské školy. Školáci museli nejdříve kvůli rekonstrukci dojíždět do školy v Hradeckých Lipkách a v uplynulém školním roce potom do základní školy Mandisova. Školka pak našla provizorní zázemí v budově školy ve Štefánikově ulici. Město se rodinám snažilo tu nelehkou situaci spojenou s každodenním dojížděním všemožně ulehčit, zajistilo bezplatnou autobusovou dopravu, odpustilo poplatky za družinu i školku a na jaře potom vyčlenilo 500 000 korun na kompenzaci, například v podobě školy v přírodě. No a další 500 000 teď nově radnice jako zřizovatel uvolnila taky na výplatu mimořádných odměn pro zaměstnance školy.
0: Jak na tu nejnovější situaci a na to nejnovější rozhodnutí stavebního úřadu reaguje samotné vedení školy?
1: Pro zaměstnance a bez pochyby i pro rodiče dětí je to obrovská úleva, což svým vyjádřením potvrdila i ředitelka školy Iva Trojanová, která uvedla, že se jí po tak náročném roce plném nejistoty a takovému konci ještě ani nechce uvěřit. Učitelský sbor teď začíná plánovat stěhování z provizorních prostor, které musí stihnout během následujících týdnů. Nové zázemí bude od září využívat 88 školáků a 34 školkových dětí. A to především z Malšovy Lhoty, Svinár, ale taky z centra Hradce Králové nebo Bělče i z dalších okolních obcí. A já ještě doplním, že právní zástupkyně souseda školy Václava Novotného na můj dotaz včera uvedla, že se k té celé záležitosti nebudou nějak vyjadřovat.
0: Tolik Adéla Kavříková, děkujeme za informace, naschledanou.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Jsme s vámi i v Hradci Králové a blízkém okolí. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Na mnoha místech našeho kraje, Královéhradeckého kraje, neklesly teploty pod 20 stupňů v noci, takže na mnoha místech to byla tropická noc. Tady v Hradci Králové třeba 21 stupňů Celsia, v Rychnově 21 také, teď aktuálně v Jičíně 20, v Náchodě 19, v Trutnově 18 stupňů Celsia. No a před studenou frontou bude vrcholit příliv teplého proudění i během dne. Čeká nás dnes polojasno až oblačno, odpoledne a večer až zataženo, dopoledne ojediněle, odpoledne a večer se místy vyskytnou přeháňky nebo bouřky. Bouřky můžou být zase ojediněle i velmi silné, takže můžou být doprovázeny přívalovým deštěm s úhrny až 40 mm, menšími kroupami a nárazy větru kolem 70 km v hodině. A teploty budou stoupat na 28 až 31 stupňů. Na horách naměříme 22 až 25 stupňů Celsia. Jaká bude noc? Ta bude postupně s dozníváním přeháněk a bouřek. Teploty klesnou na 19 až 16 stupňů. A zítřek už bude chladnější a místy i zítra musíme počítat s přeháňkami. Většinou oblačno nás zítra v sobotu čeká, ojediněle se budou objevovat přeháňky nebo bouřky, hlavně odpoledne a k večeru. A teploty zítra maximálně už jenom do 26 stupňů Celsia.
0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A my si společně připravíme špenátové ravioli, což jsou vlastně plněné těstoviny původem z Itálie. A co vám ještě nabídneme? Další díl našeho prázdninového seriálu s Radkem Pálkou a poradíme dětem, jak si udělat jednoduché domácí nanuky. A povídat si budeme i na téma chlebíčky a pohanka, aby si vybral každý.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Po písničce Jitky Zelenkové je tady čas na dnešní soutěž. Máme pro vás Termoláhev s logem Českého rozhlasu Hradec Králové, takže vám přeju hodně štěstí. Já myslím, že to nebude těžké. I když uvidíme, já vždycky řeknu, že to nebude těžké a pak si s tím nevíte rady. Naopak někdy řeknu, že to bude lehké. Takhle obráceně, vidíte, jsem to už jsem se do toho zamotal. Vždycky řeknu, že to bude těžké, pak to hned odhalíte a když řeknu, že to bude jednoduché, tak si s tím nevíme rady. Tak jak to bude dnes, uvidíme. Každopádně zase budeme hledat a poznávat nějakou osobnost, která nějakým způsobem se váže k dnešnímu dni. Já vám ještě schválně neřeknu jakým, protože to už by pak bylo opravdu velmi jednoduché. Tak se ptám, kdo to je zase, kdo nám teď řekne jeden takový krátký, hezký, milý vtip pro pobavení.
1: Ptá se jedna blondýnka druhé. Hele, při vaření mi zbyla horká voda, nevíš, co s ní? Tak jdej do mrazáku, povídá druhá. Teplá voda se vždycky hodí.
0: Tak a můžete zavolat, jestli víte, tady je telefon.
2: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: Tak, halo, dobré ráno, kdo pak tam? Dobré ráno,
3: tady je Míla ze Dvora Králové.
0: Dobrý den, paní Mílo, tak doufám, že vás pobavila.
3: Pobavila, no. Ale nejsem si vůbec
0: zkuste.
3: Jistá. Naďa Konvalinková,
0: no, to je přesně to, co jsem předtím říkal, že jsem říkal, že to bude jednoduché a pak nám to dá, není to. Ale děkuji za to, že jste to zkusila,
3: ano,
0: třeba příště to
3: ano.
0: Bude lepší a vyjde to. Mějte se krásně, hezké léto vám přeju, paní Milo,
3: naschledanou.
0: Tak a jedeme dál, ještě někomu dalšímu dáme teď šanci v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, takže můžete telefonovat stále, haló, dobré ráno, je tam někdo?
4: Dobrý den,
0: kdo pak tam?
4: Richard.
0: Tak Richarde, co myslíte vy?
4: Martina Hudečková.
0: No, a to už je správně. Je to divadelní herečka Martina Hudečková, taky skvělá dabérka. Já teď zase dávali deník Bridget Jonesové. Někde jsem viděl ten poslední díl aktuálně, poprvé tedy, nebyl jsem na něm v kině, teď jsem ho viděl v televizi. A zase ten její skvělý dabing Martiny Hudečkové, prostě ten, které nepatří. No a ona má dneska svátek, protože v kalendáři je Martina, takže už jsem vám odhalil, proč jsem Martinu Hudečkovou dneska vybral. Tak skvělé. Richarde, gratuluju, termoláhev je vaše, tak ať vám slouží. Mějte se moc hezky a hezký víkend. Naschledanou.
4: Děkuji.

0: Je 7:30.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Rozšířené parkoviště v horském sedle u Šerlichů v Orlických horách by mohlo začít sloužit motoristům na podzim. Bude spoplatněné. Denní parkování by mohlo stát okolo 200 korun, jak potvrdila starostka Deštného Simona Vlková. Dodala, že se čeká na vydání stavebního povolení. Dělníci budují na půdě budovy ve školní ulici v Trutnově městský holubník. Jde o vítězný návrh participativního rozpočtu a holubník má

0: kteří ho zastřelili. Na sociální síti X o tom informovala policie. Napadení se stalo ve Vídeňské ulici v Praze 4. Fotbalisté Hradce Králové hráli na soustředění v Rakousku v přípravném utkání s ukrajinským Charkovem 3-3. Pro Východočechy to byla generálka před prvním zápasem v předkole Evropské ligy, ve kterém nastoupí proti norskému Tromze. Čekáme polojasno až oblačno, odpoledne a večer až zataženo. Dopoledne ojedinělé, odpoledne a večer se místy vyskytnou přehánky nebo bouřky. Ty mohou být ojedinělé i silné. Teploty vystoupají na 28 až 31 stupňů, na horách na 22 až 25.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Trutnově se na silnici číslo 14 v Náchodské ulici srazilo osobní auto s dodávkou. Policie nehodu došetřuje, s opatrností tam projedete.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: A my přejeme krásné, příjemné léto z Českého rozhlasu Hradec Králové. Po písničce Václava Neckářa připomenu, že je 8 minut po půl osmé, no a že jsme tady jako vždycky v tomto čase i dnes ještě jednou s novinami.
1: K ranní kávě, denní tisk.
0: Po nádraží stadion Dvůr Králové je při chuti a rozjíždí další velký projekt, chce nové zázemí pro fotbalisty a atlety. Jen pár týdnů poté, co město definitivně odpískalo přestavbu bývalé Majerovy továrny na společenské centrum, pouští se do jiného velkého projektu, do modernizace letního stadionu. První etapa by měla stát kolem 160 milionů, počítá se se stavbou nové tribuny, se šatnami a zázemím i s rekonstrukcí přírodního trávníku. V srpnu mají radní vybírat zhotovitele. Projekt přichází v době, kdy Dvůr Králové realizuje rekordní investice. V letošním roce zahájil třeba modernizaci autobusového nádraží a stavbu kanalizace v městské části Verdek. Projekty v součtu výjdou na více než čtvrt miliardy. Na obě akce město získalo dotace. Na přelomu srpna a září navíc začne rekonstrukce úpravny vod za 48 milionů korun. Na tu si město vzalo 30-milionový úvěr. A podrobnosti v Mladé frontě dnes najdete v příloze pro náš kraj, pro Hradec Králové, Trutnov, Náchotýčí na Rychnov nad Kněžnou. Já už se dívám do regionálního deníku, kde připomínají festival Hrady.cz, který teď dnes a zítra přiveze na kuňku třeba Daniela Landu, Miraj nebo MiG-21. Festival Hrady.cz po svém zahájení na Točníku rozezní tento pátek a sobotu 17. a 18. července Kunětickou horu u Pardubic. Hudebně kulturní akce, která návštěvníkům nabízí zážitek z hudby v kombinaci s unikátním prostředím historických památek. Představí se Daniel Landa, Miraj, Rybičky 48 a další interpreti. Mimochodem říkám to hlavně z toho důvodu, že jsme asi tak před měsícem také hráli celý týden v Bleskovkách Dobrého rána o vstupenky na festival Hrady.cz. Tak je to tady a všem, kteří jste vyhráli, přejeme, ať si to hezky užijete. No, jestli jste nevyhráli, tak si to užijte i tak, vstupenky si určitě obstaráte. Tak a já se podívám ještě na něco do dnešního Práva, kde píšou, že po týdnu hašení ve Zlíně bohužel pořád hoří. Sice trochu pomohly nedávné dešťové přeháňky, ale přesto ani po týdnu hasiči ve Zlíně zcela nezlikvidovali rozsáhlý a velký požár v budově 34 bývalého areálu Svit. Při něm schořel sklad obovnické společnosti Vasky nebo firmy Alpine Pro, oblékající i naše české olympioniky. Včera hasiči navíc k dohašování nasadili výškovou techniku, umožnila bezpečné hašení žhavých míst ve střešních prostorech, dosud stojící části budovy, jak uvedla včera mluvčí krajských hasičů Lucie Javorčíková, s tím, že na místě stále zasahuje 6 jednotek hasičů. Ve zřícených konstrukcích i ve stále stojících částech objektu se nadále nacházejí místa s velmi vysokou teplotou. Hasiči proto musí postupovat velmi pečlivě a systematicky, dodala ještě mluvčí. Podrobnosti najdete v článku v dnešním Právu na straně číslo 4, tak i o tom si můžete v dnešních novinách přečíst, jestli chcete. My vám přejeme dobré ráno.

0: počasí.
1: Rád připomenu, že dnes nás před studenou frontou čeká ještě teplé počasí, bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer až zataženo, dopoledne ojedinělé, odpoledne a večer se místy vyskytnou přehánky nebo bouřky a bouřky můžou být ojedinělé zase i silné, to znamená, můžou být doprovázené přívalovým deštěm s úhrny až 40 mm, menšími kroupami a nárazy větru kolem 70 km v hodině. Teploty dnes 28 až 31 stupňů, na horách 22 až 25. V noci nás pak čeká postupné doznívání přeháněk a bouřek, teploty klesnou na 19 až 16 stupňů, no a zítra už bude chladněji a místy přeháňky, teploty zítra jen do 26 stupňů. Za chviličku už se budeme věnovat vzácným fobiím v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Přejeme dobré ráno a hezký pátek 17. července.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: Byla jsi mi loučí světlem pochodní a teď nesnesu tvůj žár.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že existuje fobie z klaunů, papeže nebo piva? Strach může mít člověk z ledasčeho. Nejobvyklejšími spouštěči jsou například pavouci, hadi nebo uzavřené prostory. I mezi fobiemi však najdeme několik neobvyklých kuriozit, třeba koulrfobii, což je strach z klaunů. Ti mají diváky primárně rozesmát, ovšem v někom pohled na zmalovanou tvář vyvolává úzkost. Obává se totiž masky jako takové a neznámého obličeje pod ní. Dalším příkladem je papafobie. Úzkost, paniku a strach pociťují lidé, kteří se dozvědí, že do jejich města nebo vesnice má přicestovat hlava katolické církve. Novinkou posledních let je nomofobie, neboli obava ze ztráty mobilního telefonu. Zejména ve vyspělých zemích je celkem velké procento lidí, kteří si na mobil natolik zvykli, že bez něj prostě nemůžou být. Strach z přerušení kontaktu s rodinou a přáteli a celkové odtržení od okolního světa je pro ně extrémně nepříjemný. A na závěr opravdová lahůdka. Hypopoto monstro sesky pedaliofobie. Kdo z vás tipuje, že je to hrůza z krkolomných a sáhodlouhých slov, ten se trefil.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Rokový večer v kempu Pecka. V sobotu 18. července od 18 hodin v kempu Pecka zahrají AC Blesk DC a excelentní Prague Queen s fenomenálním Michalem Skořepou v čele. Rokový večer v kempu Pecka 18. července. Vstupenky v síti Ticketstream. Děti do 120 cm a držitelé průkazu ZTP a ZTPP zvýhodněný vstup.
3: Je 8 hodin.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Hradec Králové má po roce kolaudaci opravené školy. Děti se do ní vrátí 1. září. Dopravu v Hradci komplikují opravy Gočárova okruhu. Do čtvrtfinále turnaje v Aténách prošly 3 české tenistky. A dnešek přinese mraky, přehánky, bouřky a teploty až 31 stupňů. U ranních zpráv vás vítá Alena Brantová. Zrekonstruovaná základní a mateřská škola v Malšově Lhotě v Hradci Králové získala pravomocné kolaudační rozhodnutí. Nic už tak nebrání tomu, aby se děti od 1. září vrátily do svých tříd. Končí tím víc než rok trvající spor, který desítkám rodin kvůli dojíždění do náhradních škol výrazně komplikoval situaci. Otevření školy zdrželo odvolání spolumajitele sousední nemovitosti proti prodloužení stavebního povolení a navazující správní a soudní řízení, vysvětluje mluvčí magistrátu Kateřina Rohlíčková.
5: Stavební firma požádala o kolaudaci ve druhé polovině června. Během čtvrtečního odpoledne stavební úřad vydal kolaudační rozhodnutí. Dodavatel stavby, který v řízení zastupoval město, se zároveň vzdal práva na odvolání. A protože účastníkem tohoto správního řízení již nebyl nikdo další, kolaudační rozhodnutí je v právní moci.
3: Na Gočárově okruhu v Hradci Králové začala tento týden oprava asi kilometrového úseku silnice mezi kruhovým objezdem Brněnská a křižovatkou Tesla. Práce jsou rozdělené do 3 etap a podle harmonogramu skončí 5. října. V každém směru zůstane po dobu oprav průjezdný vždy jeden jízdní pruh. Zároveň budou o letních prázdninách podle jednotlivých etap úplně nebo částečně uzavřené taky rampy Malšovického nadjezdu. Krajský úřad předpokládá, že se na místě budou tvořit kolony. Řidiči by proto měli počítat se zdržením. Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD odletí v neděli do Číny s cílem posílit spolupráci v cestovním ruchu. Pokud ho o to ministerstvo zahraničí požádá, je připravený pomoct v případu Čecha zadrženého v Číně. To má ale podle Okamury na starosti hlavně rezort zahraničí.
6: Tomio Okamura chce v Číně jednat hlavně o posílení přímého leteckého spojení mezi Českem a Čínou a o zrušení vízové povinnosti Čechů mířících do země.
7: Jsme pouze jednou ze dvou zemí Evropské unie, která má víza do Číny, tou druhou zemí je Litva.
6: Karel Dvořák z Hnutí STAN ale upozorňuje na otázku lidských práv.
8: Tajvan dbá na ochranu lidských práv a v případě Číny to tak není. Tak třeba pan předseda Okamura nebo paní předsedkyně Vesecká i dovedou debatu na téma třeba vězněných Ujgurů.
6: Do Číny se chystá i ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Pravděpodobně příští rok. Daniela Brichtová, Český rozhlas. Sport.
3: Tenistka Barbora Krejčíková postoupila do čtvrtfinále turnaje v Aténách. Francouzku Monetovou porazila ve 2 setech. Mezi nejlepší osmičku se dostala taky Sára Bejlek a Tereza Valentová. Bejlek zvítězila nad Rakušankou Tagerovou, Valentová přehrála Bělorusku Sasnovičovou také bez ztráty setu.
4: Počasí.
3: Čekáme polojasno až oblačno, odpoledne a večer až zataženo. Dopoledne ojedinělé, odpoledne a večer se místy vyskytnou přehánky nebo bouřky. Ty mohou být ojedinělé i silné. Teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů, na horách na 22 až 25. Mírný jihovýchodní až jižní vítr se během dne bude měnit na jihozápadní až západní a v bouřkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz.
4: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: V Trutnově se v Náchodské ulici srazilo osobní auto s dodávkou. Policie nehodu došetřuje, s opatrností tam projedete.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 8 hodin, 4 minuty, páteční dobré ráno. Pokračuje na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Dobré ráno vám přeje Jakub Schmidt. No a za chviličku budeme s naším reportérem Jiřím Hofmanem mluvit o tom, že v Česku stále zůstávají stovky míst bez dostatečného signálu pro mobilní telefony. Český telekomunikační úřad eviduje kolem 1300 lokalit, které patří mezi takzvaná bílá místa. Dalších 600 míst se do seznamu přihlásilo samo a odborníci sílu signálu v těchto místech ověřují, kterých míst se to přesně týká. U nás v Orlických horách řekneme právě za chvíli. No a hostem po půl deváté pak bude Petr Ťažký, kastelán Náchodského zámku, který je krásně vidět z dálky, když přijíždíte do města. Je to jeden z největších zámeckých komplexů v našem kraji. Má 5 nádvoří, několik hlavních budov, taky krásnou a pestrou historii. A my vás tam tedy s kastelánem Petrem Ťažkým moc rádi vezmeme a taky pozveme po půl deváté v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Tak hezké léto, hezké prázdniny a příjemný pátek, který začíná.

0: by, jak žil bych rád.
1: 8 hodin, 11 minut, Český rozhlas Hradec Králové s vámi, přejeme dobré ráno. Teď si budeme povídat chviličku o síle a stabilitě mobilního signálu. Bez stabilního signálu pro mobilní telefony jsou po celém Česku stále stovky míst. Jde o lokality, ve kterých nemá dostatečný signál 97% obyvatel. Český telekomunikační úřad proto určil místa, kde mají operátoři pokrytí postupně zlepšovat. No a jednou z takových oblastí jsou i Orlické hory v našem Královéhradeckém kraji. Podrobnosti teď pro nás má reportér Jiří Hofman. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak jak velký problém to vůbec dneska je?
2: Tak podle Českého telekomunikačního úřadu se problém netýká jen samotných Orlických hor, ale širšího území podél česko-polské hranice. Oblast sahá přibližně od Nového Hrádku na Náchodsku až po Kralicko a zasahuje také do Pardubického kraje. Po měřeních a výpočtech zařadil ČTU v této oblasti na seznam takzvaných bílých míst celkem 13 obcí a 20 základních sídelních jednotek.
1: A můžeme teda říct konkrétně, kterých třeba míst se to týká?
2: Tak jde například o Nový Hrádek, Kounov, Liberec, Zdubnici, Rokytnici v Orlických horách nebo Olešnici. V Pardubickém kraji pak o Letohrad, Klášteres nad Orlicí, Nekoř, Těchonín a Králíky. A právě v těchto lokalitách úřad identifikoval nedostatečné pokrytí mobilním signálem.
1: Co vůbec znamená ten pojem bílé místo? Co si pod tím představit?
2: Podle ČTU jde o lokality, kde není pro nejméně 97% obyvatel dostupný signál sítí čtvrté nebo páté generace alespoň jednoho operátora. Úřad ale zároveň upozorňuje, že to neznamená, že by všichni obyvatelé těchto obcí byli bez signálu. Z jeho měření vyplývá, že bez pokrytí zůstává přibližně 1% obyvatel v síti 4G a 2% v síti 5G.
1: No a jaké řešení se tady připravuje?
2: No, operátoři společně se společností CETIN budují nebo připravují nové základnové stanice právě v místech se slabým pokrytím. Například T-Mobile plánuje nový vysílač v obci Val. Podle operátora má přinést stabilnější mobilní signály, kvalitnější datové služby. Připravují se ale i další projekty, například Prohluky nebo Šediviny.
1: A už se ví, kdyby se lidé mohli tedy toho zlepšení dočkat?
2: Tak to zase bude záležet především na povolovacích procesech a dohodách s vlastníky pozemků. Podle operátorů totiž příprava nové základnové stanice běžně trvá 3 až 4 roky. Cílem je ale postupně odstranit takzvaná bílá místa a zlepšit pokrytí pro místní obyvatele i turisty.
1: Zjistil Jiří Hofman, děkujeme za to, nashledanou.
2: Naslyšenou, hezký zbytek dne.
3: Jsme s vámi i na Rychnovsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: A my už jsme teď ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem v Hradci Králové a meteorologem Jaroslavem Tučkem, kterého moc zdravím. Dobré ráno, Jaroslave.
2: Dobré ráno.
1: Je před víkendem, tak nás zajímá samozřejmě, jaký ten víkend bude. No ale ještě předtím určitě ten pátek, protože vím, že nás čeká změna. Já už jsem to našim posluchačům dnes také několikrát říkal, že se ochladí na víkend. Co ten dnešek? Ten ještě bude horký?
2: Ten ještě bude horký, určitě dneska před tou studenou frontou k nám vrcholí příliv teplého vzduchu. Teď dopoledne polojasno až oblačno, odpoledne potom přibude trošku ty oblačnosti a bude až zataženo. Dopoledne pouze výjimečně, odpoledne potom a večer se budou vyskytovat přehánky nebo bouřky, odpoledne a večer místy. Ty bouřky mohou být ojediněle i silné, což znamená, že ty úhrny v těch bouřkách až 40 mm nějaká kroupa a nebo i nárazy větru kolem 70 km za hodinu. Co se týká teplot, 28 až 31 stupňů Celsia, na horách 22 až 25. No a rozptylové podmínky, dobré až velmi dobré, aby o to je na stupni číslo 3, vysoká zátěž.
1: No a ochlazovat se už začne v noci nebo ještě později?
2: V noci ještě nevyvětráme. Oblačno až polojasno, tak by to mělo vypadat v noci s tím, že zpočátku té noci ještě bude zataženo a místy se budou vyskytovat přehánky nebo bouřky. V průběhu noci pak ty bouřky nebo přehánky už budou pouze ojedinělé. Nejnižší noční teploty 19 až 16 stupňů Celsia. No a vítr v noci bude od západu mírný 2 až 6 metrů za sekundu, s tím, že v bouřkách bude i zesilovat přechodně. No a přes den většinou oblačno, výjimečně se objeví nějaká přehánka nebo bouřka, hlavně odpoledne a k večeru. Maximální teploty příjemné letní 23 až 26 stupňů Celsia, na horách 18 až 21 a vítr bude foukat od západu až severozápadu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, večer pak bude slábnout. Neděle jasno, polojasno, hlavně po ránu a částečně i dopoledne, v průběhu dne pak začne od západu přibývat oblačnost na zataženo, s deštěm nebo s přehánkami, výjimečně i s bouřkami, večer potom ta fronta se posune na Moravu, takže u nás se bude projasňovat. 16 až 12 stupňů Celsia budou minima, maxima 21 až 25 a vítr od západu až severozápadu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Jaroslav Tuček pro nás měl dnes předpověď, tak za ní děkujeme a přejeme všem pěkný, příjemný víkend. Naschledanou, Jaroslave.
2: Hezký víkend, naslyšenou.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: The eagle has landed.
1: I have a dream. It's been a hard
2: day's night. Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Pátek 17. července. Svátek má bojovná válečnice Martina. Máme jich tu slušnou posádku přes 180 tisíc. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Císařské mandáty proti růstu zločinnosti v pražských městech byly vyhlášeny v roce 1601, to je 425 let. Na třech náměstích vyrostly dokonce k odstrašení i šibenice. Krvavý konflikt ve Španělsku začal před 90 lety v roce 1936. Tříletá občanská válka se stala předehrou druhé světové války. Podle některých historiků posloužila jako výcvikový prostor Německa, Itálie a Sovětského svazu před vstupem do globálního konfliktu. Boeing 747 letu TVA 800 letící do Říma zmizel před 30 lety v roce 1996. Pouhých 12 minut po startu z Kennedyho letiště v New Yorku z monitorů. Explozi stroje způsobila konstrukční chyba a jiskra pod nádržemi s palivem. Na palubě zahynulo všech 230 osob. Historicky první hlasování o rozpuštění naší poslanecké sněmovny proběhlo před 10 lety. Bylo neúspěšné. Česká vláda před 2 lety rozhodla, že 2 nové jaderné bloky v Dukovanech na Třebíčsku má postavit jihokorejská firma KHNP za 400 miliard korun. Přičemž první reaktor by se měl začít stavět v roce 2029. A 45. narozeniny má dneska stand-up komička, zpěvačka a překladatelka Adela Elbl.
5: Oni prostě blondýny jsou obecně jako lepší a vždycky byli, jo.
4: Vám všem krásný pát.

0: chcete začít používat umělou inteligenci prakticky a srozumitelně? Přihlaste se na letní školu AI od Business Starteru. Během 5 dnů se naučíte pracovat s AI nástroji, tvořit obsah, zadávat prompty a využívat umělou inteligenci v podnikání i vlastních projektech. Program je vhodný pro jednotlivce i firmy. Začínáme 20. července. Více informací a přihlášky najdete na businessstarter.cz. businessstarter.cz.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Hradec Králové má kolaudační rozhodnutí na opravenou základní a mateřskou školu v Malšově Lhotě. Děti se do ní vrátí 1. září. V minulém školním roce kvůli sporu o stavební povolení a chybějící kolaudaci museli dojíždět do jiných škol. Problém město řešilo víc než rok. Městský kemp Stříbrný rybník v Hradci spustil rezervace 5 nových chatek na poloostrově Rybníka. Novostavby rozšířily ubytovací kapacitu kempu zhruba o 1/5. V každé z nich se může ubytovat až 6 lidí. Ministerstvo financí dnes naposledy určí maximální cenu, za kterou můžou čerpací stanice prodávat benzín a naftu. Regulace cen skončí v neděli. Od pondělí tak už bude jejich výši určovat jenom trh. Skončí i snížení spotřební daně na naftu. Poslanec SPD Jaroslav Foldyna je podezřelý z toho, že

0: Čekáme polojasno až oblačno, odpoledne a večer až zataženo. Dopoledne ojedinělé, odpoledne a večer se místy vyskytnou přeháňky nebo bouřky, ty můžou být ojedinělé i silné. Teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů, na horách na 22 až 25.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Náchodsku opatrně na silnici 307 ve Velkém Třebešově. Kvůli stavebním pracím je tam zúžená vozovka na jeden jízdní pruh a projíždí se kyvadlově. Omezení potrvá do konce srpna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem.

0: Je 8 minut po půl deváté, Český rozhlas Hradec Králové, posloucháte Dobré ráno, no a my se teď zase krásně prázdninově zatouláme, jestli rádi jezdíte po hradech a zámcích, tak to bude něco pro vás. Dneska nás čeká Náchodský zámeček Vršku Kulatýho, jak se zpívá ve známé písničce, ale žádný zámeček nečekejte, je to naopak pořádný zámecký komplex, který patří dokonce k těm největším u nás v kraji a místo bílé tam straší černá paní. Jak mi určitě potvrdí teď i kastelán Náchodského zámku Petr Ťažký. Dobrý den, pane kasteláne.
1: Dobrý den.
0: Tak jak je to s tou černou paní u vás na zámku? Proč ne bílá?
1: Proč ne bílá? Je to proto, že vdova po jednom z významných majitelů, a to císařským generálovi Otáviovi Piccolomínimu, který když zemřel, tak ona doufala, že Náchodské panství zdědí. Ono se tak nestalo. A vzhledem k tomu, že truchlila tedy po svém zesnulém choti a zároveň ještě přišla o celé Náchodské panství, tak na základě toho až do své smrti nosila pouze černý šat, se říká.
0: A potkal jste ji už?
1: Tak občas se samozřejmě v hradních i zámeckých interiérech něco stane, takže nemůžu říct úplně ne.
0: Jak jste odstartovali tu letošní zámeckou sezonu, hlavně tedy tu letní prázdninovou? Jezdí lidé na zámek do Náchoda? Jste spokojeni?
1: Řekl bych, že ano. Zatím, co tak pozorujeme, tak ta návštěvnost je lepší než v loňském roce.
0: Takže skvělá zpráva. Jinak zámek, který nikdy nepřestal být hradem, se říká o Náchodském zámku. Proč?
1: Protože když jdete na Náchodský zámek nebo hrad, tak záleží, do jaké části se podíváte, ale ve výsledku na každém nádvoří i v těch interiérech vždycky poznáte prvky, které jsou typicky hradní, což jsou například velmi široké zdi, hradní základy, ale když se otočíte jenom třeba o pár centimetrů někdy dál, tak zase uvidíte ryze typicky zámecké prvky, jako je například štuková výzdoba, jako jsou třeba z grafita a podobně.
0: Takže je to opravdu zámek, který nepřestal být hradem nikdy.
1: Přesně tak. On se tváří jako zámek, ale jeho základy a de facto řada prvků pořád připomínají ten hrad, který nad Náchodem stál.
0: Co z té historie je tak nejzajímavější? Třeba podle vás nebo pro vás?
1: Já si myslím, že na Náchodském areálu je to především jeho stavební vývoj, který probíhal, řekněme, od toho počátku někdy do druhé poloviny 18. století. Možná, co je velmi zajímavé, že zase naopak od té druhé nebo od té poloviny 18. století se ten stavební vývoj naopak úplně zastavil a Náchodský zámek již od té doby nikdy nebyl nějak výrazně přestavován, což je poměrně unikátní.
0: Co ti majitelé, kterých taky bylo požehnaně, tak možná zmiňme aspoň ty nejdůležitější?
1: Tak když to vezmeme někde od té renesance, tak těmi významnými jsou určitě Smiřičtí ze Smiřic, kteří na přelomu 16. a 17. století přestavili Náchodský hrad na renesanční zámek, pak je to italská rodina Piccolomini, která Náchodský zámek dostavila do té současné podoby, jak ho známe dnes. Pak je to rod Kuronských, který vlastnil zámek na přelomu 18. a 19. století. Z té doby například známe zámek z různých literárních děl, například od Aloise Jiráska nebo Boženy Němcové. No a nesmíme opomenout ani významné poslední majitele, a to německý knížecí rod Schamburg-Lippe, který Náchodský zámek a celé panství vlastnil až do roku 1945, do konce druhé světové války.
0: Já tady mám napsáno, nevím, jestli to je pravda, že roku 1842 tedy panství zakoupil právě kníže Jiří Vilém Schamburg-Lippe za 2 500 000 zlatých?
1: Ano.
0: Pro svého syna?
1: Ano, co je docela zajímavé, tak on panství nekoupil přímo pro sebe, koupil ho pro svého druhorozeného syna, protože jeho záměrem bylo založit takzvanou sekundogenituru rodu. To znamená, že hlavní větev, kdyby vymřela, tak nastoupí ta druhá větev. No a pro tu sekundogenituru byl právě nakoupen nebo zakoupen Náchodský zámek a celé panství. Koupili ho sice již v roce 1842, ale trvale tam pobývali ještě od začátku 60. let. To znamená, že těch přibližně 20 let de facto spíš na to panství jenom zajížděli a kontrolovali. Dokonce, aby se kníže Jiří Vilém ze Schamburg-Lippe přesvědčil o tom, že panství je spravováno správně, tak jezdil na tajno, například i na jiné doklady.
0: Fakt. Mm-hmm. Takhle kontroloval. Krása. No jinak Náchodský zámek je pro mě třeba osobně vždycky spojen s medvědy, s Ludvíkem a Dášou. Ti už samozřejmě nejsou, už postupně uhynuli, ale myslím si, že prožili krásný život v tom medvědáři. Mariu Zámeckém, nebo v tom příkopě tam. Ale Ludvík se vrátil, ne, teď?
1: Přesně tak. Ludvík se nám před hlavní návštěvnickou sezonou vrátil zpátky do interiéru zámku, protože jsme se de facto domluvili, že bude vypreparován, takže se vrátil jako zámecký exponát a de facto každý návštěvník, který se vydá na prohlídku Náchodského zámku, tak na medvěda Ludvíka narazí.
0: Krása, takže je to takový návrat zase zpátky. Naším hostem je v dobrém ránu kastelán Náchodského zámku Petr Ťažký. Tak si po písnice řekneme, jaká bude ta letošní sezóna, na co všechno, na jaké novinky bychom naše posluchače mohli k vám pozvat.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, naším hostem je dnes Petr Ťažký, kastelán Náchodského zámku. Připomenu, že zámek je krásně vidět z dálky, když přijíždíte do města, je to jeden z největších zámeckých komplexů v našem kraji. Já myslím, pane kastelána, že máte snad 5 nádvoří, ne?
1: Ano,
0: několik hlavních budov, taky pestrou historii, kterou už jsme probrali před písničkou. No a pro všechny vlastně z vás, kteří se o ten zámek staráte, to asi je taky velká výzva v podobě oprav a údržby. Vím, že se u vás postupně stále něco opravuje, tak co je aktuální, co se týče těch oprav v té letošní sezóně?
1: V současné době probíhá generální obnova střechy na vstupním objektu na takzvaném úřednickém traktu, kde po více než asi 25 letech byla dožita dřevěná šindel, takže ta se v letošním roce nákladně opravuje. To samozřejmě se pojí s nějakým omezením, takže hlavní vchod je občas z důvodu potřeb dodavatelské firmy uzavírán a návštěvníci jsou tedy upozorňováni na to, že musí vlastně okolo zámecké nebo okolo galerie a hradního příkopu přes mostek, kudy se dostanou do areálu zámku.
0: Tak střecha je základ.
1: Přesně
0: pro základ. Každý dům i pro zámek. Jak jsou na tom ty vaše jedinečné z grafitové fasády? Protože ty jsou taky vlastně takové typické pro Náchodský zámek. V jakém jsou stavu? Budou se nějak obnovovat nebo?
1: Co se týče zámeckých z grafit, tak tam je to otázka, kterou teď poměrně široce a dlouze řešíme samozřejmě se zástupci památkové péče, protože asi to můžu dneska už říct, ale z grafita, která na Náchodském zámku vidíte, nejsou historická. Je to kopie ze 70. let 20. století. V 70. letech, když Náchodský zámek procházel poměrně radikální obnovou, tak původní z grafita byla pravděpodobně na většině místech odstraněna a byla vytvořena znova. Takže ta současná z grafita v některých případech nerespektují tu původní podobu, oni jsou taky o trošku větší, zároveň nejsou například zhotoveny z úplně dobrých materiálů, které té budově jako takové spíš možná někdy škodí, takže dnes je to, řekněme, poměrně velké téma, které s památkáři řešíme, jak vlastně v budoucích letech vlastně k obnově těch z grafit přistoupíme.
0: A nějaké to historické opravdu se nezachovalo? To původní?
1: Dochovalo se ve fragmentech, zpravidla dělníci v 70. letech nezašli pod střechu. To znamená, že někde na půdách se původní z grafito nachází. Takže my vlastně víme třeba, z čeho bylo složené, my víme, jak vypadalo, byť ono nebylo vždycky úplně stejné na všech budovách, ten rozměr toho psaníčka se lišil, což nám zase dokládá fotodokumentace, ale jsou třeba místa, která dodnes neznáme a samozřejmě budeme muset ještě více zapátrat v archivech, ve fotografiích.
0: Co okruhy prohlídkové? Já vím, že v loňském roce jste vlastně poprvé měli ten okruh, nový okruh ze sklepení na věž, asi velmi oblíbený, projít si zámek ze spoda až nahoru.
1: Ano, okruh ze sklepení na věž zahrnuje tři prostory. Je to gotické sklepení, kde je zároveň ještě výstava o historii Náchodského zámku, takže kdo si bude chtít podrobněji přečíst tu historii, tak má zde možnost. Jsou tam vystaveny některé předměty z dob historie, například ukázka kazety z malovaného trámového stropu, ale jsou tam vystaveny například i, řekněme dneska už taky, dobové doklady třeba z 90. let, novinové články, když byl zámek vykraden, když se opravovala zámecká věž, takže i řekněme ta mladší historie je tam zastoupena, aby návštěvník, který na ten Náchodský zámek přijde, tak aby to nebral, že od toho roku 1945 se v Náchodě nic nedělo. Ale ono je to naopak, ta historie prostě běží a samozřejmě i v těch dalších letech se odehrálo spoustu zajímavého. Pak je to v rámci toho okruhu ještě renesanční terasa, kde návštěvníci můžou pobít čas a podívat se na město a pak je to věž, v rámci které dnes už to není jenom vyhlídka, ale jsou tam zpřístupněné některé prostory, například místnost pro služebnictvo, protože věž nebyla jenom opravným obraným prvkem toho areálu, ale zároveň velmi důležitým komunikačním místem, přes který prostě služebníci procházeli do toho zámku, třeba z nádvoří.
0: Přijďte se podívat samozřejmě na to všechno. Těch příležitostí letos v létě budete mít určitě hodně. Navíc taky pěkné akce. Zítra máte nějaké pohádkové promítání, jsem slyšel.
1: Přesně tak. Zítra máme promítání pohádky Princezna stokrát jinak, která se na Náchodském zámku v loňském roce natáčela. Zítra to bude přesně rok od natáčení. No a na samotné promítání zítra dorazí i někteří představitelé, například představitelka princezny Stely, představitel prince Ukruta nebo třeba královny a také samotný pan režisér.
0: Takže zítra, jinak potom tu další sobotu tady vidím akce ze života Šamburgů.
1: Ano, to jsou večerní prohlídky, ty jsou zaměřeny na období druhé poloviny 19. století a přiblíží právě ten poslední šlechtický rod, který Náchodský zámek vlastnil, německou knížecí rodinu Schamburg-Lippe.
0: 1. srpna Náchod v časech války taky například.
1: Ano, tam zase chceme připomenout, že Náchodský zámek byl místem, kde se odehrávaly různé vojenské konflikty. V letošním roce tu akci budeme mít zaměřenou zejména na připomenutí prusko-rakouské války 1866, která samozřejmě i souvisí s Náchodským zámkem.
0: A 22. srpna ještě vybírám třeba Hradozámecká noc, tradiční akce, která se koná na mnoha místech, na mnoha hradech a zámcích, takže i u vás, pane Kastelán.
1: Ano, i u nás, ale to bude trošičku jiná, protože to nebude klasické procházení zámkem, ale bude to taková trošku pátrací hra, takže návštěvník ten zámek si bude moci projít trošku jinak, budou tam různé úkoly a zároveň toho projde možná ještě víc než při klasických prohlídkách.
0: Takové tedy bude léto na Náchodském zámku. Pozval vás Kastelán Petr Ťažký, moc děkujeme, ať se to léto podaří. Děkuju, pane Kastelane.
1: Já také moc krát děkuju za pozvání.
0: Tak a to je všechno i od Jakuba Šmita. Loučím se, přeju krásný pátek i hezký víkend. No a předávám slovo po 9. hodině Janě Kudevejsové, která vás provede dnešním pátečním dopoledním habadě. Mějte se krásně, ještě jednou tedy hezký pátek, hezký víkend a těším se po neděli. Naschledanou.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Výstavba mostních pilířů pro D11 omezí tah na Trutnov. Stát dnes naposledy určí cenový strop na benzín a naftu. Hradečtí fotbalisté remizovali v přípravě s ukrajinským Charkovem. A dnešek bude většinou polojasný, odpoledne s přeháňkami, bouřkami a teplotami až 31 stupňů. Vítejte u zpráv s Alenou Brantovou. Od pondělí začne na Trutnovsku na silnici číslo 37 mezi Výšinkou a Kocbeřemi platit dočasné dopravní omezení. Důvodem je výstavba mostních pilířů pro dálnici D11 z Jaroměře do Trutnova. Práce se soustředí u odbočky na Kohoutov. Doprava bude od 20. července vedená kyvadlově v jednom pruhu a řídit ji budou semafory. Omezení mezi Výšinkou a Kocbeřemi potrvá přibližně rok. Dělníci staví na půdě budovy ve školní ulici v Trutnově městský holubník. Místnost vybaví hnízdními boxy a sedátky pro odpočinek holubů. Jako vletový otvor poslouží upravené střešní okno. Jde o vítězný návrh participativního rozpočtu. Holubník má být hotový do konce srpna. Podle mluvčí tamní radnice Adély Ščudlové bude regulovat počty těchto opeřenců ve městě.
2: Umožňuje regulovat počet holubů prostřednictvím svým výměny nakladených vajec za atrapy. Zároveň soustředí jejich hnízdění na jedno kontrolované místo. Bezpečné útočiště zde navíc najdou i ohrožení rorísy.
0: Ministerstvo financí dnes naposledy rozhodne o maximálních cenách pohonných hmot na následující víkend. Regulace skončí v neděli a od pondělí tak bude ceny určovat jenom trh. Skončí taky sleva na spotřební dani za naftu. Ministerstvo financí určovalo maximální ceny na každý den od dubna. Podle šéfky rezortu Aleny Schillerové z hnutí ANO se ale už ceny ropy na světových trzích stabilizovaly. Schillerová zároveň zdůraznila, že ministerstvo bude ceny paliv i marže prodejců dál monitorovat.
3: Pokud by kdokoliv chtěl konec regulace zneužít, nebo pokud by se situace na Blízkém východě opět vyhrotila, okamžitě zasáhneme. V tuto chvíli je ale situace již delší dobu stabilizovaná a státní zásah už není nutný.
0: Václav Loula z České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu dramatické zvýšení cen neočekává. Podle něj ale kvůli návratu spotřební daně na původní výši například nafta určitě zdraží. Sport. Fotbalisti Hradce Králové hráli na soustředění v Rakousku v přípravném utkání s ukrajinským Charkovem 3-3. Pro východočechy to byla generálka před prvním zápasem v předkole Evropské ligy, ve kterém nastoupí proti norskému Tromsø. Spokojen s přípravou byl i obránce Filip Čihák, který dal 2 góly a měl i šance na hat-trick.
4: Byla tam velká kvalita od Charkova a myslím si, že nás to prožil i skrz tu Evropu, protože byli šikovní na míči a v Evropě takový týmy prostě jsou. Myslím, že hat-trick asi už nikdy v životě nedám, takže mi to mrzí, ale tak co jsem pořád v obránce, ten mám bránit, nemá dávat gól.
1: Počasí.
0: Čekáme polojasno až oblačno, odpoledne a večer až zataženo. Dopoledne ojedinělé, odpoledne a večer se místy vyskytnou přeháňky nebo bouřky. Ty mohou být ojedinělé i silné. Teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů, na horách na 22 až 25. Mírný jihovýchodní až jižní vítr se během dne bude měnit na jihozápadní až západní a v bouřkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Dělníci opravují na Hradecku most u obce Holohlavy na silnici číslo 33. Objížďka vede přes dálnici D11 a potrvá až do prosince.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Přejeme dobré dopoledne, s vámi je stále Český rozhlas Hradec Králové, 9 hodin a 5 minut a právě začíná páteční dopolední Habaděj, ve kterém vás vezmeme mimo jiné do Úpice na Trutnovsku, do tamní hvězdárny, taky tu bude další rada Ládi Hrušky, tentokrát rada třeba ke grilování, poradí nám totiž, jak si doma vyrobit dietní tvarohovou majonézu. No a pokračuje samozřejmě zámecké léto, naše prázdninová soutěž ve 15:45 navštívíme další z českých zámků. Tak ať se hezky poslouchá, hezký den přeje Jana Kudy-Vejsová.

0: Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: A teď je to hlavně vaše, je to váš čas, protože záleží na tom, kdo se nám první dovolá v tuto chvíli. Hrajeme o spoustu krásných cen, jako jsou knížky, vstupenky do divadla, vstupenky na zámky, audioknížky. Ale hlavní cenou, a to už ale asi dobře všichni víte, je let horkovzdušným balónem, o který budeme losovat, až skončíme, a hrajeme takto do 31. července. Byl to docela fičák, byla to docela rychlost. Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Hradec Králové.
2: Dobré dopoledne, tady Iva.
1: Paní Ivo, gratuluju.
2: Děkuju.
1: No, byla jste opravdu rychlá, byla jste blesková. Co jste právě dělala, když zazněl signál naší soutěže?
2: Čekala nakonec písničky a až zazní signál.
1: Takže jste byla připravená, no ale to se vyplatilo úplně opravdu na nejvyšší možnou míru. Vaší dnešní cenou jsou dvě vstupenky na hrad a zámek Staré Hrady na Jičínsku, takže k tomu gratulujeme, a postup do slosování o hlavní cenu je samozřejmě taky váš, takže ještě jednou blahopřeju. Doufám, že máte radost, že jsme vám potěšili, že jsme vám udělali hezký pátek.
2: Ano, no, jsem nadšená.
1: A na co se těšíte? O víkendu nám prozradíte?
2: Na přípravu na malování.
1: Aha, no tak dobře, tak ať se všechno daří, pěkný víkend, ať vám to všechno vyjde, jak si přejete a jak máte naplánováno, a ještě jednou gratulace a vydržte chvíličku na telefonu, mějte se krásně. Naslyšenou, naschledanou.

0: Úpeci na Trutnovsku už víc než 70 let můžete pozorovat oblohu a slunce, a to na adrese Ulipek v místní hvězdárně. U jejího vzniku byl Vladimír Mlejnek, který původně v Úpeci založil astronomický kroužek. Přitom sám byl povoláním vedoucí účtárny v podniku Tonavě. Postupně se ale stal prvním ředitelem Úpecké hvězdárny. O historii i současnosti jsem si povídala s ředitelem současným Marcelem Bělíkem. Úpečtí astronomové byli dlouhé roky známí tím, že se zaměřovali hlavně na slunce.
1: Tak ano, jsme na slunce, historicky hvězdárna se orientovala převážně na sluníčko, ale postupem času se ta aktivita rozrůstá, takže v současné době se u nás pozorují meteory, pozorují se u nás proměnné hvězdy, pozorují se u nás mlhoviny, komety a podobně. Takže u nás se ta práce rozprostřela vlastně na nepřetržitý provoz.
0: Koukáme, jaký to tady máte krásný velký areál, ale tady snad byla šibenice na tomhletom místě úplně někdy dřív v minulosti. Je to pravda?
1: Tak ano, říká se to, že tady byla šibenice. My jsme potom dokonce pátrali, sice ne úplně do hloubky, ale použili jsme i nějaký archivy, zeptali jsme si AI, jako jestli o tom něco neví, ale ona nám opravdu řekla, že historicky se tady říkalo prostě u šibeníku nebo na šibenici nebo něco podobného, ale že to není ověřeno, protože hrdelní právo bylo v náchodě, pod který na Úpice spadala. Takže není to jako pro nás úplně ověřená informace, ale my se s ní rádi chlubíme, protože je to samozřejmě zajímavé, že?
0: Kolem nás spousta kopulí, některé větší, některé menší, ale všimla jsem si tamhle toho panelu a na tom panelu je fotografie pana Vladimíra Mlejnka, který to tady vlastně všechno začínal a zahajoval, a on prý vybudoval původně nějakou jenom pozorovatelnu pro takový kroužek nadšenců. To bylo tady na tom místě nebo ještě někde jinde?
1: Ano, to bylo tady. Byla tady postavena dřevěná, nejprve jsem jezdil jenom zdaleka hledama se koukat. Pak si postavili dřevěnou pozorovatelnu, tu rozmetal ta vichřice, která v létě přilítla, takže není to jenom fenomén nové doby, to je velké vichřice i tenkrát už, ale byla opravdu velká, protože části toho pozorovacího domku se našly až dole v údolí. Traduje se, že na jabloni byla napíchnutá mapa oblohy. No a na to konto se prostě rozhodlo tady v Úpici, že se postaví hvězdárna v různý akci Z a různýma takovýhlema cestama, a samozřejmě financováním se postavila nejprve tří místnosti budova a na ní 6-metrová kopule, to byl takový ten základ. A to se postupně rozrůstalo až do toho areálu, který tady máme.
0: A to byla jaká doba, ten pan Mlejnek?
1: Hvězdárna byla založena v 50. nebo otevřena v listopadu roku 59. Osobnost pana Mlejnka. To prostě byla osobnost, on nebyl vystudovaný astronom, on byl původně účetní tady v Tonavě, v Úpici, ale měl kontakty na spoustu astronomů, to konec konců i ty dalekohledy některé, které tady jsou historické, on k nám pro tu hvězdárnu žil a dodal se mi spoustu dalekohledů, kterými se, my už třeba s nima nepozorujeme, ale chlubíme se jima, to jsou třeba přes 100 let staré dalekohledy, které jsou prostě historické kousky, jako jo. No a samozřejmě byla jiná doba, i když možná se nám už vrací zase, jako jo, protože lidi jsou nasyceni s různýma sítěma, internetem, obrázkama, a máme pocit, že čím dál tím víc lidí to chce vidět naživo, jako jo. Už jim nestačí ten obrázek z Hubbleova teleskopu, který je sice krásný, ale to se podívá, odlistuje, nebo teďka už odskroluje tím prstíkem, že jo, na mobilu, a tím končí, když se přijde na hvězdárnu a vidí to naživo, jako jo. Takže začíná ta doba, doufejme, zase být pro ty lidi, aby se podívali.
0: Tak to doufá ředitel Úpické hvězdárny Marcel Bělík. Pro pozorování se můžete vypravit třeba právě tam. A co se slunce týká, to dnes vyšlo 6 minut po 5. hodině a zapadne ve 20:59.
2: Jsme s vámi i na Trutnovsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Švédské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Posloucháte dopolední Habaděj Českého rozhlasu Hradec Králové. Za minutu bude 9:30. Teď už tu máme další tip a další radu od Ládi Hrušky. Majonéza vznikla ve Francii nebo Španělsku v 18. století a její název je spojován s městem Mahon na Menorce. Tradičně se vyrábí z oleje a žloutku. Náš rozhlasový radce a lidový kulinář Láďa Hruška ale vyzkoušel dietní tvarohovou majonézu, která zapadá do trendu moderního stravování a potěší všechny, kteří mají rádi a hubnou zároveň do plavek.
1: Na přípravu dietní majolky k pečivu, do salátu nebo k masu budeme potřebovat jedno natvrdo uvařené vejce, 3/4 vaničky tvarohu, jaký máte oblíbený, 2 lžičky hořčice, dižonská dodá ostrost, medová jemnost a klasická plnotučná vytváří zase vyváženost. 1 lžičku citronové šťávy, sůl a pepř dle chuti. Postup přípravy dietní majonézy s tvarohem a vejcem natvrdo je snadný. Vejce nakrájíme na čtvrtky a vložíme do vyšší nádoby. Přidáme tvaroh, hořčici a citronovou šťávu, osolíme, opepříme podle chuti a vše rozmixujeme tyčovým mixérem do hladkého krému. A hotovou majonézu přendáme do uzavíratelné nádoby, uchováváme v lednici a spotřebujeme do 3 až 4 dnů. Dobrou chuť vám přeje Láďa Hruška.

0: Za chvíli už nás čeká opět soutěž Zámecké léto s pravidelným pátečním losováním, ale ještě předtím jedno aktuální téma. Návštěvníci barokního kláštera v Broumově na Náchodsku si nově můžou vybrat ze dvou prohlídkových tras. Historickou památkou totiž provázejí jak zástupci agentury pro rozvoj Broumovska, kteří mají část kláštera v dlouhodobém pronájmu, tak i průvodci vlastníka, tedy benediktínu. Jde o výsledek měsíce trvajícího sporu obou stran. V Broumově je právě teď náš reportér Václav Plecháček. Dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: Václave, připomeň, o co ve sporu benediktínu a agentury pro rozvoj Broumovska jde.
1: No, benediktínské opatství jako vlastník kláštera nedávno agentuře pro rozvoj Broumovska vypovědělo smlouvu na provázení turistů po téhle barokní památce. Důvodem bylo pozdní placení nájmu. Agentura se bránila soudně. Nejprve neuspěla a prohlídky tak před pár týdny převzali benediktíni. Turistům nabídli trochu jinou trasu. Po odvolání ale soud agentuře vyhověl předběžným opatřením a ta tak může znovu provázet po místech, na která byli návštěvníci v těch minulých letech zvyklí. Benediktíni se ale těch svých prohlídek zdát nechtějí a návštěvník si tak ode dneška má možnost mezi nimi vybrat, anebo případně projít obě trasy.
0: Každý z prohlídkových okruhů je trochu jiný. Co při nich lidé můžou vidět?
1: Agentura pro rozvoj Broumovska vodí turisty například k refektáři z kopí turinského plátna nebo do kostela svatého Vojtěcha s bohatou freskovou a štukovou výzdobou. Tu prohlídku mají zkrácenou na zhruba 40 minut a během ní jsou turisté informováni o historii kláštera, funkci klášterního refektáře, tehdejších zvicích a pravidlech, historické výzdobě těch místností a samozřejmě o té zmíněné kopii turinského plátna. Ten základní prohlídkový okruh benediktín, ten je mnohem delší, zhruba na hodinu a půl, vede z velké části jinou trasou, tak aby nekolidoval prostorami, které má agentura stále v pronájmu. Během prohlídky se mluví především o historii internace, zejména ženských řeholnic. Nově je možné vidět třeba renesanční fresku Klanění tří králů, anebo tři městské cely, které dřív sloužily jako marotka.
0: Agentura pro rozvoj Broumovska nabídla první obnovenou prohlídku dnes od 9 hodin, benediktíně od 9:30. Sledoval jsi, jak se mezi nimi turisté rozhodovali?
1: Určitě, jsem tady už asi od 8:30, zatím přišlo jen něco málo přes 10 turistů a všichni si vlastně koupili vstupenky na ten prohlídkový okruh benediktínů. O sporu ale neví a vlastně stalo se to jenom proto, že ta pokladna, která je hned u vstupu do areálu, tak tu využívá vlastník objektu a to jsou právě benediktíni, to znamená třeba žena, se kterou jsem mluvil, tak ta si na internetu vyhledala, že prohlídka by měla začínat v 9 hodin, což by odpovídalo právě prohlídce se nabízené agenturou, ale přišla k pokladně a koupila si vlastně vstupenku, která je až od 9:30, ta prohlídka před malou chvílí začala, to znamená prohlídku benediktínu. Uvidíme, jak to bude dál vypadat. Agentura pro rozvoj Broumovska před malou chvílí umístila nedaleko té zmiňované pokladny ceduly, která nabízí právě ty jejich prohlídky. Ty, jak už bylo řečeno, jsou kratší a vstupné je o 40% levnější. Uvidíme, kolik lidí, návštěvníků si vlastně téhle cedule všimne a tím pádem využije ten druhý prohlídkový okruh.
0: Tak to byl aktuálně z Broumova náš redaktor Václav Plecháček. Děkujeme za informace a naslyšenou.
1: Napodobně naslyšenou.
0: No a jak jsem říkala, nás už za chvíli, už za 4 minuty čeká opět soutěž Zámecké léto s Pavlem Kudrnou a taky s Františkem Kinským.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Zámecké léto.
3: Hezký pátek 17. července vám teď od mikrofonu přeje Pavel Kudrna. Nás v našem výletně soutěžním seriálu čeká MZL, neboli malé zámecké losování předvedu. Ano, už je všechno připraveno. No a z pěti výherců tohoto týdne vylosujeme jednoho, který si užije soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského. Zatím jsou jasní čtyři soutěžící pro to losování. No a zdali k ním přibydete právě vy jako pátí, tedy s číslem 5 v našem losovacím osudí, to je ještě otázkou. Nejprve ovšem navštívíme další památku, kam nás dnes František Kinský pozve.
0: Zámecké léto.
4: Tentokrát se vypravíme na Zlínsko, kde stojí krásná budova, ukrývající interiéry ve stylu baroka, rokoka či Biedermajeru. Zámek Vizovice. Prohlédnout si zde mimo jiné můžete kolekci společenských her původních majitelů. Do zámku nás teď vezme Silvie Pospíšilová.
5: Vizovice na Zlínsku mají hned několik dominant a k těm největším patří zámek. A já už přicházím po štěrkem vysypané cestě k hlavnímu vchodu, kde na mě čeká kastelánka Jana Pluhařová. A my už stoupáme po kamenném schodišti, kam povedou naše kroky.
6: Blížíme se do reprezentativního patra. Interiéry jsou vybavené obrazovou galerií. Je tady okolo 500 obrazů, všechno jsou originály, obrazy od 16. do 19. století. Velmi kvalitní sbírka.
5: A my jsme se posunuli dál. Kde to jsme?
6: Jsme v hudebním pokoji. Tady máme velmi kvalitní stolový klavír z Londýna, z dílny bratří Broadwoodových, stále funkční, 19. století. Ale máme tady taky hrací skříň, Ariston, který se řadí mezi jazyčkové aerofony a je taky funkční, a tak vám můžu i zahrát.
5: Úplně si představuju, jak tady ta smetánka tančí při nedělním odpoledni a děti točí klikou. S paní kastelánkou vcházíme vysokými dveřmi do nejkrásnějšího sálu. A mně se úplně tají dech, když se podívám na překrásný křišťálový lustr.
6: Je vyřezávaný ze dřeva, zdobený plátkovým zlatem a doplněný křišťálovými ověsky.
5: Je to nádhera. Vy jste mi prozradila, že je tady ještě několik unikátů.
6: Před námi stojí sedací souprava, potažená francouzskými gobelíny, utkanými v Aubissonu v polovině 18. století. Jedná se o jediný soubor na světě, je skutečným unikátem.
5: Co ty překrásné hodiny?
6: Hodiny byly vyrobeny hodinářem Pavličkem v Olomouci v polovině 18. století. Jsou ozdobené sousoším boha času Chrona a jeho družiny, které sedí na koruně hodin, a jsou uvnitř tři velká závaží, z níž každé váží 32 kilo.
5: A my jsme vešli do kaple a musím říct, že znovu se mi tají dech nad tou bohatostí, nad tou krásnou barokní výzdobou.
6: Ano, zámecká kaple je skutečně mimořádným prostorem. Budila velký obdiv a respekt už v době, kdy byla dobudována. Majitelé zámku pozvali velmi významného sochaře a štukatéra Ondřeje Švajgla, který spolu s architektem zámku Františkem Antonínem Grimmem vymysleli tady tu úžasnou koncepci a vybudovali kapli na půdoryse takového čtyřlistu, složenou ze samých apsid, a v jednotlivých jejich výklencích jsou právě umístěny oltáře. Navíc koncepce šedobílého interiéru doplněného zlacením byla v té době mimořádně nadčasová.
0: Zámecké léto.
4: Zámek Vizovice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámecké-léto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
3: No, pro Vizovice je zámek určitě charakteristickým znakem, taky pálení, no hlavně švestek, tedy slivovice, no a nebo pečivo vizovické, to je také, myslím, velký charakteristický znak pro město. Čeho se bude týkat otázka, to vám teď neprozradím, řeknu to tomu, kdo se dovolá jako třetí. A právě teď přichází čas pro soutěž, takže 731 800 900 a bude hned dvojí výherce, jeden, věřím, že z naší malé soutěže, a hned potom zlosování, jako vždy kdy v pátek na konci týdne tedy. Tak se do toho dáme, volejte.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: už vím, že to bude dnes pánská jízda. Teď, kdybych chtěl být vtipný, tak řeknu, že zjevíčka se zjevil pan Milan a doufám, že kdyby nevyhrál, že se z toho nezjeví, ale promiňte, to bych nikdy neřekl, tak drzí nejsem. Pane Milane, dobrý den přeji.
1: Dobrý den.
0: Tak jste připraven na soutěž?
1: No, zkusím to, no.
0: Ta soutěžní otázka, takhle, pokud jste poslouchal dobře, tak pro vás vůbec nebude těžká, ale ono je to těžké telefonovat a zároveň poslouchat ten příspěvek. Já jenom řeknu, že pokud uspějete a zazní ta správná znělka, tak vyhrajete sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh, to je náš zámecký cestovatelský balíček. Pokud budete vylosován, zase si tady trošku zahraju, tak získáte prohlídku pro dvě osoby na zámku Františka Kinského v Kostelci na Turlici. A to je paráda, protože budete mít soukromou, to se krásně prochází, můžete se na cokoliv zeptat, je to příjemné. No a jak jsem říkal, že nás dnes čeká MZL, tedy malé zámecké losování, tak na konci prázdnin VZL, velké, a to vylosujeme tři výherce víkendového zámeckého pobytu. Pane Milane, jdu na tu otázku, takže ptám se, jaký unikát najdete na zámku ve Vizovicích? Je to... Buď to za A, sedací souprava potažená francouzskými gobelíny, za B, hodiny s diamantovým ciferníkem, za C, slivovicová kašna.
1: Tak dal bych Ačko, no.
0: Ta slivovicová kašna vás nelákala, Vizovice, slivovice?
1: Ne.
0: Nelákala. Je to pravda, je to unikát, jak bylo řečeno, jediný na světě, máte pravdu, takže vyhráváte ty náš cestovatelský zámecký balíček. Gratuluju. Máte pětku a to je dobré ocenění v naší soutěži.
1: Dobré, no.
0: Tak se mějte krásně.
1: Ve škole by to bylo horší.
0: Ve škole by to bylo, tedy v Rusku ne, tam je pětka nejlepší, ale
1: no, jasně.
0: Nevím, jestli to ještě zase nezměnili třeba od té doby, co jsme studovali. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Děkuji, nashledanou.
0: Já děkuji za to, že jste zavolal a vám samozřejmě doporučím, volejte zase od pondělka, ale pozor, teď tedy vždycky mám rád. My jsme se dokonce v redakci vsadili, jaké bude vylosované číslo. A jedničku nikdo neřekl v té redakci a jedničku má paní Vladimíra Kujová z Rajce Jestřebí. Veliká gratulace. Tak já si tady kroužkuju, vracím jedničku zpátky do losovacího osudí zase na příští pátek. Užijte si víkend, o víkendu můžete také navštívit naše zámky v sobotu, zámek v Týnci u Klatov, v neděli Nové Hrady, takže určitě příjemná sobota i neděle po 13. hodině. No a v pondělí v 9.45 se už teď na vás těší Pavel Kudrna, tedy řeknu, těším se, ale taky si rád užiju ten víkend. Mějte se krásně.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: je 10 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Do Česka odpoledne dorazí silné bouřky. Kemp na Stříbrném rybníku v Hradci Králové nabízí 5 nových chatek. 12. etapu cyklistické Tour de France vyhrál Belgičan Merlier a dnešek bude většinou polojasný s přeháňkami, bouřkami a teplotami až 31 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Alena Brantová. V Česku se odpoledne objeví silné bouřky. Výstraha meteorologů platí pro celé území až do půlnoci. Bouřky může doprovázet přívalový déšť s úhrny kolem 40 mm a menšími kroupami. Může taky foukat vítr o rychlosti kolem 70 km za hodinu. Český hydrometeorologický ústav zároveň varuje před silnou zátěží teplem. To se týká od rána Moravy, Ostravska a taky Polabí. Lidé v těchto oblastech by si měli hlídat pitný režim a v největším horku by se měli vyhnout fyzické zátěži. Vrchlabí se letos pustí do investice za 300 milionů korun. Ze starého městského kina bude divadlo a vedle vyroste základní umělecká škola. Mezi ní a divadlem vznikne nové náměstí. Nákladný projekt město zaplatí z našetřených peněz. Radnice teď vybírá dodavatele. Stavba začne na podzim a potrvá 2 až 3 roky. Městský kemp Stříbrný rybník v Hradci Králové spustil rezervace 5 nových chatek na poloostrově Rybníka. Novostavby rozšířily ubytovací kapacitu kempu zhruba o 1/5. V každé z nich se může ubytovat až 6 lidí. Chatky nabízí vlastní koupelnu, kuchyňku, klimatizaci i terasu s výhledem na vodu. Za jejich stavbu zaplatili městské lesy, které kemp provozují, víc než 5 milionů korun.
2: Pětice nových chatek doplňuje nabídku ubytování hlavně pro větší rodiny a skupiny přátel. Kemp díky něm nově nabízí téměř 250 lůžek. Přestože Stříbrný rybník v polovině června kvůli zhoršené kvalitě vody ukončil koupací sezonu, návštěvníci můžou areál dál využívat bez omezení. Do vody ale vstupují pouze na vlastní nebezpečí. Adéla Kavříková, Český rozhlas. Sport.
0: Po třetí v letošním ročníku Tour de France ovládl etapu Belgičan Merlier. Vyhrál rovinatou 12. etapu. Pavel Bittner se do hromadného spurtu nedostal, protože ho zbrzdil hromadný pád nedaleko cíle. Český závodník finišoval na 87. příčce a potom popsal, jak se cítí.
3: Jsem trošku dobitej, ale není to zase tak hrozný, mám spálený celý zadek. Ale naštěstí máme takový ochranný materiály na kraťasech, takže to docela hodně pobralo, ale asi nejhorší je, že mám odřenou dlaň, protože nerad vozím rukavice a uvidíme, jestli budu moct držet pořádně řídítka.
0: Nejlepším z Čechů byl 83. Matias Vacek. Lídrem Tour de France je dál Slovinec Tadej Pogačar. Počasí. Čekáme polojasno až oblačno, odpoledne a večer až zataženo, dopoledne ojedinělé, odpoledne a večer se místy vyskytnou přehánky nebo bouřky, ty můžou být ojedinělé i silné. Teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů, na horách na 22 až 25. Mírný jihovýchodní až jižní vítr se během dne bude měnit na jihozápadní až západní a v bouřkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na silnici číslo 300 u Zdobína na Trutnovsku sjelo auto do příkopu. Teď tam probíhají vyprošťovací práce, počítejte s možnými komplikacemi.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Dál posloucháte dopolední Habaděj Českého rozhlasu Hradec Králové. Je pátek, 10 hodin 4,5 minuty a dnes bude už poslední možnost, pokud byste rádi jeli na country festival do Pecky na Jičínsku příští týden, tak ještě dnes si s námi můžete zahrát o 2 lístky, a to krátce po 10:30. Hrát tam budou například Michal Horák, Věra Martinová, Tomáš Linka nebo třeba skupina Michal Tučný Revival nebo taky Olympic Revival. Tak můžete soutěžit s námi. Za chvíli se taky opět spojíme s naší stopařkou, letající reportérkou Zuzanou Boučkovou, která se dnes vydala na motýly. Taky zjistíme, jaká bude víkendová předpověď počasí a taky si popovídáme s dětmi o dovolených. I dál přejeme krásné dopoledne.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: A my už máme teď opět na cestách naší reportérku Zuzanu Boučkovou. Dobré dopoledne.
2: Pěkné dopoledne přeji.
1: Tak Zuzko, co máš dnes v plánu? Slyšíme, že jsi někde v přírodě. Kde a proč?
2: Tak já vyrážím do přírody na akci Motýlí půl hodinka. A pozor, není to jen tak nějaké lelkování po motýlech. Jde o důležitý vědecký projekt pro veřejnost. Motýly z přírody totiž mizí a vědci potřebují celoplošně naši pomoc jejich mapováním. Na 30 minut se tak každý může stát opravdovým vědeckým asistentem.
1: No tak to je záslužná mise. Dnes se třeba taky zapojíš, předpokládám, že pro sčítání musíme vyrazit někam daleko do přírody, na ty nejkrásnější louky, abychom měli pro odborníky co nejlepší data.
2: A to je právě ten největší mýtus. Můžete sedět na lavičce uprostřed města, na sídlišti nebo na zahrádce. Klíčové je totiž do formuláře správně zapsat vaše stanoviště. Pro vědce je navíc cenná i zpráva, že jste za půl hodiny neviděli vůbec nic. Já osobně vyrážím zkusit štěstí do jedné pěkné zahrady ve Svobodných dvorech a vím i o dalších pozorovatelích v našem kraji, kteří pro pozorování vybrali například jen svou terasu anebo vyráží naopak někam daleko ven.
1: A zvládne to i úplný laik, který třeba nerozpozná jednotlivé motýly, ani třeba běláska od žluťáska. Možná toho běláska bych poznala, ale na ty další bych si určitě netroufala.
2: Bez obav zvládne to každý. Na webu motýlí půl hodinka, psáno krátce a dohromady, .cz jsou všechny informace a také skvělý obrázkový arch, který vás navede. A když kolem proletí nějaký rychlík, kterého prostě nestihnete určit, píšete ho do formuláře jako neznámého motýla. I to je pro odborníky cenný údaj. Akce se koná až do neděle, takže o víkendu může přírodě pomoci opravdu každý z nás.
1: Tak to zní opravdu jednoduše, že by se to dalo zvládnout. Tak ještě jednou i já zopakuju adresu webu, kde najdete veškeré podrobnosti. Je to www.motýlípůlhodinka.cz. Zuzana Boučková taky míří pozorovat, bude samozřejmě fotit, natáčet. No já jsem zvědavá, jestli se ti podaří nějakého motýla zachytit, třeba v letu nebo na kytičce.
2: Říct, ano, já jsem na to zvědavá také, budu se snažit.
1: No tak aspoň tu pěknou přírodu nám vyfoť, natoč a my se na to budeme těšit na našich webových stránkách a taky na Instagramu, Facebooku. Zuzana Boučková, díky a odpoledne naslyšenou.
2: Také děkuji a naslyšenou.
0: Regionální stopař.

0: 10 hodin 19 minut je pátek, víkend před námi, proto už za chvíli budeme taky opět volat do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové, abychom zjistili, na co se máme připravit, jak se případně vybavit, pokud budete někde cestovat nebo třeba jenom půjdete na festival Hrady.cz, který dnes a zítra má zastávku na Kunětické hoře. No a jinak, co se týká dovolené a volna, tak každý si to představuje jinak. Někdo má rád teplé moře, někdo chladné hory, poznávací víkendy, po známých městech, návštěvy, každý zkrátka podle svého vkusu, tak my jsme tuto otázku teď zvolili jako téma pro děti, kterých se ptala Petra Beranková.
1: Co je to dovolená?
2: Dovolená je, že můžeš jet do Afriky a Africe se mluví anglicky. Můžeš jet do Itálie a ještě do Řecka, do Chorvatska.
3: Že můžete jet na Maledivy. To je, že můžeš jet někam, kam si chceš a můžeš vidět spoustu věcí.
1: Proč jezdíme na dovolenou?
3: Aby jsme si odpočili od práce a aby jsme měli klid. Třeba někdo může jít na pláž a někdo spát.
4: Aby jsme třeba měli pokoj od školky nebo od dětí.
5: Můžeme si třeba udělat hezký den.
6: Aby jsme měli víc slunce, moře a ještě bazénu.
1: A kdo z vás by někam chtěl jet?
7: Já bych sem chtěl jet do Slovenska.
8: Na Svůli.
9: Já ještě jednou na Maledivy.
10: Já do Španělska.
11: Já na ty, jak Andrejka taky chce. A chtěla bych jet ještě do ciziny.
12: A takhle to vidíme my.

0: na cestách s Petrem Voldánem.
1: S nositelem ceny Czech Press Photo, kterého tiskne National Geographic i BBC Wildlife Magazine, Václavem Šilhou to bude v repríze pořadu Nejen o tom. Jako vždy v pondělí, v obvyklém čase se vydáme nejenom za snímky milionů migrujících pakoní v Africe. Jak vyfotit slona zblízka, když je tak veliký, to všechno uslyšíte v pondělí po 18. hodině.

0: my voláme do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Je 10 hodin 27 minut. Jdeme zjistit informace nejen pro dnešní den, ale taky samozřejmě už na víkend.
1: Počasí.
0: A to všechno nám poví Jaroslav Tuček. Dobré dopoledne.
2: Pěkné dopoledne.
0: Tak, jaký pak bude dnešek? Dnes bude teplo, ale taky jsou znovu hlášené přeháňky, taky jsou znovu hlášené bouřky. Můžeme být trošku přesnější a konkrétnější?
2: Určitě, zatím to tak úplně nevypadá, na té obloze se nám trošičku rozjasňuje, ale bude to jenom přechodný stav, protože potom od jiho západu se k nám začne zase nasouvat oblačnost, takže odpoledne očekáváme většinou oblačno až zataženo a v průběhu toho odpoledne se nám začnou vyskytovat přeháňky nebo bouřky, měly by se vyskytovat místy a ty bouřky mohou být ojediněle i silné. Zatím to vypadá, že ty silné bouřky by se mohly objevit v podstatě od Lidské hory východ našeho regionu. Teploty dneska 28 až 31 stupňů Celsia, na horách 22 až 25 a vítr nám fouká od jeho západu, nebo teď se pomalečku stáčí na jeho západ až západ a rychlost má 2 až 6 metrů za sekundu s tím, že kde budou bouřky, bude přechodně zesilovat. Co se týká rozptylových podmínek, máme dobré až velmi dobré a bio to je na stupni číslo 3, vysoká zátěž.
0: A jaká předpověď je pro víkend?
2: Víkend nebude až tak špatný, si myslím, až ta neděle odpoledne bude trošku horší. Oblačno až polojasno by mělo být v noci na sobotu, s tím, že zpočátku ještě může být i více oblačnosti a mohou se vyskytovat přeháňky nebo bouřky. V průběhu té noci ty bouřky a přeháňky budou slábnout a vyskytnou se jenom ojediněle. 19 až 16 stupňů Celsia, taková budou minima, vítr od západu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, no a přes den většinou oblačno, výjimečně se může objevit přeháňka nebo bouřka, zejména by se to týkalo odpoledne a večera, no a na horách očekáváme srážky trošku četnější. Teploty, co se týká neděle, budou od 23 do 26 stupňů Celsia, na horách od 18 do 21 a vítr od západu až severozápadu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, večer potom ten vítr zeslábne. No a neděle po ránu, jak vymalovaná, ráno jasno až polojasno, dopoledne potom začne přibývat oblačnost a odpoledne se pak bude objevovat déšť nebo přeháňky. Místy se budou objevovat bouřky, které mohou být ojediněle zase velmi ojediněle i silné. Večer potom od západu začnou srážky ustávat a začne ubývat oblačnosti a na noc by se mělo vyjasnit. Vítr ten by měl foukat ráno slabý, během dne potom od západu až severozápadu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu a teploty po ránu 17 až 13 v maximech 21 až 25 stupňů Celsia.
0: Jaroslav Tuček, děkujeme za vyčerpávající předpověď. Teď už jsme díky vám připraveni na všechno, tak díky a i vám hezký víkend a hezký den. Naslyšenou.
2: Hezký víkend, naslyšenou.
0: No a doufám, že jste připraveni i na soutěž, protože naše hra Věřte, nevěřte začíná za nějakých necelých 8 minut. Tak hezké dopoledne.

0: I v pátečním dopoledním habaději Českého rozhlasu Hradec Králové pro vás máme soutěž, tak i když jste v práci, tak třeba už v pátek je trošku volněji, i když naopak někdy se říká, že před víkendem se toho nahrne, ale tak myslím si, že chviličku si najdete na to nám zavolat nebo případně odpovědět e-mailem. Pokud byste chtěli získat ještě poslední dvě vstupenky, které jsme vyšetřili na pátek na Country Festival v Pecce na Jičínsku v kempu, který se bude konat příští týden v pátek a v sobotu 24. 25. července. Opět připomenu program Michal Horák, Vojta Nedvěd, Michal Tučný, Revival, to je pátek, v sobotu potom Lokálka, Tomáš Linka a jeho přímá linka Věra Martinová a taky Olympic Revival. A ještě tady k tomu máme pro vás termosvačinový box s logem Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Věřte, nevěřte.
0: No a to, jestli budete věřit nebo nebudete věřit, nám zavolejte na číslo 726 46 46 46. Stačí úplně takhle jednoduše odpovědět na otázku, která zazní hned po té zajímavosti, kterou si teď společně řekneme. Je červenec a právě tak červenec, srpen i červen bývají velmi oblíbené měsíce pro svatby. A teď tu máme jednu svatební tematiku, zabrousíme hodně daleko do světa, ale ono se to možná rozšíří i dál, jestli je to pravda. Tak například v Ekvádoru už můžou na svatbu jít za svědka nejen lidé, ale můžou jít i domácí mazlíčci. Tamní úřady umožňují takové sňatky, při kterých si nové manželé můžou vedle podpisu svých a svých svědků připojit i otisk tlapky svého milovaného pejska nebo kočky a nebo třeba jiného zvířete, které chovají a které se jim podaří přinést, ať už by to byl králíček nebo něco jiného. A je to opravdu jako součást toho oficiálního svatebního aktu. Věříte tomu nebo nevěříte, že je to pravda nebo ne? Já ještě dodám, že tvrdím, že od května, kdy to platí a kdy ta možnost je, tak za přítomnosti svých domácích mazlíčků tam uzavřelo sňatek přes 50 párů a je to velice oblíbené. Je to úspěšný projekt a úspěšná novinka. Tak co myslíte, je to ale pravda, nebo to není pravda, že otisk tlapky je opravdu součástí oficiálního svatebního aktu? Pojďte nám zavolat, pojďte nám napsat. Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Hradec Králové. Haló, haló. Ano, haló, slyšíme se, dobrý den. Tak neslyšíme, dobře, tak to nevadí, tak dáme šanci někomu dalšímu. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne, já bych tomu nevěřila.
0: Nevěříte, odkud nám voláte?
2: Jičína.
0: Jičína, tak myslíte, že v Jičíně na úřadě třeba takovou možnost zatím neposkytují?
2: To určitě ne.
0: Tak, ale ani tomu Ekvádoru tedy nevěříte. Tak vás moc zdravíme ne. Do Jičína, mějte se krásně a hezký víkend. Naslyšenou, naschledanou.
2: Naschledanou.
0: A další odpověď na nesebe nechá dlouho čekat. Dobré dopoledne.
3: Dobrý den, tady Jana od Hořic.
0: Ano, paní Jana Hořic.
3: Já tomu věřím.
0: Vy věříte. Máte nějaké domácí mazlíčky?
3: Mám anduláčka mluvícího, ten by vám to pověděl všechno.
0: Je, a tak no. To nevím zrovna ten, jestli by nějak zvládl na tu svatbu a otisk, dát otisk svého drápku.
3: On umí podat drápek,
0: Umí podat, tak by vám pogratuloval aspoň. Tak,
3: jo.
0: Tak se mějte hezky, paní Jano, naschledanou.
3: Děkuju, naschledanou.
0: No a ještě další odpověď. Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Hradec Králové.
4: Dobrý den.
0: Dobrý den, kdo pak nám volá?
4: Dvořák Pavel.
0: Ano.
4: Já vás zdravím a věřím tomu, protože pejsci, to je naše nejlepší razítko.
0: To je pravda. A vy máte pejska?
4: Už ne, rok a půl, už nám umřel a...
0: Ale máte zkušenosti s domácím mazlíkem.
4: A je s náma každý den.
0: Tak Pavle, zdravíme vás do Svobody nad Úpou, mějte se moc hezky, naslyšenou.
4: Mějte se, fajn, naschledanou.
0: Taky naschledanou. A ještě jedna odpověď, dobré dopoledne.
5: No, dobrý den. Prosím vás pěkně, můžem nechat zahrát Martince naší vnučce?
0: No to určitě můžete, ale po 12. hodině. Teď jsme v soutěži Věřte, nevěřte. Tak já nevím, jestli jste slyšela tu otázku nebo ten příběh, ale když už jste se dovolala, tak můžete odpovědět i od boku. Věříte nebo nevěříte?
5: Jo.
2: Nevěřím.
0: Nevěříte. Tak a uslyšíme se, když tak po 12. hodině zavolejte do písniček od srdce. Mějte se hezky. Naschledanou, naslyšenou. Vidíte, to všechno zvládneme vyřídit. Písničky od srdce určitě popoledni i dnes. No a soutěž Věřte, nevěřte, v té je dnes otázka, jestli věříte tomu, že v Ekvádoru můžou na svatbu jít za svědka nejen lidé, ale i domácí mazlíčci a k podpisům nevěsty, ženicha a svědků připojují i otisk svojí tlapky. Je to pravda podle vás nebo není?

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajthamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Jak je to se svatbami, kde by za svědky mohly jít i třeba psy, kočky nebo jiní domácí mazlíčkové? Tvrdila jsem, že v Ekvádoru v Jižní Americe už tato možnost existuje a vy jste se mohli vyjádřit v naší soutěži, jestli tomu věříte nebo nevěříte. Tak vyberu z e-mailu jenom tady třeba odpověď z Trutnova, kde nám píše paní posluchačka: já už mám od svatby hodně dlouho a svědky byli dobří kamarádi, pejska jsme tehdy neměli. Já vám budu věřit, protože dnes je možné už úplně všechno. Nyní bych si za svědka vzala třeba našeho kocoura Felixe, to by byla legrace. Tak píše paní Lucie, že tomu taky věří. Potom paní posluchačka Jitka z Janských Lázní: myslím, že dnes máte pravdu, kocourkov je totiž po celém světě a tak se může dít i toto, pejsky mám ráda, ale řekla bych, že toto už je moc. Takže zdravíme do Janských Lázní a vidíte to, možná pro někoho je to moc, ale možná to někdo opravdu velice vítá a v Ekvádoru tato možnost opravdu od května existuje. Takže se odehraje svatební obřad, ženich a nevěsta si řeknou svoje ano, potom podepíšou dokumenty, svůj podpis připojí ličtí svědkové, no a potom se tam může připojit i otisk tlapky milovaného pejska, kočky, případně jiného zvířete. Samozřejmě je nutné podotknout, že samotný otisk tlapky nemá žádnou právní platnost, ale pro ty lidi, pro novomanžele, to má nevyčíslitelnou citovou hodnotu, jak uvedli, protože od května, kdy tato možnost v Ekvádoru je, tak ji využilo už přes 50 párů a opravdu jsou to většinou psy, svátečně oblečení a novomanželé tu možnost moc vítají, že je tam můžou mít a že je můžou mít otisknuté i v těch dokumentech. V téměř 19 milionovém Ekvádoru v Jižní Americe mají obyvatelé jako domácí mazlíčky víc jak 7,5 milionu psů a koček. Přizpůsobujeme se moderním potřebám, řekl šéf místního matričního úřadu. Takže dnešní zpráva tedy byla pravdivá. No a komu pošleme dva lístky, ty poslední, které tady zbývají pro tento týden na Country Festival v Pecce na Jičínsku? Bude to pan Pavel, který telefonoval ze Svobody nad Úpou, věřil nám, takže gratulujeme a doufáme, že i vy si ten Country Festival příští týden krásně užijete. Ještě jednou blahopřání, přejeme dál krásné dopoledne, za 7 minut bude 11 hodin. Po 11. už nás čeká další radioporadna tohoto týdne. Dnes máme téma vliv dědičnosti na nádorová onemocnění, genetické testy a taky prevence.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 11 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Oprava silnice na vnitřním okruhu Hradce Králové je hotová, objížďky končí. Klášter v Broumově nově nabízí dvě prohlídkové trasy. Tenisový turnaj mistrů zůstane minimálně do příštího roku v Turíně. A dnešek bude většinou polojasný, odpoledne s přeháňkami, bouřkami a teplotami až 31 stupňů. Pěkné páteční dopoledne vám přeje Alena Brantová. Silničáři s předstihem dokončili opravu části třídy ČSA v centru Hradce Králové. Původně měly být práce hotové 9. srpna. Silnice, která je součástí frekventovaného vnitřního silničního okruhu města, se řidičům otevře v noci z dneška na sobotu. Objížďky skončí a na své původní trasy se vrátí i linky městské hromadné dopravy. Návštěvníci barokního kláštera v Broumově na Náchodsku si nově můžou vybrat ze dvou prohlídkových tras. Historickou památkou totiž provází jak zástupci agentury pro rozvoj Broumovska, kteří mají část kláštera v dlouhodobém pronájmu, tak i průvodci vlastníka, tedy benediktínů. Jde o výsledek několik měsíců trvajícího sporu obou stran.
4: Benediktini původně kvůli pozdnímu zaplacení nájmu vypověděli agentuře smlouvu a začali klášterem provázet sami. Soud ale předběžným opatřením umožnil nájemci návrat. Agentura pro rozvoj Broumovska provází trasou, na kterou byli lidé v posledních 12 letech zvyklí. Benediktini nabízí jiná místa kláštera. Agentura chce benediktínské opatství žalovat kvůli ušlému zisku. Z Broumova Václav Plecháček, Český rozhlas.
2: Po 7 letech vyrazí do Číny jeden z nejvyšších českých ústavních činitelů. Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD tam odletí v neděli s podnikatelskou misí. Chce hlavně posílit cestovní ruch. Zároveň kritizuje bývalou vládu, že udržovala silnější vztahy s Tchaj-wanem. Místopředseda hnutí STAN Karel Dvořák ale připomíná, že Tchaj-wan v Česku investuje víc než Čína.
5: Tchaj-wan se i velice věnuje a sdílí s námi know-how ohledně zabezpečení dodavatelských řetězců, což je jedno z témat, které jsme probírali právě ve vztahu k čipům a k té moderní elektronice, kdy Tchaj-wan je absolutním světovým lídrem a sdílí s námi to svoje know-how a i tu výrobu, což si myslím, že je skvělé.
2: Dvořák se s dalšími poslanci na Tchaj-wanu nedávno účastnil mezinárodní konference, kterou pořádala nadace Forum 2000. Tu v roce 1996 spoluzakládal bývalý prezident Václav Havel.
3: Sport.
2: Tenisový turnaj mistrů bude pokračovat v Turíně minimálně do příštího roku. Prodloužení smlouvy o organizaci podniku pro 8 nejlepších hráčů sezóny oznámili ATP a Italská tenisová federace. Letos se bude hrát od 15. do 22. listopadu.
3: Počasí.
2: Čekáme polojasno až oblačno, odpoledne a večer až zataženo, dopoledne ojedinělé, odpoledne a večer se místy vyskytnou přeháňky nebo bouřky, ty můžou být ojedinělé i silné. Teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů, na horách na 22 až 25. Mírný jihovýchodní až jižní vítr se během dne bude měnit na jihozápadní až západní a v bouřkách přechodně zesílí.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na D11 teď pozor cestou do Prahy. Mezi 110. a 109. a půltým kilometrem je uzavřený pravý jízdní pruh, protože tam sjelo nákladní auto do příkopu. Projíždějte úsekem opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: 11. hodině pokračuje dál dopolední Habaděj Českého rozhlasu Hradec Králové. Přejeme krásné páteční dopoledne. Za chvilku už otevřeme naší pátou radioporadnu v tomto týdnu. Dnes na téma vliv dědičnosti na nádorová onemocnění, oficiální zdravotnické genetické testy a testy koupené přes internet, taky prevence. Tomu všemu se budeme věnovat už za okamžik. Pokud byste měli dotazy k našemu tématu, určitě je tady pro vás jak e-mail studio.hradec@rozhlas.cz, tak naše telefonní číslo 726 46 46 46 a krátce před polednem si ještě osladíme život, protože k výrobě nugátu není nutné žádné velké cukrářské umění. Babské rady vás za minutu naučí, jak si tuhletu sladkou dobrotu můžete vyrobit doma. Přejeme i dál příjemný poslech a hezké dopoledne.
3: Posloucháte Habaděj s Janou Kudivejsovou.

0: Radioporadna.
1: Naše dnešní téma už znáte, pokud jste ale naladili Český rozhlas Hradec Králové až v tuto chvíli, tak připomenu, dnes to bude vliv dědičnosti na nádorová onkologická onemocnění. Naším hostem je docent Igor Sirák z kliniky onkologie a radioterapie Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Dobré dopoledne.
2: Dobrý den všem posluchačům.
1: Pane docente, pojďme hned do toho tématu rovnýma nohama. Do jak velké míry může onemocnění rakovinou ovlivnit právě dědičnost? Záleží i na tom, o který typ onemocnění, o který typ rakoviny se jedná?
2: Jednoznačně dědičnost může ovlivnit riziko vzniku rakoviny. Z celkového počtu vlastně zhoubných nádorů, které my zjistíme, se to týká asi 5-10%. To znamená, naprostá většina není způsobená tou přímou dědičností. Ale pak jsou diagnózy, jako je například karcinom prsu, nádor vaječníku nebo nádor žaludku, nádory tlustého střeva, a tam potom už konkrétně to procento může být vyšší, takže se může pohybovat mezi 10-15%.
1: Existují i testy na genetické predispozice, o kterých se dnes taky budeme bavit, chceme je podrobněji přiblížit. Je to nějaký jednotný test, anebo jsou i různé podle toho, co se právě v rodině vyskytlo?
2: Jsou například testy, které se dělají cíleně na konkrétní diagnózy. Typicky, když v té rodině se vyskytuje konkrétní typ zhoubných nádorů, potom ten panel jakoby testovaný může být o něco menší. Ale v dnešní době většinou, pokud je indikováno genetické vyšetření, které má snahu zjistit predispozici k zhoubným nádorům, tak se většinou už dneska dělá jakoby velký panel. Jemu se říká čekanka, to je panel, který má v tuto chvíli asi 250 genů. To znamená, pokud nevyjdou ty geny, o kterých si myslíme, že jsou jakoby důvodem zátěže v této rodině, tak se pak testují další méně pravděpodobné geny. Někdy se může stát, že náhodně se zjistí něco, co vlastně ten genetik nečekal.
1: Mm-hmm. No a co přesně zjišťují? Jestli tedy jsou v našem těle určité podmínky, určité buňky, nebo co se tam vlastně všechno ukáže?
2: No vlastně lidské tělo, každá buňka má v sobě DNA a ta DNA má asi 20 tisíc různých genů, které kodují různé proteiny. Asi 200 až 300 z nich jsou takové jakoby geny, které chrání člověka před vznikem rakoviny. A vy máte velké štěstí, protože vždycky máte od tatínka jeden gen a od maminky, takže když třeba ten jeden gen nefunguje, tak ještě vždycky je tam ten záložník, který tu roli splní. Ale když se narodíte a máte jeden z těch genů jakoby už mutovaný nebo defektní, tak vlastně potom už jenom čeká ta buňka na to, jestli náhodou nedojde k mutaci i toho druhého genu od toho druhého rodiče. A v takový okamžik ta buňka vlastně může přestat kontrolovat a může se nekontrolovaně rozmnožovat a růst. A vlastně takto vzniká zhoubné onemocnění. Takže to tělo má velmi dobře zajištěný takový ten mechanismus, jak se chránit před rakovinou, ale někdy vzácně může selhat.
1: A tyto testy se nedělají asi úplně běžně a automaticky, i možná proto, že jsou údajně velmi drahé. Komu je doporučíte, nebo vlastně kdo je k ním nějakým způsobem potom doporučený třeba i od praktického lékaře?
2: On vlastně finální rozhodnutí, jestli ten test bude proveden a bude vlastně takzvaně hrazen pojišťovnou, provede lékařský genetik. To je přímo odbornost lékařská, kdy ten člověk s pacientem nebo s tím zájemcem promluví, udělají spolu rodinnou anamnézu, takový rodokmen, zjistí, kdo v kolika letech onemocněl, jakým typem zhoubného onemocnění. A vlastně pokud ten lékařský genetik rozhodne, že tam je indikace k genetickému vyšetření, a ty indikace jsou schváleny společností lékařské genetiky, tak potom toto vyšetření ta pojišťovna uhradí, stojí to 20 až 25 tisíc, jsou různé laboratoře. Ale někdy se může stát, že třeba člověk nesplní tato kritéria daná odbornou společností a může si toto vyšetření případně uhradit i on sám.
1: Uh-huh. A toho potom si řekne třeba praktickému lékaři, ať mu dá žádanku, nebo už si to potom může řešit sám, když je jako samoplátce.
2: Ono vlastně, to se ptáte na to, jak se člověk dostane k tomu lékařskému genetikovi, uh-huh, k tomu lékaři, který rozhodne o té indikaci. Ano. A k tomu se můžete dostat buď to tak, že vám to doporučí praktik, který vás zná, protože ví, že ve vaší rodině jsou případy, kdy mladí lidé onemocněli rakovinou, nebo je tam víc přímých příbuzných v rodině, kteří onemocněli rakovinou, nebo jsou tam lidé, kteří dostali třeba dvě a více rakovin jakoby u jednoho pacienta, tak potom ten praktický lékař může odeslat vás do té poradny lékařského genetika. A nebo to může udělat onkolog, který zná tu rodinu, nebo to může udělat gynekolog například. Ale pokud vy sami nechcete jít cestou praktického lékaře nebo onkologa, gynekologa, nechcete takzvaně přes žádanku, tak si můžete i přímo skontaktovat sami lékařského genetika, uhradit si jakoby tu konzultaci na základě, které se rozhodne o tom vyšetření, zdali je nutné nebo ne.
1: No a za chvíli se dostaneme k výsledkům, co se děje, když je ten výsledek pozitivní, ale i co se děje, když je výsledek negativní.

0: Posloucháte radioporadnu Českého rozhlasu Hradec Králové s panem docentem Igorem Sirákem z kliniky onkologie a radioterapie fakultní nemocnice v Hradci Králové. A už jsme začali mluvit o genetických testech na predispozice k nádorovému onemocnění, pokud i už bylo v rodině. Abychom ještě doplnili, tak nějak celkově, máme nějaké statistiky, kolika lidí se to týká, dejme tomu jenom tady u nás v České republice?
1: Dá se říct, že podle odhadů, a přesná data nemáme, ale podle odhadů, když vezmeme všechny ty genetické syndromy, které známe, a tu vlastně dědičnost nebo jejich predispozici, tak by se to mohlo týkat přibližně 1 až maximálně 2 % obyvatelstva České republiky. To znamená, že ten gen tu predispozici pro vznik nádoru si nese každý 50. až 100. z nás. To ale neznamená, že tou rakovinou onemocní. To je jenom ta predispozice, to je jenom chybějící ta jedna záchranná brzda od jednoho z těch rodičů, ale vždycky říkám, naštěstí je tam ta druhá od druhého rodiče, která může celý život krásně fungovat a nemusí dojít k jejímu poškození, tím pádem nevznikne zhoubné onemocnění.
0: Čímž se dostáváme k tomu, co to znamená, když u těch genetických testů vyjde pozitivní výsledek. Možná bych se nejdřív zeptala, co to znamená pro psychiku toho člověka.
1: No, je velmi důležité s tím člověkem řádně promluvit a vysvětlit mu náležitosti, okolnosti toho testování, protože pozitivní nález, jak jsem už zmínil, neznamená, že ten člověk je nemocný v tu chvíli, anebo neznamená to s jistotou, že onemocní tou rakovinou. Je řada lidí, obyvatelů, které sledujeme s tou genetickou predispozicí, ale nikdy se u nich to onemocnění nevyvine. Je tam jenom zvýšené riziko, že by se mohlo vyvinout, a tím pádem my tyto obyvatele posíláme častěji na vyšetření, aby se častěji vlastně provedla například kolonoskopie nebo mamografie nebo gynekologické vyšetření. A protože když se zachytí nádor v časném stádiu, tak ta prognóza i ta léčba je mnohem jednodušší a mnohem lepší, než když se to takzvaně zanedbá. Takže pro toho člověka to neznamená jistotu, že onemocní rakovinou, pro toho člověka to jenom znamená vyšší riziko a tím pádem nutnost častějších kontrol.
0: Takže takový vykřičník opravdu nezapomínat na tu prevenci, což bychom asi měli všichni se podle toho řídit, ale tady to mají vlastně černé na bílém potvrzené na papíru, že to tak je. Co znamená negativní výsledek? Znamená automaticky, že nehrozí žádné nebezpečí nikdy? Je to 100% jistota?
1: Tak to právě, že není. I když nemáte vlastně prokázanou predispozici pro zhoubné onemocnění, neznamená to, že nemůžete onemocnět. A jak jsem říkal, 85-90% zhoubných onemocnění vznikají bez této predispozice. To znamená, že vy máte tam sice ty dvě zdravé alely, vy se narodíte se dvěmi zdravými kopiemi toho jednoho z těch několika set genů, jenomže bohužel náhodou anebo cíleně poškozováním, mutacemi, kouřením, alkoholem a dalšími jakoby nezdravými návyky si můžete hromadit mutace, a když dojde k poškození obou těch genů, se kterými jste se narodili se zdravými, ale vy jste si jakoby v průběhu života poškodili nebo náhodně vzniklo jejich poškození, což je častější, tak bohužel i u takto jakoby zdravého člověka bez nosičství těchto genů může zhoubné onemocnění vzniknout.
0: Takže abychom to uzavřeli, tak je dobré tedy v některých případech mít tu informaci právě hlavně asi ohledně té prevence.
1: Je to tak, jak jste se ptal na začátku na psychiku, ono vlastně zjištění této informace, že máte pro něco predispozici zvýšené riziko, může pro člověka znamenat velkou psychickou zátěž. V tu chvíli vás to může zaskočit, v tu chvíli to může sehrát nějakou roli ve vašem osobním životě, v partnerském životě, v rodinném životě. Najednou zjistíte, že by se měli testovat i vaši sourozenci, protože se to jakoby zjistilo ve vaší rodině díky vám například, a vlastně měli byste doma vysvětlit, že i sourozenci, případně děti, případně rodiče mohou zajít na oddělení lékařské genetiky a nechat se takzvaně otestovat, aby věděli, jestli se jich to týká také nebo ne. Ta dědičnost je asi 50-50, čili polovina sourozenců, polovina dětí podle náhodné vlastně genetiky mendlovské může ten gen podědit v rodině také. Je to vlastně něco, s čím se dneska bude setkávat čím dál tím víc lidí, protože genetické testování se v posledních letech takzvaně rozjíždí. Právě díky tomu, že zachytíme zhoubný nádor, vyšetříme pacienta genetiky, geneticky zjistíme predispozici, vyšetříme jeho sourozence a další blízké příbuzné, a ti mají další sourozence a další děti a další. A tím se jakoby košatí to genetické testování v populaci. A dá se říct, že spousta jakoby lidí se v příštích letech dozví tu informaci, že jsou nosiči nějakého takového genu. Česká lékařská společnost na to reagovala, vlastně jejich psychoonkologická sekce vytvořila takové desatero, jak by se ten člověk měl popasovat s těmi informacemi a jak by to měl případně potom v rodině dál jakoby sdělovat, aby to neslo tu informaci, kterou to má nést.
0: Tak k testování tady máme ještě další dotazy. Dáme si písničku, hned se k ním vrátíme.
2: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
3: A my si společně připravíme špenátové ravioli, což jsou vlastně plněné těstoviny původem z Itálie. A co vám ještě nabídneme? Další díl našeho prázdninového seriálu s Radkem Pálkou a poradíme dětem, jak si udělat jednoduché domácí nanuky. A povídat si budeme i na téma chlebíčky a pohanka, aby si vybral každý.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: A my si dál povídáme s panem docentem Igorem Sirákem o onkologických onemocněních, o dědičnosti. A protože jsme mluvili o genetických testech, samozřejmě těch profesionálních, lékařských, které jsou velice složité, jak víme, na internetu se dá dneska sehnat úplně všechno. A existují tam i určité testy, snad myslím, že je to ze slin, které se tváří taky tak, že by mohly o něčem vypovědět. Pane docente, jak to je spolehlivé a upínat se na to nebo ne? Já bych z toho teda měla strach.
1: No, já bych všem posluchačům silně nedoporučoval si schánět tyto testy někde na internetu bez nějakých dalších informací. Naštěstí české zdravotnictví je velmi dobře připraveno a stačí vám zkonzultovat praktického lékaře, pokud cítíte, že třeba v rodině máte zátěž, máte strach, že by to mohl být váš případ, nebo můžete zkonzultovat svého gynekologa, nebo případně se obrátit přímo jako na onkologii, tak je velmi rychlá cesta, jak se dostat k tomu genetickému vyšetření takovou tou běžnou lékařskou cestou. A myslím si, že tady opravdu není potřeba, silně bych nedoporučoval posluchačům si tyto testy schánět na internetu. Nevíte, co kupujete, nevíte, jestli je správně ten výsledek interpretován a může vás to opravdu dostat do situace, kterou nechcete řešit.
0: Tak to jenom k tomuto dotazu. No a potom další častý dotaz je, pokud je v rodině rakovina prsu, vaječníku, což se týká ženské části, je tam i nějaké riziko pro syny, vnuky, pro mužskou část?
1: On vlastně je jeden z takový nejčastější syndrom genetický, je syndrom dědičného nádoru prsu a vaječníků. A obvykle, ale nejenom, nevýhradně je spojován s geny BRCA. BRCA 1, BRCA 2, nebo BRCA 1, BRCA 2, jak chcete. Tyto testy budou velmi jakoby často zastoupeny právě v české populaci a budou zvyšovat riziko nádoru prsu a vaječníků u nosiček u žen vlastně tohoto genu. Tyto ženy my dokonce posíláme v určitém věku i na konzultaci na plastickou chirurgii, například zdali nechtějí odstranit ty prsní žlázy a místo nich dát implantáty, což velmi výrazně téměř až 100% snižuje riziko vzniku nádoru prsu. V určitém věku jim taky doporučujeme konzultaci stran odstranění vaječníku nebo alespoň vejcovodu, aby bylo sníženo riziko vzniku tohoto velmi vážného onemocnění. Co se týká mužů, pokud jsou nositeli tohoto genu, tak ano. U nich stále existuje vyšší riziko rakoviny prsu, ale ve srovnání s tou ženskou populací opravdu velmi, stále velmi

0: a je nějaká věková hranice, od které se to doporučuje?
1: No, já bych možná začal vaječníky. Například u genu BRCA1 je doporučeno jejich odstraňování už kolem 35 let věku, což je velmi brzy. Na druhou stranu ta žena potom, jakmile se splní už nějaké rodičovské povinnosti nebo svoje preference, tak může jít na odstranění vaječníků a může dál užívat hormonální substituční terapii jako náhradu hormonů těch vaječníků. U nosiček například genu BRCA2 je to ten věk až kolem 45. Tam ta penetrace je pozdější a méně častá. To znamená, jako samozřejmě vždycky hraje roli, jaký gen u jaké ženy a i ten věk je podle toho upravován. Co se týká prsu, tam je to vždycky o tom, když ta žena jakoby už ty prsní žlázy nebude potřebovat ke kojení například, tak se může kdykoliv sama rozhodnout, že by nechala dát pryč. Ono u žen po kojení to dost často některé ženy uvítají, že dojde rovnou k nějaké náhradě za implantaci. Nicméně, pokud se ta žena rozhodne touto cestou nejít, tak je to její právo, to odstraňování těch orgánů se nekoná, ale musí být potom dvakrát ročně vyšetřena preventivně na mamologii, případně na rezonanci, abychom včas reagovali, pokud by se tam v tom prsu objevil nějaký podezřelý útvar.
0: A pokud ještě nemá splněné rodičovské povinnosti a už se tam tahle informace objeví, je to nějaký problém potom pro případné těhotenství nebo i pro ty potomky?
1: Většinou tyto ženy doporučujeme jako tak nějak si ty nejprve ty povinnosti splnit a do té doby je pečlivě sledovat a potom teprve případně řešit chirurgicky preventivní odstraňování. To znamená, je tady snaha opravdu jakoby to individualizovat, vycházet vstříc těm ženám. Jak říkám, ten gen neznamená s jistotou, že ta choroba vznikne. Vždycky se to musí přesně na míru té konkrétní ženě prostě vysvětlit to riziko a říct, že pokud nebude operace, bude pravidelné sledování a že se může kdykoliv sama dobrovolně rozhodnout, jestli tu operaci bude chtít podstoupit nebo ne.
0: Dědičnost a nádorová onemocnění, to je naše dnešní téma v radioporadně. Budeme ještě pokračovat za chvíli.

0: Radioporadna Českého rozhlasu Hradec Králové pokračuje dál s docentem Igorem Sirákem z fakultní nemocnice v Hradci Králové. Dědičnost a rakovina nádorová onemocnění, to je naše dnešní téma. Bavili jsme se o genetických testech, které je možné si nechat udělat buď jako samoplátce, anebo na doporučení, pokud je nějaké velké riziko v rodině. A máme tady dotaz od paní posluchačky, kde vlastně třeba v našem regionu takového lékařského genetika sehnat a kontaktovat.
1: No vlastně ta přímo konkrétně v Hradci Králové ta místa jsou minimálně dvě. Jedno je oddělení lékařské genetiky ve fakultní nemocnici v Hradci Králové. Jedno je pracoviště Genet v Sanusu. Víceméně pokud nechcete jít jakoby cestou přes žádanku praktického lékaře a podobně, můžete se přímo obrátit i na tato pracoviště, kde s vámi promluví lékař, odborník na toto téma a vlastně řekne vám, jestli ve vašem konkrétním případě je ten test vhodný provést anebo ne. Pokud vám řekne, že není, tak pak nevidím ani důvod, že by si člověk sám platil. Prostě to riziko není pak velké a prostě byla by asi jakoby škoda potom jakoby ty peníze za to vyšetření dávat.
0: Ano, tak my se ještě teď dostáváme k otázce testování dalšího. My jsme mluvili o genetickém testování, ale hodně dotazů míří třeba na prevenci u praktických lékařů, kde nám dělají celý krevní obraz, spousta hodnot se zjišťuje, ale tam se vlastně nikdy nic takového neukáže. To není žádný ukazatel. Co se týká třeba výzkumu. Pracuje se na tom? To by muselo být přece přelomové.
1: No, jako z krve u vyšetření praktického lékaře rakovinu nepoznáte. To výjimečně u mužů například PSA, u karcinomu prostaty, ale to je opravdu jako velmi, velmi specifické. Jo? Čili z krve se to poznat nedá, člověk nemůže vyčítat praktickému lékaři, že to nepoznal před půl rokem, když byl na kontrole, že se mu brala krev a podobně. Praktik on spíš kontroluje, že žena chodí na mamografie, že chodí na gynekologické vyšetření a že chodí případně na kolonoskopie nebo na krev, takzvanou ve stolici. Ale z krve se to poznat nedá. Ani my onkologové v tuto chvíli nedokážeme diagnostikovat rakovinu z krve. Na toto téma ale běží poměrně výrazně jakoby intenzivní výzkum. Například v Hradci Králové je jakoby snaha například detekovat nějaké úlomky DNA nádorových buněk, například u nádoru slinivky, který je velmi závažná choroba, například z odběru krve. Ale to jsou všechno jenom experimentální zatím metody, v praxi zatím nepoužitelné, nepoužívané.
0: Mluvili jsme o genech, které máme od rodičů a přesto je spousta pacientů, kteří v rodině nikdy rakovinu neměli a onemocní. Takže tady bychom asi měli znovu na závěr našeho povídání připomenout možnosti prevence a důležitost prevence.
1: No, říkám, většina nádorů vznikne bez té genetické zátěže a proto pro sebe člověk to, co může udělat, je chovat se zodpovědně, na prvním místě nekouřit, omezit alkohol, snažit se aktivně pohybovat, nemít obezitu, nadváhu, snažit se stravovat pestře, mít tam dostatek zeleniny, ovoce, nepálit si kůži cíleně na sluníčku, aniž by ji chránil nějakým UV faktorem a tak dále a tak dále. Nechovat se třeba i sexuálně promiskuitně, protože víme, že vir HPV, nejčastější sexuálně přenosná choroba, je onkovir, který zvyšuje riziko rakoviny nejenom děložního čípku, ale i dalších onemocnění, čili tu základní prevenci člověk si může zajistit tímto způsobem sám. A druhá věc, druhá prevence, taková ta sekundární, když už ta rakovina vznikne, zjistit ji včas, to znamená chodit pravidelně na mamografii, chodit pravidelně na gynekologii, případně na ty kolonoskopické vyšetření.
0: Tak teď se objevila informace, že od 1. července můžou ženy chodit na mamograf bez žádanky. Samozřejmě průběžně k tomu dodáváme doplňující informace, že to není až zase úplně tak jednoduché, ale přesto je tam ta možnost. Jak častá by měla být tahle ta základní vyšetření, mamograf, kolonoskopie?
1: Pokud nemáte prokázanou právě tu dědičnost, tak ta mamografie se u žen od 45 roku dělá jednou za 2 roky. A pokud je tam prokázaná ta dědičnost, tak je to záleží na genu a záleží na věku pacientky a podobně. A kolonoskopie v České republice jednou za 10 roků, pokud není nějaký jiný důvod, krvácení nebo nějaký pozitivní nález polypy, které by vykazovaly nějaké známky dysplazie a podobně. Takže to je poměrně jakoby méně frekventní, ale velmi doporučuji i na tu kolonoskopii myslet a jednou za čas si na ní zajít.
0: Pak je taky screening plic, to se myslím týká kuřáků. Nebo poměrně... nejen kuřáků asi, ale je tam nějaké doporučení tam, pro kuřáky.
1: To nestačí, že ten člověk teďka v tuhle chvíli je kuřákem, ale musí mít takzvaně odkouříno. Tam je takzvaně jako 20 krabičku roku alespoň, to znamená, kdyby člověk kouřil krabičku denně, tak 20 let, vlastně po 20 letech má nakouříno, aby mohl vstoupit do nějakého screeningu, kde se pomocí nízkodávkového CT hledají už jako počáteční ložiska na plicích, ale to je zatím jako testovací projekt v České republice běží, je možné se k tomu přes praktického lékaře dostat. To znamená, pokud přiznáte tohle těžké kuřáctví, tuhle tu zátěž, kterou máte už po dlouhé roky za sebou, tak vás praktický lékař pošle nebo měl by vám nabídnout možnost účasti v tomto screeningu. Tak.
0: Docent Igor Sirák z kliniky onkologie a radioterapie Fakultní nemocnice v Hradci Králové byl dnes naším hostem. Děkujeme moc za odpovědi, za návštěvu a mějte se hezky, naslyšenou.
1: Já děkuji a přeji všem pevné zdraví.
2: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
3: Těšte se na dokumentaristku Helenu Třeštíkovou.
2: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
4: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

0: Dnes je 17. července a svátek mají Martiny. Někteří jste byli nedočkaví, takže už do soutěže Věřte, nevěřte, což bylo kolem 10:30, jste telefonovali, že chcete nechat někomu zahrát písničku, ale pokud jste vydrželi, tak ten čas už pomalu přichází, protože za 6 minut bude 12 hodin, takže nejdřív zprávy a popolední už startujeme páteční písničky od srdce, takže nám můžete zavolat nebo psát právě komu byste chtěli zahrát a jestli to bude gratulace Martinám nebo pozdrav pro někoho úplně jiného. A teď taky Jarka Vykoupilová s jednou sladkou dobrotou a právě proto, že je před námi víkend, měli bychom se odměnit za celý pracovní týden, tak to třeba vyzkoušíte.
1: Babské rady.
2: Nugát, dobrůdka, co se doslova rozplývá na jazyku. Odborně řečeno cukrářská hmota z oříšků a hlavně čokolády, která se po vychladnutí krájí na dobře známé a oblíbené kostičky. Podle přísad nebo stupně pražení ořechů může mít nugát světlé i tmavé odstíny. Známe ho také jako náplň do bonbonů, čokolád nebo moučníků. Na domácí řezaný nugát stačí dvě suroviny. Neslazený 100% arašídový krém a čokoláda. Hořká, mléčná nebo bílá. Záleží, kterou máte rádi, ale můžete odvážně použít všechny tři pro tříbarevný výsledek, který vaše strávníky ohromí. Pak už stačí suroviny jen zahřát, smíchat, nalít, nechat stuhnout a nakrájet. Kromě arašídového nugátu si stejným postupem můžete vyrobit nugát z kvalitního, nejlépe 100% a nepřislazovaného mandlového nebo lísko-oříškového krému.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: večer v Kempu Pecka. V sobotu 18. července od 18 hodin v Kempu Pecka zahrají AC Blesk DC a excelentní Prague Queen s fenomenálním Michalem Skořepou v čele. Rokový večer v Kempu Pecka 18. července. Vstupenky v síti Ticketstream. Děti do 120 cm a držitelé průkazu ZTP a ZTPP zvýhodněný vstup.
1: Je 12 hodin. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy. Do Česka odpoledne dorazí silné bouřky. Návštěvníci kláštera v Broumově si nově můžou vybrat ze dvou prohlídkových tras. Na festivalu v Avignonu se představila zapomenutá Havlova hra a odpoledne bude oblačno až zataženo a až 31 stupňů. Pěkné poledne u zpráv vám přeje Tomáš Mysliveček. V Česku se odpoledne objeví silné bouřky. Výstraha meteorologů platí pro celé území až do půlnoci. Bouřky může doprovázet přívalový déšť s úhrny kolem 40 mm a menšími kroupami. Může taky foukat vítr o rychlosti kolem 70 km za hodinu. Český hydrometeorologický ústav zároveň varuje před silnou zátěží teplem. To se od rána týká Moravy, Ostravska a taky Polabí. Lidé v těchto oblastech by si měli hlídat pitný režim a v největším horku by se měli vyhnout fyzické zátěži. V barokním klášteře v Broumově na Náchodsku pokračuje spor o využívání prohlídkových okruhů. Benediktini jako vlastník objektu dali nedávno výpověď z nájmu agentuře pro rozvoj Broumovska, která prohlídky v minulých letech zajišťovala a klášterem začaly provázet sami. Soud ale před běžným opatřením umožnil agentuře návrat a dnes poprvé si tak návštěvníci můžou vybrat ze dvou možností. Je u toho reportér Václav Plecháček.
2: Od rána přišlo asi 5 lidí, většina z nich si vybrala prohlídku organizovanou Benediktiny. Ty, které jsem oslovil, ale o sporu obou stran nic neví a lístky na prohlídkový okruh si zkrátka koupili v pokladně, která je hned u vstupu do areálu kláštera a tu obsluhují Benediktini. Pro vstupenky na prohlídky organizované agenturou zájemci musí dál dovnitř areálu až ke kavárně. Prohlídky obou z nesvářených stran se z velké části liší, Benediktini nabízí delší asi na hodinu a půl, agentura zhruba jen na 40 minut a tím pádem i levnější. Agentura možná bude Benediktiny žalovat o ušlý zisk. Z Broumovského kláštera Václav Plecha, Český rozhlas.
1: V pákistánském pohoří Karakoram zemřel 46-letý český horolezec Jaroslav Bánský. Spolu s dalšími dvěma členy expedice se pokoušel o výstup na horu Biačerdy 2. Potvrdil to mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge.
3: S lítostí můžeme potvrdit úmrtí českého horolezce v Pákistánu. Naši diplomaté na velvyslanectví v Islamabadu se případu věnují a jsou v kontaktu s policií a cestovní kanceláří.
1: Bánský se spolu s kolegy Zdeňkem Hákem a Radoslavem Grohem do pákistánského Karakorámu vydával opakovaně. Před dvěma lety tam trojice horolezců jako první vystoupila na do té doby nejvyšší nezdolanou horu světa Mučukiš. Na začátku letošního července pak podle informací ze sociálních sítí vylezli na vrchol Biarčedy 1 do výšky necelých 7000 metrů nad mořem. Na divadelním festivalu ve francouzském Avignonu měla premiéru dosud neuvedená hra Václava Havla Šeřík. Text, který byl téměř 40 let považovaný za ztracený, představili v podobě scénického čtení bývalí studenti francouzské vysoké divadelní školy ANSAT. Součástí večera věnovaného nedožitým Havlovým devadesátinám bylo také první udělení mezinárodní ceny Václava Havla. Tu získal ukrajinský dramatik Viktor Kirilov. Počasí. Dnes odpoledne čekáme oblačno až zataženo, místy výskyt přeháněk nebo bouřek, ty můžou být ojedinělé i silné. Teploty vystoupají na 28 až 31 stupňů, na horách na 22 až 25. Mírný jihozápadní až západní vítr v bouřkách přechodně zesílí a biozátěž je na trojce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Do poloviny září je na Hradecku kvůli opravě mostu uzavřena silnice mezi obcemi Křičov a Červeněves. Objízdná trasa vede přes Smidary.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Je 12 hodin 4 minuty, takže startujeme. Začínají písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové, které jsou tu pro vás, pro vaše vzkazy, ale i třeba pro vaše osobní přání, pokud byste si chtěli vybrat nějakou písničku, udělat si radost sami sobě. Připomenu, že dnes je 17. července, svátek mají Martiny a uděláme si i takovou malou přípravu na víkend. Zítra to budou Drahomíry a v neděli pak budou slavit Čeňkové. Jak to udělat, pokud chcete od nás písničku, tak buď nám můžete zavolat na číslo 726 46 46 46 anebo můžete napsat e-mailem studio.hradec@rozhlas.cz, tam se toho vejde víc. Pokud byste chtěli jenom stručnější vzkaz, tak stačí poslat SMSku a to ve tvaru Hradec. Napíšete heslo Hradec velkými písmeny, pak uděláte mezeru, píšete text vašeho vzkazu bez diakritiky a to všechno odešlete na číslo 900 1104. Vybrat si můžete třeba Evu Farnou nebo skupinu Elán, Věru Martinovou, Queeny, Petra Spáleného, Lenku Filipovou, Činasky, Olympic nebo Phila Collinse. No a stačí jenom říct, pro koho bude ta písnička, co byste mu chtěli vzkázat, nebo třeba, že si chcete nechat zahrát sami pro sebe, abyste měli radost, aby vám to líp utíkalo v práci nebo v autě. Můžete zvolit úplně cokoliv, stačí zavolat nebo napsat a my přejeme, ať se hezky poslouchá, ať si dobře vyberete a pěkné páteční odpoledne.
4: Dobré odpoledne a Jana Kudivejsová.

0: Lambert.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
4: Yes, we can.
5: Pátek 17. července. Svátek má bojovná válečnice Martina. Máme jich tu slušnou posádku přes 1,80 tisíc. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Císařské mandáty proti růstu zločinnosti v pražských městech byly vyhlášeny v roce 1601, to je 425 let. Na třech náměstích vyrostly dokonce k odstrašení i šibenice. Krvavý konflikt ve Španělsku začal před 90 lety v roce 1936. Tříletá občanská válka se stala předehrou druhé světové války. Podle některých historiků posloužila jako výcvikový prostor Německa, Itálie a Sovětského svazu před vstupem do globálního konfliktu. Boeing 747 letu TVA-800 letící do Říma zmizel před 30 lety v roce 1996. Pouhých 12 minut po startu z Kennedyho letiště v New Yorku z monitorů. Explozi stroje způsobila konstrukční chyba a jiskra pod nádržemi s palivem. Na palubě zahynulo všech 230 osob. Historicky první hlasování o rozpuštění naší poslanecké sněmovny proběhlo před 10 lety. Bylo neúspěšné. Česká vláda před 2 lety rozhodla, že 2 nové jaderné bloky v Dukovanech na Třebíčsku má postavit jihokorejská firma KHNP za 400 miliard korun. Přičemž první reaktor by se měl začít stavět v roce 2029. A 45. narozeniny má dneska stand-up komička, zpěvačka a překladatelka Adela Elbl.
6: Oni prostě blondýny jsou obecně jako lepší a vždycky byli, jo.
5: Vám všem

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: A teď už budeme blahopřát k svátku společně s naší paní posluchačkou, která telefonuje. Dobré odpoledne.
2: No, dobrý den.
1: Dobrý
2: den. Já bych chtěla popřát naše milé Martince k našemu svátku hodně zdraví, dobrý úspěch ve vysoké škole a tam hodně přátel dobrých. A to přeje babička, děda, Monička a Tomášek. A děkuju.
1: A posíláme skupinu Queen. Mějte se moc hezky a hezky to oslavte. Naslyšenou.

0: Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Co pak to tady máme? Něco dobrého k obědu, možná něco pěkného. Určitě něco pěkného vyhrajete, pokud se teď dovoláte jako první, a jinak ve hře stále let horkovzdušným balónem pro dvě osoby. Buď se proletíte sami a bude to určitě nádherný zážitek nad Hradcem Králové, anebo kdo si na to netroufnete, tak budete mít pro někoho krásný dárek. A kdo to bude? Dobré odpoledne, tady je Český rozhlas Hradec Králové.
2: Dobrý odpoledne, tady Milena.
1: No paní Mileno, vy se usmíváte. Asi jste to ani nečekala, že to dopadne a že budete první.
2: Nečekala.
1: Já to totiž slyším ve vašem hlase, ale gratuluju moc.
2: Děkuji moc.
1: Výhra je vaša, je to knížka plná receptů, knížka Vaříme s habadějem a samozřejmě to hlavní postup do slosování o hlavní cenu, což je právě ten let horkovzdušným balónem. Tak moc gratuluju. A jak pak vytrávíte, paní Milon, dnešní horký den? Kde pak se schováváte?
2: Jsem doma, chystám obídek pro vnuka.
1: Ano, a u toho posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, ano. Což se vyplatilo určitě tentokrát. A můžete ještě někomu poslat písničku v našem vysílání?
2: Já jsem právě psala pro Martinci.
1: Tak vidíte to, tak to si ještě přečteme, tak teď ještě takhle osobně zdravíme společně s vámi.
2: Všechny Martinky a do Bohuslavy na hnízdo Čapí. Zdravím všechny.
1: A my zdravíme vás a ještě jednou gratuluju k výhře.
2: Děkuji.
1: Vydržte chviličku na lince, mějte se krásně.
2: Ano,
1: naslyšenou.
2: Děkuji. Naslyšenou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajthamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
3: Hostem třetího prázdninového Šarmu speciál tento týden bude výživová poradkyně Petra Henichová. Povídat si budeme o stravování v letním období, inzulinové rezistenci anebo o tom, co si dát na talíř, abychom hubli, ale nehladověli.
2: Šarm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Dva večer.

Posloucháte písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové, ty páteční, a jak je vždycky zvykem, tak vás vyzýváme, dejte nám klidně i vědět, co se u vás hezkého bude dít o víkendu, zkuste nás někam pozvat, dát nám nějaký tip, nejen víkendový, ale i prázdninový, letní. My teď budeme hrát s ohlasem na jednu akci, která už se konala. Prosíme o písničku Do Opočna pro všechny, kteří připravili program Klášter žije v zahradách kapucínského kláštera pro všechny generace. Bylo možné posedět u kávičky a zákusku, zacvičit si, zúčastnit se besedy s Kájou Machačovou, účastnící reality show Extrémní proměny, a nakonec si vyslechnout koncert Jaroslava Červinky. Díky všem pořadatelům a přátelům za zorganizování akce, píší spokojení účastníci.

0: Zítra si mě žení syn, tak ještě jim bych chtěla popřát hodně štěstí, zdraví a tím to všechno vyjde. Ať nám vyjde počasí a všechno, ať chlapne, jak by mělo být.
1: Teda tak to vás čeká velký den, držíme palce, ať si to hlavně všichni užijete.
0: A děkujeme.
1: Pak třeba dejte vědět, jak to dopadlo a jaké to bylo. Mějte se moc hezky.
0: Tak taky.
1: Naschledanou, naslyšenou.

A už tu máme nějaké tipy od vás, víkendové pozvánky. V Černilově na Královéhradecku dnes promítá letní kino ve sportovním areálu od 21.30 a bude to nová česká komedie Pět švestek režiséra Jana Svěráka s Oldřichem Kajzrem, Petrem Kostkou, Lenkou Termerovou v hlavních rolích. No a program tu máme i na zítřek z Černilova. U Vidliček se zítra koná pouťová zábava, která začíná ve 20 hodin, takže tímto zveme a další písnička tentokrát od skupiny Elán bude pro Martinu Vrbovou z Náchoda, která dnes taky slaví svátek. Všechno nejlepší a hodně zdraví přeje sestra Dominika.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: Chcete se zadarmo proletět v horkovzdušném balónu? Poslouchejte pozorně naše vysílání a jakmile zaslechnete signál Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové, volejte studio 726 46 46 46. První volající se může těšit na radiokarty, knížky, vstupenky a další pěkné ceny. Na jednoho z vás čeká navíc let balónem pro dva v rámci akce Balónové nebe. Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové až do konce července.

0: Další písničku budeme ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové někomu posílat společně s paní Evou. Vítejte, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, přeju všem. A já bych ráda poslala písničku Ivaně Hejzerový z Kramony. Měla 14. narozeniny a nějak se to nehodilo, nedovolila jsem se. A takže ji přejeme hodně, hodně zdravíka. To je to nejdůležitější, co člověk potřebuje.
0: To máte pravdu, tak doufám, že písnička potěší. Mějte se moc hezky, paní Evo. Naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: No a protože už se nám tu začínají hromadit vzkazy, tak přidám ještě jeden. Dnes slaví svátek Martina Vodrášková z Černíkovic. Přejeme hodně zdravíčka Plachetkovi.

0: Stále posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, stále vám přejeme krásné páteční odpoledne a stále ještě hrajeme, abychom vás potěšili v písničkách od srdce. Můžete si posílat vzkazy navzájem, nechat si zahrát sami pro sebe. Teď ale paní Jana bude chtít někomu poslat písničku. Dobré odpoledne.
1: Odpoledne, já jsem Jana z Náchoda a dcera je Martina. Skadaníková ze Studnic. Tak bychom jí chtěli celá naše rodina popřát hodně zdravíčka, štěstí a aby se tolik nehonila, jako se honí, víte.
0: Je potřeba zvolnit, tak teď je před námi víkend, tak snad si užije trochu volna a ještě to oslaví.
1: No.
0: Měla svátek,
1: potřebuje.
0: Tak je ideální příležitost. Takže zdravíme vaši dceru Martinu a posíláme písničku. Mějte se moc pěkně. Naslyšenou.
1: Děkuju,
0: naschledanou. No a protože my už se blížíme ke konci, tak ještě pojďme prolétnout e-mailové vzkazy, které tu zbývají. Prosíme do Dobrušky písničku k dnešním narozeninám pro superženu Olču Francovou, emeritní učitelku. Přejeme ti hodně zdraví, pohody, radosti a spokojenosti, seniori z Opočenska. A pak ještě jeden vzkaz, hezký den všem posluchačům, prosím o písničku pro všechny Martiny, hlavně ty naše C plus S, k dnešnímu svátku s přáním pevného zdraví do dalších let. To přejí přátelé a ještě tady mám dvě SMSky. Dobrý den, prosím o písničku mojí dceři Martině Sandové k svátku a zítra k narozeninám. Přeji ti hodně zdraví, štěstí a lásky tvá milující mamka, pusinku. No a ještě na závěr jsem si nechala jednu SMSku spojenou s pozvánkou. Dobrý den, rád bych nechal zahrát písničku všem, kteří se zítra zúčastní naučné stezky Češov Vysoké veselí na Jičínsku. Hezký pátek přeje Petr z Jičína. A já se taky připojuju. Jana Kudivejsová přeje hezké páteční odpoledne a hezký víkend.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Chcete začít používat umělou inteligenci prakticky a srozumitelně? Přihlaste se na letní školu AI od Business Starteru. Během 5 dnů se naučíte pracovat s AI nástroji, tvořit obsah, zadávat prompty a využívat umělou inteligenci v podnikání i vlastních projektech. Program je vhodný pro jednotlivce i firmy. Začínáme 20. července. Více informací a přihlášky najdete na businessstarter.cz. businessstarter.cz.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Stát dnes naposledy určí maximální ceny pohonných hmot. Knihovna ve Vamberku připravila přednášku o snímcích NASA. Hradecký hokejový brankář Růžička má kontrakt s týmem NHL a odpoledne dorazí Bouřky. Zprávy má a dobrý den vám přeje Tomáš Mysliveček. Stát dnes naposledy určí čerpacím stanicím maximální cenu benzínu a nafty na nadcházející víkend. Od pondělí se budou řídit jen trhem. I kvůli tomu nejspíš pohonné hmoty na začátku týdne zdraží.
5: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO řekla, že rezort bude i nadále monitorovat ceny paliv a marže čerpacích stanic.
6: Pokud by kdokoliv chtěl konec regulace zneužít, nebo pokud by se situace na Blízkém východě opět vyhrotila, okamžitě zasáhneme.
5: Od pondělí zdraží hlavně nafta, protože výše spotřební daně se vrací na původních 9 korun a 95 haléřů. Ceny paliv v Evropě jsou teď navíc podle Ivana Indráčka z Unie nezávislých petroliářů jako v polovině května.
7: Před dvěma měsíci se nafta prodávala za 41 a benzín za 42 kus.
5: Paliva zdražují i v poslední době. Podle společnosti CCS se průměrná cena benzínu za uplynulý týden zvýšila o 84 haléřů a nafty skoro o 2 koruny. Vít Andrle, Český rozhlas.
4: Obec Mostek na Trutnovsku začala s odbahněním a opravami rybníka v místní části Mostecké lázně. Podle nezávislé starostky Dagmar Včelákové potrvají práce několik měsíců.
8: Rybník Medvědice v části Mostecké lázně by měl být hotoven na podzim tohoto roku a celkové náklady jsou 5,4 milionů korun. Rekonstruuje se ráz a odbahňuje.
4: Zájemci o astronomii můžou dnes v 17 hodin přijít do městské knihovny ve Vamberku na Rychnovsku. Fotograf a popularizátor astronomie Petr Horálek tam představí přednášku s názvem Tajemství snímků NASA. Na ní naváže pro případné zájemce přespání v knihovně, říká vedoucí knihovny Tereza Michalová.
9: Připravili jsme si letní dobrodružnou akci pro dospělé. Něco ve stylu pošlete děti na tábor a přijďte zažít dobrodružství k nám. Přednášku Petra Horálka navazuje možnost přespání mezi knížkami v knihovně a je nutné však mít sebou vlastní spacák a karimatku a být na akci přihlášen. Sport.
4: Hokejový brankář Filip Růžička má smlouvu s týmem NHL. 18-letý golman Hradce Králové podepsal nováčkovský kontrakt s Minnesota Wild, která ho před necelým měsícem draftovala v 5. kole. I když to Růžičkovi nezaručuje, že si nejlepší soutěž světa opravdu zahraje, smlouvy si velmi váží.
10: Je to neuvěřitelný pocit. Je to jeden z dnů, který si budu pamatovat až do smrti a jsem si to užil, celý ten proces. I když jsem to vůbec nevěděl, přišlo to úplně narychlo a z ničeho nic. Takže je to jeden z kroků dobrých do dalších let.
3: Počasí.
4: Odpoledne čekáme oblačno až zataženo, místy výskyt přehánek nebo bouřek, ty můžou být ojedinělé i silné. Teploty 28 až 31 stupňů, na horách maximálně 22 až 25. Mírný jihozápadní až západní vítr v bouřkách přechodně zesílí a biozátěž je na trojce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: S komplikacemi počítejte na kruhovém objezdu silnice 1/35 v Hořicích na Jičínsku. Záchranáři a policie tam zasahují u nehody nákladního auta. Doprava je tam řízena kyvadlově. S až půlhodinovým zdržením počítejte ze všech směrů. A na 110. kilometru D11 u Jaroměře ve směru na Prahu pokračuje vyprošťování nákladního auta z příkopu. Úsek je dál uzavřený.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
11: Začíná další magazín Poradna, kde je přítomná, jako vždycky, doktorka Kateřina Cajtamlová.
12: Já velmi vítám a dneska to bude téma složité.
11: Jak to?
12: Jmenuje se kortizol. Kdo? A budeme, no to naše téma, Patriku. A vymysleli jsme ho proto, protože se na internetu a všude množí reklamy nějakým způsobem zachraňte své tělo od kortizolu a snižte kortizol, výtažky ze 7 special hoop s kávou nějakou. Takže jsme se rozhodli, že vám k tomu trošku něco povíme.
11: Povíme o tom, co vlastně kortizol hlídá, proč se objevuje jeho vyšší hladina nebo nižší, a taky o stresu budeme mluvit a o hormonech jako takových. A mám jedno takové vyprávní příběh. Vědci zjistili, paní doktorko, že pivo obsahuje malé množství ženských hormonů.
12: Ano.
11: Aby tedy tu teorii ověřili, tak dali 100 mužům vypít 12 piv. Výsledek? 100% z nich přibylo na váze, začalo být náladových, ztratilo schopnost řídit auto a odmítlo se omluvit za hlouposti, takže další testování už nebylo potřeba.
0: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě dnes na téma tedy kortizol, hormony a stres. On ten kortizol je důležitý hormon, je taky přezdívaný hormonem stresu. Produkují ho nadledvinky a kdysi lidem pomáhal přežít napadení predátorem. Mobilizoval síly na boj nebo na útěk. Proč se ale o něm dnes tolik píše na tom internetu, jak už zmínila paní doktorka Cajdamlová, tak o to se zajímala i redaktorka Bára Kvapilová a ptala se na to endokrinologa Richarda Stejskala.
1: Tak ona vůbec popularita medicíny a hormonů stoupá díky internetu a pacienti si leccos najdou. Na druhou stranu je pravda, že my jsme dneska podrobovaní určitě větší zátěži stresové. A říká se, že dřív ten stres byl také, ale lidé s ním uměli lépe nakládat. A dneska máme trošku problém, jak se s tím vypořádat. Jedna z možností je, že když prostě máme stresovou reakci, přijde vám špatná zpráva, s někým se pohádáte, tak je dobré nezůstat sedět za počítačem, ale jít to vyběhat jakoby. Protože ten kortizol vám zmobilizuje, prostě zvýší krevní tlak, zrychlí srdeční tep a nastartuje metabolické procesy, které jakoby vám uvolní energii. A tu energii, když nespotřebujete, tak ji máte v sobě a tam vzniká přetlak.
2: Cože? Nepřišly gumičky? A to mi říkáte, když jsem nechal udělat nálev, dejte mi hrachovou.
3: Hodně lidí dnes zajímá, jakou mají hladinu kortizolu.
1: No a to my vysvětlujeme pacientům, že ta jednorázová hodnota, když si nechají třeba i za svoje vlastní peníze nabrat kortizol v laboratoři, jim nemusí moc říct. Ve většině případů jim můžou mít trochu vyšší, ale nemusí to znamenat nemoc. Bojíme se odběru, nemáme rádi, když nám někdo píchá do těla jehlou a ejhle, kortizol je třeba trochu vyšší. Udělat diagnózu nemoci, která vede k chronicky zvýšenému kortizolu, je komplikovanější. Řekl bych, že skoro důležitější je nález nízké hladiny kortizolu. Ta může signalizovat jinou nemoc a bez kortizolu pacient chřadne, až může prostě upadnout do úplného komatu. Takže není to moc častého onemocnění, ale řekl bych, že když už si nechám nabrat kortizol, zajímalo by mě spíš, jestli ho nemám nízký než zvýšený.
3: Máte pro nás nějakou historku nebo zajímavost?
1: Nemoce s nadledvinkama nejsou až zase tak moc časté a těch pacientů, kteří mají úplně jasnou klinickou symptomatologii, že máte najednou depozita tuku v břiše a relativně hubené svaly na rukou a na nohou a měsícovitý obličej, to je klasický popis pacienta s nadbytkem kortizolu, tak se to dneska nevidí až zase tak moc často. A zajímavý je, že nakonec jsem takovou diagnozu udělal u svého psa, u svého kokršpaněla, ale tam se to projevovalo změněnou kvalitou srsti. To u našich pacientů tolik nepozorujeme, i když vlastně některé pacienty taky trápí, ale u toho pejska to bylo výrazně nápadný, protože začal z ničeho nic olisávat v relativně mladém věku. A když se toto zaléčilo, tak krásně zase schlupatě.
0: Veselé a zdravě. Tak já myslím, že to testosteron vlastně i ten kortizol. Ten měsícovitý obličej, paní doktorko, co to je?
4: To je kulatý obličej, na kterém není vidět ta lepka, jo, zvětší se vám tváře.
0: Nejsou vidět jako lícní kosti.
4: No, nejsou vidět a ano. Je to celý jako kulatý.
0: Úplněk.
4: Úplněk, přesně, ano, to je ono. A já jsem ještě chtěla doplnit, že u toho měření kortizolu je také poměrně důležité, kdy ho měříme, protože on se pulzně v takových jako návalovitých dávkách vylučuje nejčastěji ráno, takže odebírá se vlastně mezi 6. a 9. ranní hodinou. Tam jsou ty hladiny nejvyšší, protože tam tělo vyprodukuje 75% toho kortizolu.
0: A záleží obecně na tom času, anebo jak jsme zvyklí vstávat?
4: No, ne, to je, tělo to dělá
0: to
4: vlastně
0: biologické
4: v tu ráno, ano, tu ranní část a odpolední se provádějí mezi 16. a 19. a ten rozptyl, kolik vlastně toho kortizolu je obrovský, proto chápu, že pan doktor říkal, že lépe se poznají nízké hladiny, protože ten rozptyl u té ranní dávky je 118 až 618 milimolů na litr a u té odpolední je to 85 až 460. Takže slyšíte, že je to vlastně obrovský rozptyl a my poznáme, že je to nižší než 118 nebo odpoledne nižší než 85, to poznáme snadno.
0: Na co ten kortizol vlastně máme, co všechno ovlivňuje a jak souvisí i s tím stresem, to všechno ještě probereme s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou v našem pořadu Veselé a zdravě.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: je to asi a vznáší se, hlavně aby nebyla ve stresu. O ten jde v našem pořadu. Máme tu pořad Vesele a zdravě a téma připomene i posluchač Petr.
1: Zdraví Petr, asi jsem byl mimo školu, když šla řeč o kortizolu. Takže teď jsem hloupý synek, co se týče nadledvinek.
0: Já mám taky ten pocit, že jsem nikdy neslyšel o kortizolu až teď v poslední době.
2: No jasně, teď je to ale postgraduální studium medicíny, to je tak specializovaná oblast, to je endokrinologie, to je nástavbová věc. My jsme se jen tak letem světem dozvěděli během studia o kortizolu, je to teda glukokortikoid a jmenuje se kortikoid kvůli tomu, že je vylučován kortexem neboli kůrou nad ledvin a já jsem se jakožto leta studující různé věci o medicíně ke svému neuvěřitelnému údivu dozvěděla, že nad ledvina váží Patriku 8 gramů. To je fakt pidi mini orgáneček mrňavej.
0: Takový špendlíček.
2: No úplně pidi. No, takže to pro mě bylo překvapení, je v oblasti 11. hrudního obratle, v podstatě trošku níž je na levé straně, protože levá ledvina je dole, ta nadledvinka hačá na vrcholku ledviny a vylučuje vlastně dvojí typy hormonů. Jedny jsou vylučovány kůrou a tam patří mimo jiné kortizol, je jich tam daleko více, ale to vám nebudu složitě říkat. A potom zdřeně se vylučuje adrenalin, to možná taky znáte.
0: Ten už jsme slyšeli.
2: A teď jde o to, v jakém typu stresu se vylučuje ten kortizol. Ten se vylučuje, pokud spěcháme, něčeho se bojíme, to znamená strach ho vylučuje, a tlačíme na sebe a máme pocit bezmoci, že jsme jako v úzkých, v koutě.
0: Když nás třeba v práci někdo naštve.
2: No, ono, když nás křivdu. Naštve, no. Ano, křivda, nespravedlnost, strach, bezmoc, obavy, apatie, to jsou ty stavy.
0: Dobře, začne se vylučovat kortizol.
2: Ano.
0: A proč se vylučuje? Co má udělat?
2: No, on má nás vlastně vybavit energií, abychom mohli vzdorovat nebo utéct, čili boj nebo utěk.
0: Tak je to docela dobrý hormon, ne?
2: Je to báječný
0: tak
2: hormon.
0: Tak proč se ho bojíme?
2: No, protože čeho je moc, toho je příliš. Aha. Ten stres, jak říkal krásně pan doktor, by měl být vlastně kompenzován pohybem. My máme utíct, vy jste říkal predátor. Predátor je žrout, že jo, tak šavlozubej tygr, když na mě šel, tak já jsem se lekla, vyloučil se kortizol, zvýšila se hladina cukru, metabolicky se...
0: To znamená, že máme být buď psychicky v klidu, aby jsme nebyli stresováni, ano. A pak, když už ten stres je, tak to máme jako vyběhat, vysportovat.
2: Vyběhat, pohyb vymlátit, zase. Pohyb zase.
0: Ježišmarja, vymlátit, pozor. Tak do pytle, jako
2: boxovacího. Do pytle, ano, do boxovacího, ne, pardon, samozřejmě, roztrhat nějaký papír, vykřik čet něco, jo. Prostě
0: a když to neuděláme, tak co může ten kortizol způsobit, že se ho tak bojíme a teď právě proto se vyrojilo ano. Tolik zpráv na internetu, jak ho ovlivnit, protože že se i mění prý postava,
2: ano.
0: Nevím, co
2: ano.
0: Se děje?
2: No, děje se to, že se vlastně zvyšuje hladina cukru, zároveň se snižuje odbourávání vlastně vlastního svalstva tím, že se vytvoří inzulinorezistence. To znamená, nám se vylučuje inzulín, ale buňky na něj slyší. To znamená, že my máme mobilizované hladiny cukru, stoupá nám v krvi, aby mozek mohl přemýšlet, protože ten na to inzulín nepotřebuje a abychom rychle věděli, kam utíct a před kým a odkud a orientovat se v prostoru a vzpomenout si, jak zabít tygra a podobně.
0: A může mít tedy ten kortizol nějaký vliv na naše zdraví? Pak,
2: no,
0: nebo
2: ale
0: pohodu?
2: V okamžiku, kdy my máme inzulinorezistenci, vysokou hladinu cukru a my nepřemýšlíme a nehýbeme se a neděláme nic, no tak se nám z toho udělá tuk a ten tuk se vlastně udělá v oblasti krku, břicha, hrudníku, takzvaný viscerální tuk a zvýší se nám tep, zvýší se nám krevní tlak a vzniká takzvaný metabolický syndrom, obezita typu jablko, zvýšený krevní tlak a pokud to trvá dlouhodobě, tak cukru cukrovka druhého typu, která je typická inzulinorezistencí. Čili správně nad naším stresem bychom neměli nechat zapadnout slunce, měli bychom to vypustit z hlavy, vyventilovat pohybem, ideálně nějakým aerobním mezi lidmi, popovídat si ano. o tom, jako my si teď povídáme.
0: Ale takhle to zní, že je to jako nenápadné, že ano. ten kortizol vlastně ani nevíme, že takhle pracuje, nevíme. Že s tím tělem něco dělá.
2: Ano.
0: Jak poznáme, nebo že jsme ve stresu?
2: Pole? Nám se zúží vlastně trošku zorné pole, to je jedna věc. Zvýší se nám tepová frekvence, teď jsou ty chytré hodinky, které jsou nám schopny tohleto zjistit. Zvýší se nám, jak říkám, hladina cukru v krvi. Dochází k tomu, že nemáme chuť, hlad. Pokud máme hlad, tak ho máme spíš večer na maloobjemovou vysokoenergetickou stravu, čili sladké, tučné, slané, tučné. To tělo jako chce rychle něco, teď se mění práce trávicího traktu, buď dochází k průjmům, aby se vlastně člověk zbavil toho střevního obsahu a líp se mu utíkalo, že jo, nebo dochází k zácpám, mění se tvar cév, čili čím díl to probíhá, tím hůř pro organismus, plus samozřejmě padá srst, že jo, vlasy hlavně.
0: Jestli se v tom vidíte, nebo v některých těch věcech, tak určitě i na vaše dotazy ty živé dojde. Ještě předtím se budeme věnovat těm, které přišly přes naše stránky www.veseleazdravie.cz. Za malou chvíli.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě dnes na téma hormony, kortizol, stres. Tohle se nám všechno propuje i v těch možná dotazech, které dorazily přes stránky veseleazdravie.cz, kde je formulář pro vaše dotazy, tak paní doktorko, co přišlo?
1: Já za ně moc děkuji. Jeden dotaz, pan Jan se ptá, zda má nějak upravovat hladinu kortizolu nebo se o něj zajímat. Je mu 53 let, v posledních měsících se cítí unavený, v noci špatně spí, už se mu nedaří vydržet se sportovní aktivitou jako dřív a něco přibral a ptá se, jestli je to jenom stářím nebo i hormony. Já bych rozhodně se nesoustředila na hladinu kortizolu, vysvětloval pan doktor, proč to je zavádějící, ale první bych zkusila zjistit, jestli nemá sníženou hladinu testosteronu. To se dělá na endokrinologii a v tom věku to může být, to je vlastně u mužů třetí pokles hladiny testosteronu. Testosteron je anabolický steroid, neboli pomáhá tvořit aktivní hmotu a proto lidé vlastně končí se sportovní kariérou, ať už muži nebo ženy, mezi 35 a 40 rokem věku, protože ta svalová hmota už není živena těmi anabolickými steroidy a výkonnost klesá. Takže testosteron. No a samozřejmě v 53 letech se to nedá nazvat stáří, ale metabolický obrat může klesat a panu Janovi bych doporučila zkontrolovat, jestli jí dost bílkovin, jestli nemá stresy, o který dneska mluvíme, a to, že v noci špatně spí, ještě může znamenat, že třeba nedostatečně jí k večeři. Většinou lidé, kteří začnou přibírat, tak začnou odebírat stravu. Jenomže my, když nemáme večeři, tak ten organismus si říká, aha, tak musím ho vzbudit,
0: ještě se najíst,
1: aby se šel honem rychle ještě najíst.
0: Jo?
1: Takže já bych klidně i druhou večeři, 3 hodiny před usnutím něco malého. A potom paní Dana, děkujeme, píše, že nás ráda poslouchá, vážíme si toho. Jak bojovat se stresem? Ano, tady každá rada drahá. Někdo říká, že je ho trochu potřeba. Paní Dano, posílám vám úplně velikánský pozdrav, protože to je pravda. My máme vlastně...
0: Pravda?
1: Ano, my máme, když to vezmu od 0 do 10 na škále, tak ten stres by se měl pohybovat vlastně v oblasti 4 až 6. Nuda a nepřítomnost jakýchkoliv podnětů je obrovský stresor. To znamená, že my, když vlastně nemáme jako kdyby nic, tak my si ten stres sami vyrábíme. Já jsem teď byla v kasematech v Brně a tam vlastně říkali, že samotka, kdy ten člověk nemůže klábosit s lidmi a nemá fyzický kontakt a nemá žádnou práci, je tak obrovský stres, že vězňové, kteří byli na samotce, umírali po několika týdnech. Takže prosím, je velmi důležité mít eustres, to je taková ta radost ze života, takový to příjemný mrazení. A paní se ptá, že posiluje psychicky i imunitu, no tak kortizol konkrétně imunitu trošku snižuje a to, že se jí ptají lékaři, jestli nemá stres, tak to může být, že ona na sebe tlačí. Říká, že není žádná padavka, nehroutí se z termínu, je jí ale 48, přibrala, špatně se jí usíná. Je možné, že mám stres, i když mi to nepřijde? Ano, je to možné. Člověk si neuvědomuje, že se zvýšené věkem potřebuje víc odpočívat, pouštět věci z hlavy, házet za hlavu problémy, nechodit spát s těžkou hlavou, co bude zítra. Čili může být, že vy jste na ten stres, paní Dano, už zvyklá, takže vám to nepřijde, ale objektivně asi ve stresu jste.
0: Co vy, jak jste na tom s tou psychickou pohodou? Necítíte nějaký nátlak, stres? Jak jste na tom s hormony a jak se stavíte ke kortizolu? Všechno to s námi můžete probrat v klidu i teď po telefonní lince, vy, co nás posloucháte, protože otevíráme poradnu naživo s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou.
2: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: A co s tím? Ptáte se na telefonním čísle 731 800 900. Kdo teď? Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Já chci poprosit, mám dospívajícího syna a jednoho velkého syna.
1: Ano.
2: A já jsem stále ve stresu, prostě opravdu, denodenně.
1: Ano. A můžu vědět, co vás na té situaci s dvěma syny tak trápí, jakože třeba, aby neonemocněli, nebo zkuste?
2: No, syn, denodenně syn jezdí na silnici, starší.
1: Jo, takhle, aby se mu něco nestalo, no, jasně. Ano, ano. A druhý?
2: A ten mladší, no, tak takovej stres prostě... Prostě v té rodině tak nějak ty stresy jsou pořád asi.
1: Jenom chci říct, že jakmile už se jedná o skoro dospělé lidi, tak bych doporučila, protože mužům hodně pomůže, když jim maminka důvěřuje. Jo?
2: Ano,
1: v okamžiku, kdy se o ně bojíte, tak vlastně vyjadřujete nedůvěru, že zvládnou situaci. V okamžiku, kdy jim důvěřujete a jako držíte jim palce, představujete si z dobré konce, jak to všechno zvládnou, libujete si, jak jsou šikovní, hodní, já nevím, jaci. Ano, no, tak to, aby člověk nebyl ve stresu, to může zařídit jenom on sám tím, že nepopřeje ve své mysli příliš sluchu svým obavám, strachům a nevytváří katastrofické scénáře, jo? Protože my spíš si máme myslet na to, co si přejeme, aby se stalo, než na to, čeho se bojíme. Protože my to neovlivníme, to ovlivní ti hoši a vy jako ano. Maminka prostě musíte jim držet palce. Je to těžký, ale je to důležitý. Když tak si přečtěte od Čapka román Matka, tam se ano. to nádherně řeší.
0: Doporučení tedy.
1: Děkuji, já děkuji, jo? Že jste zavolala, jste hodná, díky.
0: 731 800 900 náš telefon pro vaše dotazy. Musíme taky říct, že vlastně ty stresy jsou různé. Tady byl ano. i telefonát předtím, že to bylo zvnějšku vlastně ano. stres.
1: A já chci jenom upozornit, můj tatínek s nadsázkou říkal, že člověk si zvykne i na šibenici. Pokud my máme nějakou situaci, se kterou nic nemůžeme udělat, ona tam prostě je.
0: Ano.
1: A je to kdo z koho, to znamená buď já, nebo ta situace, tak my se musíme otužovat, počítat s tím.
0: Další telefonát. Dobrý den, přejeme vysílání.
3: Dobrý den.
1: Dobrý
3: já
1: den.
3: Jsem se chtěla zeptat, já, mě je teda 73, ale mám manžela staršího a on teďko jako je po docela... nemocích a tohleto. Projevila se u něj demence. Já prostě a dělám, co dělám, prostě jsem přibrala a nemůžu prostě, i když prostě to házím za
1: chápu.
3: Hlavu, že už je to stáří, se
1: jasně.
3: starat o něj.
1: No.
3: Ale prostě pořád přibírám a prostě mě nejdou dolů k ty chyla. No.
1: Rozumím. Tam je důležité, abyste si zkontrolovala, že máte dost jídla, protože to jsem říkala na začátku, v chronickém stresu člověk nemá takovou chuť k jídlu, nemá tolik jako soustředění na potravu, čili musí jíst jako malý dítě, jo, za maminku, za tatínka, prostě kontrolovat
0: Nutit
1: si,
0: se.
1: Že toho jim dost. No. Pitný režim zkontrolujte a chtělo by to, jak říkal pan doktor, trošku fyzické aktivity, abyste to dostala z hlavy
3: no,
1: pryč.
3: No.
0: No.
1: Moc
0: takto.
1: Vám držíme palce, ať to zvládáte.
0: Další telefonát, další dotaz. Dobrý den, přejeme s doktorkou Kateřinou Cajdamovou.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den, tady posluchačka od Olomouce.
1: A nestlumila rozhlas. Můžete si ho vypnout, prosím, protože my tam máme strašlivánskou ozvěnu a nerozumíme
4: ano.
1: moc dobře. Povídejte.
4: Ano, hned to bude.
1: Ano.
0: Tak poprosíme všechny, aby takto činili. Dobrý den ještě jednou.
4: Ano, dobrý den. Prosím vás, já budu jiný téma. Já jsem jako diabetik. Můžu hovořit?
1: No, schválně, říkejte.
4: Já jsem diabetik a mám dlouhodobý cukr. Paní doktorka mi napsala lék a já během 14 dnů, i když nejsem obézní, jsem hodila 10 kilo. Od té doby, už to jsou 3 měsíce a 4, já nemůžu přibrat a právě jím a hubnu.
1: A paní doktorka to ví?
4: Ví to, ví. Ano.
1: Jo. No, pravděpodobně.

0: pravděpodobně nemusíte mít úplně dost třeba bílkoviny. Jo? Ve vyšším věku bílkovina, zdroje jednak jsou drahé, ať už jsou to ryby nebo maso nebo sýry kvalitní, tak prostě z toho jídelníčku lidí mizí a tam může potom docházet k ztrátě aktivní hmoty. Zkontrolujte si, jestli jíte dost bílkovin. Mělo by to být zhruba 75 až 80 gramů v průměru na den.
1: Jo? Tolik tedy doporučení, trochu mimo téma.
0: Třeba asi kalorické tabulky. No ale ono je to i k tématu, protože já jsem říkala, že chronický stres vede k vývoji diabetu druhého typu.
1: To je pravda.
0: A tam může vlastně z dlouhodobého hlediska to takhle vypadat.
1: Cítíte se v nepohodě, projevuje se to na vašem zdraví, postavě, třeba i neschopnosti usnout, spát, špatně se probouzíte, cítíte málo energie. Tohle všechno můžete probrat, protože třeba souvisí i s hormony, i s tím kortizolem, o kterém dnes mluvíme. Ptejte se dál na telefonním čísle 731 800 900.
2: Vesele a zdravě. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Ano, vysíláme pořad Veselé a zdravě.
1: A já nikam dál nepůjdu, já tady sedím a těším se na vaše dotazy.
0: Na telefonu 731 800 900 je můžete klást. Kdo tam je teď? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady u telefonu Gajdo Šík.
1: Dobrý
2: den. Já vás
1: den.
2: Všechny zdravím a zdravím všechny posluchače. Chtěl bych se vlastně hlavně s posluchači podělit o nějakou svoji pozitivní zkušenost v souvislosti s tím tématem kortizolu a stresu. Já jsem pracoval jako technik na jižení parních turbín, což byla hrozně stresová práce a po dvou letech v té práci jsem šel pak vlastně na prohlídku preventivní, na odběry a paní doktorka mě zjistila prediabetes a vlastně ta cesta byla taková a bude to diabetes a máte vysoký cholesterol a tak dál.
1: Ano.
2: Což mě vlastně dokoplo k tomu, ne, to musím změnit.
1: Ano.
2: A chci říct, že se to povedlo a co mi pomohlo, tak vrátit se k pravidelnému spánku, vrátit se ke sportu, vrátit se k tomu neprožívat ty starosti, nevidět tak jako jenom tu práci, ale
1: hodit to za hlavu.
2: Ano, přesně tak.
1: Děkujeme, jo, takže a prediabetes pryč a všechno pryč.
2: Přesně tak. Všechno ano. Pryč a znovu zdraví.
1: Báječný.
2: Takže má to smysl se o něco snažit a přeju všem, ať se podaří
1: vám. A vy jste teďko řekl strašně důležitou věc, neřešit následky, ale řešit příčinu. A příčinou u vás bylo vlastně ty významy, které jste přikládal té práci a teď jste si začal ano. Sobě přikládat. Výborně.
0: Ať se daří a zdraví. Mějte tak se hezky.
1: Naschledanou.
0: Telefonní číslo 731 800 900 je tu pro vás a dnes řešíme stres, hormony, kortizol. Dobrý den.
3: Dobrý den, já bych chtěla poděkovat paní doktorce.
1: Za co?
3: Já jsem nad tím byla taky tak, jak ta paní, co tam volala posledně, těch 10 kilo,
1: no.
3: Chodila.
1: No.
3: No a máte pravdu, jsou to ty bílkoviny.
1: Je, ale to mám no. Radost. A vám pomohli, jo?
3: Pomohli mi.
1: Super.
3: Začínám přibírat, jsem spíš víceméně trošičku jako v klidu.
1: Ano.
3: To je jako astmatik, mám taky hodně toho adrenalinu.
1: Jasně.
3: Ale to všechno odbourávám, všechno hádu za hlavu.
1: Výborně.
3: A toto opravdu tady ta odpověď mě pomohla.
1: Tak to mám velkou radost.
3: Ale ještě podotýkám, ano. Že dělám denně 3-4 kilometry.
1: No jasně, výborně, hodinu venku.
3: Chodím.
1: No. Správně. A chůze no. Je strašně důležitá. Představte si, že prý dokonce kvalita lýtkových svalů předpovídá dlouhověkost. To znamená, když my chodíme, tak ty lýtkové svaly vlastně fungujou a podle toho, jak pěkně ty lýtka nám fungujou, tak dlouho žijem. A ještě druhá věc, kromě lýtkových svalů, je dobré klábosení, protože když mluvíme s lidmi tváří v tvář, prodlužuje to život a snižuje to stres.
0: Tak si s námi popovídejte aspoň na dálku. Není ano. To tváří v tvář, ale posloucháme vás a snažíme se i poradit. Ještě někomu dalšímu na telefonu v pořadu Veselé a zdravě. Kdo volá?
4: Dobrý den, my jsme tady ohledně toho kortizolu.
1: Povídejte, posloucháme.
4: No, já jsem jenom chtěla říct, že prosím se ten, jako, že to je hormon.
1: Ano.
4: A že jsem ho třeba hodně měla ve škole.
1: Ano. Bezva. Takže vy jste ho měla už na základce?
4: No, jako jo, no někdy prostě z té školy, jak toho bylo hodně, no.
1: A co jste s tím dělala? Protože už zníte jako skoro dospělá, možná úplně dospělá žena, tak co jste s tím dělala, aby to nezlobilo?
4: No, vždycky se mi nejvíc vyplatilo počkat na prázdniny.
1: No jo, tak jo. Tak to je ano, dobře.
0: Dobře.
1: Ale v podstatě slečna nebo mladá paní hovoří o tom, že se pomáhá rozhodně těšit na to, až bude lépe.
0: Tak, dobrá zpráva. Ještě se budeme kortizolu věnovat. I takové malé shrnutí uděláme za malou chvíli v našem vysílání. Tak zůstaňte, jak říkáme, na příjmu.
5: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
6: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
5: a Petr Kostka. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě, ještě takovéto malé shrnutí a závěr dnešního pořadu, kdy mluvíme o hormonech, stresu a kortizolu, tak možná ještě jednou, paní Truko, jak si správně ověřit tu hladinu kortizolu?
1: No, hlavně my bychom neměli úplně ověřovat hladinu kortizolu, ale my většinou poznáme, že jsme ve stresu podle toho, že špatně spíme, stoupá nám krevní tlak, mění se nám citlivost na glukózu, to znamená, můžeme mít vyšší glykémie, můžeme začít přibírat, jsme třeba trošku úzkostní, smutní a podobně. Čili neřešit ani tak, kolik je hladina kortizolu, jako spíš řešit, jak to udělat, abychom v tom stresu tolik nebyli. Spát bychom měli něco minimálně 7 hodin, spíš 8, radši jdeme spát dřív. Další, co bychom měli, tak bychom měli přemýšlet o tom, jestli dostatečně jíme, jestli náhodou si neděláme zbytečné starosti, jako nám tady říkala paní. S vyšším věkem se může proměnit i to, kdy vstáváme a kdy chodíme spát, tak z toho nemít starost, ale třeba když se budíme dřív, což je typické zejména u žen, koukat na východ slunce, libovat si, že je zelená tráva, vůbec libovat si a být vděční za to, co máme, že nám teče teplá voda, to všechno jsou věci, které snižují stres. A nezůstávejte prosím sami, lidí je všude velká spousta a když půjdete ven a třeba si sednete na lavičku a budete se usmívat na lidi a třeba chválit, jak jim to sluší, nebo říkat, že je dneska hezké počasí, tak lidem uděláte hezčí den a sobě snížíte hladinu stresu.
0: Takže nečekat, že se změní situace vedle nás, ne, ale trochu aktivně k tomu přistoupit.
1: Přesně tak.
0: A vyhledávat i ta pozitiva.
1: Nepřestane pršet, když ano, mě to bude vadit, ale když si zvyknu na déšť a najdu v něm něco pěkného, tak mě bude líp.
0: Ještě mi prozraďte o tom stresu, často lidé třeba ani neví. Mnohokrát to tady padlo i v těch dotazech, které byly zaslány přes ten náš formulář na stránkách. Jak se může ten stres ještě projevit na našem těle, abychom si toho všimli jinak? Kromě toho, že tu padlo, že prostě špatně usínáme nebo vstáváme, že přibíráme na váze, jsou tam i jiné důsledky toho,
1: Patriku,
0: nebo projevy?
1: Já bych byla radši, kdyby lidi se zamýšleli, co dělám, proč to dělám, baví mě to, funguje to, je mi dobře. A vlastně ptali se svého mozku, nekoukali, co dělá
0: možná
1: tělo.
0: Možná jsou tak sevření, že si na to nedokáží odpovědět.
1: Ne, buďte si jist, že každý člověk moc dobře ví, co ho trápí a říká se tomu péče o vnitřní dítě.
0: Takže umět si to přiznat?
1: V každém z nás je nějaké vnitřní děťátko, které občas se vsteká, občas fňuká a občas je dobré se ho zeptat, co pak tě trápí. A když ono řekne, no ale s tím nemůžu nic dělat, tak řeknu, ale tak můžeme se na to třeba vykašlat, hodit to za hlavu, s někým se zasmát, udělat z toho vtip. Prostě nenechávejte to být.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdhamlová, já připomínám také to, že naše témata najdete samozřejmě jednak na webu, tedy www.veseleazdravie.cz. Jsme s vámi i na Facebooku s dalšími radami, tipy, informacemi a nikdy nebudete úplně mimo, budete naopak zásobeni dalšími věcmi, takže staňte se našimi fanoušky na Facebooku na profilu Vesele a zdravě a repríza nás čeká taky vždy po té 13. hodině premiéra a po 20. hodině v pátek pak ještě jednou naše vysílání. A my se budeme těšit na to další páteční a vám přejeme hezké léto, paní doktorko, taky užijte si letní víkend.
1: A stres hoďte za hlavu.
0: Je to tak, loučí se Patrik Rozehnal, uslyšíme se dnes určitě ještě jednou a posílám taky písničku před dalšími zprávami.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Doprava v ulici Nad jezem v Trutnově je ode dneška omezená. Evropská komise navrhla zpomalit tempo snižování emisí v průmyslu. Benefiční festival má pomoct s financováním útulku pro kočky v Číčové na Rychnovsku. A zítra bude většinou oblačno, teploty do 26 stupňů. Zprávy má Tomáš Mysliveček. Dobré odpoledne. Řidiči i obyvatelé ulice Nad jezem v Trutnově musí ode dneška počítat s dopravním omezením. To potrvá až do prosince. Důvodem je budování infrastruktury pro nové rodinné domy. Stavební práce zasáhnou část ulice Nad jezem od křižovatky s ulicí k Pěti bukům až po druhé křížení s ulicí za Komínem. V závěru prací se komunikace na jeden týden uzavře úplně.
3: Provoz řídí pracovník stavby a v pozdních a večerních hodinách semafory. Průjezd vozidel integrovaného záchranného systému zůstává po celou dobu zachovaný. Bezpečný průchod chodců i přístup ke všem objektům za uzávěrou je zajištěný. Z Trutnova Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
2: Snižování emisí oxidu uhličitého v průmyslových odvětvích by podle Evropské komise mělo být pozvolnější. Počítá s tím návrh revize systému ETS 1, který dnes unijní exekutiva představila. Reaguje tak na vysoké ceny energií a další problémy, kterým čelí evropské průmyslové podniky.
4: Bezplatné přidělování povolenek pro průmyslové podniky by mělo podle Evropské komise pokračovat i po roce 2030, ale bude úžej spojeno s investicemi do dekarbonizace podniků. Firmy tak budou muset pro pokračování této podpory provádět změny vedoucí ke snižování emisí. Místopředsedkyně Evropské komise Tereza Riberaová prohlásila, že konkurenceschopnost Evropy bude postavena na čisté energii, nikoli na dovážených fosilních palivech. O konečné podobě změn systému emisních povolenek pro průmysl budou na základě návrhu komise v příštích měsících vyjednávat státy 27 i Evropský parlament. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
2: V Číčové na Rychnovsku vzniká nový útulek pro kočky s kapacitou až 50 zvířat. Hotové jsou už 3 venkovní voliéry a část karantény. Spolku Společně srdcem zvířata ale na dokončení chybí zhruba 130 tisíc korun. Peníze chce získat během punkového benefičního festivalu, který pořádá dnes a zítra ve Vraclavi u Vysokého Mýta. Říká jednatelka spolku Společně srdcem pro zvířata Aloisie Sandhausová.
5: Vstupného, tak peníze, které tam budou vlastně využity, tak budou v rámci sbírky použité na veterinární náklady, budou to použité na nákup krmiva, nákup steliva a věci, které jsou zase potřebné k chodu trošičku jiným způsobem. Takže cílíme tam vlastně na obě skupiny, jak už na dobu budování útulku, tak na podporu těch svěřenců.
1: Sport.
2: 3 české tenistky dnes čeká čtvrtfinále turnaje v Aténách. Barbora Krejčíková se odpoledne střetne s Číňankou Cheng, Tereza Valentová s Ruskou Kornějevovou a Sara Bejlek s Dankou Tausonovou.
1: Počasí.
2: Noc bude oblačná až polojasná, zpočátku až zatažená, ojedinělé přehánky nebo bouřky. Teploty klesnou k 16 stupňům, na horách k 11. V sobotu bude v kraji většinou oblačno, ojedinělé přehánky nebo bouřky, hlavně odpoledne a k večeru a na horách srážky četnější. Teploty vystoupají na 23 až 26 stupňů, na horách na 18 až 21 a biozátěž bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Práce na inženýrských sítích do 10. srpna pokračují na silnici 280 v Libáni na Jičínsku. Náhradní trasa je vedena přes okolní obce.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Pátečním odpoledním vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové se za chvíli spojíme s redaktorkou Zuzanou Boučkovou. Ta dnes dopoledne sledovala pohyb motýlů v Hradci Králové na celonárodní akci Motýlí půlhodinka, tak jak to dopadlo, za chvíli uslyšíte. Z přehrady pastviny vodohospodáři odpouští dvakrát víc vody, než kolik jí do nádrže přitéká. A proč, uslyšíte také za chvíli v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Hradec Králové. A Mezinárodní festival Hudební léto KUKS letos po 17. oživuje letní sobotní podvečer večery v kostele Nejsvětější Trojice v Kuksu. Co se ještě až do 15. srpna chystá, nám o 14:30 řekne dramaturg a ředitel festivalu Vít Havlíček, bude hostem ve studiu. Víkend se blíží, přemýšlíte možná o tom, kam vyrazit na výlet, tak jednu možnost vám nabídne naše dnešní zámecké léto a František Kinský. Hezký poslech.
1: S Romanou Joudalovou.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Naše redaktorka Zuzana Boučková dnes celé dopoledne sledovala pohyb motýlů v Hradci Králové na celonárodní akci Motýlí půlhodinka. Dobré odpoledne, Zuzko, jak dopadlo tvé sčítání?
2: Pěkné odpoledne přeji z jedné malinké, ale krásné zahrady ve Svobodných dvorech. Sluníčko pálí, voní to tu levandulí a já mám za sebou svou první oficiální půlhodinku. A musím říct, že i v tom vedru to byl příjemný zážitek. Člověk se v dnešním schonu prostě na 30 minut zastaví, sedne si do trávy a jen kouká a počítá motýly. Za tu dobu jsem napočítala celkem 12 motýlů, viděla jsem nádhernou babočku paví oko, dva bělásky a pak jednoho takového zvláštního hnědého fešáka s očky na křídlech. A toho jsem si musela vyhledat v určovacím archu na webu a byl to okáč.
1: Okáč. 12 motýlů, no to je výborný výsledek, myslím teda. A pro ty posluchače, kteří třeba ladí Český rozhlas Hradec Králové až teď a neslyšeli dopolední vysílání, můžeš připomenout, co vlastně je motýlí půlhodinka? O co jde? Jak se můžou případně zapojit?
2: Je to jednoduché a zvládne to opravdu každý. Jde o sčítání motýlů pro vědecké účely, které u nás organizuje ochranářská skupina JARO, Jaroměř, společně s entomologickým ústavem Akademie věd. Nemusíte být žádní odborníci, stačí si vybrat jedno místo, může to být vaše zahrada, park, louka nebo třeba balkon, nastavíte si stopky na 30 minut a zapisujete druhy motýlů, které během té doby uvidíte. Na webu motýlípůlhodinka.cz se dozvíte i podrobnější informace a také si zde můžete stáhnout super pomocníka. Je to jednoduchý obrázkový arch, podle kterého ty nejběžnější druhy motýlů hned určíte. Výsledky pak jednoduše pošlete přes online formulář na těchto stránkách, tedy pro jistotu opakují www.motýlípůlhodinka.cz.
1: Tak to se pamatuje dobře. Jak dlouho potrvá ještě to sčítání? Může se třeba ještě někdo zapojit v sobotu, v neděli?
2: Ano, samozřejmě. Akce se totiž koná až do této neděle, takže víkend je proto naprosto ideální. Já jsem mimochodem zjišťovala i pocity a zážitky ostatních lidí z minulých dnů, kteří si zkusili motýlí půlhodinku. A bylo to celkem milé povídání. Jedna rodina z Krkonoš mi řekla, že jim na roku sedl otakárek a nechtěl odletět, takže měli sčítání i s přímým kontaktem. Jiný pán z Rychnovská mi zase napsal, že sčítal na zahradě s vnukem a nakonec z toho byla dvouhodinová debata o přírodě. Lidé si prostě chválí hlavně ten půlhodinový vnitřní klid. Člověk pomůže přírodě a zároveň na chvíli vypne hlavu. Určitě do toho jděte taky.
1: No šla bych hned. A děkujeme naší létající redaktorce Zuzce Boučkové za živý report ze Svobodných dvorů a přejeme pěkný zbytek dne, naslyšenou.
2: Hezké odpoledne, naslyšenou.
1: No a vy se můžete podívat na web nebo facebookové stránky Českého rozhlasu Hradec Králové. Zuzana Boučková tam zase dopoledne fotila, natáčela video, takže uvidíte motýly, které se jí podařilo ulovit, spočítat, samozřejmě jenom tedy ulovit do objektivu. Tak takový byl dneska zážitek naší redaktorky Zuzany Boučkové, se kterým se můžete seznámit i vy. A to tedy na našich sociálních sítích nebo webu a naživo teď ve vysílání.
0: Regionální stopař.

0: Posloucháte páteční odpolední vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Přehrada Pastviny na Divoké Orlici neslouží jen k ochraně území pod hrází před povodněmi, ale v období sucha má také zajistit, aby v řece zůstalo dost vody pro život i pro zajištění její kvality. A právě proto teď vodohospodáři z nádrže vypouštějí dvakrát více vody, než kolik jí do pastvinské přehrady přitéká.
1: Hrázný Zdeněk Dvořák otvírá spodní výpust přehrady Pastviny. Do Divoké Orlice tak pouští dvakrát víc vody, než kolik jí do nádrže přitéká. Důvod vysvětluje sám.
2: Druhý nejdůležitější účel je nadlepšování vody v řece v suchém období, což v podstatě teďka nastalo. Víme, že sníh z Orlických hor odtál někdy v únoru. V březnu a v dubnu v podstatě nespadly žádné dešťové srážky. Takže ten stav v řece je prostě velmi slabý.
1: Současný režim dokládají i konkrétní čísla.
2: V průměru přitéká 0,4 metrů krychlových za vteřinu, 400 litrů a odtéká pouštíme z nádrže 800 litrů, čili 0,8 kubíků za vteřinu.
1: Přesto běžný návštěvník zatím výraznější pokles hladiny nepozná. Rybář Radek ze Šumperka jezdí na Pastviny pravidelně už zhruba 20 let.
3: No teďka i pitování moc nepoznal. Ta voda se pohybuje opravdu půl metra dolů, půl metra nahoru, ale tak jsou tady asi 5 dní a stojí to, vlastně ta voda nějak se moc nepohybuje.
1: Aha. Vodohospodáři mají v nádrži stále asi 7 milionů kubíků vody a hladina je přibližně 2 metry pod letním maximem. O tom, kolik vody vypustí, rozhodují podle vývoje počasí v celém povodí.
2: V minulém týdnu tady spadlo 10 mm na metr, tak třeba v Orlickém záhoří, v těch Orlických horách třeba tolik nepršelo. Jo, takže pak samozřejmě do toho povodí se dostane trošku méně vody. Ty letní srážky většinou bývají prudké, takže spoustu té vody, která spadne na zem, odteče vlastně povrchu pryč, rychle zmizí a taky vypije tráva a stromy.
1: Podle prázdného by nádrži nejvíc pomohl úplně jiný typ počasí.
2: Nikdo to nechce slyšet o prázdninách, ale aby prostě 2-3 dny pršelo fronta vlastně přes celou republiku od jihu na sever a pomalu ta fronta přecházela a spadlo řádově každý den třeba 20 mm, to by pak dohromady dělalo nějakých třeba 60 za ty 3 dny, no a pak by se to povodí mělo šanci nějakým způsobem vylepšit, nasytit.
1: Pokud takové deště nepřijdou, může přehrada v tomto režimu doplňovat vodu do Divoké Orlice až do podzimních měsíců. Z Pastvin Jiří Hofmán, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Rychnovsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

barvení barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty živý změnou. Pak tě čas donutí

0: Liberecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Mezinárodní festival Hudební léto KUX letos už po 17. oživuje letní sobotní podvečery v kostele Nejsvětější Trojice v KUXu. A co se ještě až do 15. srpna chystá, nám řekne ředitel a dramaturg festivalu Vít Havlíček, ten je právě hostem ve studiu. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Na sobotních koncertech 17. ročníku Mezinárodního festivalu Hudební léto KUX už se letos několik špičkových interpretů představilo. Jste spokojen?
1: Ano, velice. Byly to dva koncerty. Na zahajovacím koncertu 20. června vystoupili dva zahraniční umělci. Byl to španělský violončelista Luis Dorita a italský varhaník Pier Damiano Peretti. A na tom předchozím koncertu 4.7. jsem měl tu čest přivítat jednoho z nejlepších klasických kytaristů, nebo jedno z kytaristů, který je považován za jedno z nejlepších, což je Zoran Dukić z Chorvatska.
0: No a jak se mu hrálo v kostele Nejsvětější Trojice v KUXu? Jak to tam vůbec znělo? Jako sedlo to tam?
1: Byl velice nadšen. Aha. Ostatně všichni interpreti jsou vždy nadšení, jen když přijdou do toho prostoru, tak jsou velice okouzlení. Takže i ta akustika samozřejmě je tam vynikající, takže tam jsou samé klady.
0: No takže nás čeká teď tedy zájemce nebo diváky a posluchači třetí koncert 18. července a co nabídne?
1: Tak nabídne špičkový český soubor Collegium 1704. Tento soubor asi nemusím představovat, je to špička v oboru takzvané historicky poučené interpretace a solistkou bude sopranistka Pavla Radostová a představí program zejména tedy barokní hudby 18. století, Vivaldi, Handel a další autoři a taková zajímavost z hlediska dramaturgie bude provedení novodobé premiéry díla z Kuxského archivu, konkrétně to bude je Rosa Mystica od Stefana Seilera, což byl člen řádu milosrdných bratří, kteří v té době od 18. do 20. století spravovali hospitál v KUXu.
0: Vy jste to jen tak mimochodem zmínil, možná někteří posluchači vůbec jako nejsou zasvěcení, takže vlastně asi potřeba připomenout, že ten festival je propojený s tím, že KUX byl velmi jako významné kulturní a hudební centrum a že tam teda asi jsou uložené noty, které dlouho, několik století nikdo neviděl a vy se v tom tak jako přehrabujete.
1: Ano, je to trošku složitější. Jedna věc se historicky to rozdělil do dvou takových důležitých etap. Jedna je to takzvaná ta šporkovská éra, to je vlastně dejme tomu do poloviny nebo konce první třetiny 18. století a já se zabývám spíš s tou další oblastí nebo s tou historickou částí, která přišla s příchodem právě řádu milosrdných bratří, což bylo ve 40. letech 18. století a ti tam právě zanechali relativně velkou hudební sbírku, která čítá přibližně 1000 titulů a právě z této sbírky se snažím vždy vybrat nějakou skladbu. Jinak, jak se zmínila, že jsou v KUXu uložené noty, tak ty noty už nejsou uložené v KUXu. Mm-hmm. Přibližně od druhé třetiny 20. století jsou v Praze v Českém muzeu hudby.
0: Takže vy musíte jezdit do Prahy, přebírat KUXský archiv. A takže jste vybral tedy na letošní festival toto dílo, o kterém jste se zmínil, ale když už jsme teda u toho, to není jediná premiéra.
1: Ano, čeká nás ještě premiéra, ale trošku z jiného fochu, lidově řečeno. Týká se to soudobé hudby. My vždy oslovujeme nějakého soudobého skladatele, jestli by napsal pro náš festival skladbu, která by zazněla právě ve světové premiéře v kostele Nejsvětější Trojice. A letos to vyšlo na závěrečný koncert 15. srpna, kdy vystoupí Alinde Quintet, což je vynikající český kvintet sestavený z mladých hráčů a mimo jiné vyhrál i prestižní soutěž ARD v Mnichově, což je velká podsta. A pro tento soubor napsal premiéru Miloš Orson Štědroň, což je skladatel, pedagog, vyučuje například na Pražské konzervatoři, kde vede oddělení kompozice, nebo také nově vyučuje na Akademii muzických umění.
0: Takže to bude vlastně světová premiéra.
1: Ano.
0: Ano, ale my jsme teď přeskočili tím pádem ten koncert 1. srpna.
1: 1. srpna to bude čtvrtý koncert, na něm se představí dva solisté, bude to Anna Paulová, klarinetistka, držitelka ceny Jiřího Bělohlávka a spolu s ní zahraje varhaník Michal Hanuš, který pedagogicky působí na konzervatoři v Pardubicích.
0: Takže když to shrneme, festival klasické hudby, hudební léto, KUX

0: Žije Česko opravdu bohaté na památky, o tom svědčí i naše zámecké léto. Po celé prázdniny vám každý den ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové představujeme jeden z našich zámků. Výjimkou není ani dnešek, jaký zámek to bude. Právě teď poví náš průvodce František Kinský.
1: Zámecké léto. Tentokrát se vypravíme na Zlínsko, kde stojí krásná budova, ukrývající interiéry ve stylu baroka, rokoka či Biedermeieru. Zámek Vizovice. Prohlédnout si zde mimo jiné můžete kolekci společenských her původních majitelů. Do zámku nás teď vezme Silvie Pospíšilová.
2: Vizovice na Zlínsku mají hned několik dominant a k těm největším patří zámek. A já už přicházím po štěrkem vysypané cestě k hlavnímu vchodu, kde na mě čeká kastelánka Jana Pluhařová. A my už stoupáme po kamenném schodišti, kam povedou naše kroky.
3: Blížíme se do reprezentativního patra. Interiéry jsou vybavené obrazovou galerií. Je tady okolo 500 obrazů, všechno jsou originály, obrazy od 16. do 19. století, velmi kvalitní sbírka.
2: A my jsme se posunuli dál. Kde to jsme?
3: Jsme v hudebním pokoji. Tady máme velmi kvalitní stolový klavír z Londýna, z dílny bratří Broadwoodových, stále funkční, 19. století. Ale máme tady taky hrací skříň Ariston, který se řadí mezi jazyčkové aerofony a je taky funkční, a tak vám můžu i zahrát.
4: Úplně si představuju, jak tady ta smetánka tančí při nedělním odpoledni a děti točí klikou.
2: S paní kastelánkou vcházíme vysokými dveřmi do nejkrásnějšího sálu. A mně se úplně tají dech, když se podívám na překrásný křišťálový lustr.
3: Je vyřezávaný ze dřeva, zdobený plátkovým zlatem a doplněný křišťálovými ověsky.
2: Je to nádhera. Vy jste mi prozradila, že je tady ještě několik unikátů.
3: Před námi stojí sedací souprava, potažená francouzskými gobelíny, utkanými v Aubussonu v polovině 18. století. Jedná se o jediný soubor na světě, je skutečným unikátem.
2: Co ty překrásné hodiny?
3: Hodiny byly vyrobeny hodinářem Pavličkem v Olomouci v polovině 18. století. Jsou ozdobené sousoším bohačasu Chrona a jeho družiny, které sedí na koruně hodin, a jsou uvnitř tři velká závaží, z níž každé váží 32 kilo.
2: A my jsme vešli do kaple a musím říct, že znovu se mi tají dech nad tou bohatostí, nad tou krásnou barokní výzdobou.
3: Ano, zámecká kaple je skutečně mimořádným prostorem. Budila velký obdiv a respekt už v době, kdy byla dobudována. Majitelé zámku pozvali velmi významného sochaře a štukatéra Ondřeje Švajgla, který spolu s architektem zámku Františkem Antonínem Grimem vymysleli tady tu úžasnou koncepci a vybudovali kapli na půdoryse takového čtyřlistu, složenou ze samých apsid, a v jednotlivých těch výklencích jsou právě umístěny oltáře. Navíc koncepce šedobílého interiéru, doplněného zlacením, byla v té době mimořádně nadčasová.
1: Zámecké léto.
5: Zámek Vizovice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Yeah.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Těšte se na dokumentaristku Helenu Třeštíkovou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.

Hory a opět a Radeček. No a my jdeme na hory. Destinační společnost Krkonoše chce rodičům usnadnit plánování prázdnin a ukázat, že aktivní den v horách může bavit celou rodinu. Na webu Krkonoše.eu vznikla nová stránka a na jednom místě sdružuje všechno, co rodina během prázdnin potřebuje. Především skvělé tipy na výlety. Pohádky do Krkonoš patří a už několik let je připomíná razítkovací hra Pohádkové Krkonoše a s ní můžete s celou rodinou celoročně putovat po horách v doprovodu Krkonoše. Brožura představuje 44 míst, snadno je proměníte v půldenní i celodenní výlet. Malovaná knížka je určená i do dětských rukou, můžete jim prostě předat veslo, aby sami děti určili, kam se chtějí vydat. Razítkovací hra pokrývá celé Krkonoše od Žacléře a Malé Úpy až po Harachov a Kořenov a kromě plánu přináší taky motivaci, protože za razítka můžou děti získávat odměny. Brožura Pohádkové Krkonoše je v prodeji na všech razítkovacích místech. Na každém výletě si do ní děti můžou otisknout speciální razítko, no a za ta pak získají odměny. Pohádkové Krkonoše nabízí i další inspiraci pro prázdniny v horách. Tipy na výlety, lanovky, koupaliště nebo místa, kam se schovat před deštěm. A najdete tam i už hotové návrhy na celodenní výlety nebo programy, abyste nemuseli každý večer sednout a přemýšlet, co zítra. Jsou tam doporučené trasy na sněžku, tipy na program za deštivého počasí a inspirace pro krátké procházky a celodenní výlety. Všecko je propojené s mapou, doplněné o praktické informace. Je to fajn. Takže všechno najdete na webu krkonoše.eu.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Mária se chystá na Spartakiádu a Mikulášova Hilda se rozhodne po dlouhých letech přijet do Československa. Seriál Vyprávěj. ČT2. Sean Penn jako bývalý žoldák, kterého pronásleduje krvavá minulost. Premiéra filmu Muž na odstřel. A ČT Art uvádí výroční koncert kultovní kapely, na kterém vystoupila řada jejich někdejších členů. 35 let Spirituál kvintetu. Páteční večer s Českou televizí.
2: Rokový večer v kempu Pecka. V sobotu 18. července od 18 hodin v kempu Pecka zahrají AC Blesk DC a excelentní Prague Queen s fenomenálním Michalem Skořepou v čele. Rokový večer v kempu Pecka 18. července. Vstupenky v síti Ticketstream. Děti do 120 cm a držitelé průkazu ZTP a ZTPP zvýhodněný vstup.

0: Je 15 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Klášter v Broumově ode dneška nabízí dvě prohlídkové trasy. Evropská komise vyjádřila obavu ohledně návrhu na zrušení veřejnoprávních poplatků v Česku. Británie bude mít nového premiéra a zítra bude většinou oblačno, teploty do 26 stupňů. Zprávy a Tomáš Mysliveček. Pěkné odpoledne. V barokním klášteře v Broumově na Náchodsku pokračuje spor o využívání prohlídkových okruhů. Benediktýni jako vlastník objektu dali nedávno výpověď z nájmu agentuře pro rozvoj Broumovska, která prohlídky v minulých letech zajišťovala a klášterem začaly provázet sami. Soud ale předběžným opatřením umožnil agentuře návrat a dnes poprvé si tak návštěvníci můžou vybrat ze dvou možností. Jak zjistil na místě reportér Václav Plecháček, většina návštěvníků si zatím vybírá prohlídku z Benediktýny.
2: O sporu obou stran ale nic neví a lístky na prohlídkový okruh si zkrátka kupují v pokladně, která je hned u vstupu do areálu kláštera a tu obsluhují benediktýni. Pro vstupenky na prohlídky organizované agenturou zájemci musí dovnitř areálu až ke kavárně. Prohlídky se z velké části liší, benediktýni nabízí delší asi na hodinu a půl, agentura zhruba jen na 40 minut a tím pádem i levnější. Z Broumovského kláštera Václav Plecháček, Český rozhlas.
0: Rychlovští dopravní policisté zastavili v obci Mokré řidiče nákladní soupravy, který překročil povolenou rychlost. Při kontrole ale zjistili, že 31letý muž vůbec neměl za volant usednout. Platí pro něj totiž zákaz řízení až do srpna roku 2028.
3: Radar policistů naměřil nákladní soupravě v obci rychlost 65 km v hodině. Následná kontrola pak ukázala, že řidič má zákaz řízení, který mu soud uložil na konci letošního června. Podle policie se navíc jednalo o řidičův už šestý zákaz řízení motorových vozidel. Policisté mu proto zadrželi řidičský průkaz a sdělili podezření zmaření výkonu úředního rozhodnutí. Za to hrozí řidiči až 2 roky vězení. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
0: Návrh české vlády na zrušení poplatků za veřejnoprávní média vyvolal v Evropské komisi obavy. Vyplývá to z každoroční zprávy o stavu právního státu v členských zemích Evropské unie. Česko podle komise taky nepodniklo žádné další kroky ve zlepšení transparentnosti vlastnictví médií. Komise vytýká také nedostatečnou revizi pravidel o střetu zájmů, zejména pokud jde o skutečné vlastnictví. Bývalý starosta Manchesteru Andy Burnham je novým předsedou Labouristů, nahradil tak současného britského premiéra Keira Starmera. V pondělí ho vystřídá i ve funkci předsedy vlády. Starmer v čele země končí po 2 letech. Zdůvodnil to sílícím tlakem uvnitř strany. Mezi Burnhamovy největší priority patří zlepšení péče o nemocné a staré.
1: Sport.
0: Fotbalisté pražské Sparty podlehli v přípravě v Rakousku dánskému Nordsjællandu 1-5. Po 2 výhrách tak Pražané před začátkem ligové sezóny po 2. v řadě prohráli.
1: Počasí.
0: Noc bude oblačná až polojasná, zpočátku až zatažená, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty klesnou k 16 stupňům a na horách k 11. V sobotu bude v kraji většinou oblačno, ojediněle čekáme přeháňky nebo bouřky, hlavně odpoledne a k večeru a na horách četnější srážky. Teploty vystoupají na 23 až 26 stupňů, na horách na 18 až 21 a biozátěž bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Až do listopadu je kvůli výstavbě kanalizace a dalším pracím uzavřena silnice Poděbradová mezi obcemi Úpice a Hradeč na Trutnovsku. Objízdná trasa vede přes Libňatov a Maršov u Úpice.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po 15. hodině, pátek 17. července, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. 11. ročník festivalu Jinčí čin se bude konat zítra odpoledne pod Čeřovkou v Jičíně a pozve vás tam kolegyně Vlaďka Vildová. A v neděli čeká posluchači Českého rozhlasu Hradec Králové další soutěžní recept letošního pochoutkového roku. Ten slaví 10 let, takže nabízíme nejlepší recepty za minulá léta. Tento bude z roku 2023. Tentokrát ho připraví porotkyně soutěže Naďa Konvalinková. A o co půjde, uslyšíte před 15:30. Radiobazár nabídneme po 15:45, můžete tedy inzerovat ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Hezký poslech.
1: Dobré odpoledne s Romanou Joudalovou.

0: Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Pokračuje velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové. S kým hrajeme? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Marcela.
1: Paní Marcela volá odkud?
2: Z Hradce Králové.
1: Z Hradce Králové. Tak vás zdravím a máme tady pro vás radiokartu Mezi dvěma kymy od Marie Špitálníkové. Soutěžíte poprvé ve velké letní soutěži?
2: Ano.
1: Tak, výborně. Takže v tom případě byly splněny všechny podmínky i proto, abyste postoupila do finále a my hrajeme, jak víte, o let horkovzdušným balónem pro dvě osoby a to se ale dozvíme až na konci soutěže, tedy na konci července, kdo z vás všech, kteří jste se do soutěže dovolili, poletíte. Třeba to budete vy. Tak pěkné odpoledne i pěkný víkend. Zůstaňte na lince, paní Marcelo, a mějte se naslyšenou.
2: Naslyšenou, děkuju.

0: Pěkné páteční odpoledne s Českým rozhlasem Hradec Králové. Jestli pak víte, kdo jsou to řepínci a jak je vyrobit. Jestli ne, tak máte jedinečnou příležitost se s nimi seznámit na 11. ročníku programu festivalu Jinčičin, který se bude konat zítra odpoledne pod Čeřovkou v Jičíně. A právě tady se dnes při přípravách na tuto letní slavnost sešla s pořadatelkami kolegyně Vlaďka Vildová.
1: Hřiště pod Čeřovkou pod Skautským srubem. Tady se uskuteční další ročník Jinčího činu a na ten vás teď pozvou Monika Zahrádka Crhová a Anička Vilda Crhová.
2: Dobrý den.
1: A s nimi tady je pejsek Fuska.
3: Začínáme tady chystat na sobotní festival, který je pod celoročním naším tématem, kterým jsou vztahy. Zaměřujeme se vždycky na tom každém setkání nějakým jiným okruhem vztahu a tohle sobotní setkání se jmenuje o lidském a nelidském. Budeme si povídat o tom, jaký mají mezi sebou vztahy živočichové, rostliny, člověk do toho a všichni dohromady.
1: Na co se návštěvníci mohou tady v tom teď prosluněném prostoru těšit? Doufejme, že prosluněný zůstane i v sobotu.
3: Od 3 hodin odpoledne, i když bude svítit sluníčko, i když bude pršet, tak nás nic nepřekvapí, budeme tady mít stan, bude komfort zajištěn.
1: Programový komfort máte připravený?
2: Máme, program je tradičně bohatý, složený z odborné části z kulturní části, řekněme. Takže se návštěvnictvo může těšit třeba na představení řepínků, což jsou takový speciální tvorové. Pokud je neznáte, tak určitě přijďte, protože řepínci vnáší nám všem spoustu štěstí a radosti do životu. A potom se z řepínky bude i tvořit. Takže si kus toho jejich světa řepínkového budete moc odnést domů. Potom v té odbornější části si budeme povídat se Štěpánem Burešem, knihovníkem, o tom, jak se ty vztahy mezidruhové projevují v literatuře. Budeme si společně číst i spoustu ukázek z té literatury. Potom nás bude čekat povídání o reportážích, které podnikly novináři Alžběta Metková, Michal Špína do krajů, které jsou silně poznamenané lidskou činností, buď těžbou nebo turismem. V té kulturní části potom nás čeká divadlo Tůň, takže zase tematické divadlo o tom, jaký život probíhá v takové tůni. A nakonec koncert projektu Pevnost.
3: Já bych ještě nezapomněla na klasický svap nebo bleší trh oblečení a nepotřebného dalšího vybavení, jako jsou knihy, ke kterému letos tematicky připojujeme i výměnu květin, ideálně pokojovek, ale můžou to být i zahradní kytky, i přebytky ze zahrádek a podobně.
1: V sobotu tady na hřišti pod Skautským srubem na Čeřovce.
2: Program začne v 15 hodin a potrvá pak do večera přibližně do 10.
1: Pozvali vás Monika Zahrádka Crhová a Anna Vilda Crhová a také pes Fuska. Štěkneš, Fusko?
4: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.
5: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

0: Víme z Habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si společně připravíme špenátové ravioli, což jsou vlastně plněné těstoviny původem z Itálie. A co vám ještě nabídneme? Další díl našeho prázdninového seriálu s Radkem Pálkou a poradíme dětem, jak si udělat jednoduché domácí nanuky. A povídat si budeme i na téma chlebíčky a pohanka, aby si vybral každý.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, letošní rok je 10. pochoutkovým a u příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí. Jejich recepty připomínáme každý týden, ale nedělají je oni, výherci, ale všech těch 36 výherních receptů připravuje porota a naši profesionálové. V neděli bude dělat krokety s houbami, zelím a slaninou od Marii Křížkové z Valašského Mezříčí, nejlepší recept roku 2023, podle posluchačů, herečka Naďa Konvalinková. A jak zjistil Patrik Rozehnal, přemýšlela, ve které ze svých zástěr bude tentokrát vařit.
1: Bude modní přehlídka se zástěrem. Mám jen dvě, tak pojďte.
2: Mě teda zaujalo, že na tom oblečení, ve kterém nás Naďa přivítala, byly tak jako stranou našité úplně excentricky dva knoflíky, jako by tam zbyly.
1: To je právě modní výdobytek.
3: Jo, jo.
1: No.
3: Dneska není v modě symetrie.
1: Dneska ne, asymetrie je nejlepší.
3: Jo, proč?
1: No, protože všichni jsme asymetrický. Myslíš si, že máš stejnou pusu napravo i nalevo? Nemá. Podívej, jak se křivě směješ. Sám si o to řek.
2: Teď k tomu receptu. Budeme dělat houbové krokety, to znamená plněné houbami, původně kyselé zelí, bílé, nějaké to koření. Vylepší to Naďa něčím? Udělá změnu?
1: Tak já jsem si myslela, že místo bílého zelí zkusím červené, že to bude i efektní na, jako na pohled. A přidám slaninku a přidám zelenou petrželku nasekanou do toho, takže tak.
2: A na to krájení si vzala snad ten nejmenší nůž, který byste hledali.
1: Protože mám jediný rovný, já mám jinak všechny zubatý, víš.
2: A jak ty krokety, vlastně takové speciální palačinky dopadly?
1: Zelíčko to tak hezky jako podtrhne, houbičky zavoní, slanin, no je to dobrota.
2: Takhle to hodnotí Naďa Konvalinková.
1: Vážení posluchači, těším se na vás.
0: Krokety v podobě palačinek plněných houbami, zelím a slaninou nás Naďa Konvalinková naučí v neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok, ale recept najdete už teď třeba na Facebooku nebo Instagramu, později i na stránce www.pochoutkovirok.cz. Původní krokety s houbami od Márii Křížkové budou spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.

0: normálně, asi 32 tisíc. Půjdu asi na vojnu, tak to potřebuju prodat. Takže číslo telefonu 606 365 694.
1: A odkud voláte?
0: Je to Hradec.
1: Hradec, Suzuki 650. Tak jo, hezký den a naslyšenou, mějte se.
0: Taky.
1: Takže na čísle 606 365 694 Suzuki 650. A dobré odpoledne, jaký je váš inzerát?
2: Dobrý den, tady z Vrchlabska. Nabízím novou rychlovarnou konvici. Ta krystal, bílá keramika se stříbrným ozdobným bíčkem. Obsah 1,7 litru. Je to nevhodný dárek, takže za poloviční cenu je úplně nová. 400 korun budu chtít za to a telefon číslo 732 402 660.
1: Vrchlabí. Hezký den a víkend, naslyšenou.
2: Děkuji vám, děkuji také.
1: Mějte se. Paní volá z Vrchlabská a úplně novou konvici rychlovarnou z bílé keramiky, nepoužitou, nevhodný dárek za půlku ceny, za 400, nabízí na čísle 732 402 660. Dobré odpoledne, Radio Bazar.
3: Halo.
1: Ano, Radio Bazar, dobrý den.
3: Halo, opakuj inzerát.
1: Ano, tak jestli chcete zopakovat inzerát, vypněte rádio, jinak vás neuslyšíme, jo?
3: Ano, opakuj inzerát, prosím vás. Pán se ohlásil, že dojde a nedošel, takže prodávám hnědý plyšový koberec, byl to nevhodný dárek, míry jsou 3x2, stál 3 800, prodám ho za polovičku, to je 1900 korun. A je to Hradec 773 199 223. Děkuji. Aha.
1: Hezký den, naslyšenou. Hnědý plyšový koberec, nový, za poloviční cenu za 1900 korun na Hradecku. 773 199 223. Další inzerát tady máme. Dobré odpoledne.
4: Dobrý den.
5: Na Hradecku.
4: Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Slyšíme se?
1: Slyšíme se, ano.
4: Takže já bych chtěla něco pro chovatele. Uh-huh. Prodám burgundské králíky, samce i samice, tetované po výstavě, cena 650 korun a telefon 721 765 802.
1: A kde je,
4: a je to?
1: Hradecko. Dobře, hezký den, naslyšenou.
4: Ano.
1: Tak, tady paní nabízí králíky, tetované chovné burgundské králíky po výstavě samce i samice za 650 korun. Domluvíte se s ní na Hradecku na čísle 721 765 802. Dobré odpoledne, vítejte v inzerci. Radio Bazar, dobrý den. Haló, slyšíte mě?
6: Haló?
1: Ano, dobrý den, Radio Bazar.
6: Já prodám novou peřovou deku s radným peřím a k tomu polštář, nevhodný dárek a za poloviční cenu. A potom obří křeslo, nebo ušák.
1: Ušák, mhm.
6: 7400 a za 3400.
1: Aha. A ten ušák je nový?
6: Hradecko 774.
1: Ano.
6: 835. Mhm. 869.
1: 869. Děkuji, hezký den i vám, Hradecko. Tak jestli ušák nový jsme se nedozvěděli, každopádně je za 3400 a péřová deka a polštář úplně nové za půlku ceny 774 835 869 a můžeme pokračovat dalším inzerátem. Dobré odpoledne, Radio Bazar.
7: Dobrý den, já bych měl na prodej elektrické varhany, japonské starší, potom by tady byly rozkládací stoly a různý druhy židlí. Mm-hmm. Potom ještě nějaký nábytek starší a to je asi tak všechno pro
1: tak zatím. Číslo na vás?
7: A je to 605,
1: ano.
7: 169, uh-huh. 236 a je to Trutnovsko.
1: Trutnovsko, hezký den.
7: Já děkuji.
1: Nashledanou. Elektrické varhany starší a k tomu ještě rozkládací stoly a různé židle, různý nábytek na Trutnovsku. 605, 169, 236 je telefonní číslo. Vás vítám v Radio Bazaru, dobrý den.

0: Bazar, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Tady posluchač z Rychnovska. Já bych chtěl prodat motorku, je to Crosska 70 jako dětská, jo, pro děti je to. No, cena by byla dohodou.
0: A číslo?
1: Číslo 73 76 18 295.
0: Dobře, tak se mějte pěkně, hezký víkend, naslyšenou.
1: Naslyšenou, no.
0: Tak a další nabídka, už poslední v dnešním radiobazaru, je motorka Crosska 70 pro děti. Pán ji nabízí na Rychnovsku a můžete se zeptat na čísle 737 618 295. Je pátek, takže další vydání radiobazaru bude zase v pondělí odpoledne po 15:30 ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Jarek Nohavica, ještě Krištof a Tomáš Klus, nebo kapela Vémno, a pak už tady budou zprávy v 16 hodin s Tomášem Myslivečkem, po nich Humoriáda. Jejím hostem dnes bude Petr Jančařík. Hezky se bavte.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Policie v kraji varuje před falešnými 50-eurovými bankovkami. Po zelení Skopidlenské střední školy Zahradnické je velká poptávka. Ubytovatelé v Jizerských horách nemají dostatek rezervací a noc bude oblačná až zatažená, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkou. U zpráv vás vítá a krásné odpoledne přeje Tomáš Mysliveček. Před falešnými bankovkami v hodnotě 50 eur varuje policie v Královéhradeckém kraji, hlavně na Trutnovsku. Nejde o klasické padělky, ale o napodobeniny, které můžou sloužit k herním nebo reklamním účelům. Bankovky jsou oboustranné, barevné a nemají ochranné prvky. Místo sériového čísla navíc mají polský text nebo anglický nápis suvenír. Na webu o tom informovala policejní mluvčí Andrea Muzikantová. Falešné bankovky se objevily v několika případech v tržbách obchodu. Kriminalisté v souvislosti s těmito případy zahájili trestní řízení pro podezření z trestného činu padělání a pozměnění peněz. Pachateli za to v případě pravomocného odsouzení hrozí až 8 let vězení. Lidem policie doporučuje zvýšenou obezřetnost. Studenti střední zahradnické školy v Kopidlně v posledních týdnech prodali desítky kilogramů rajčat, paprik a kořenové zeleniny. Veřejnosti úrodu i během prázdnin nabízí ve školní prodejně. Výtěžek škola použije na nákup potřebného materiálu jako substrátu nebo hnojiv. Co zákazníci oceňují, popisuje mistrová Petra Sedláčková.
3: Vidí, že to je opravdu čerstvé, protože my to ráno sklidíme, okamžitě to jde do prodeje. Třeba u rajčat zákazníci vědí, že sklízíme opravdu vyzrálé plody, není to jako když to letí někde přes půl světa, takže určitě ocení i tu chuť.
2: V polovině července je v Jizerských horách stále málo turistů. Penziony, hotely a horské chaty jsou podle zjištění Českého rozhlasu zaplněné zhruba z poloviny. Počasí je přitom lepší než loni. Podle provozovatelů jezdí turisté nejprve do zahraničí, po Česku cestují až v druhé půlce letních prázdnin. Díky hezkému počasí se daří alespoň restauracím, jak popisuje Petr Polák, provozovatel Šamalovy chaty na Nové Louce.
4: To letošní léto je vlastně ten začátek takový jako vždycky, že těch prvních 14 dní v létě je takových horších, ale zase nám přeje počasí, takže ty lidi do restaurace jako nám chodí hezky, ale ubytování máme třeba ze 40% jenom obsazené.
2: Inflace v zemích Evropské unie v červnu klesla pod 3%. Snížila se tak z květnových hodnot, na které se dostala po americko-izraelském útoku na Irán a následném růstu cen ropy. V Česku inflace dosáhla 1,1% a byla po Švédsku druhá nejnižší v Evropské unii. Naopak nejvyšší meziroční nárůst cen zaznamenali v Rumunsku, Litvě a Bulharsku.
1: Počasí.
2: Dnešní noc bude oblačná až polojasná, zpočátku až zatažená, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty klesnou k 16 stupňům a na horách k 11. V sobotu bude v kraji většinou oblačno, ojediněle přeháňky nebo bouřky, hlavně odpoledne a k večeru, a na horách čekáme četnější srážky. Teploty vystoupají na 23 až 26 stupňů, na horách na 18 až 21 a biozátěž bude zítra na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na Hradecku pokračuje oprava silnice mezi Starým Bydžovem a obcí Hlušice. Objízdná trasa je značená. A na Trutnovsku do konce srpna počítejte s opravou silnice mezi obcemi Kuks a Stanovice. Náhradní trasa vede přes Žireč a Choustníkovo Hradiště.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: O dobrou náladu a o úsměv na vaší tváři nám jde. Mimochodem, prý když se usmíváte, tak dokonce se méně přeříkáváte. Takže to je dobrá rada i pro moderátory a ti, co pracují v rozhlase. Možná i tohle ctí Petr Jančařík, který je přede mnou jako host dnes. Ahoj Petře.
6: Ahoj a dobrý den všem. No, já nevím, jestli je to pravda nebo ne.
5: Je to pravda, věci to tak vyzkoumali. Když se usmíváme, méně se přeříkáváme, fungují ty svaly nějak jinak na obliči.
6: No, dokonce se říká, že je to zvláštní, jakože když chceš dobře přemýšlet, ano, tak máš přežvikovat, jako, jo, protože ono to nějak spolu souvisí, to myšlení s tím přežvikováním.
5: Se rozpohybuje mozek. Jako.
6: Ano, ano, ano.
5: Tak dobrou zábavu vám všem.
1: Humoriáda.

0: Rozjíždíme dnešní Humoriádu. Připomínám jako host Petr Jančařík za tím druhým mikrofonem a tam se teď ozve i slovo výběru. Jakou osobnost si pustíme ke slovu?
1: No, máme tady připravenou Halinu.
0: Ano.
1: Halinu Pavlovskou a já se na ní moc těším. Já ji obdivuju.
0: No, takže její rady chceš slyšet.
1: Její rady bych velmi rád slyšel.
0: Jak
1: ano,
0: přežít
1: ano.
0: Trapné chvíle.
1: No, protože do trapných chvíl, to je tak nádherný, když se dostanete do trapné chvíle. A někteří z nás, a to jsou ty opravdu výborní komici, dokážou jít na hranu trapnosti a z toho pak uniknout do úžasného konce.
0: Ano.
1: Vypoentují to nádherně. A to je pro toho posluchače nádherná úleva, když jako si říká, ono už je to nějaký pomaličku trapný a najednou vybuchneš smíchy, protože on je chytřejší ten, kdo to vypráví než ty a dokáže tě dostat z takovéhle nálady, jako z toho, že si říkáš, ajajaj, to už je trochu na hraně a pak je ten krásný výbuch. Takže trapnost je nádherná věc.
0: Halina Pavlovská.
2: Zemřel mi strýc, měl pohřeb. Když jsem se dostala na řadu, abych tetě vyjádřila kondolenci, napřála jsem proti ní ruku a řekla jsem, gratuluju. Stala se mi velmi nepříjemná věc na plese olympioniků. Dělala jsem tam tehdy rozhovory pro Žito a byla jsem unavená. Mluvila jsem velmi dlouho s Emilem Zátopkem a pak jsem se s takovým tím bodrým, moderátorským úsměvem podívala na jeho ženu a řekla jsem, a co byste nám k tomu řekla vy, paní Čáslavská? A manželka pana Zátopka suše řekla, já jsem Zátopková. A já jsem zrudla, začala jsem se vlnit jako blázen a hystericky jsem říkala, já samozřejmě vím, že nejste Čáslavská, že jste Zátopková. Paní Čáslavská byla gymnastka, vy jste házela. A za boha jsem si najednou nemohla vzpomenout, čím paní Zátopková házela. Já prostě vím, že jste paní Zátopková, já jsem prostě debil. A s tím už bez otázky i odpovědi jsem odešla. Se jmény mám dodnes potíže. Nedávno jsem měla jako hosta ve svém pořadu Helenu Růžičkovou. Už tam byli diváci, už se točilo, já se napřáhla jako principál a zvolala jsem, přichází paní Helenka. A pak jsem vynaložila veškerou energii, abych nevykřikla Vondráčková. Věděla jsem, že to není ono, ale jméno Růžičková mi na mozek vůbec nechtělo naskočit. Spotila jsem se hrůzou a pak se mě Bohu zželelo a já po pauze, kterou postřehli jen mý spolutvůrci, ulehčeně vydechla Růžičkovou. Jo, to můj tatínek měl jednou sraz s akademickým vědcem. Čekal na něj v akademii, hrozně mu na té schůzce záleželo a měl strach, aby nezapomněl jméno muže, se kterým měl sraz. Proto si pořád opakoval doktor Černý, doktor Černý, doktor Černý. A pak konečně přišel pan doktor a tatínek proti němu zářivě napřál ruku a řekl, dobrý den, já jsem doktor Černý. A pak bylo ticho a pak ty děsné minuty, kdy musel blábolit, ne, já samozřejmě nejsem doktor Černý, vy jste samozřejmě doktor Černý, já jsem samozřejmě někdo úplně jiný.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Připomíná ti to něco, Petře? Taky jsi zažil takovouhle nějakou chvíli?
1: Já samozřejmě, že ano, samozřejmě. Já říkám, že v podstatě vítám ty trapnosti, ale když jsi v té trapnosti, tak v tu chvíli by si se propadl. A to se mi stalo mnohokrát v životě, že si nepamatujeme jména. Ty možná jo, jako, ale já si jména taky nepamatuju.
0: Taky si pletu, anebo úplně najednou to naskočí a řekne člověk něco úplně jiného.
1: Ano, ano, ano. Ano. Teď jsem čet takovou tezi, že vlastně ty se dostaneš k něčemu, máš říct jméno nebo název něčeho a v tu chvíli víš, že nevíš. Teď začneme kolem toho slovně kroužit, kolem toho pojmu a říkáme si, ono to tam spadne do té hlavy, za chviličku to tam bude. A jak takhle kroužíme, tak během, já nevím, 10 vteřin to skutečně ten mozek objeví a zjistíš to jméno. Ale ještě když jsme dělali náš oblíbený neočekávaný dýchánek s Jiřím Vimrem a s Jirkou jsme natočili asi 100 těchto dýchánků a Jirka byl úplně skvělý a jak už jsme se znali téměř dokonale, tak já, když jsem někoho představoval a ten někdo byl v zákulisí a já jsem měl říct jeho jméno a říkal jsem, a teď na jeviště přichází ten, koho máte velmi rádi a já jsem potěšen a poctěn tím, že je právě tady u nás dneska, je to ale teď jsem nevěděl, jak se jmenuje. A tak jsem začal kroužit. Je to významný herec, má za sebou spoustu rolí. Hrál v mnoha různých divadlech a tak dále. A teď jsem si vzpomínal, kde všude hrál, v jakých filmech. To jsem všechno věděl, jenom jsem nevěděl pořád to jméno. A všichni si mysleli, že prostě jenom říkám takhle ty informace. Akorát Vimr tak na mě koukal a říkal, neví, neví. A pak sám řekl to jméno a jeli jsme dál.
0: Je to fajn mít parťáka,
1: jo,
0: že Jirka
1: byl výborný.
0: Záchrana objeví. Uměl teda zachránit, netopil.
1: Uměl zachránit a uměl s úsměvem potopit, ale s takovým lišáckým, milým, přátelským úsměvem, a my jsme si to dělali navzájem a jako pracovat s ním byla velká zábava, jak pro lidi, kteří to sledovali, tak pro nás, kteří jsme s ním byli na jevišti.
0: Nemáme ho bohužel v dnešním seznamu, mohli bychom ho nasadit, ale já, když už jsme mluvili o těch moderátorských věcech, tak zkusím nasadit třeba Tomáše Slámu.
1: Určitě.
0: Ikonu rozhlasovou, co se týká moderování, proti tedy Halině Pavlovské. A vy si teď vyberte Ačko Halina Pavlovská, Bčko Tomáš Sláma, humor mezera A či B posíláte SMS-kou na číslo 90 011 04 nebo se ozvete přímo do studia na telefonní linku 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
3: Humoriáda v plném proudu, první dnešní souboj. Na výběr máte Halinu Pavlovskou nebo Tomáše Slámu. Bod můžete dát přes telefonní linku, tedy nejrychleji 731 800 900. Kdo tam je v této chvíli? Zdravíme s Petrem Jančaříkem.
4: Dobré odpoledne.
5: Dobrý den.
4: Standa Zemník vás oba dva zdraví, pánové.
5: Díky.
4: A já bych si dal radši pana Slámu.
3: Píšeme mu bod, dobrá. Dobrý den dalšímu.
6: Dobrý den, jenom Petr z Dijonu.
5: Dobrý den.
3: Povedlo se.
6: Zdravím vás oba dva.
5: Díky.
6: A můžu být Ačko, jestli je možné.
3: Je možné, to znamená Halina Pavlovská, píše mi bod, další telefonát, další hlas v Humoriádě.
5: Haló?
3: Kdo pak tam je? Asi se lekl, že se dovolal, ale je to na vás teď. Říct Ačko nebo Bčko. Ještě vám dáme šanci, jestli se probudíte.
5: Haló?
3: Ano, jste to vy.
5: Tak koho?
4: Haló, Josef Helkovice pod Žamberkem, Rudák.
3: Ano.
4: Chtěl jsem se ptat Petra Jančaříka. Petře, prosím tě, když si stěžuješ, že nemůžeš spát a potřebuješ k tomu jeskyni na absolutní tmu,
5: ano.
4: Tak jestli by ti nestačila ta tvoje jeskynka, jestli by to nemohla zařídit.
5: Děkuju za radu, jo? Já se nad tím zamyslím, dobře.
3: Dobře, a teď v našem boji Ačko nebo Bčko?
4: Bčko, a ještě jsem chtěl, prosím tě, já jsem ten hrozec český Třebový.
5: Ano.
4: A kdybych měl číslo na tebe, tak už jsem ti párkrát mohl zavolat a popřát. pokud ti to Honza Čenský nevyřídil.
5: Dobře, já.
3: Ano, dobře, jo? Tak děkujeme.
5: Díky moc, já mu to řeknu.
3: Ještě jeden hlas pro někoho, dobrý den.
7: Dobré odpoledne, pánové.
5: Dobrý den.
7: Zdraví vás Petr Zarhoty.
5: Ano.
7: A přeji vám hezký víkend.
3: Taky.
7: A třeba bych si pročování s paní Pavlovskou.
5: Ano, děkujeme.
3: Máte ho mít, jak tedy přežít ty trapné chvíle, ještě uslyšíme.
8: Minule byl v Rybičkách Petr Novotný. Nabídl mi, že si budeme tykat. Nadšeně se mu k polipku nastavila tvář a řekla jsem, tak jo, já jsem Petr. Co z toho vyplývá? Předstírejte, že jste originální. Není na to, když to někomu rychle myslí. A proto cvičte si pohotovost. Mne fascinovala jedna příhoda v pražské tramvaji. Byl dost nával a přistoupila starší dáma. Stoupla si nad černocha, mladého, který seděl, a když nad ním chvilku přešlapovala, tak se přestal ovládat a začala vykřikovat. Žádný vychování to nemá, ke stáří to nemá úctu, je to sobecký a ještě to přitáhlo Bůh ví odkud. Sedí si to tady, má to být v džungli na stromě a ne starý ženský zabírat místo. A ten černý mladík náhle vstal. Ukázalo se, že má celou nohu v sádře. Koukl na stařenu a suše báječnou češtinou řekl: u nás, v Ugandě, takový jako jste vy, žerem. Můj asi nejhorší trapas byl, když tady u nás točil režisér Forman pár scén do Amadea. Tehdy mě někdo pozval na Barrandov, abych na Formana a jeho štáb nějak zapůsobila. Šla jsem tehdy do produkční místnosti a protože tam měli moc práce, tak jsem jen plaše anglicky řekla dobrý den. A oni mi tam ti Američané naznačili, že se mám na chvilku posadit. Vždycky chodím v černých věcech. Ale tehdy jsem měla na sobě mimořádně bílou pelerínu, abych americky optimisticky zapůsobila. Velmi velkou bílou pelerínu. A plaše jsem si sedla na krajíček křesla. Velmi plaše a velmi na krajíček. Křesílko to nevydrželo. Skoplo mne dolů, zůstalo mi ležet na zádech jako nějaký nepovedený klobouček. A nejhorší bylo, že jak jsem měla pláštěnku, tak jsem nemohla manipulovat rukama. Měla jsem je pod sebou, zmítala jsem se proto jako stan, kterému někdo zevnitř podtrhl tyč. Nemohla jsem se vzepřít, jen jsem se válela a zmítala. A pak jsem silou vůle roztrhla pláštěnce švy. Strašný zvuk to byl. A klopotně jsem vstala. Nožičku křesílka, kterou jsem ulomila, jsem diskrétně položila na stůl. A pak jsem se rozhlédla. Nebyla jsem už velká bílá žena, byla jsem velká, šedá, špinavá, roztrhaná žena. A všichni Američané na mne v úžasu, nikdo se ani neusmál, civěli. A já jsem jim tak nějak šťastně a ledabile řekla bye. A šla jsem pryč. A musím říct, že na chodbě jsem se úplně zřítila smíchy. Úplně jsem se zřítila smíchy nad tím, jak strašně jsem se znemožnila. Ale zároveň mi bylo jasné, že právě tenhle trapas bude určitě patřit k mým nejoblíbenějším historkám. Má poslední rada je, když jste sebevíc na dně, buďte nad věcí. Uvědomte si totiž, že když se opravdu, ale opravdu znemožníte, tak všem lidem uděláte radost.
3: Humoriáda. Důkazem je mnohé vyprávění tady v Humoriádě, když to takhle pouštíme ze záznamu. Kdo by se nezasmál, když je to ještě na cizí účet, že jo?
5: Přesně tak.
3: O to víc si cením takových osobností, jako je třeba Helena nebo i Naděja Konvalinková, ta má podobný styl humoru, vlastně se dokáže schodit, ještě si s tou dělá radost podobně nastartuje se. Ty jsi někdy takhle se někde válel, spadl, zakopl na jevišti, spadl z něj nebo něco takového?
5: No, jako třeba do trapasu se dostaneš ve chvíli, když jsi na jevišti, bombasticky uvedeš jako někoho, koho považuješ za hlavní hvězdu toho večera. A protože si přišel trochu déle, než si měl přijít, takže jsi si nezjistil, kdo vlastně všechno tam je za hosty a kdo tam není. A ty teď uvedeš někoho, jak jsem říkal, kdo by podle tebe měla být ta hlavní star toho večera.
3: Ano.
5: Ale oni ti nestačili říct, že tam není. Takže ty ho uvedeš, máš z toho velikou radost, připravíš mu to jeviště, řekneš si o potlesk, lidi mu tleskají a nikdo nepřijde. A nikdo nepřijde.
3: A ty tam stojíš vzadu portál.
5: A říkáš si, tak to bude jenom, jako to asi si někde jako malinko odskočil, nebo takže tak pojedu ještě třeba půl minutky, oni ho najdou, mezi tím za půl minuty nikoho nenajdou. Takže nenašli. A ty jedeš dál a teprve po třeba minutě přijde někdo zkroušeně na jeviště a do ucha ti před všemi pošeptá, ten tu není. A v tu chvíli si za největšího mamlase celého večera a už se z toho nikdy nedostaneš.
9: Stalo se teda.
5: Stalo se mi to. Stalo se mi to zrovna v Karlovarském pupu jednou, když jsem tam už ani nevím, co to, myslím, že to byl nějaký ples nebo něco takového, ale jako takový ten velký hoch, krásný. A ani už nevím, koho jsem to tehdy uváděl, ale prostě tam nebyl. Nebyl. Já nevím, to byl třeba Bolek, Polívka nebo někdo Jasně. takový, na koho jsem se vyloženě těšil. To, jako, to jsem si říkal, Ježíš, to si užiju.
3: A on tam původně měl být, vlastně za to jenom vysněl.
5: Ne, tam měl být, ale nikdo mi neřekl, že není.
3: Ale o to horší může být ještě variant. Že uvedeš někoho jako tu hvězdu večera, tu třešničku na dortu, někdo, kdo by byl významný a pak zjistíš, že ti třeba vzadu ještě zbyl Karel Gott.
5: Ano, ale to bych mohl dlouze vyprávět, ano, že se podíváš, končí už tvoje velké bombastické show a ty jenom se podíváš do portálu a tam stojí ještě někdo, vážený host, ano. Na kterého si totálně zapomněl a ty víš, že už byl vrchol večera, že už vlastně se loučí.
3: Ano.
5: A pak musíš velmi ekvilibristicky jako s těmi slovy jako zacházet, protože pozor, ale přesto. A teď budete překvapeni, protože sám si překvapen. Jo, a teď ty lidi koukají, mnozí už jsou na odchodu.
3: Někdo už šatně, no. A stane se. Tak. Petr Jančařík je naším hostem a jsem rád, že posloucháte. Budeme vybírat další ukázku za malou chvíli. Teď ještě Miraj i Přesto všechno.
9: chyby hledám. A večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: Petr Jančařík, náš host, teď je zase v roli výběrčího, má to právo, střídá se s posluchači s vámi, co to bude?
3: Výběrčí, to je jako, že budu vybírat jako
2: ukázku.
3: Nějaký... Jo, ukázku. Já myslím, ne, daně třeba, daně, že ne. Budu vybírat daně, víš, jak...
2: to byly vždycky... Vybery ostatními, Oldovi a Marii, nejenom daně.
3: Dobře, tak i tak Danu necháme na pokoji, dobře. Já bych si dal Miroslava Donutila, jestli by to
2: jo,
3: bylo možné, co?
2: Může být všechno párty, to máme ukázku, vzpomínky na kolegy z Národního divadla.
3: No právě.
2: Dobře.
4: Mirku, ty jsi samozřejmě strávil, a často se na to i vzpomínal, několik let v Národním divadle, a to Národní divadlo si, jak si opustil, myslím po svých, jako.
5: Ano. To normálně se odsud vynáší nohama napřed, já vím, na co narážíš. No.
4: S odstupem času nevím, jak je to dlouho, co jsi odešel z Národního?
5: Já ti to nemám nějak spočítaný, ale myslím si, že to bude už nějakých 6-7 let.
4: 6-7 let.
5: Co jsem odešel.
4: S odstupem toho času, tak jako vzpomeneš si někdy na ty svoje tehdejší kolegy, vlastně všecko legendy, vybaví se ti něco třeba, o čem si ani nemluvil nikdy, nebo?
5: To jsem strašně rád, že se na to ptáš, protože ano, já jsem o tomhle tomu mluvil málo a teď už ten odstup je, takže už o tom klidně mluvit můžu. My jsme měli báječnou šatnu. Tady seděl Miloš Nesvatba, on se dožil 90 i víc, jako jo, ale to byl čipera i v těch 90. Jistě si na něho vzpomenete se Štěpánkou Haničincovou, jezdil, ona vyprávěla ty pohádky. Milé děti, on maloval ty kresbičky, mě to maloval taky, maloval mě krásný obrázky, karikatury. Ale co pak jednou od nás ze šatny vyběhala zděšená garderobiérka, pištěla, jo, křičela, to se nemělo stát, to se nemělo stát. Říkám, co je? No běž se podívat, jak se nám vešel do té šatny a on Miloš, jak byl zdatný malíř, kreslíř, jo, on si koupil prádlo tělový barvy a tady si to namaloval, jak kdyby měl 35 let, jo. A ona vyběhla a říká, ale je teda dědek ve formě, to ti řeknu. Tak tohle on dělal, člověče, i v těch 90 letech, jo. Úžasný, opravdu, Nesvatba, úžasný. A nejenom to, ale on mi i vyprávěl o všech těch, kteří tam byli přede mnou. Čili z jeho vyprávění já to všecko znám. A takhle za ním seděl Vladimír Ráš, toho si zase pamatujete, z Pyšné princezny. Pamatovali si ho i, no jasně, král Miroslav,
4: jo. No, král Miroslav.
5: A pamatovali si to, člověče, i ty v té Perlovce, jak tam ty noční sociální pracovnice, oni šli s Nesvatbou z představení a ta jedna najednou takhle dívala se na tu Pyšnou princeznu asi tak volala, králi Miroslave, já s váma půjdu i zadarmo. A to víš. No a chtivej Milošek Nesvatba, víš, hnedka takhle vykouknul a ona se podívala, dědek by taky chtěl, nebo co? Toho nepoznala, jo? On byl opravdu výborný, ten Miloš. No ale to nebylo všecko, tady seděl takhle pan Kemmer, jo? Ten seděl u vchodu do koupelny a na záchod, takže když jsme tam šli, tak on, a teď se mě nechce pohnout. Řekl, já už ale musím, to se stává, jo? Byl takový jako, a já s ním měl, člověče, krásný zážitky. Jednou jsme seděli v jídelně na obědě a přišel jeden nejmenovaný režisér, který nám říkal, připravte si Volno na červen, budu točit dva vodníky, starý, mladý, vynikající téma. Jo, říkám, to je Lucerna, ne? No je to trochu na to téma, je to trochu na to téma. Udělejte si Volno. A pan Kemmer už, no tak já si to píšu hned, že jo, tady, takže to máme červen, udělám si Volno. A vy budete hrát mladýho a on bude hrát starýho. Dobře, jo. On odešel a říkám, ty, a on už, jako tomu panu Kemmeru, a on už, pane Kemmer, někdy něco natočil? Nikdy, ale já mu takhle už 30 let dělám radost. Máte gumičku? Vůbec, rozumíš, nedal mu ani chvilku šanci pomyslet si, že by nechtěl, jo?
2: S někým z těch uvedených ve jménech potkal ses, měl si je v pořadu, ať už s Mirkem, nebo s těmi právě, na které měl on štěstí v Národním
3: divadle. S panem Donutilem zcela určitě. A je to excelentní vypravěč, jako kromě toho, že to je výborný hráč, to je samozřejmě, ale on je opravdu výborný vypravěč. To je taková krása, když po někom chtějí, aby historku, kterou už znají ty lidi, oni znají tu historku a chtějí, vyprávějte nám znova to a to. A on to excelentně vypráví. A to je jako, když posloucháš krásnou písničku a můžeš ji slyšet 20krát a řekneš si, tak to haleluja ještě nám dejte, jo, protože je to nádherný.
2: To je to, proč funguje i Humoriáda, protože jsou to scénky, které známe, slyšeli jsme, ale po letech si je znovu rádi připomeneme.
3: Já jsem si jenom vzpomněl na tu nádhernou generaci Národního divadla, která ještě vlastně předcházela panu Donutilovi, jak tak o nich mluvil. A to teda, to byly opravdu tak jako významné osobnosti. Já si vzpomínám na Jaroslava Marvana, který byl takový ten pintlich, jako on nám vyprávěl, jak k tomu divadlu přistupuje. Já jsem se ho jednou ptal jako naivně, jako dítě, že jo, co je lepší, jestli film nebo divadlo. A on říkal, no divadlo, když se jednou naučíš, když se jednou naskouší, tak už tě potom nese to divadlo. Já jsem tomu tehdy nerozuměl a je to tak, jako jo, když už je naskoušeno, pak už můžeš improvizovat a tak, protože je to naskoušené krásně, tak tě nese to divadlo. A on se vždycky perfektně naučil, to byli takový ty herci, kteří přišli na první čtenou zkoušku a svoji roli, to třeba pan Marvan měl, že ji uměl z paměti. Na první čtené zkoušce svoji roli měl naprosto z paměti připravenou. A my jsme říkali, no tak to je fantastické. A on říkal, no jo, ale Kemr umí všechny. Ten uměl celou hru.
2: Fakt.
3: Jo, skutečně.
2: Klobouk dolů tedy.
3: Ano, to jsem chtěl říct.
2: Mirek Donutil je ve hře. A koho nasadit proti? Zůstanu u

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
3: Ve studiu Patrik Rozehnal a
4: Petr Jančařík.
3: A na telefonu kdo? Dobrý den, přejeme.
5: Dobrý den, tady Petr Zezdovnek, já vás zdravím oba dva.
4: Dobrý den.
5: Mně nenapadá mě, co bych se pana Jančaříka zeptal, tak mu dám typovačku. Jestli ví, kde jsou zdonky? Na Moravě, na Slovensku, anebo na Ukrajině?
4: Zdonky?
3: Možná, že všude. No. Ale vy asi myslíte ty svoje.
4: No, to prozraďte, no já, zdonky budou určitě někde v Čechách taky.
5: No, jasně.
4: No, jasně.
5: Tak. Nikde jinde nejsou, ale ne v Čechách, ale na Moravě.
4: Na Moravě, dobře.
3: Ačko nebo Bčko?
5: Já bych pokračoval.
3: Dobře, Mirek Nutil má bod, děkujeme. Díky. Za to. Kdo další?
6: Ahoj, zdraví Světla Hora, zdravím paradního hosta Peťu Jančaříka.
4: Dobrý den.
6: A chtěl bych se Peti zeptat, který pořád kdysi uváděl, jestli Magion anebo Vegu.
4: No tak to si ještě pamatuju, byl to Magion, to mě provází už čtvrt století, protože kam přijdu, tak

0: Vždycky říkají, jo, hele Magion, no, Magion to byl.
1: Samé soutěžní otázky, no, tak vy nám taky odpověste, Ačko nebo Bčko.
2: To jsem si s Honzou Rosákem.
0: No, já to bral po něm a pak už jsem to dělal sám.
2: Světlá Hora, hlas je pro Ačko.
0: Ačko, děkujeme.
1: Merek donutil, dobře, děkujeme za to, mějte se pěkně, kdo další?
3: Dobrý den, Jarda z Brna za A.
1: Dobře, tak jo, tak Ačko prostě vyhrálo, máte to mít, Mirek Donutil zabral. Budeme vzpomínat na kolegy z Národního divadla.
4: Taky jsem s ním točil v rozhlase pohádku a nejenom s ním, ale taky...
5: S Kemrem?
4: Ano, s Kemrem. Kemrem a s panem Růžkem, jo. To byl taky úžasný člověk. On všem říkal chlapečku, protože on si nepamatoval jména. A nejenom to, ale i holčičko, jo. Třeba na jevišti, to byla Petra Ivanovna, a on hned, holčičko, pojďte ke mně, jo, a ty chlapečku taky. A já jsem přišel do toho rádia, tam stál chlap před tím studiem, podal mi ruku a řekl chrs. Říkám, pardon, chrs, říkám, to je zkratka, jo, myslel, že to je nějaká redakce zábavy nebo něco, jo. On říká, ne, to je moje jméno, já jsem režisér toho pořadu. Říkám, aha, tak to asi spolu děláme, pane režisér, naposled. A on říká, ne, já jsem zvyklý, nedávno jsme s rádiem byli na zájezdu v Rusku, já jsem se jim chtěl trošku přiblížit, napsal jsem to svoje jméno a s bukou a oni mě zatkli jako špiona, pač to bylo XP3. A vešel jsem do toho studia a tam už byli připraveni mistři, Kemr a Růžek. A pan Růžek mi říká, chlapečku, jak pak se vám dneska fotografovalo? Já jsem zcepenil, pak jsem si říkal, ježišmarja, to už ta skleroza je si na postupu. Říkám, no tak pár snímků jsem udělal. On říkal, to jsem rád, chlapečku, a Kemr, pojďte točit, kolegové, ať to máme hotové. Jak jsme to natočili, já jsem odcházel a říkám, pane Rušku, jenom jsem vám chtěl říct, že teď v Národním divadle hraju v Ibsenově Divoký kachně tu stejnou roli, jakou jste hrával vy, Hjalmara Ekdala. Ale chlapečku, já to vím. Vždyť jsem se vás ptal, jak se vám fotografovalo. Hjalmar Ekdal přece byl fotograf, ne? Já zíral, jak byl, že on, ne on, ale já měl, rozumíš, mezery ve vzdělání, jako, no prostě stalo se, no. Ale ta skleroza, když teda jsem na to narazil, ta tam v té naší šatně teda opravdu někdy jela na plný pecky, jo, až to byly někdy hovory, tyhle pánové, oni, víš, pamatuješ ten, on taky žil s tou, hrála na Vinohradech s tím, no, on tam byl 30 let, ale pak tam jako se setkal s tou a je, no nebo ona byla rozvedená s tím, jo, a kolem šla Luba Skořepová a říká, pánové, zase Španělsko?
6: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
1: Se to dneska v těch ukázkách, ale můžou za to i posluchači, nejenom ty točí kolem té paměti, vybavování se, moderování a tak podobně. Luba Skořepová podle tam byla u tebe?
0: Luba, já myslím, že ano. Já myslím, že ano, by neočekávaný dýchánek děláme už opravdu několik desetiletí. A já dokonce nevím přesně, co bylo dřív, jestli Tomáš Sláma začal třeba o měsíc dřív než my se svým tobogánem, anebo my jsme ho předběhli. Já to opravdu nevím, jo, ale už to asi nezjistím nikdy.
1: Tak tobogán má nějakých 35 let, ale s mikrofonem začínal podle mě ještě v dobách socialismu. Takže to musíš vědět ty,
0: Číslojíš
1: si třeba? Jako?
0: Ne, vůbec. Já si nevedu absolutně jako žádné statistiku. Záznamy, statistiky, nevystřihuju si žádné články, fotografie.
1: A máš nějak nic. Třeba povinné číslo, kolik minimálně hostů do takového pořadu, aby to fungovalo? Nebo se snažíš naplnit?
0: Ne. Je to vždycky kus od kusu.
1: A kolik jsi tam měl nejvíc najednou?
0: No někdy se ti stane a sám si překvapen, kolik, že to máš hostů. Najednou zjistíš, že máš...
1: Kde prostě... všude jsem to rozhlásil, ježíš, oni všichni přijeli.
0: Ano, jak říkal Luděk Sobota, když měl já nevím kolikátiny, já nevím, 70. A tak měl jako velkou oslavu a říkal, no prosím tě, pojďte dál, no já jsem pozval tolik hostů a oni všichni přišli.
1: Vážení, čím uzavřeme to naše dnešní setkání a milé povídání na vlnách Českého rozhlasu v Humoriádě. Vracím zpátky ta rozhlasová jména. Tomáše Slámu s Ačkem a Františka Nepila s Bčkem. Vyberte si z nich jednoho, dejte mu hlas, pošlete to SMS-kou nebo zavolejte na číslo 731 800 900. Ty SMS-kaře pak zvu, aby odesílali své zprávy na číslo 90 01 04 s tím heslem Humor, mezera A nebo B a my budeme hlasy s Petrem Jančaříkem ve studiu sčítat. Je naprosto

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Ještě můžete svůj bod přidělit, zavolat nám 731 809. Tomáš Sláma a František Nepil ve hře a ve studiu se mnou dnes v Humoriádě Petr Jančařík. Tak kdo je na telefonu? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Honza, já vás zdravím.
3: Dobrý den.
1: Děkujem.
2: A chtěl bych sem zvolit písmenko A.
1: Dobře, Tomáš Sláma má bod. Dobrá, děkujeme za to, mějte se krásně. Kdo ještě volá?
4: Dobrý den, tady Jarka Kroměříš.
3: Dobrý den.
4: Já bych mal říct jenom, že ty zdonky jsou u Kroměříže.
3: Aha.
4: Ačko.
1: Ačko, Tomáš Sláma.
4: Tady je to blízko.
1: Dostává bo. Dobře, děkujeme. Dobrý den, kdo volá teď?
5: Ještě jednou Petr Zahoty.
3: Ano. Dobrý den.
5: A přidám a přát bych si panu Nepila.
1: Panu Nepila, dobře. Píšu mu bod a děkuju moc samozřejmě za zavolání a ještě se dívám na naše SMSky, protože na ty nezapomínáme a přičítáme je. Tady to byla varianta B. Tak vyhrává František Nepil.
3: Výborně.
1: Povídání nazvané Andora.
6: Už dlouho vám vypravuju kdeco, ale ještě jsem vám neřekl, že jsem poprvé mluvil do rozhlasu ne v Praze, ale v Andoře, v maličkém státečku mezi Francií a Španělskem. Jeho hlavní město je velké asi jako Davle nebo Hrochův Týnec a nad jeho hraničním průsmykem se zdvihá 2812 metrů vysoká hora Pic Blanc s bílou moderní věží, k té jsem se pustil v domnění, že je to rozhledna s horským hotelem. Uvnitř však byly až ke stropu samé přístroje s ciferničky a rafičkami, ale naštěstí i schody na věž. A na těch jsem poprvé narazil na živé lidi. Představil jsem se jim svou maturitní angličtinou, jeden z pánů mi potřásl rukou a řekl, že je ředitelem této rozhlasové stanice a že mě jejich zřízenec vyveze na věž výtahem. Když to zastavilo, vykročil jsem z kabiny a hrome rovnou do hlasatelny. Do rádia jsem předtím nemluvil, ale co to znamená, když svítí červené světýlko, hlasatelka mluví a já jí do toho třískám dveřmi od zdviže, to už jsem věděl. Pak pustil technik do vysílání desku, světýlko zhaslo a rozzářila se hlasatelka. V této velehorské stanici viděla při službě jen spolupracovníky a ještě tak sviště a najednou stál před ní Čechoslovák. A že tedy musím říci pár slov do mikrofonu. Ve mně hrklo, jednak jsem cítil, že by se závažné projevy našich občanů klidu cizích zemí měly snad přece jen konzultovat s ministerstvem zahraničí a pak já jsem trošku trémista. Kdo z vás někdy dostal před ústa mikrofon, anebo kdo stál na jevišti či na řečništi, ten ví, že lze během nesmírně krátké doby zcela zapomenout jakoukoliv řeč, a to i mateřskou. No a já si najednou uvědomil, že ze vší angličtiny si pamatuju jenom hello boys, to je něco jako ahoj kluci, dále hands up, to je ruce vzhůru, a biftek. A v té chvíli mi dala hlasatelka před oči obal gramodesky a začala mi vysvětlovat, že jenom střídavě ohlásíme příští písničku. Ona řekne název, já přečtu zpěvačku, ona orchestr a tak dále. Jenže já ji vůbec nevnímal, protože jsem si v duchu úporně sestavoval takový projev, jaký se přednáší v kongresu. Když deska dohrála a hlasatelka oznamovala Andořanům, že má ve studiu mimořádně milou návštěvu, tak jsem se nadechl a aniž bych ji nechal domluvit, zmocnil jsem se mikrofonu a vyhlásil do éteru, že přijíždím do jejich malé, krásné, ale statečné země z Prahy a že jim přináším pozdrav všeho našeho lidu. Nebyla to pravda, vy dobře víte, že jste mě ničím takovým nepověřili, ale nic jiného mě nenapadlo. Naštěstí jsem tím tak zeslábl, že mě hlasatelka mohla od mikrofonu odtlačit, francouzsky vylíčila, že jsem très roztomilý a sympatík a že mě za chvíli posluchači uslyší ještě jednou. No a napodruhé jsme to spolu opravdu zvládli. Tu desku mi dala na památku i s věnováním, takže toho dne bylo v Andoře radosti plno. Já si nesl desku s unikátním razítkem andorského rozhlasu, hlasatelka měla povyražení a Andořané byli celý pryč z toho, že je pozdravujete. A s takovým úmyslem by se měli vždycky lidé navštěvovat, že? Ta hlasatelka se jmenovala Françoise. Písnička se jmenovala také François. Já přeložený do francouzštiny se rovněž jmenuju François. Akorát ta zpěvačka se jmenovala Angelika.

0: Děkujeme za pomoc vám, co jste hlasovali, vybírali si i podle svého, vybíral si taky dnes Petr Jančařík. Jemu velký dík za návštěvu Humoriády.
1: Dobře jsme se vybrali, já jsem si pochutnal.
0: Ano, a hezké léto teda, jinak přeju. Užij si ho samozřejmě.
1: Vám všem taky, kteří nás posloucháte, hezké léto a nenastydněte. Já jsem to trochu chytil takhle v Karlových Varech, ale už je to lepší.
0: Výborně, všem zdraví a také úsměv na tváře, ať se nepřeříkáváte, jak jsme říkali na začátku. A poslouchejte dál Český rozhlas. Ahoj Petře.
1: Naschledanou.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Je 17 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Oprava třídy československé armády v Hradci Králové skončila dřív. Šéf sněmovny bude v Číně jednat o zrušení vízové povinnosti pro Čechy. V Praze zítra začne tenisový turnaj WTA 250 a noc bude oblačná i zatažená, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkou. Hezké odpoledne u zpráv a vám přeje Tomáš Mysliveček. Silničáři s předstihem dokončili opravu části třídy ČSA v centru Hradce Králové. Původně měly být práce hotové 9. srpna. Silnice, která je součástí frekventovaného vnitřního silničního okruhu města, pro řidiče otevře v noci z dneška na sobotu. Objížďky skončí a na své původní trasy se vrátí i linky městské hromadné dopravy. Dělníci staví na půdě budovy ve školní ulici v Trutnově městský holubník. Místnost vybaví hnízdními boxy a sedátky pro odpočinek holubů. Jako vletový otvor poslouží upravené střešní okno. Jde o vítězný návrh participativního rozpočtu. Holubník má být hotový do konce srpna a podle mluvčí radnice Adély Ščudlové bude regulovat počty těchto opeřenců ve městě.
5: Umožňuje regulovat počet holubů prostřednictvím výměny nakladených vajec za atrapy. Zároveň soustředí jejich hnízdění na jedno kontrolované místo. Bezpečné útočiště zde navíc najdou i ohrožení rorísy.
4: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD odletí v neděli do Číny s cílem posílit spolupráci v cestovním ruchu. Pokud ho o to ministerstvo zahraničí požádá, je připravený pomoct v případě Čecha zadrženého v Číně. To má ale podle Okamury na starosti hlavně rezort zahraničí.
6: Tomio Okamura chce v Číně jednat hlavně o posílení přímého leteckého spojení mezi Českem a Čínou a o zrušení vízové povinnosti Čechů mířících do země.
7: Jsme pouze jednou ze dvou zemí Evropské unie, která má víza do Číny, tou druhou zemí je Litva.
6: Karel Dvořák z hnutí STAN ale upozorňuje na otázku lidských práv.
8: Tajvan dbá na ochranu lidských práv a v případě Číny to tak není. Tak třeba pan předseda Okamura nebo paní předsedkyně Vesecká i dovedou debatu na téma třeba vězněných Ujgurů.
6: Do Číny se chystá i ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Pravděpodobně příští rok. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
1: Sport.
4: V Praze zítra začne tenisový turnaj WTA 250. O víkendu se odehraje kvalifikace, v pondělí odstartuje hlavní část. Z domácích reprezentantek se v ní představí i Barbora Krejčíková, Marie Bousková nebo Tereza Valentová. Letošní ročník turnaje se i z kapacitních důvodů přesunul ze Stromovky na Štvanici. Utkání na centrálním dvorci může sledovat až 6 000 diváků. Ředitel turnaje Miroslav Malý mluví o tom, jak náročná byla rekonstrukce kurtu.
9: Ten dvorec byl v katastrofálním stavu a chtěl bych poděkovat opravdu lidem, co se na tom podíleli, na té renovaci. Probíhalo to 2 až 3 měsíce, byly to opravdu intenzivní práce. Největší změna je vlastně rekonstrukce toho povrchu hracího. Ten jsme vlastně kompletně vyměnili, zrekonstruovali a proto dnes se na něm může hrát.
1: Počasí.
4: Noc bude oblačná až polojasná, zpočátku až zatažená, ojediněle přeháňky nebo bouřky a teploty klesnou k 16 stupňům, na horách k 11. V sobotu bude v kraji většinou oblačno, znovu ojediněle přeháňky nebo bouřky, hlavně odpoledne a k večeru a na horách srážky četnější. Teplotní maxima 23 až 26 stupňů, na horách 18 až 21 a biozátěž bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Pozor, dejte ve Vilímkově ulici ve Vamberku na Rychnovsku. Máme tam hlášenou nehodu dvou osobních aut. A opatrní buďte i u Chlumce nad Cidlinou na odbočce z města ze silnice 327 do obce Převýšov. I tam se srazila dvě auta.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
6: pátek 17. července po 17. hodině posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Z přehrady Pastviny vodohospodáři odpouští dvakrát víc vody, než kolik jí do nádrže přitéká, a vysvětlíme, proč to dělají. Na počasí se zeptáme meteorologa Jaroslava Tučka. Na zámku v Náchodě návštěvníky čekají nové okruhy prohlídek a taky třeba zámecká paní. Víc nám poví kastelán Petr Ťažký. Autokemping Rozkoš nabízí ubytování na břehu přehrady v blízkosti atraktivní lokality Babičino údolí a nejen to. Více se dozvíte od jednatele autokempingu Petra Kejdany. A spojíme se s redaktorkou Zuzanou Boučkovou, která dnes dopoledne sledovala pohyb motýlu v Hradci Králové v rámci celonárodní akce Motýlí půlhodinka. A dnem v kraji vás provede a příjemný poslech přeje Romana Joudalová.
3: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.

0: můj.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Ve studiu s přehledem zpráv je Tomáš Mysliveček.
3: Řidiči i obyvatelé ulice Nad jezem v Trutnově musí ode dneška počítat s dopravním omezením, které potrvá až do zimy. Důvodem je budování infrastruktury pro nové rodinné domy. Stavební práce zasáhnou část ulice Nad jezem od křižovatky s ulicí K pěti Bukům až po druhé křížení s ulicí Za komínem. V závěru prací se komunikace na jeden týden uzavře úplně. Barokní klášter v Broumově na Náchodsku ode dneška nabízí dvě prohlídkové trasy. Jednou provázejí zástupci agentury pro rozvoj Broumovska, která má část kláštera v dlouhodobém pronájmu. Druhou vlastníci objektu benediktíni. Jde o výsledek několika měsíců trvajícího sporu obou stran. Většina návštěvníků si zatím vybírá prohlídku z benediktíny.
4: O sporu obou stran ale nic neví a lístky na prohlídkový okruh si zkrátka kupují v pokladně, která je hned u vstupu do areálu kláštera a tu obsluhují benediktíni. Pro vstupenky na prohlídky organizované agenturou zájemci musí dovnitř areálu až ke kavárně. Prohlídky se z velké části liší, benediktíni nabízí delší asi na hodinu a půl, agentura zhruba jen na 40 minut a tím pádem i levnější. Z Broumovského kláštera Václav Plecháček, Český rozhlas.
3: Městský kemp Stříbrný rybník v Hradci Králové spustil rezervace 5 nových chatek na poloostrově Rybníka. Novostavby rozšířily ubytovací kapacitu kempu zhruba o pětinu. V každé z nich se může ubytovat až 6 lidí. Chatky nabízí vlastní koupelnu, kuchyňku, klimatizaci i terasu s výhledem na vodu. Za jejich stavbu zaplatily městské lesy, které kemp provozují, víc než 5 milionů korun. V Číčové na Rychnovsku vzniká nový útulek pro kočky s kapacitou až 50 zvířat. Hotové jsou už 3 venkovní voliéry a část karantény. Spolku Společně srdcem pro zvířata ale na dokončení chybí zhruba 130 tisíc korun. Peníze chce získat během punkového benefičního festivalu, který pořádá dnes a zítra ve Vraclavi u Vysokého Mýta. Pokračuje jednatelka spolku Společně srdcem pro zvířata Aloisie Sandhausová.
5: Ze vstupného, tak peníze, které tam budou vlastně využity, tak budou v rámci sbírky použité na veterinární náklady, budou to použité na nákup krmiva, nákup steliva a věci, které jsou zase potřebné k chodu trošičku jiným způsobem. Takže cílíme tam vlastně na obě skupiny, jak už na dobu vybudování útulku, tak na podporu těch svěřenců.
3: Obec Mostek na Trutnovsku začala s odbahněním a opravami rybníka v místní části Mostecké lázně. Práce podle nezávislé starostky obce Dagmar Včelákové potrvají několik měsíců.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, Den v kraji. Přehrada Pastviny na Divoké Orlici neslouží jen k ochraně území pod hrází před povodněmi. V období sucha má také zajistit, aby v řece zůstalo dost vody pro život i pro zajištění kvality vody. Právě proto teď vodohospodáři z nádrže vypouštějí dvakrát více vody, než kolik jí do nádrže přitéká.
1: Hrázný Zdeněk Dvořák otvírá spodní výpust přehrady Pastviny. Do Divoké Orlice tak pouští dvakrát víc vody, než kolik jí do nádrže přitéká. Důvod vysvětluje sám.
2: Druhý nejdůležitější účel je nadlepšování vody v řece v suchém období, což v podstatě teďka nastalo. Víme, že sníh z Orlických hor odtál někdy v únoru, v březnu a v dubnu v podstatě nespadly žádné dešťové srážky. Takže ten stav v řece je prostě velmi slabý.
1: Současný režim dokládají i konkrétní čísla.
2: V průměru přitéká 0,4 metrů krychlových za vteřinu, 400 litrů a odtéká pouštíme z nádrže 800 litrů, čili 0,8 kubíků za vteřinu.
1: Přesto běžný návštěvník zatím výraznější pokles hladiny nepozná. Rybář Radek ze Šumperka jezdí na Pastviny pravidelně už zhruba 20 let.
3: No teďka i pitování jak moc nepoznal. Ta voda se pohybuje opravdu půl metra dolů, půl metra nahoru, ale tak jsou tady asi 5 dní a stojí to, vlastně ta voda nějak se moc nepohybuje.
1: Aha. Vodohospodáři mají v nádrži stále asi 7 milionů kubíků vody a hladina je přibližně 2 metry pod letním maximem. O tom, kolik vody vypustí, rozhodují podle vývoje počasí v celém povodí.
2: V minulém týdnu tady spadlo 10 mm na metr, tak třeba v Orlickém záhoří, v těch Orlických horách třeba tolik nepršelo. Jo, takže pak samozřejmě do toho povodí se dostane trošku míň vody. Ty letní srážky většinou bývají prudké, takže spoustu té vody, která spadne na zem, odteče vlastně povrchu pryč, rychle zmizí a taky vypije tráva a stromy.
1: Podle Prázdného by nádrži nejvíc pomohl úplně jiný typ počasí.
2: Nikdo to nechce slyšet o prázdninách, ale aby prostě 2-3 dny pršelo fronta vlastně přes celou republiku od jihu na sever a pomalu ta fronta přecházela a spadlo řádově každý den třeba 20 mm, to by pak dohromady dělalo nějakých třeba 60 za ty 3 dny, no a pak by se to povodí mělo šanci nějakým způsobem vylepšit, nasytit.
1: Pokud takové deště nepřijdou, může přehrada v tomto režimu doplňovat vodu do Divoké Orlice až do podzimních měsíců. Z Pastvin Jiří Hofmán, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Hradec Králové, Den v kraji.

0: počasí.
1: Na telefonu, tedy i s námi ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové, je meteorolog Jaroslav Tuček. Dobrý den.
2: Pěkné odpoledne.
1: Tak pane Tučku, tady v Hradci Králové se zatáhlo asi před hodinkou, jen tak jemně mrholí, ale na jiných místech Královéhradeckého kraje už nějaká ta bouřka sem tam asi probíhá, nebo už dokonce i prošla.
2: Máte pravdu, v podstatě východní polovina Hradeckého kraje lehce v ní prší, s tím, že na krajním jeho východě, tak tam se vyskytují bouřky a de facto skoro celý odpoledne s nějakýma přestávkama, takže Orlické hory a podhůří Orlických hor, tam těch srážek je v našem regionu nejvíc a samozřejmě tam se objevují i ty bouřky.
1: No, na různých částech republiky jsou různé výstrahy právě ve spojení s těmi bouřkami. Tady našeho kraje se to týká?
2: Našeho kraje se to týká, týká se to celého kraje, protože samozřejmě ty podmínky pro vznik bouřek byly v rámci celého kraje, nicméně největší pravděpodobnost byla tam, kde se opravdu vyskytují, to znamená na tom krajním východě našeho regionu.
1: Kdy se to uklidní a jak bude o víkendu?
2: No tak ještě teď zpočátku vlastně musíme počítat s tím, že nějaké srážky jsou a budou. Počítáme, že do té půlnoci se může vyskytovat i nějaká bouřka, i nějaká přeháňka, stále ta pravděpodobnost je velká, ale po té půlnoci už ty srážky budou ubývat, budou se vyskytovat pouze výjimečně a zároveň se protrhne i trochu oblačnost, takže pak ve zbytku té noci bude oblačno až polojasno. Teploty by nám v noci měly spadnout nejčastěji na rozmezí 19 a 16 stupňů a vítr od západu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, s tím, že zpočátku tam, kde budou ty bouřky, tak ten vítr i zesílí. No a když se podívám na ten zítřek by měl být většinou oblačný, s tím, že výjimečně se může objevit přeháňka nebo bouřka, pravděpodobnost je malá a hlavně by se měly objevovat, když už tak odpoledne a k večeru. Na horách ty srážky očekáváme trošku četnější. Zítřejší teploty 23 až 26 stupňů Celsia. Na horách tam to bude od 18 do 21 stupňů. No a vítr ten bude foukat od západu až severozápadu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, s tím, že pak večer zeslábne. No a v neděli tam očekáváme po ránu jasnou nebo polojasnou oblohu, s tím, že dopoledne pak od západu začne přibývat oblačnost a odpoledne se bude objevovat déšť nebo přeháňky. Místy se budou objevovat i bouřky, které ojediněle mohou být i silné. Večer pak ty srážky budou ustávat od západu a zároveň bude ubývat i oblačnost až do vyjasnění. Ty nejnižší noční teploty 17 až 13 stupňů Celsia, maximální teploty 21 až 25. Vítr po ránu jenom slabý, ale v průběhu dnes se rozfouká na mírný od západu až severozápadu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu a tam, kde budou bouřky, tam bude zesilovat.
1: No takže vlastně dá se říci docela pohoda, žádná vedra, žádné tropy. Tak fajn, děkujeme za vlastně pěknou červencovou předpověď Jaroslavu Tučkovi a zdravíme do Hradeckého hydrometeorologického ústavu. Pěkný zbytek dne.
2: Vám také, naslyšenou.

0: na cestách s Petrem Voldánem.
1: S nositelem ceny Czech Press Photo, kterého tiskne National Geographic i BBC Wildlife Magazine, Václavem Šilhou to bude v repríze pořadu Nejen o tom. Jako vždy v pondělí, v obvyklém čase se vydáme nejenom za snímky milionů migrujících pakoní v Africe. Jak vyfotit slona zblízka, když je tak veliký, to všechno uslyšíte v pondělí po 18. hodině.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Hradec Králové s datem 17. července. A my jsme dnes v ranním vysílání pozvali na jeden z našich nejznámějších zámků, tedy spíš do celého areálu Náchodského zámku. Kastelán Petr Ťažký byl hostem ve studiu a připomenul třeba, že na návštěvníky čekají nové okruhy prohlídek a taky zámecká paní. A kolega Jakub Schmidt se ptal, proč na Náchodském zámku není bílá, ale černá paní.
1: Vdova po jednom z významných majitelů, a to císařským generálovi Otáviovi Piccolominimu, který když zemřel, tak ona doufala, že Náchodské panství zdědí. Ono se tak nestalo a vzhledem k tomu, že truchlila tedy po svém zesnulém choti a zároveň ještě přišla o celé Náchodské panství, tak na základě toho až do své smrti nosila pouze černý šat, se říká.
2: A potkal jste ji už?
1: Tak občas se samozřejmě v hradních i zámeckých interiérech něco stane, takže nemůžu říct úplně ne.
2: Jak jste odstartovali tu letošní zámeckou sezonu, hlavně tedy tu letní prázdninovou, jezdí lidé na zámek do Náchoda?
1: Zatím, co tak pozorujeme, tak ta návštěvnost je lepší než v loňském roce.
2: Jinak zámek, který nikdy nepřestal být hradem, se říká o Náchodském zámku. Proč?
1: Protože když jdete na Náchodský zámek nebo hrad, tak záleží, do jaké části se podíváte, ale ve výsledku na každém nádvoří i v těch interiérech vždycky poznáte prvky, které jsou typicky hradní, což jsou například velmi široké zdi, hradní základy, ale když se otočíte jenom třeba o pár centimetrů někdy dál, tak zase uvidíte ryze typicky zámecké prvky, jako je například štuková výzdoba, jako jsou třeba z grafita a podobně.
2: Takže je to opravdu zámek, který nepřestal být hradem nikdy.
1: Přesně tak, on se tváří jako zámek, ale jeho základy a de facto řada prvků pořád připomínají ten hrad, který nebo nad Náchodem stál.
2: Náchodský zámek je pro mě třeba osobně vždycky spojen s medvědy, s Ludvíkem a Dášou. Ti už samozřejmě nejsou, už postupně uhynuli, ale myslím si, že prožili krásný život v tom medvědáriu zámeckém nebo v tom příkopě tam. Ale Ludvík se vrátil, ne, teď?
1: Přesně tak, Ludvík se nám před hlavní návštěvnickou sezonou vrátil zpátky do interiéru zámku, protože jsme se de facto domluvili, že bude vypreparován, takže se vrátil jako zámecký exponát a de facto každý návštěvník, který se vydá na prohlídku Náchodského zámku, tak na medvěda Ludvíka narazí.
3: Den v kraji.

0: informační servis.
1: Autokemping Rozkoš nabízí ubytování na břehu přehrady Rozkoš v blízkosti atraktivní lokality Babičino údolí, ale nejen to. A více nám řekne jednatel autokempingu Rozkoš, Petr Kejdana, kterého vítám ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak jak zatím v půlce července hodnotíte turistickou sezónu v autokempu Rozkoš?
2: Tak sezóna letošní vypadá trošku líp než ta loňská, což může být způsobeno lepším počasím, ale věřím, že se tam promítlo i to, že jsme připravili spoustu novinek.
1: No tak když už jste začal novinkami, tak jsem s nimi.
2: Tak máme tady novou obří trampolínu, zejména pro děti, ta je určitě nadchne. Potom tady máme úplně novou pučovnu, šlapacích aut, kol a koloběžek, tady pučovnu paddleboardů, no a pro dospělí, nebo nejen pro dospělí, úplně nový plážový bar, říkáme mu beach bar, kde je takový bílej píseček, plážový posazení, dětský koutek, a je to takový hezký místo.
1: Dívala jsem se na webu, je to jak u moře, krása. No ale jaké jsou možnosti ubytování, to asi každého zajímá. A je možné přijet do kempu Rozkoš bez rezervace na blind?
2: Tak samozřejmě můžete přijet s karavanem a se stanem naslepo. Pokud byste chtěli pevný ubytování, tak máme různé druhy chatek a několik apartmánů. Ty lepší chatky, ty jsou poměrně obsazené, to znamená chatky se sociálním zázemím a stuchyňkou, tam se ta obsazenost blíží, já nevím, ke 100%. U těch obyčejnějších tam vždycky něco volného je, ty se obsazují spíš na víkendy a poměrně jako na poslední chvíli.
1: Takže když někdo přijede, tak ho nevyženete?
2: Ne, když někdo přijede, tak se ho určitě rádi ujmeme.
1: Tak se to nějak zvládne, ano. Tak
2: a to vymyslíme.
1: Teď kromě toho, co už jste jmenoval, ty novinky a tedy aktivit spojených s vodou, co všechno si u vás můžou užít? Jaké služby nabízíte pro návštěvníky?
2: Je tady poměrně pestrá nabídka gastronomie, to znamená, je tady spousta rozličných stánků, máme tady různá hřiště na fotbal, na volejbal, na nohejbal, máme tady letní kino, každý den promítá večer, to si myslím, že úplně standardní není. Potom jsou tady dětská hřiště, je tady sauna, v provozu i v létě, vždycky v pátek. No a pak je tady úplně nová cyklostezka kolem Rozkoše a spousta bezvadných cílů v okolí.
1: No, tak těmi to uzavřeme, tipy na výlety.
2: Typy na výlety, no tak to jsou ty největší pecky, to je Ratibořické údolí, Babičino údolí, tedy Ratibořice, potom je to Hospital Klux, potom Zoologická v Dvoře Králové, Náchodský zámek, zámekové město Nadmetují a tak dále. A potom v blízkém okolí bych možná doporučil, tady naproti je taková minizo a přímo kolem Rozkoše se táhne úplně nová cyklostezka, takže do těch ani nemusíte nikam vyrážet.
1: No prostě kolem dokola Rozkoše všude něco je. Takže kdo by se chtěl ubytovat v autokempu Rozkoš, tak se nudit nebude. Zrovna dnes tam máte motosraz nějaký u vás.
2: Ano, každou chvíli, my jsme obrovský areál, takže se sem všichni vejdou, často děláme různé akce, teďka tady máme sraz BMW E34, tohohle konkrétního typu, a v srpnu pak plánujeme sraz amerických aut, taková veliká akce a podobný zajímavý spolky jsou tady u nás poměrně často. V neděli vlastně, to mě ještě napadá, to je možná zajímavý, papoušci na plážovém baru.
1: Říká jednatel autokempingu Rozkoš u České Skalice Petr Kejdana. Děkujeme za pozvání k nám a tedy k vám a většinu léta máte ještě před sebou, tak ať to všechno pěkně frčí podle vašich představ, naslyšenou.
2: Moc děkuju a těšíme se na viděnou.
0: Letní informační servis.

0: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: Hostem třetího prázdninového Šarmu speciál tento týden bude výživová poradkyně Petra Henichová. Povídat si budeme o stravování v letním období, inzulinové rezistenci a nebo o tom, co si dát na talíř, abychom hubli, ale nehladověli.
0: Šarm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař.
1: Naše redaktorka Zuzana Boučková dnes celé dopoledne sledovala pohyb motýlů v Hradci Králové na celonárodní akci Motýlí půlhodinka. Dobré odpoledne, Zuzko, jak dopadlo tvé sčítání?
2: Pěkné odpoledne přeji z jedné malinké, ale krásné zahrady ve Svobodných dvorech. Sluníčko pálí, voní to tu levandulí a já mám za sebou svou první oficiální půlhodinku. A musím říct, že i v tom vedru to byl příjemný zážitek. Člověk se v dnešním schonu prostě na 30 minut zastaví, sedne si do trávy a jen kouká a počítá motýly. Za tu dobu jsem napočítala celkem 12 motýlů, viděla jsem nádhernou babočku paví oko, dva bělásky a pak jednoho takového zvláštního hnědého fešáka s očky na křídlech. A toho jsem si musela vyhledat v určovacím archu na webu a byl to okáč.
1: Okáč. 12 motýlů, no to je výborný výsledek, myslím teda. A pro ty posluchače, kteří třeba ladí Český rozhlas Hradec Králové až teď a neslyšeli dopolední vysílání, můžeš připomenout, co vlastně je motýlí půlhodinka, o co jde, jak se můžou případně zapojit?
2: Je to jednoduché a zvládne to opravdu každý. Jde o sčítání motýlů pro vědecké účely, které u nás organizuje ochranářská skupina JARO, Jaroměř, společně s Entomologickým ústavem Akademie věd. Nemusíte být žádní odborníci, stačí si vybrat jedno místo, může to být vaše zahrada, park, louka nebo třeba balkon, nastavíte si stopky na 30 minut a zapisujete druhy motýlů, které během té doby uvidíte. Na webu motýlípůlhodinka.cz se dozvíte i podrobnější informace a také si zde můžete stáhnout super pomocníka. Je to jednoduchý obrázkový arch, podle kterého ty nejběžnější druhy motýlů hned určíte. Výsledky pak jednoduše pošlete přes online formulář na těchto stránkách, tedy pro jistotu opakuji www.motýlípůlhodinka.cz.
1: Tak to se pamatuje dobře. Jak dlouho potrvá ještě to sčítání? Může se třeba ještě někdo zapojit v sobotu, v neděli?
2: Ano, samozřejmě. Akce se totiž koná až do této neděle, takže víkend je proto naprosto ideální.
1: Říká reportérka Zuzana Boučková. No a podívejte se na sociální sítě a web Českého rozhlasu Hradec Králové. Jako vždycky tam od Zuzany jsou fotky i videa z dnešního sčítání motýlu.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Po 17. hodině jsme ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové shrnuli vybrané události dnešního dne v Královéhradeckém kraji. No a teď ještě pro vás mám pár tipů, na co se ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové budou naši reportéři soustředit zítra, a tedy co uslyšíte. Nadační fond Adopce památek pokračuje v záchraně drobných historických památek v Orlických horách. Jedním z projektů je obnova kamenného kříže z Ošerova, nedaleko Deštného. Reportáž z místa připravuje redaktor Jiří Hofman. Kolegyně Vlaďka Vildová nabídne reportáž ze zpřístupnění muzea války 1866 na Chlumu. V Broumově zítra skončí festival Malé letní divadlení. Návštěvníkům nabídl v prostorách klášterní zahrady zatím 5 představení. Poslední 6. bude patřit dětem a pozveme vás na ně v ranním vysílání. Zkus noční kuks. Tak se jmenuje tradiční běžecký závod, který ve večerních hodinách odstartuje z nádvoří hospitalu. Organizátoři slibují běh za svitu měsíce a vašich čelovek. A tam vás taky pozveme. No a zítra odpoledne začne na hřišti pod Skautským srubem v Jíčině na Čeřovce další letní slavnost Jinčího činu. Festival se koná po 11. a jeho letošní celoroční téma zní vztahy a doplní program s názvem O lidském a nelidském.
1: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
0: Bude 18 hodin, Tomáš Mysleveček vám nabídne další zprávy Českého rozhlasu Hradec Králové a pak si pustíme reprízu pořadu Desky pásky vzpomínky hudebního speciálu, kterým provázel Václav Hybš. Romana Joudalová vám přeje pěkný večer a pěkný víkend s rádiem vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: Toulky první republikou.
2: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
1: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
3: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
1: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
5: Výstavba mostních pilířů pro D11 omezí tah na Trutnov. 20 míst v Orlických horách jsou na seznamu bílých míst se slabým signálem. Český státní dluh v prvním pololetí vzrostl o necelých 50 miliard korun a zítra bude maximálně 26 stupňů. Pěkný podvečer u zpráv vám přeje Tomáš Mysliveček. Pondělí začne na Trutnovsku na silnici první třídy číslo 37 mezi Výšinkou a Kocbeřemi platit dočasné dopravní omezení. Důvodem je výstavba mostních pilířů pro dálnici D11 z Jaroměře do Trutnova. Práce se soustředí u odbočky na Kohoutov. Doprava bude od 20. července vedena kivadlově v jednom pruhu a řídit ji budou semafory. Omezení mezi Výšinkou a Kocbeřemi potrvá přibližně rok. Obyvatelé některých částí Orlických hor se dál potýkají se slabým mobilním signálem. Český telekomunikační úřad proto zařadil do seznamu tzv. Bílých míst 13 obcí a 20 základních sídelních jednotek v oblasti podél česko-polské hranice. Mobilní operátoři tam proto plánují výstavbu nových vysílačů.
6: Mezi obcemi se slabým pokrytím jsou například Nový Hrádek, Liberk, Zdobnice, Rokytnice nebo Olešnice v Orlických horách. Operátoři proto se společností CETIN připravují nové základnové stanice, například u obce Val. Další jsou v plánu Prohluky nebo Šediviny. Jejich výstavbu ale mohou prodloužit povolovací řízení i jednání s vlastníky pozemků. Příprava jednoho vysílače běžně trvá 3 až 4 roky. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
5: Na zámku Hrádek u Nechanic na Královéhradecku pokračuje obnova hospodářského dvora za více než 130 milionů korun. Dělníci stihli od zahájení prací dokončit statické zajištění severovýchodního rohu hospodářské budovy. Na čem pracují aktuálně, dodává kastelán Martin Rejman.
7: Práce pokračují naplno. Dřevěné prvky z jízdárny byly odvezeny k restaurování a nyní se stavbaři soustředí především na technickou infrastrukturu, to znamená rozvody vody, kanalizace a odvod vody dešťové. Současně také probíhá instalace nových elektrických rozvodů.
5: Návštěvníky zámku rozsáhlé práce nijak neomezují. Státní dluh Česka v prvním pololetí vzrostl o necelých 50 miliard korun. Dluh tak přesáhl 3 biliony a 700 miliard. Informovalo o tom ministerstvo financí. Za nárůstem stojí podle rezortu hlavně prodej státních dluhopisů a krytí schodku státního rozpočtu. Každý obyvatel Česka teď teoreticky dluží přes 342 tisíc korun. Státní dluh tvoří dluhy vlády, vzniká hlavně hromaděním schodků státního rozpočtu. Financovaný je pak naopak přímými půjčkami od Evropské investiční banky, státními dluhopisy nebo pokladními poukázkami.
8: Sport.
5: Účastník mistrovství světa fotbalový obránce David Zima prodloužil v pražské Slávii smlouvu od června roku do června roku 2030. Úřadující čeští šampioni si na stejně dlouho pojistili i dalšího defenzivního hráče Tomáše Vlčka. Slávie o tom informovala na svém webu. A na úvod přípravy na nedělní velkou cenu Belgie Formule 1 byl nejrychlejší Max Verstappen. Nizozemský pilot Red Bullu za sebou nechal dvojici jezdců Ferrari Louise Hamiltona a Charlesa Leclerca. Lídr šampionátu Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu zajal 6. nejlepší čas.
8: Počasí.
5: Zítra bude v kraji většinou oblačno, ojediněle čekáme přehánky nebo bouřky, hlavně odpoledne a k večeru na horách pak budou srážky četnější. Teplotní maxima 23 až 26 stupňů, na horách 18 až 21 a biozátěž na jedničce.
9: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
5: V Jičíně pokračuje rekonstrukce Ruské ulice a přilehlých křižovatek. Objízdná trasa vede okolními komunikacemi. Šťastnou cestu.
9: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
10: Milí posluchači, zdraví vás Václav Hybš a mám radost, že se opět můžeme spolu setkat u hodinky krásných písní a melodií v dalším díle pořadu Desky, pásky, vzpomínky.
0: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše.

0: Tak slyšeli jsme znělku, tohle vlastně byla znělka orchestru Václava Hybše. Slyšeli jsme ji už tady dvakrát dneska, to je vlastně třetí setkání s jeho kapelníkem, dirigentem, aranžérem, skladatelem, ale také trumpetistou, jak jsme si povídali hned v prvním díle. Teď jsme slyšeli znělku. Pojďme si něco k ní říct. Jak se stalo to, že právě tahle melodie se objevila na světě? Kdo ji vybral? Jak vůbec se zařadila do repertoáru? Jak to s ní celé bylo?
1: No to vzniklo náhodou. Já jsem nikdy žádnou znělku nechtěl. Vlach měl Stardust. Tenkrát se mnou hrál Karel...
0: Ružička.
1: Karel, ano, to ty víš, já už jsem ti o tom říkal, že to hrál Karel Ružička a takhle si brnkal a najednou slyším tuhle melodii. A co to je, Karle, tohleto? On říkal, to je menuet Luigi Boccherini. Jen tak si to hrál a tím pádem vlastně mně se to velice líbilo. Tak takhle přesně v této úpravě se mi nahrál a stala se znělkou pořadu, to ty jsi ještě asi nebyl na světě, Dobrý večer s Valdemarem. A od té doby to zůstalo a je to krásný snímek. Takže to je vlastně moje znělka taková.
0: S ní se budeme každý týden takhle setkávat. Vzpomínali jsme na tvé dětství, na tvůj příchod do Prahy, na to, jak jsi vlastně dostal do prvních angažmá, až vlastně k tomu, jak jsi zakládal už i svůj orchestr a o tom si dnes budeme trochu povídat. Pojďme si teď poslechnout některý právě ze snímků, který si aranžoval, který se dával dohromady. Pocit sváteční?
1: Může být, proč ne?

0: Pocit sváteční. Je to píseň, kterou později také nahrál Karel Gott. Co tebe na téhle skladbě, písně, melodii nejvíc bavilo? Jak jsi takhle instrumentoval?
1: Ne, mně se to líbilo jako písnička, mně se to líbilo a když jsme hrávali na plesích, tak potřebuju mít repertoár. Tak jsem si to udělal jako orchestrálku.
0: Další věc, co bychom si mohli poslechnout, je také instrumentálka. Raindrops Keep Falling on My Head, známá píseň.
1: Je to z nějakého filmu. Nevím teď přesně, ty seš na mě moc rychlej, chlapče. Ale určitě je to známý. Ty, da, da, da, ty. No, tak víš, o co jde. Tak si ji poslechneme.

0: Slyšeli jsme dvě instrumentálky, pojďme se zase podívat na zpěv, protože přece jenom zpěv to je klenot každé kapely. Každý posluchač samozřejmě má rád, když kapela skvěle hraje, ale jakmile se tam objeví solista a skvělý solista, tak to najednou celou tu věc posunuje někam do tématu události. Určitě mimořádnou událostí bylo, když před vámi stál Jožka Černý. Toho jsme si pouštěli už před týdnem. Pojďme si o něm říct něco víc, protože mě to právě zaujalo, jak on se vůbec ke kapele dostal, jak k té spolupráci
1: došlo. No tak to je král moravský písničky, no zpěvák úžasný. A kdysi Karel Wagner mě požádal, jestli bych udělal CDčko, celý CDčko s Jožkou Černým. No tak jsme do toho šli, tak si můžeme pár věcí zahrát.
0: A jak se rodák z Police nad Metují shodne s někým z Moravy, kdo je vlastně opravdu symbolem Moravy? Jak no, to mezi vámi fungovalo?
1: Když my dva jsme se dohodli taky, ty seš odkud? Ty nejseš Hradečák.
0: Já jsem z Trutnova.
1: Z Trutnova, no tak Trutnov znám dobře. Tam jsem byl taky několikrát. Dokonce ti řeknu, proč jsem byl v Trutnově. Tam mě operovali nosní mandle. No jo, když jsem byl malý kluk. Takže to
0: a
1: už
0: udělali to dobře asi, jak je vidět.
1: No to asi jo. Dokonce bych si vzpomněl i na toho operatéra, ale to už je tak dávno všecko. No, počkej, aby jsme od toho Trutnova se dostali
0: zpátky na Moravu
1: k Jožkovi Černýmu. Mm-hmm. On je z Břeclavy. No tak jako ej, od Buchlova můžeme si zahrát. Ty si vybereš, co ještě budeš chtít, no.
0: A mě by zajímalo, ještě než si to poslechneme, s tvými vlastně zkušenostmi, s skladatelskými a aranžerskými, jaké to bylo najednou přistoupit k lidové písni?
1: No, tak hele, já bych to trošičku řekl takhle, že my vlastně muzika se používá i při těch nejslavnějších. Je to těžký hrát i při narození, i při úmrtí. Kolikrát jsme my hráli v krematoriu, nebudu jmenovat komu všemu jsme hráli, ale to znamená, že teda my musíme umět zahrát folklor, normálně taneční muziku, operety. Později se dostaneme i k operám. Do všeho jsme zabrousili. Lidové písničky mě vždycky byly blízko. No tak ten Jožka s námi naspíval spoustu věcí, celý CDčko. Ale jako ukázku si můžeme dát, kolik, tři věci mě dovolíš?
0: Dobře, pojďme na tři písně, takže třeba Ej od Buchlova, Lásko bože lásko, anebo Slovácké písničky.
1: To je taková malinká směs.
0: Těším se.

0: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše. Pane kapelníku, jak na to reagovali folkloristé? Přece jenom ti muzikanti, co tahají každý týden cymbál někam, kontrabas a teď najednou velká kapela, dechy, všechno. A najednou ty jejich písně, které oni berou jako možná svůj poklad. Najednou někdo z Prahy, netuše, že jste odjenut původem, přijede a hraje jim to. Vzali to dobře nebo se vyhraňovali?
1: Tak tohle to ti odpovím tak. To se musí zeptat jich a ne mě.
0: Tak já věřím, že se k tobě stejně něco dostalo. Nebo hlavně, co na to říkal Jožka Černý, protože ten ví stejně nejvíc.
1: Od té doby jsme kamarádi.
0: Takže to dopadlo dobře.
1: Miluju ten folklor jejich moravský. Mm-hmm. Tak to je skutečně, i oni mají i ty nejenom cymbálovky, ale i dechovky ohromný. Uh-huh. Pojďme dál, co bys chtěl ode mě?
0: Pojďme se trošku posunout zase někam malinko, jakoby k současnější hudbě. Ty jsi taky spolupracoval s Laďkou Kozderkovou.
1: No jistě, no uh-huh. Laďka to byl...
0: Byl to živel nebo i...
1: Živel, obrovský.
0: No tak... A byla jenom na pódiu živel nebo i v zákulisí, i
1: no
0: při
1: tak
0: zkouškách?
1: To já nevím. To
0: myslím,
1: já
0: jako při tom, při takové té muzikantské komunikace.
1: Bohužel, skončila strašně brzo. A ta Laďka, kdyby se narodila trošičku někde jinde, mm-hmm. tak dosáhla světový úspěch. Skutečně to byl dar od Pána Boha. Úžasná holka. Dokonce asi tak 14 dnů před tím, než zemřela, jsme točili nějaký televizní pořad a ona říkala, pojď, jdeme na kafe, mám chuť na kafe. Tak jsme šli ke mně, já byl jim blízko Žofína. A jen jsme tam došli, tak říkala, já už nemám na to, ne, tak a ona byla, už se mě zdála taková, ona věděla, co jí čeká. Ale skutečně zaspívala tu věc, kterou si teď pustíme, to je úžasný.
0: Nevěř očím svým, Laďka Kozderková.

0: Nevěř očím svým, Laďka Kozderková. Pojďme vzpomenout ještě na další osobnost, třeba na Milana Chladila.
1: No, Milan Chladil taky nám odešel takhle brzo. Milan byl úžasný a ten nám zaspívá písničku. Víš, kdo ji napsal, tu písničku, té, kterou mám rád?
0: Nebyl to Charlie Chaplin?
1: No, ty to víš, samozřejmě, ano. Setkal jsi se s ním?
0: Bohužel nikdy.
1: No, ale já jo, protože on byl prezidentem takového festivalu. A tam ta písnička zazněla v podání nějaký francouzsky a mně se to líbilo, tak já jsem ji přivez a nechal jsem si ji od Zdenka Borovce otextovat. No a Milan to zaspíval úžasně.
0: Pojďme si poslechnout Milana Chladila ve skladbě, kterou napsal Charlie Chaplin.
1: Té, kterou mám rád.

0: tak tohle byl Charlie Chaplin jako skladatel, zpíval Milan Chladil. My jsme se teďka během téhle písničky tady bavili o jedné desce, kterou tady sebou Václav má, a je to vzpomínka Pocta Jaroslavu Ješkovi. Jak ty se s tímhletím úžasným autorem, skladatelem vlastně pamatuješ, jak jsi si s ním někde potkal, jakoby myslím muzikantsky, kdy jsi třeba slyšel prvně jeho písně, nebo kdy jsi první hrál, nebo čím tě oslovuje? Pojďme si ho představit.
1: No tak s geniální hudbou Jaroslava Ješka jsem se setkal asi tak ve 13 letech a od té doby mě provází celým mým hudebním životem. S velikou pokorou se skláním před jeho tvorbou a obdivuju, co všechno dokázal za tak krátký život.
0: Myslím, že kdyby se právě Jaroslav Ježek narodil jinde, anebo že v lepších letech, možná už to by stačilo, že by to byla opravdu zářivá hvězda i na tom světovém nebi. Rozhodně na našem českém za ním zůstává nezapomenutelná stopa. Život je náhoda, je v podstatě taková druhá česká hymna, co si budeme povídat.
1: No, tak víš, kdo byl jeho nejbližší? No, tak ne, určitě měl kamarádů moc, ale jeden z nejbližších, František Filipovský. Mm-hmm. A ten mě vždycky říkal, škoda, že jste se nepotkali s Jardou, myslel tím Ježka.
0: Tak
1: ten...
0: aspoň prostřednictvím jeho jste se vlastně aspoň tak vzdáleně potkali, což
1: asi
0: je fajn.
1: Jo.
0: Pojďme si poslechnout třeba jeho Bugatti Step.
1: Pojďme, Bugatti Step, který potom přejde na nebe na zemi, což zaspívá Milan Chladil. Uh-huh. To je spojený ty dvě věci.
0: Bezvadně. A piano, Bugatti Stepu
1: zahraje Pavel Větrovec.
0: Paráda.

0: deskypásky vzpomínky Václava Hybše a teď posloucháme vzpomínky na Jaroslava Ježka. Jakým klíčem si vybíral interprety, kteří vlastně zpívali písně Jaroslava Ježka? Třeba takovou Stonožku, velmi vtipnou, hravou píseň.
1: No tak to nám zaspívá Karel Štědrý.
0: A proč právě on? Jak ti to napadlo?
1: Na tohle to neumím odpovědět. No tak napadlo.
0: Čiže je to pocitová volba většinou, že člověk neví třeba přesně proč, ale cítí, že tohle by bylo nejvhodnější od...
1: Ano, no tak jednak se mnou už zpívali snad všichni mimo tebe. Takže tu Stonožku jsem si říkal, že by udělal skvěle Karel Štědrý.
0: Dobře, poslechněme.
2: Vážení, klidně se posaďte, uvolněte se, posloucháte nádhernou píseň Jaroslava Ježka, Stonožka. Zpívával ji Verich s Voskovcem a já mám tu čest, že si ji mohu zaspívat s orchestrem Václava Hybše. Hezký poslech.

řekne tomu stonožka, co má práce s obouváním, jen se oběda dočka, začne se zouváním, na každou totiž nožku

0: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: Karel Štědrý a Stonožka. Zmiňovali jsme tady druhou českou národní hymnu Život je jedna náhoda. Tu se nechal naspívat Naďou Urbánkovou. Jak se s ní spolupracovala?
3: S Naďou bezvadně. No tak život je náhoda. Nevím ani proč jsem to hodil na tu Naďu. Ale to uslyšíme.
2: Já myslím, že volba u tebe vždy právě dopadla dobře, protože někdy je dobré nad tím nepřemýšlet a nechat to na pocitu a člověk se rozhodne správně.

0: Hrát Jaroslava Ježka je pro každého muzikanta sváteční událostí. To jsou krásné melodie, nádherné harmonie, všechno je to dokonale do sebe dopasované a udělané. Jak třeba muzikanti v kapele? Samozřejmě oni, je to pro ně trochu práce, ale ocení právě, když přijdeš s takovýmto projektem, který jim nějakým způsobem víc...
1: Ale no tak buď trošku praktik, realista. Muzikantům je to jedno. Ale musím na nich vidět, že to dělají rádi.
0: Tak to jsem si myslel. Já si totiž myslím, že zrovna tuhle muziku by vesměs měli hrát rádi a že pak je to většinou z té nahrávky trošku víc cítit. Je to tak?
1: No je to tak.
0: Tak pojďme si poslechnout Karla Černocha. Karel Černoch naspíval píseň O Španělsku si zpívám, což je další z písní Jaroslava Ježka.

0: krásný je.
1: Rozhodně nelehkým úkolem bylo obsadit někoho do role zpěváka Tří strážníků. Ta píseň je velice těžká, navíc když se člověk vzpomíná na Osvobozené divadlo, tak přesně víme, jak by měla znít, jak by měla vypadat, a myslím, že tady si zvolil opět skvěle. Jiří Korn je interpretem písně Tři strážníci. Jak se s ním spolupracovalo?
2: No s Jirkou naprosto dokonalé, protože vždycky přišel připravený a překvapil nějakým nápadem.
1: Čili on vlastně ty role těch tří strážníků už měl předpřipravený, aby to byl ten dialog, aby tam byla ta hádka.
2: No jistě, takže nemůžu na Jirku říct jediný křivý slovo. Skvělej.
1: Tři strážníci, Jiří Korn.

0: Jaroslav Ježejka, ten jeho hudba, jak na tebe působí?
1: No ne, i ten jeho život. V té Americe on nadával furt těm kolegům, co znamená Voskovcovi a Werichovi, vy jste mě zatáhli, ale kdyby ho nezatáhli, tak by skončil v koncentráku, ten Ježek. To byla tak strašná doba, že vlastně utekli před Hitlerem všichni tři. A ten Ježek, jemu se strašně stýskalo a opravdu jim to tam vyčítal, nadával a tak dále. No a on se tam oženil taky, už na smrtelný posteli. Mm-hmm. Já jsem hodně čet o jeho životě, tak je úžasný, co on všecko dokázal. A on psal i muziku, dokonce měla i Česká filharmonie v repertoáru Ježka, protože on skládal i vážnou muziku, ale kdyby nedošlo k tomu spojení Voskovec, Werich, Ježek, tak dneska už by nikdo neznal toho Ježka, protože přeci jenom ta vážná muzika neudělá to, co udělá tato muzika. Přišel do povědomí všech lidí, ale zrovna tak ti dva, Voskovec s Werichem, kdyby se nespojili s Ježkem, bylo to obou strany skutečně, bylo to jedinečný.
0: Ty jsi potkal někdy s panem Werichem?
1: No samozřejmě. Ne, že by jsme byli kamarádi, protože přeci jenom byl o mnoho starší, ale s mnoha lidma jsem se setkal vlastně z Osvobozeného divadla. S Františkem Filipovským mnohokrát, ten vždycky říkal, no škoda, že jste se nemohli potkat s Jardou, protože byste se měli rádi. No určitě já Ježkovou muziku hodnotím, je to úžas. No ale i jak se ptal teda s panem Werichem, jsem se setkal, dokonce vím kde, ale to není důležitý teď povídat. Když měl, já nevím, snad 75, tak jsem mu předával na jevišti květinu, to bylo v Lucerně. Měl jsem v životě opravdu štěstí se potkat s mnoha lidma, což bys mě mohl v některém případě i tak trošku závidět, no. No tak, ale ne, promiň, že takhle.
0: Já ti to závidím a zároveň obrovsky přeju.
1: Děkuju.
0: Kdyby jsi měl třeba doporučit pro někoho, kdo nezná tvorbu Jaroslava Ježka, dvě skladby, nebo prostě něco, co by měl určitě slyšet, co je to?
1: No tak máme tady spousta orchestrálních věcí. Úžasné je třeba jeho valčík Jarní vítr, anebo potom Proměny, Carioca, Bugatti Step, ale ten už jsme slyšeli kousek. Je tady spousta orchestrálních a to nechám na tobě.
0: Já mám radost, když Bugatti Stepu, teď se k němu také jenom vracíme. Pro spoustu mladých muzikantů, kteří samozřejmě hrají piano, je to takový odrazový můstek, k tomu se posunout někam dál, kdo zahraje Bugatti Step, tak jako je opravdu už na vyšší úrovni hry. A málo kdo z nich předtím tuší, že to vlastně napsal Čech, že to napsal Jaroslav Ježek, protože to berou jako nějakou slavnou americkou nebo prostě světovou skladbu, protože ono to opravdu světová skladba je a my jako Češi bychom na ní měli být rozhodně hrdí. Pojďme si tedy teď na závěr dnešního pořadu, na dnešním setkání s Václavem Hybšem poslechnout právě již zmiňovaný Jarní vítr, čili valčík v instrumentální podobě orchestru Václava Hybše.
1: No tak já jenom bych chtěl poděkovat za setkání a těšíme se za týden.
2: Slyšeli jste vyprávění Václava Hybše.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Evropská komise se obává konce koncesionářských poplatků v Česku. Policie varuje před falešnými 50-eurovými bankovkami. Kemp na Stříbrném rybníku otevřel rezervace nových chatek. A zítra bude maximálně 26 stupňů. Zprávy má Tomáš Mysliveček. Dobrý večer. Evropská komise vytýká Česku, že neudělala dostatečný pokrok v pravidlech ohledně střetu zájmu. Stále totiž nepřijalo zákony, které by chránily zemi před vlivem oligarchů. Ve své každoroční zprávě o stavu právního státu v členských zemích zmiňuje i veřejnoprávní média.
2: Obavy podle unijní exekutivy vyvolává návrh, který má od příštího roku převést financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO Radiožurnálu napsal, že zpráva komise neodhalila žádné systémové nedostatky. A podle ministra zahraničí Petra Macinky z Motoristů je Česko standardní demokratickou zemí.
3: Evropská komise určitě žádné důvody k obavám mít nemusí.
2: Vládu kvůli dokumentu kritizuje třeba předseda opoziční ODS Martin Kupka.
4: Česká republika se dostává mezi podobné země, jakou je Slovensko nebo jakou bylo Maďarsko.
2: Komise ve zprávě doporučuje Česku mimo jiné posílit transparentnost a pokračovat v opatřeních na ochranu nezávislosti médií. David Šalek, Český rozhlas.
0: Před falešnými bankovkami v hodnotě 50 eur varuje policie v Královéhradeckém kraji, hlavně na Trutnovsku. Jde o napodobeniny, které můžou sloužit k herním nebo reklamním účelům. Bankovky jsou oboustranné, barevné a nemají ochranné prvky. Místo sériového čísla mají polský text nebo anglický nápis suvenýr. Na webu o tom informovala policejní mluvčí Andrea Muzikantová. Falešné bankovky se objevily v několika případech v tržbách obchodu. Kriminalisté v souvislosti s nimi zahájili trestní řízení pro podezření z trestného padělání a pozměnění peněz. Pachateli za to v případě pravomocného odsouzení hrozí až 8 let vězení. Kemp Stříbrný rybník v Hradci Králové spustil rezervace 5 nových chatek na poloostrově Rybníka. Novostavby rozšířily ubytovací kapacitu kempu zhruba o 5. V každé z nich se může ubytovat až 6 lidí. Je v nich koupelna, kuchyňka, klimatizace i terasa s výhledem na vodu. Za jejich stavbu zaplatili městské lesy, které kemp provozují, víc než 5 milionů korun.
5: Pětice nových chatek doplňuje nabídku ubytování hlavně pro větší rodiny a skupiny přátel. Kemp díky něm nově nabízí téměř 250 lůžek. Přestože Stříbrný rybník v polovině června kvůli zhoršené kvalitě vody ukončil koupací sezonu, návštěvníci můžou areál dál využívat bez omezení. Do vody ale vstupují pouze na vlastní nebezpečí. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
1: Sport.
0: 13. a nejdelší etapu cyklistické Tour de France vyhrál Švýcar Mauro Schmidt. Lídrem zůstává Slovinec Tadej Pogačar. Z Čechů dojel do cíle nejdřív Jakub Otruba na 99. příčce. O jedno místo za ním finišoval Pavel Bittner. Matias Vacek skončil 136.
1: Počasí.
0: Zítra bude většinou oblačno, ojediněle přeháňky nebo bouřky, hlavně odpoledne a k večeru na horách srážky četnější. Teplotní maxima 23 až 26 stupňů, na horách 18 až 21 a biozátěž bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Rychnovsku do konce července pokračuje oprava silnice mezi Počtejnem a Vyhnánovem. Objízdná trasa vede přes Záměl. Dobře dojďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Vy jste lingvistka, a to skvělá lingvistka.
2: O, děkuju, myslím, že je to trošku přehnané.
1: Vy jste lingvistka, a sice skvělá lingvistka. A zase je to přehnané.
2: Zase je to přehnané, a kdybyste byl trochu mladší, tak řeknete, a to sice skvělá lingvistka.
1: No, a já jsem řekl, a to skvělá lingvistka, a sice skvělá lingvistka, což je správně.
2: Ano.
1: A to sice skvělá lingvistka, to je taky správně?
2: No, to je, jako kdybychom řekli, dárek zdarma, mít svůj vlastní názor. Je to zkrátka nadbytečné, protože máme to spojení a to, nebo máme k dispozici spojení a sice, a když to dáme dohromady, tak je tam něco navíc. Ale je to velmi oblíbené, zvláště mladí lidé, když píšou nějaké odborné texty, tak mají pocit, že to bude ještě odbornější, když ta dvě spojení spojí.
1: A to sice je ale někdy přípustné.
2: No dobře, tak třeba Karel Havlíček Borovský, Karel Hynek Mácha, ti to používali, ovšem v beletrii, a nebyl to jediný znak jejich geniality literární. Takže pokud budeme tak skvělí jako tihle spisovatelé, tak proti tomu asi nemusíme nic namítat.
1: A co takové sic?
2: No, sic už je taky z 19. století a můj muž to třeba používá, ale to pak doma všichni ležíme smíchy na zemi.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že existuje fobie z klaunů, papeže nebo piva? Strach může mít člověk zleda z čeho. Nejobvyklejšími spouštěči jsou například pavouci, hadi nebo uzavřené prostory. I mezi fobiemi však najdeme několik neobvyklých kuriozit, třeba koulrfobii, což je strach z klaunů. Ti mají diváky primárně rozesmát, ovšem v někom pohled na zmalovanou tvář vyvolává úzkost. Obává se totiž masky jako takové a neznámého obličeje pod ní. Dalším příkladem je papafobie. Úzkost, paniku a strach pociťují lidé, kteří se dozvědí, že do jejich města nebo vesnice má přicestovat hlava katolické církve. Novinkou posledních let je nomofobie, neboli obava ze ztráty mobilního telefonu. Zejména ve vyspělých zemích je celkem velké procento lidí, kteří si na mobil natolik zvykli, že bez něj prostě nemůžou být. Strach z přerušení kontaktu s rodinou a přáteli a celkové odtržení od okolního světa je pro ně extrémně nepříjemný. A na závěr opravdová lahůdka. Hypopoto monstro sesky pedaliofobie. Kdo z vás tipuje, že je to hrůza z krkolomných a sáhodlouhých slov, ten se trefil.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Sousedé.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Český státní dluh v prvním pololetí přesáhl 3 biliony a 700 miliard korun. Soud uznal vinným nezávislého starostu Jetřichovic a samotnou obec z pokusu podvodu při získání dotace. Starosta i obec se odvolali. Zítra bude převážně oblačno, místy s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Státní dluh Česka v prvním pololetí vzrostl o necelých 50 miliard korun. Dluh tak přesáhl 3 biliony a 700 miliard korun. Informovalo o tom Ministerstvo financí. Za nárůstem stojí podle rezortu hlavně prodej státních dluhopisů a krytí schodku státního rozpočtu. Každý obyvatel Česka teď teoreticky dluží přes 342 tisíc korun. Nezávislý starosta Jetřichovic Marek Kny a obec se podle okresního soudu v Děčíně dopustili pokusu o dotační podvod. Obec žádala o 1,5 milionu na opravu evakuační cesty při ničivém požáru v Národním parku České Švýcarsko v roce 2022 s tvrzením, že ji poškodila hasičská technika. To ale podle obžaloby nebyla pravda. Obec nakonec peníze nezískala. Zatím nepravomocný rozsudek vyhlásila soudkyně Monika Němcová.
2: Odsuzují se obžalovaný Marek Kny celkovému peněžitému trestu ve výši 365 tisíc korun a obžalovaná obec Jetřichovice k trestu zákazu přijímání dotací a subvencí na dobu 3 let.
0: Starosta i obec se proti rozsudku odvolali. Státní zástupce si nechal lhůtu na rozmyšlenou. V Brně má po zhruba 70 letech vzniknout úplně nový hřbitov. Magistrát ho připravuje společně s městskou částí Medlánky, která o jeho výstavbu usiluje. Na rozdíl od ostatních hřbitovů ve městě v něm nebudou typické kopané hroby. Umožní pohřbívání alternativními způsoby. Otevřít má zhruba do 5 let na louce u stromové kaple pod lesem. Doplňuje místostarostka Kateřina Žurková z uskupení Občané pro Medlánky.
3: Tam bychom chtěli mít přírodní hřbitov a to buď rozptylový, anebo potom sypávání ke kořenům. Nicméně už nějakou studii na to máme a je to vlastně místo vhodné. Vedle té kaple je to vhodné i z toho důvodu, že vlastně to místo, kde by se mohlo nějaký obřad konat, takže bychom to rozšířili o tuhle funkci na téhle louce. Sport.
0: Čeští vodní slalomáři se ve Spojených státech připravují na mistrovství světa. To začne v pondělí v Oklahoma City. Pětinásobný světový šampion Jiří Prskavec popisuje tráť, na které se za 2 roky pojede na olympijských hrách.
4: Já jsem vlastně rád, že ta trať je jiná než to, na co jsme v posledních letech zvyklí. Rychlejší má větší spád než prostě Paříž, Praha, Londýn. A tady v Oklahomě mají vlastně stejné překážky jako v australském Penritu, ale ta trať je daleko užší a prudší. Počasí.
0: Zítra bude převážně oblačno. Ojediněle během dne přechodně místy čekáme přeháňky nebo bouřky. Večer pak bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na jihovýchodě Moravy až 30.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D1 na 11. kilometru směrem do Brna stojí v odstavném pruhu porouchané auto. A v Českém Krumlově dejte pozor na nehodu 2 osobních aut v ulici Opíšťková. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě.
1: Vesele a zdravě.
5: Začíná další magazín Poradna, kde je přítomná, jako vždycky, doktorka Kateřina Cajtamlová.
6: Já velmi vítám a dneska to bude téma složité.
5: Jak to?
6: Jmenuje se kortizol.
5: Kdo?
6: A budeme, no to naše téma, Patriku. A vymysleli jsme ho proto, protože se na internetu a všude množí reklamy nějakým způsobem zachraňte své tělo od kortizolu a snižte zkuste kortizol, výtažky ze 7 special hoops, ano, kávou ano. nějakou. Takže jsme se rozhodli, že vám k tomu trošku něco povíme.
5: Povíme o tom, co vlastně kortizol hlídá, proč se objevuje jeho vyšší hladina nebo nižší, a taky o stresu budeme mluvit a o hormonech jako takových. A mám jedno takové vyprávní příběh. Vědci zjistili, paní doktorko, že pivo obsahuje malé množství ženských hormonů.
6: Ano.
5: Aby tedy tu teorii ověřili, tak dali 100 mužům vypít 12 piv. Výsledek? 100% z nich přibylo na váze, začalo být náladových, ztratilo schopnost řídit auto a odmítlo se omluvit za hlouposti, takže další testování už nebylo potřeba.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě dnes na téma tedy kortizol, hormony a stres. On ten kortizol je důležitý hormon, je taky přezdívaný hormonem stresu. Produkují ho nadledvinky a kdysi lidem pomáhal přežít napadení predátorem. Mobilizoval síly na boj nebo na útěk. Proč se ale o něm dnes tolik píše na tom internetu, jak už zmínila paní doktorka Cajdamlová, tak o to se zajímala i redaktorka Bára Kvapilová a ptala se na to endokrinologa Richarda Stejskala.
1: Tak ona vůbec, popularita medicíny a hormonů stoupá díky internetu a pacienti si lecos najdou. Na druhou stranu je pravda, že my jsme dneska podrobovaní určitě větší zátěži stresové. A říká se, že dřív ten stres byl také, ale lidé s ním uměli lépe nakládat. A dneska máme trošku problém, jak se s tím vypořádat. Jedna z možností je, že když prostě máme stresovou reakci, přijde vám špatná zpráva, s někým se pohádáte, tak je dobré nezůstat sedět za počítačem, ale jít to vyběhat jakoby. Protože ten kortizol vám zmobilizuje, prostě zvýší krevní tlak, zrychlí srdeční tep a nastartuje metabolické procesy, které jakoby vám uvolní energii. A tu energii, když nespotřebujete, tak ji máte v sobě a tam vzniká přetlak.
2: Cože? Nepřišly gumičky? A to mi říkáte, když jsem nechal udělat nálev, dejte mi hrachovou.
3: Hodně lidí dnes zajímá, jakou mají hladinu kortizolu.
1: No a to my vysvětlujeme pacientům, že ta jednorázová hodnota, když si nechají třeba i za svoje vlastní peníze nabrat kortizol v laboratoři, jim nemusí moc říct. Ve většině případů jim můžou mít trochu vyšší, ale nemusí to znamenat nemoc. Bojíme se odběru, nemáme rádi, když nám někdo píchá do těla jehlou a ejhle, kortizol je třeba trochu vyšší. Udělat diagnózu nemoci, která vede k chronicky zvýšenému kortizolu, je komplikovanější. Řekl bych, že skoro důležitější je nález nízké hladiny kortizolu. Ta může signalizovat jinou nemoc a bez kortizolu pacient chřadne, až může prostě upadnout do úplného komatu. Takže není to moc častého onemocnění, ale řekl bych, že když už si nechám nabrat kortizol, zajímalo by mě spíš, jestli ho nemám nízký než zvýšený.
3: Máte pro nás nějakou historku nebo zajímavost?
1: Nemoce s nadledvinkama nejsou až zase tak moc časté a těch pacientů, kteří mají úplně jasnou klinickou symptomatologii, že máte najednou depozita tuku v břiše a relativně hubené svaly na rukou a na nohou a měsícovitý obličej, to je klasický popis pacienta s nadbytkem kortizolu, tak se to dneska nevidí až zase tak moc často. A zajímavý je, že nakonec jsem takovou diagnozu udělal u svého psa, u svého kokršpaněla, ale tam se to projevovalo změněnou kvalitou srsti. To u našich pacientů tolik nepozorujeme, i když vlastně některé pacienty taky trápí, ale u toho pejska to bylo výrazně nápadný, protože začal z ničeho nic olisávat v relativně mladém věku. A když se toto zaléčilo, tak krásně zase schlupatě.
0: Veselé a zdravě. Tak já myslím, že to testosteron vlastně i ten kortizol. Ten měsícovitý obličej, paní doktorko, co to je?
4: To je kulatý obličej, na kterém není vidět ta lebka, jo, zvětší se vám tváře.
0: Nejsou vidět jako lícní kosti.
4: No, nejsou vidět a ano. Je to celý jako kulatý.
0: Úplněk.
4: Úplněk, přesně, ano, to je ono. A já jsem ještě chtěla doplnit, že u toho měření kortizolu je také poměrně důležité, kdy ho měříme, protože on se pulzně v takových jako návalovitých dávkách vylučuje nejčastěji ráno, takže odebírá se vlastně mezi 6. a 9. ranní hodinou. Tam jsou ty hladiny nejvyšší, protože tam tělo vyprodukuje 75% toho kortizolu.
0: A záleží obecně na tom času, anebo jak jsme zvyklí vstávat?
4: No, ne, to je, tělo to dělá vlastně
0: to
4: v tu ráno, ano, tu ranní část a odpolední se provádějí mezi 16. a 19. a ten rozptyl, kolik vlastně toho kortizolu je obrovský, proto chápu, že pan doktor říkal, že lépe se poznají nízké hladiny, protože ten rozptyl u té ranní dávky je 118 až 618 milimolů na litr a u té odpolední je to 85 až 460. Takže slyšíte, že je to vlastně obrovský rozptyl a my poznáme, že je to nižší než 118 nebo odpoledne nižší než 85, to poznáme snadno.
0: Na co ten kortizol vlastně máme, co všechno ovlivňuje a jak souvisí i s tím stresem, to všechno ještě probereme s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou v našem pořadu Veselé a zdravě.
5: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: je to asi a vznáší se, hlavně aby nebyla ve stresu. O ten jde v našem pořadu. Máme tu pořad Vesele a zdravě a téma připomene i posluchač Petr.
1: Zdraví Petr, asi jsem byl mimo školu, když šla řeč o kortizolu. Takže teď jsem hloupý synek, co se týče nadledvinek.
0: Já mám taky ten pocit, že jsem nikdy neslyšel o kortizolu až teď v poslední době.
2: No jasně, teď je to ale postgraduální studium medicíny, to je tak specializovaná oblast, to je endokrinologie, to je nástavbová věc. My jsme se jen tak letem světem dozvěděli během studia o kortizolu, je to teda glukokortikoid a jmenuje se kortikoid kvůli tomu, že je vylučován kortexem neboli kůrou nad ledvin a já jsem se jakožto leta studující různé věci o medicíně ke svému neuvěřitelnému údivu dozvěděla, že nad ledvina váží Patriku 8 gramů. To je fakt pidi mini orgáneček mrňavej.
0: Takový špendlíček.
2: No úplně pidi. No, takže to pro mě bylo překvapení, je v oblasti 11. hrudního obratle, v podstatě trošku níž je na levé straně, protože levá ledvina je dole, ta nadledvinka hačá na vrcholku ledviny a vylučuje vlastně dvojí typy hormonů. Jedny jsou vylučovány kůrou a tam patří mimo jiné kortizol, je jich tam daleko více, ale to vám nebudu složitě říkat. A potom zdřeně se vylučuje adrenalin, to možná taky znáte.
0: Ten už jsme slyšeli.
2: A teď jde o to, v jakém typu stresu se vylučuje ten kortizol. Ten se vylučuje, pokud spěcháme, něčeho se bojíme, to znamená strach ho vylučuje, a tlačíme na sebe a máme pocit bezmoci, že jsme jako v úzkých, v koutě.
0: Když nás třeba v práci někdo naštve.
2: No, ono, když nás naštve, ano, křivda, nespravedlnost, strach, bezmoc, obavy, apatie, to jsou ty stavy.
0: Dobře, začne se vylučovat kortizol.
2: Ano.
0: A proč se vylučuje? Co má udělat?
2: No, on má nás vlastně vybavit energií, abychom mohli vzdorovat nebo utéct, čili boj nebo utěk.
0: Tak je to docela dobrý hormon, ne?
2: Je to báječný
0: tak
2: hormon.
0: Tak proč se ho bojíme?
2: No, protože čeho je moc, toho je příliš. Aha. Ten stres, jak říkal krásně pan doktor, by měl být vlastně kompenzován pohybem. My máme utíct, vy jste říkal predátor. Predátor je žrout, že jo, tak šavlozubej tygr, když na mě šel, tak já jsem se lekla, vyloučil se kortizol, zvýšila se hladina cukru, metabolicky se...
0: To znamená, že máme být buď psychicky v klidu, aby jsme nebyli stresováni, ano. A pakli, že už ten stres je, tak to máme jako vyběhat, vysportovat.
2: Vyběhat, pohyb vymlátit, zase. Pohyb zase.
0: Ježišmarja, vymlátit, pozor. Tak do pytle, jako boxovacího.
2: Do pytle, ano, do boxovacího, ne, pardon, samozřejmě, roztrhat nějaký papír, vykřik čet něco, jo. Prostě
0: a když to neuděláme, tak co může ten kortizol způsobit, že se ho tak bojíme a teď právě proto se vyrojilo tolik zpráv na internetu, jak ho ovlivnit, protože že se i mění prý postava,
2: ano.
0: Nevím, co
2: ano.
0: Se děje?
2: No, děje se to, že se vlastně zvyšuje hladina cukru, zároveň se snižuje odbourávání vlastně vlastního svalstva tím, že se vytvoří inzulinorezistence. To znamená, nám se vylučuje inzulín, ale buňky na něj slyší. To znamená, že my máme mobilizované hladiny cukru, stoupá nám v krvi, aby mozek mohl přemýšlet, protože ten na to inzulín nepotřebuje a abychom rychle věděli, kam utíct a před kým a odkud a orientovat se v prostoru a vzpomenout si, jak zabít tygra a podobně.
0: A může mít tedy ten kortizol nějaký vliv na naše zdraví? Pak,
2: no,
0: nebo
2: ale
0: pohodu?
2: V okamžiku, kdy my máme inzulinorezistenci vysokou hladinu cukru a my nepřemýšlíme a nehýbeme se a neděláme nic, no tak se nám z toho udělá tuk a ten tuk se vlastně udělá v oblasti krku, břicha, hrudníku, takzvaný viscerální tuk a zvýší se nám tep, zvýší se nám krevní tlak a vzniká takzvaný metabolický syndrom, obezita typu jablko, zvýšený krevní tlak a pokud to trvá dlouhodobě, tak cukru cukrovka druhého typu, která je typická inzulinorezistencí. Čili správně nad naším stresem bychom neměli nechat zapadnout slunce, měli bychom to vypustit z hlavy, vyventilovat pohybem, ideálně nějakým aerobním mezi lidmi, popovídat si ano. o tom, jako my si teď povídáme.
0: Ale takhle to zní, že je to jako nenápadné, že ano. ten kortizol vlastně ani nevíme, že takhle pracuje, nevíme. Že s tím tělem něco dělá.
2: Ano.
0: Jak poznáme, nebo že jsme ve stresu?
2: Pole? Nám se zúží vlastně trošku zorné pole, to je jedna věc, zvýší se nám tepová frekvence, teď jsou ty chytré hodinky, které jsou nám schopny tohleto zjistit, zvýší se nám, jak říkám, hladina cukru v krvi, dochází k tomu, že nemáme chuť, hlad, pokud máme hlad, tak ho máme spíš večer, na maloobjemovou vysokoenergetickou stravu, čili sladké, tučné, slané, tučné, to tělo jako chce rychle něco, teď se mění práce trávicího traktu, buď dochází k průjmům, aby se vlastně člověk zbavil toho střevního obsahu a líp se mu utíkalo, že jo, nebo dochází k zácpám, mění se tvar cév, čili čím díl to probíhá, tím hůř pro organismus, plus samozřejmě padá srst, že jo, vlasy hlavně.
0: Jestli se v tom vidíte, nebo v některých těch věcech, tak určitě i na vaše dotazy ty živé dojde. Ještě předtím se budeme věnovat těm, které přišly přes naše stránky www.veseleazdravie.cz. Za malou chvíli.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vesele a zdravě dnes na téma hormony, kortizol, stres. Tohle se nám všechno propojuje i v těch možná dotazech, které dorazily přes stránky veseleazdravie.cz, kde je formulář pro vaše dotazy, tak plně trochu, co přišlo.
1: Já za ně moc děkuji. Jeden dotaz, pan Jan se ptá, zda má nějak upravovat hladinu kortizolu nebo se o něj zajímat. Je mu 53 let, v posledních měsících se cítí unavený, v noci špatně spí, už se mu nedaří vydržet se sportovní aktivitou jako dřív a něco přibral a ptá se, jestli je to jenom stářím nebo i hormony. Já bych rozhodně se nesoustředila na hladinu kortizolu, vysvětloval pan doktor, proč to je zavádějící, ale první bych zkusila zjistit, jestli nemá sníženou hladinu testosteronu. To se dělá na endokrinologii a v tom věku to může být, to je vlastně u mužů třetí pokles hladiny testosteronu. Testosteron je anabolický steroid, neboli pomáhá tvořit aktivní hmotu a proto lidé vlastně končí se sportovní kariérou, ať už muži nebo ženy, mezi 35 a 40 rokem věku, protože ta svalová hmota už není živena těmi anabolickými steroidy a výkonnost klesá. Takže testosteron. No a samozřejmě v 53 letech se to nedá nazvat stáří, ale metabolický obrat může klesat a panu Janovi bych doporučila zkontrolovat, jestli jí dost bílkovin, jestli nemá stresy, o kterých dneska mluvíme, a to, že v noci špatně spí, ještě může znamenat, že třeba nedostatečně jí k večeři. Většinou lidé, kteří začnou přibírat, tak začnou odebírat stravu. Jenomže my, když nemáme večeři, tak ten organismus si říká, aha, tak musím ho vzbudit,
0: ještě se najíst,
1: aby se šel honem rychle ještě najíst.
0: To je zajímavé.
1: Jo? Takže já bych klidně i druhou večeři, 3 hodiny před usnutím něco malého. A potom paní Dana, děkujeme, píše, že nás ráda poslouchá, vážíme si toho, jak bojovat se stresem. Ano, tady každá rada drahá. Někdo říká, že je ho trochu potřeba. Paní Dano, posílám vám úplně velikánský pozdrav, protože to je pravda. My máme vlastně...
0: Pravda?
1: Ano, my máme, když to vezmu od 0 do 10 na škále, tak ten stres by se měl pohybovat vlastně v oblasti 4 až 6. Nuda a nepřítomnost jakýchkoliv podnětů je obrovský stresor. To znamená, že my, když vlastně nemáme jako kdyby nic, tak my si ten stres sami vyrábíme. Já jsem teď byla v kasematech v Brně a tam vlastně říkali, že samotka, kdy ten člověk nemůže klábosit s lidmi a nemá fyzický kontakt a nemá žádnou práci, je tak obrovský stres, že vězňové, kteří byli na samotce, umírali po několika týdnech. Takže prosím, je velmi důležité mít eustres, to je taková ta radost ze života, takový to příjemný mrazení. A paní se ptá, že posiluje psychicky i imunitu, no tak kortizol konkrétně imunitu trošku snižuje a to, že se jí ptají lékaři, jestli nemá stres, tak to může být, že ona na sebe tlačí. Říká, že není žádná padavka, nehroutí se z termínu, je jí ale 48, přibrala, špatně se jí usíná. Je možné, že mám stres, i když mi to nepřijde? Ano, je to možné. Člověk si neuvědomuje, že se zvýšený věkem potřebuje víc odpočívat, pouštět věci z hlavy, házet za hlavu problémy, nechodit spát s těžkou hlavou, co bude zítra. Čili může být, že vy jste na ten stres, paní Dano, už zvyklá, takže vám to nepřijde, ale objektivně asi ve stresu jste.
0: Co vy, jak jste na tom s tou psychickou pohodou? Necítíte nějaký nátlak, stres? Jak jste na tom s hormony a jak se stavíte ke kortizolu? Všechno to s námi můžete probrat v klidu i teď po telefonní lince, vy, co nás posloucháte, protože otevíráme poradnu naživo s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou.
2: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Posloucháte jako každý pátek v tomto čase pořad Veselé a zdravě, poradnu o zdravém životním stylu, dnes na téma stres, kortizol, hormony a co s tím. Ptáte se na telefonním čísle 731 800 900. Kdo teď? Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Já chci poprosit, mám dospívajícího syna a jednoho velkého syna.
1: Ano.
2: A já jsem stále ve stresu, prostě opravdu, denně.
1: Ano. A můžu vědět, co vás na té situaci s dvěma syny tak trápí, jakože třeba, aby neonemocněli, nebo zkuste?
2: No, syn, denodenně syn jezdí na silnici, starší.
1: Jo, takhle, aby se mu něco nestalo, jasně.
2: Ano.
1: A druhý?
2: A ten mladší, no, tak takovej stres prostě v té rodině tak nějak ty stresy jsou pořád asi.
1: Jenom chci říct, že jakmile už se jedná o skoro dospělé lidi, tak bych doporučila, protože mužům hodně pomůže, když jim maminka důvěřuje. Jo?
2: Ano,
1: v okamžiku, kdy se o ně bojíte, tak vlastně vyjadřujete nedůvěru, že zvládnou situaci. V okamžiku, kdy jim důvěřujete a jako držíte jim palce, představujete si z dobré konce, jak to všechno zvládnou, libujete si, jak jsou šikovní, hodní, já nevím, jaci. Ano, no, tak to, aby člověk nebyl ve stresu, to může zařídit jenom on sám tím, že nepopřeje ve své mysli příliš sluchu svým obavám, strachům a nevytváří katastrofické scénáře, jo? Protože my spíš si máme myslet na to, co si přejeme, aby se stalo, než na to, čeho se bojíme. Protože my to neovlivníme, to ovlivní ti hoši a vy jako maminka prostě musíte jim držet palce. Je to těžký, ale je to důležitý. Když tak si přečtěte od Čapka román Matka, tam se to nádherně řeší.
0: Doporučení tedy.
1: Já děkuji, že jste zavolala, jste hodná, díky.
0: Nashledanou. 731 800 900, náš telefon pro vaše dotazy. Musíme taky říct, že vlastně ty stresy jsou různé. Tady byl i telefonát předtím, že to bylo zvnějšku vlastně stres.
1: A já chci jenom upozornit, můj tatínek s nadsázkou říkal, že člověk si zvykne i na šibenici. Pokud my máme nějakou situaci, se kterou nic nemůžeme udělat, ona tam prostě je.
0: Ano.
1: A je to kdo z koho, to znamená buď já, nebo ta situace, tak my se musíme otužovat, počítat s tím.
0: Další telefonát. Dobrý den, přejeme vysílání.
3: Dobrý den.
1: Dobrý
3: den. Já jsem se chtěla zeptat, mě je teda 73, ale mám manžela staršího a on teďko jako je po docela nemocích a tohleto. Projevila se u něj demence. Já prostě a dělám, co dělám. Prostě jsem přibrala a nemůžu prostě, i když prostě to házím za hlavu, že už je to stáří, se starat o něj.
1: No.
3: Ale prostě pořád přibírám a prostě mě nejdou dolů k ty chyla. No.
1: Rozumím. Tam je důležité, abyste si zkontrolovala, že máte dost jídla, protože to jsem říkala na začátku, v chronickém stresu člověk nemá takovou chuť k jídlu, nemá tolik jako soustředění na potravu, čili musí jíst jako malý dítě, jo, za maminku, za tatínka, prostě kontrolovat si, že toho jim dost. No. Pitný režim zkontrolujte a chtělo by to, jak

0: ozvěnu a nerozumíme ano. moc dobře. Povídejte.
1: Ano, hned to bude.
0: Ano.
2: Tak poprosíme všechny, aby takto činili. Dobrý den, ještě jednou.
1: Ano, dobrý den. Prosím vás, já budu jiný téma. Já jsem jako diabetik. Můžu hovořit?
0: No, schválně, říkejte.
1: Já jsem diabetik a mám dlouhodobý cukr. Paní doktorka mi napsala lék a já během 14 dnů, i když nejsem obézní, jsem zhodila 10 kilo. Od té doby, už to jsou 3 měsíce a 2-4, já nemůžu přibrat a právě jím a hubnu.
0: A paní doktorka to ví?
1: Ví, ano.
0: Jo. No, pravděpodobně nemusíte mít úplně dost třeba bílkoviny, jo. Ve vyšším věku bílkovina, zdroje jednak jsou drahé, ať už jsou to ryby, nebo maso, nebo sýry kvalitní, tak prostě z toho jídelníčku lidí mizí a tam může potom docházet k ztrátě aktivní hmoty. Zkontrolujte si, jestli jíte dost bílkovin. Mělo by to být zhruba 75 až 80 gramů v průměru na den.
2: Jo? Tolik tedy doporučení, trochu mimo téma.
0: Třeba asi. Kalorické tabulky. No ale ono je to i k tématu, protože já jsem říkala, že chronický stres vede k vývoji diabetu druhého typu.
2: To je pravda.
0: A tam může vlastně z dlouhodobého hlediska to takhle vypadat.
2: Cítíte se v nepohodě, projevuje se to na vašem zdraví, postavě, třeba i neschopnosti usnout, spát, špatně se probouzíte, cítíte málo energie. Tohle všechno můžete probrat, protože třeba souvisí i s hormony, i s tím kortizolem, o kterém dnes mluvíme. Ptejte se dál na telefonním čísle 731 800 900.
3: Vesele a zdravě. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ano, vysíláme pořad Veselé a zdravě.
1: A já nikam dál nepůjdu, já tady sedím a těším se na vaše dotazy.
0: Na telefonu 731 800 900 je můžete klást. Kdo tam je teď? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady u telefonu Gajdošík.
1: Dobrý
2: den. Já vás
1: den.
2: Všechny zdravím a zdravím všechny posluchače. Chtěl bych se vlastně hlavně s posluchači podělit o nějakou svoji pozitivní zkušenost.
1: Ano.
2: Tady v souvislosti s tím tématem kortizolu a stresu. Já jsem pracoval jako technik na jiždění parních turbín, což byla hrozně stresová práce a po dvou letech v té práci jsem šel pak vlastně na prohlídku preventivní, na odběry a paní doktorka mě zjistila prediabetes a vlastně ta cesta byla taková a bude to diabetes a máte vysoký cholesterol a tak dál.
1: Ano.
2: Což mě vlastně dokoplo k tomu, ne, to musím změnit. A,
1: ano.
2: A chci říct, že se to povedlo a co mi pomohlo, tak vrátit se k pravidelnému spánku, vrátit se ke sportu, vrátit se k tomu neprožívat ty starosti, nevidět tak jako jenom tu práci, ale
1: hodit to za hlavu. Ano,
2: přesně tak.
1: Děkujeme, jo, takže a prediabetes pryč a všechno pryč.
2: Přesně tak. Všechno
1: ano.
2: Pryč a znovu zdraví.
1: Báječný.
2: Takže má to smysl se o něco snažit a přeju všem, ať se podaří
1: vám. A vy jste teďko řekl strašně důležitou věc, neřešit následky, ale řešit příčinu. A příčinou u vás bylo vlastně ty významy, které jste přikládal té práci a teď jste si začal ano. Sobě přikládat. Výborně.
0: Ať děkujeme. Se daří ano. A zdraví. Mějte tak se hezky.
1: Naschledanou.
0: Telefonní číslo 731 800 900 je tu pro vás a dnes řešíme stres, hormony, kortizol. Dobrý den.
3: Dobrý den, já bych chtěla poděkovat paní doktorce.
1: Za co?
3: Já jsem nad tím byla taky tak, jak ta paní, co tam volala posledně, těch 10 kilo,
1: no.
3: Chodila.
1: No.
3: No a máte pravdu, jsou to ty bílkoviny.
1: Je, ale to mám to. Radost. A vám pomohli, to. Jo?
3: Pomohli mě.
1: Super.
3: Začínám přibírat, jsem spíš víceméně trošičku jako v klidu.
1: Ano.
3: Že jako astmatik mám taky hodně toho adrenalinu.
1: Jasně.
3: Ale to všechno odbourávám, všechno házu za hlavu.
1: Výborně.
3: A toto opravdu tady ta odpověď mě pomohla.
1: Tak to mám velkou radost.
3: Ale ještě podotýkám, ano. Že dělám denně 3-4 kilometry.
1: No jasně, výborně, hodinu venku.
3: Chodím. No.
1: Správně. A chůze no. Je strašně důležitá. Představte si, že prý dokonce kvalita lýtkových svalů předpovídá dlouhověkost. To znamená, když my chodíme, tak ty lýtkové svaly vlastně fungujou a podle toho, jak pěkně ty lýtka nám fungujou, tak dlouho žijem. A ještě druhá věc, kromě lýtkových svalů, je dobré klábosení, protože když mluvíme s lidmi tváří v tvář, prodlužuje to život a snižuje to stres.
0: Tak si s námi popovídejte, aspoň na dálku. Není ano. To tváří v tvář, ale posloucháme vás a snažíme se i poradit. Ještě někomu dalšímu na telefonu v pořadu Veselé a zdravě. Kdo volá?
4: Dobrý den, my jsme tady ohledně toho kortizolu.
1: Povídejte, posloucháme.
4: No, já jsem jenom chtěla říct, že prosím ten, jako, že to je hormon.
1: Ano.
4: A že jsem ho třeba hodně měla ve škole.
1: Ano. Bezva. Takže vy jste ho měla už na základce?
4: No, jako jo, no někdy prostě z té školy, jak toho bylo hodně, no.
1: A co jste s tím dělala? Protože už zníte jako skoro dospělá, možná úplně dospělá žena, tak co jste s tím dělala, aby to nezlobilo?
4: No, vždycky se mi nejvíc vyplatilo počkat na prázdniny.
1: No jo, tak jo. Tak to je ano, dobře.
0: Dobře.
1: Ale v podstatě slečna nebo mladá paní hovoří o tom, že se pomáhá rozhodně těšit na to, až bude lépe.
0: Tak, dobrá zpráva. Ještě se budeme kortizolu věnovat. I takové malé shrnutí uděláme za malou chvíli v našem vysílání. Tak zůstaňte, jak říkáme, na příjmu.
5: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
6: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Vesele a zdravě, ještě takovéto malé shrnutí a závěr dnešního pořadu, kdy mluvíme o hormonech, stresu a kortizolu, tak možná ještě jednou, paní doktorko, jak si správně ověřit tu hladinu kortizolu?
1: No, hlavně my bychom neměli úplně ověřovat hladinu kortizolu, ale my většinou poznáme, že jsme ve stresu podle toho, že špatně spíme, stoupá nám krevní tlak, mění se nám citlivost na glukózu, to znamená, můžeme mít vyšší glykémie, můžeme začít přibírat, jsme třeba trošku úzkostní, smutní a podobně. Čili neřešit ani tak, kolik je hladina kortizolu, jako spíš řešit, jak to udělat, abychom v tom stresu tolik nebyli. Spát bychom měli něco minimálně 7 hodin, spíš 8, radši jdeme spát dřív. Další, co bychom měli, tak bychom měli přemýšlet o tom, jestli dostatečně jíme, jestli náhodou si neděláme zbytečné starosti, jako nám tady říkala paní. S vyšším věkem se může proměnit i to, kdy vstáváme a kdy chodíme spát, tak z toho nemít starost, ale třeba když se budíme dřív, což je typické zejména u žen, koukat na východ slunce, libovat si, že je zelená tráva, vůbec libovat si a být vděční za to, co máme, že nám teče teplá voda, to všechno jsou věci, které snižují stres. A nezůstávejte prosím sami, lidí je všude velká spousta a když půjdete ven a třeba si sednete na lavičku a budete se usmívat na lidi a třeba chválit, jakým to sluší, nebo říkat, že je dneska hezké počasí, tak lidem uděláte hezčí den a sobě snížíte hladinu stresu.
0: Takže nečekat, že se změní situace vedle nás, ne, ale trochu aktivně k tomu přistoupit.
1: Přesně tak.
0: A vyhledávat i ta pozitiva.
1: Nepřestane pršet, když ano, mě to bude vadit, ale když si zvyknu na déšť a najdu v něm něco pěkného, tak mě bude líp.
0: Ještě mi prozraďte o tom stresu, často lidé třeba ani neví. Mnohokrát to tady padlo i v těch dotazech, které byly zaslány přes ten náš formulář na stránkách. Jak se může ten stres ještě projevit na našem těle, abychom si toho všimli jinak? Kromě toho, že tu padlo, že prostě špatně usínáme nebo vstáváme, že přibíráme na váze, jsou tam i jiné důsledky toho,
1: Patriku,
0: nebo projevy?
1: Já bych byla radši, kdyby lidi se zamýšleli, co dělám, proč to dělám, baví mě to, funguje to, je mi dobře. A vlastně ptali se svého mozku, nekoukali, co dělá tělo.
0: Možná jsou tak sevření, že si na to nedokáží odpovědět.
1: Ne, buďte si jist, že každý člověk moc dobře ví, co ho trápí a říká se tomu péče o vnitřní dítě.
0: Takže umět si to přiznat?
1: V každém z nás je nějaké vnitřní děťátko, které občas se vsteká, občas fňuká a občas je dobré se ho zeptat, co pak tě trápí. A když ono řekne, no s tím nemůžu nic dělat, tak řeknu, ale tak můžeme se na to třeba vykašlat, hodit to za hlavu, s někým se zasmát, udělat z toho vtip. Prostě nenechávejte to být.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdhamlová, já připomínám také to, že naše témata najdete samozřejmě jednak na webu, tedy www.veseleazdravie.cz. Jsme s vámi i na Facebooku s dalšími radami, tipy, informacemi a nikdy nebudete úplně mimo, budete naopak zásobeni dalšími věcmi, takže staňte se našimi fanoušky na Facebooku na profilu Vesele a zdravě a repríza nás čeká taky vždy po té 13. hodině premiéra a po 20. hodině v pátek pak ještě jednou naše vysílání. A my se budeme těšit na to další páteční a vám přejeme hezké léto, paní doktorko, taky užijte si letní víkend.
1: A stres hoďte za hlavu.
0: Je to tak, loučí se Patrik Rozehnal, uslyšíme se dnes určitě ještě jednou a posílám taky písničku před dalšími zprávami.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Přes Česko procházejí silné bouřky. Podle meteorologů hrozí až do dnešní půlnoci. Pod Novomlýnskými nádržemi uhynulo kvůli sinicím už asi 1,5 tuny ryb. Zítra bude převážně oblačno, místy s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. V Česku hrozí silné bouřky. Výstraha meteorologů platí až do půlnoci. Bouřky může doprovázet krupobytí, přívalové deště nebo nárazy větru o rychlosti až 70 km za hodinu. Na Vysočině kvůli nim měli hasiči už asi 30 výjezdů. Odstraňovali popadané stromy a čerpali vodu ze zatopených sklepů. Pořadatelé taky kvůli počasí přerušili program hudebního festivalu Colors of Ostrava. Podle Miloše Dvořáka z Českého hydrometeorologického ústavu budou bouřky během večera postupně slábnout.
2: Protože bouřky přestanou dostávat tolik energie od slunce, takže počítáme s tím, že teďka aktuálně ještě budou silné bouřky, zejména v té oblasti Českomoravské vrchoviny, Pardubická, Hradecká, postupují směrem k východu.
0: Situace na Dyji pod Novomlýnskými nádržemi zůstává kritická. Uhynulo tam už asi 1,5 tuny ryb. Oznámil to předseda Moravského rybářského svazu Miroslav Láníček. Ryby hynou kvůli nedostatku kyslíku, který spotřebovávají extrémně přemnožené sinice. Dnes je hasiči s rybáři odstraňovali. Stejný problém řeší podle Láníčka na tomto místě každý rok už několik let. Několik pokut kvůli nefunkční klimatizaci v autobusech veřejné dopravy v Plzeňském kraji dostal dopravce Arriva. Za nedodržení komfortu cestujících ho potrestal krajský organizátor veřejné dopravy. Ten pro lidi zároveň každý den zveřejňuje seznam spojů, které vyjedou bez klimatizace, říká koordinátor veřejné dopravy Martin Fencel.
3: Ve standardech s dopravcem je nějaký rozsah teploty, jakmile klimatizace nefunkční, tak se ten standard dodržet nedá. S dopravcem se pravidelně jedná, do terénu vyráží kontroloři, aby to měřili ty teploty. Je to technika, takže nějaké výpadky tam mohou být, nicméně to překročuje nějakou jako únosnou mez.
0: Dopravce Arriva podle mluvčího Jana Holuba pochybení přiznává a je připravený pokuty zaplatit. Sport. Zítra začne v Praze tenisový turnaj WTA 250. O víkendu se odehraje kvalifikace, v pondělí odstartuje hlavní část. Z domácích reprezentantek se v ní představí i Barbora Krejčíková, Marie Bousková nebo Tereza Valentová. Letošní ročník turnaje se i z kapacitních důvodů přesunul ze Stromovky na Štvanici. Počasí. Zítra bude převážně oblačno, ojediněle během dne přechodně místy čekáme přehánky nebo bouřky. Večer pak bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na jihovýchodě Moravy až 30.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D35 z Lipníka nad Bečvou dejte pozor za sjezdem na velký újezd. Na kilometru 283 řeší nehodu osobního auta, to narazilo do svodidel a v místě se zpomaluje. A na D5 na 38. kilometru směrem na Plzeň stojí porouchané auto. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už začíná pořad Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
4: Poslední díl z našeho cyklu opravdových láskyplných příběhů patří lidem, které víra a láska neopustila ani tehdy, když se jako rodiče museli vzdát vlastní dcery.
5: Manželství uzavřeli jednoho mrazivého dne před 50 lety. Od té doby je hřeje láska a nebojí se mluvit o vděku a milování.
4: Jemu je 74 let, ona oslavila 71. narozeniny. Na jejich příběh je zvědavý Petr Kostka
5: a Carmen Majerová.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Za silným příběhem lásky, které říkáme zlatá, se dnes musíme vydat do podhůří Orlických hor a Jeseníků.
1: Právě tam žijí Květoslava a Čestmír Šulovi, které do našeho pořadu přihlásil jejich milující syn.
0: Brzy pochopíte proč. Sami by zřejmě hledali sílu těžce. Jejich příběh je překvapivý, mrazivý a plný lásky. Uslyšíme ho díky návštěvě Patrika Rozehnala u nich doma.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den, pojďte dál teda.
4: Teda, jdeme. Pan Šula, dobrý den. No, dobrý. Vy budete Čestmír?
3: Ano.
4: Já jsem Patrik Rozehnal.
3: To jsou rád, že vás poznávám. My vás známe z rádia, ale nevíme, jak vypadáte. A tak teď to vidíme.
4: Tak, koukejte, dobrý den.
5: No.
4: Květoslava, to by se slušelo přinést nějaké hezké květiny. Mám je sebou pro vás.
6: A to já si nezasloužím, zasloužím.
4: Za ta léta s Čestmírem.
6: Že? No jsou to léta. Jež, tak moc děkuji, moc. Já si usuším a vzpomenu si na vás, to víte, že jo. Já poslouchám Olomouc denně.
4: To je dobře.
6: Denně do noci. No, v noci, když nemůžu spát, já jsem jenom na Olomouci. Krásné pořady, všechno.
4: Tak v jednom z nich budete i vy?
6: Ale to nemusím. Děkuji.
0: Poznali se u tance a dobrého vína během vinobraní v roce 1971. Čestmírovi bylo tehdy 22 let a právě se vrátil z vojny.
1: Květě bylo 19 a svého budoucího manžela viděla poprvé až na večerní zábavě.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
6: No, on chodil pro mě tancovat, no a pak mě slíbil, že mě zaveze dom. Já jsem tam byla s holkama, tak s těma už jsem nešla dom, že jo. No a
4: to jste tak scháněla odvoz, anebo?
6: Ne, on se nabít. On se nabít. Měl motor.
3: Ona byla hezká, pohledná, šikovná. Bylo to krásný, no.
4: Jak vypadaly ty schůzky, když jste si řekli, že spolu budete chodit? Měli jste nějaké svoje místo? Jak jste trávili ten společný čas? Vyzvedl vás Čestmír doma, vzal vás za ruku, odvedl si do parku nebo pozval na kávu, na čaje, na tancovačku. Co to bylo?
6: No, tak to jo, to byly ty zábavy taky, byly v nedělu bývaly čaje, to už teď není, to jsme chodili každou nedělu, tak to bylo zase, přijel pro mě, pak mě zase odvez. Potom jsme jezdili spolu na výlety, a i na dovolené jsme spolu v té době už byli. No, bylo to moc hezky.
4: Kam jste bral Květoslavu na výlet?
3: No, různě tady po republice. Prachovský skály a Držbarský a takový, no. Prostě trochu po těch horách, i když jsme v horách, jo. Rovina, je to pěkný, ale je to takový jako nezáživný. Jde jsou kopce, jsou kopce. No a na poutě jsme tak jezdili a takový různý akce, no co byli, že?
4: Kdy jste se trochu víc odvážil projevit svůj cit ke květě, ať už jí dát pusu, nebo jí obejmout, nebo nějak se k ní víc přivinout?
3: No, to víte, že to bylo za nějaké, já řeknu třeba měsíc, dva, ona to moc nechtěla, že jo, protože asi se mě bála, nebo co. No ale pak jako polevila, že. No a první noc jsme strávili jako spolu za svobodná. Ona tam měla babičku, která měla to hospodářství. No a ona byla zima a já jsem měl jít pěšky dom a ona říkala, pojď, půjdeme k babce. No a tak jsme skončili v posteli, že jo.
6: No ale horší bylo to, že potom otec nadával, kde jsou. No, to už nemí, že? No a tak to tak, chvíli jsme toho zase nechali, že jo, už jako mě přivez a odjel, že jo, no a to se tak stupňovalo, no, až pak začal chodit k nám, že jo, no a...
4: Jak se to dozvěděli tedy rodiče už napevno, že vy dva k sobě patříte, chodíte a brali vás už jako pár?
6: No, protože můj otec a jí matka znali jeho rodiče, že, no a tak... Otec ho neznal, no tak jsem se doma řekla, kdo je, že, od koho je, no a tak oni to moc nechtěli, abych jako chodila ještě s nějakým klukem a takhle, že jo. No ale to stejně nepomohlo. On přijel, no tak jsme do kina jsme sem jezdili, z kina jsme chodili, pak byla hospoda, tak vždycky mě pozval na Tatranku a na kávu v těch letech. To bylo co? Jako, anebo smažený sýr, že a hranolky byly v té době, že tak mě to koupil, zaplatil, zavez doma, tak pak mě koupil prstýnek, já jsem ráda nosila prstýnky, nosím dodnes. Jako, no a tak to tak začínal, no, až to skončilo, no, byla jsem těhotná z toho nakonec, no, tak museli udělat rodiče svajbu, tak na, udělali.
1: Na budoucí nevěstě už bylo vidět těhotenství, a tak rodiče obou snoubenců rozhodli, že bude svatba.
0: Slavnostní den byl naplánován na svatého Matěje, tedy na 24. února 1973. Pozváno bylo celkem 80 hostí. Začalo se s přípravami. Peklo se cukroví a švadlena šila krásné šaty.
6: Šaty mě krásný ušila, bílý, tam byla taková zlatá nitka, byly teda krásný, no, dlouhé rukáv, no, holice se šlem ráno, no.
3: Byl autobus, který nás vezl napřed do kostela obřad a potom na obecní úřad.
4: Vy jste jeli na svatbu autobusem?
6: Autobusem, no tak já pak 80 lidí a auta, ne, kdo pak měl auto, že nikdo neměl, tak naši museli zjednat autobus, no a všetci se naložili do autobusu a zavedli se do kostela, to dřív byla svatba v kostele.
4: Jak sedí v autobuse nevěsta a ženich, nevěsta vzadu?
3: Ne, v obráceně, já byla vepředu a myslím...
6: Ty jsi byl vzadu, no, no, no. A to ještě ten autobus nevjel, protože bylo tolik sněhu, že ten autobus tam nevjel s náma. V jedné té zatáčce zůstal viset a konec. A já jsem měla ty botičky na nohách a já jsem v tom sněhu musela tlapat až do kostela navrch. Dřív bylo třeba sněhu, když my jsme se brali, to byly tak, my jsme tomu říkali bariéry, jak ten sníh prohrnuli, tak metrový ili víc po obou bokách bylo tolik sněhu a ten autobus jel jak tunelem. Si to dovedete představit, já to vidím, když si to uvědomím, jak teď. No a zvládli jsme to, šli jsme do kostela, že jo.
4: Tam jste drkotali zuby, ne?
6: No byla zima hrozná, no. Přežili jsme to, pak jsme šli na ten výbor, tam nás zase můj stréček sevzdal, ten tam sevzdával, to byl můj stréček. No a zase jsme nasedli do autobusu a jeli do hospody.
4: Co jste měli?
3: To jsme měli, měli jsme nudlatovou polívku.
6: No a ty jsi mě krmil?
3: No a potom svíčková, že jo, tradiční, dřív to tak bylo.
6: No a tak se už potom jenom jedlo, pilo, večeře byly řízky a salát. No, cukrovýho bylo, všechny ho bylo po stole, hudba byli, muzikanti, tancovalo se. No.
4: Jak vypadal ten váš první tanec?
6: Ježiš, to...
3: To byl ploužák. Asi tělo na tělo, líčko na líčko.
6: To nebylo tak v té době vůbec. To by ještě mě tata napráskal tam na tom sále. To tak nebylo jak teďka, že? To dřív bylo takový sváteční, ty svatby, slušný. A pěkný, bylo to obyčejný, ale bylo to pěkný. No, rodiče byli šťastní, jeho rodiče měli rádi mě a mý rodiče měli rádi ho. My jsme byli jako v mé rodině, jako mě měli nerad a jeho.
3: No. No a ještě vám řeknu, no. Že to je zhoda jmén, já jsem se jmenoval Šula a ona Šulová.
4: Ne.
6: No, mm-hmm. No.
4: S tím za vámi přišel.
6: No to nevím, jako jestli s tím, ale jako měli jsme s tím aj problémy, když jsme něco vyřizovali, tak třeba se mě ptali za svobodná jméno. Říkám Šulová. No a když jste se provdala, jaký jméno, já říkám Šulová. A oni nám řekli, no ne, to jak jste se provdala, ne, že zas. Já říkám, no za Šuli zas. No. A to jsme kolikrát takhle měli problém s tím. No jsme spolu 50 let, Šulovi, no.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Manželé Květoslava a Čestmír Šulovi nám vypráví svůj zlatý příběh.
2: Brali se z lásky, ale Květa zároveň v požehnaném stavu. 2 týdny po svatbě se jim narodila dcera.
1: Pokojíček u rodičů v domě už nestačil, ale štěstí jim přálo a Čestmír dostal od podniku byt. V něm přivedli na svět syna a pobyli tam 14 let, než si postavili svůj vlastní dům.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Žijem tady doteď a práce pořád. No tak žijeme, ale máme smolu jednu, jsme měli v životě. Ta holka, jako když měla 18 roku, tak jako se vyučila průvodčí vlaku. A začal problém. Začala pít a stupňovalo se to. Až do té doby, že si potom neuznala otce, neuznala nic. No ale ona měla dobrý úmysl nechat ji tam porodit a nechat ji tam.
4: Takže s někým se spustila, měla dítě, očekávala a nechtěla si ho nechat.
3: A pak uchytli ty bolesti doma, on ho teda odvážel do porodnice, do Šumperka už.
4: Myslíte tam manžela?
3: No, protože ona žila s náma. A ono to nebylo na ní znat. Až pak nějak se to projevilo, já říkám, ty mě tak ona připadne, že je těhotná, jako jaká si toto. No taky, že byla.
4: Ani vám to neřekla?
3: Ne, nic vůbec. No, protože já bych vám řekla pravdu, ona se chytla takové party v 18 letech, holek, už matek, o 10 let starší, no a lítali po samých diskotékách, všude se pilo, no tak pak se teda narodila ta holčička za 10 let. A tak tu holku jako porodila a nám zavolala, že už udala pryč hned. Jako no. Já když jsem to slyšela, víte, co to pro mě je jako takový děvčátko tam nechat. To mě tady sousedka vždycky říkala, ta je zdravotní sestro, říkala, Květo, vem si ju, víš, jak tě to bude mrzet, ona bude mít rok, dva, ty řekneš, a už by měla 3, a tak počítala, ty umít už, ale nebudeš, vem si ju, já říkám, Vlasto, mě už je 54 let, já takový děcko, ježiš, vychovávat sama a všecko, zvládneš to, no.
5: No a tak jsme říkali, ať to zruší, že ju budeme vychovávat, jenomže nám bylo 50, přes 50, nám říkali v kojeňáku, že to není možné, že už jsme na to staří.
3: Že říkal přece první vnučku a nenecháme ju tam, že? No tak jsme ji vzali.
5: No a potom ona to sociálka a to přišla, no a tak se to řešilo přes sociálku. No a potom nám ju jako dali, ona to musela zrušit, že ona už měla jít vnučka někde k Přerovu, už to měli všecko vyřízené, no ale ono se to zrušilo, no a tak jsme ji vzali dom, jenomže to byly perny leta, ona pořád popíjela.
3: Chodila jsem do práce, přišla z práce, ona s něho teda byla, ale všechno jsem musela dělat já, no ale moc se jí nevěnovala, že v noci se musela stávat já, když jsem ráno musela stávat po 5:30 do práce, tak v noci plakala, tak ona něho párkrát aj hodila přes postele a to. A já jsem teda stala, dala jsem jí flašku, všecko, že do práce. Jsem přišla dom, ona 2x v týdnu to využila, ona utekla, říkám, nechotník, kde máš tu děcko? Ona ujela, přišla třeba druhý den, napitá, že všechno možný. Já jsem hrůzotrnula,
6: abych už byla zase doma a mohla být s něho, že žádný spolek na ňu nebyl. Když odešla třeba 3 dny, se nevrátila, a když už pak tak čapala a mluvila, no to bylo hrozný. Tak vždycky maminka, že co já jsem takovým dětsky ti měla říct, když maminka doma nebyla. A když přišla dom, no tak lehla a spala. A spala a děcko třeba plakalo u postele, ale protože byla unavená a tak dále. No a tak jsme tak žili, já jsem pak šla o ty 2 roky do toho důchodu. No to byl život, to vám nepřeju. 30 let jsme se trápili s toho dcerou. Od 18 až do 47 let jejího věku, když teda jsme už potom si nevěděli rady, protože ona už nám vyhrožovala, že nás pozabíjí. My jsme se zamykali v ložnici, to vám nelžu půl slova.
4: Vlastní dcera
6: otcovi řekla, ať už si vykope na hřbitově jamu, ať ho tam hodí, jo, že ho zabije jedno. A tak my jsme se už tak báli, že jsme vždycky se na večer zamkli, mám v ložnicu, že jo. Ale ona měla malo na vrchu. A já jsem měla strach, aby ji neublížila. Tak jsem vždycky poslouchala všecko, no když plakala, tak jsem šla k ní samozřejmě, že jo. To já jsem plakala, protože říkám, biješ s ní, lehni si s ní, ona tě chce, kolik tě vidí. Tak to máš jedno, s kým si jdeš lehnout, nebo chrápat, jí řekla dokonce, no úplně zprostě. Neděle to, měj to děvčátko ráda, nemá taty, že, měj ju ráda. A ona byla hezunka, když byla malinká, takovou, no 1,60 kg, když se narodila, jsem mu vypatlala. Všechno jsem jí vařila, dávala, dělala. Nechci na to vzpomínat.

0: Bezmoc a strach dohnal manžele Šulovi ke kroku, který nechce zažít nikdo z rodičů. Zavolali na dceru policii.
1: Poprvé jim tento krok nepomohl. Při zásahu se zdálo být vše v pořádku. Podobně to vypadalo i po druhé, protože policisté nebyli přímými svědky jakéhokoliv násilí.
2: A jak oni klapli dveřima, tak ona řekla: tak, teď vás tady pozabijím. Ty se rychlo vrátili z té chodby na ňu, sem hned tu spoutali, jako hned ju odtahli a říkám, a vidíte, a takhle to je u nás pořád a vy nám nevěříte, že a ještě jedno přijeli s takovýmhle, ano a tak ho odvezli na záchytku, tam ho nechali 2 dny vystřízlivět a pustili ju dom a nic se nedílo, no život zas krutý byl dál.
1: Po dlouhých letech strachu o vlastní život se situace změnila. Soud zakázal dceři vstup do domu rodičů a nesměla se k němu ani přiblížit.
0: Květoslava a Čestmír dostali vnučku Petru do své péče a starali se o ní, jak nejlépe uměli.
2: Já jsem byla tak nervama úplně vyřízená, to si nedovedete představit tady toto, no a tady přišel pak starosta za náma ten a ten říkal, řekněte mě, co jí tu chybělo, když já to u vás vidím, co jí chybělo, já říkám, vůbec nic. Když to děvčátko po ní chtělo, maminko, pojď, půjdem se někde podívat, myslíte, že ona s něho někde šla? Nikde. My jsme s něho ty karnevály, děcky, všecko. My jsme už všechno teda naučili, to děcko bylo ke všechnýmu vedený, proto se dobře se učí, bude maturovat na rok, že? Taneční prodělala, všechno jsme jí zaplatili, byli jsme na tanečním nádherný, že teď bude mít tu maturitu, že všechno půjde dál na vysokou, chce být učitelko. No a tak jsme, tak teprve teďka, co je pryč, teď už bude 3 leta pryč, tak teprve si teďka tak žijeme tak krásně, nemusíte se bát, já jsem myslím nehlý a to jste furt už jde, už to, co my jsme u ní byli úplná hadra.
3: Zlatá láska, dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte tklivý příběh Květoslavy a Čestmíra Šulových, kteří jsou spolu v manželství už 50 let.
2: Jejich dcera dnes žije ve stejném městě, ale do života rodičům už nemluví.
1: Málo kdo si však dovede představit, co si musí prožít táta s mámou, když je zpřetrháno rodičovské pouto s jedním z potomků.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: No, já vám řeknu, jí patří velký dík, protože ona se o všecko starala a já jsem měl ochrnutý ruce. Já jsem nemohl nic dělat. Matku tady měla malou a mě musela utírat zadek, mě musela oblít všecko. A Stoldna to měla 95 let, její matku taky, no tak všecko by bylo na ní, to byl hrozný rok.
4: Protože on onemocněl, to ještě se stala chyba. On onemocněl, on měl rakovinu, takže měl ty chemoterapie, že jo, a z té chemoterapie mu ochrnuli ruce. Takhle zostali mu ruce 3 měsíce, takhle.
5: Svěšené.
4: No a on se nevoblík, nenajet, já jsem ho krmila jak malý děcko, on takhle seděl a takhle měl ruky, nic. On znovu byl v Olomouci, jako, a tak mu tam dělali, dávali nějaké injekce nebo něco takového, že by to mělo pomoct. Jakože dostal zvláštní injekce za 160 tisíc korun a že teda to mělo pomoct a to nepomohlo. Tak jako on už tak zvostane. Víte, co to pro mě bylo? Víte, co to pro mě bylo? Děcko, mamu a...
5: Čestmíre, vy máte takové štěstí, že máte takovou paní, to je anděl na zemi.
3: No však proto jsem si ji vybral. Já jsem to viděl, že bude taková.
4: Teď si představte, kdyby tak on zvostal, tak já jsem ho musela do domova. Je to 10 let zpátky, já musel být do domova, protože já bych to nezvládala. To máte koupání, to máte všechno, nechci stříhaní, no všechno, holení, všechno a to děcko do toho a to v žádném případě.
5: Kdy se objevila ta první světlá chvilka, že jste pochopili, že to cvičení má smysl, že ten cit do rukou se vrací a pro koho to byla v tu chvíli větší radost?
3: No, já myslím, že pro ňu, protože ví, že už jí ubyla další práce, jak se to všecko zlepšilo a šlo hýbat prstama, takže už jí to odpadlo. No a cvičil jsem jako sám, že? Což ještě dělám, třeba sedím u televize a mnu si tak ruce, protože to mám. No prostě dělat, aby nezvostali jako ty prsty v klidu.
5: Ale... I vy jste musel mít radost, se vám trochu hnala možná i slza do oka, když jste zjistil, že se to vrací a že ruce zase budou fungovat.
3: No byl jsem taky rád, když už se to vracelo, protože to víte, jak je chalupa, je práce, ona by to všechno nestačila. No a tak jsem rád, že můžu aspoň pomoct řezat dřevo a takový, že se to dalo. Není to v původním stavu, je to pořád cítit, že to není ono, ale dá se s tím dělat. No.
5: Když poslouchám ten váš příběh, tak život vás opravdu hodně zkouší.
4: My jsme si prožili hrozně těžký život. Jako a zbytečně s toho dcerou, kdyby byla normální, a i když si to děvčátko donesla a nenechala si platit, otec neplatil, nenahlásila žádného otce, otec neplatil ani korunu. Na ňu, na to děcko, ona neuznala otce a řekla nám, když jste si uzali, tak se staréte. Já můj úmysl byl, že budu rodit v Ústí a že hned ju tam odložím a vy už se k ní nedostanete a bude pokoj. Tak to bylo. No, má 18, zvládla jsem to. Bylo to těžké chvíle.
5: Vy jste tak silná ženská, plná lásky, protože když dokážete přesto všechno přestát to příkoří od vlastní dcery, protože pořád tam vzadu muselo být takový to, já jsem tvoje máma a nechtěla jste se možná vzdát a pořád jste věřila, že to dobře dopadne.
4: Já jsem věřila, že ona si dá říct, To jsem furt věřila, to on už bojoval o to, z domu půjde, nebudem to tu trpět. Já jsem mu vždycky říkala, nechoď nikde na policii, nech to být, ona si třeba dá říct.
5: Ale jak vy jste si byli oporou, co to pro vás znamenalo v té době, jak jste to prožívali, když jste měli šanci jít si třeba večer lehnout, vyplakali jste se na rameni, postěžovali jste si, nebo jste se jen tak drželi za ruce, dávali jste si nějak sílu. Jak jste se vlastně podporovali navzájem?
4: Tak jsme to probírali, lehli jsme si a probírali jsme to, nálada nebyla na nic, že jo, jako no, tak co dělat, že jo, já jsem pořád ustupovala.

0: vždycky předala trochu síly a věděla, že vy jste s ní. Jak to fungovalo vztahově?
1: Leželi jsme spolu, že jo, to je jasný, že jsme se pomazlili nebo pohladili a to. No a teďka, tak už je to jako pár let, máme rádi dechovku, tak když někde v okolí je, tak tam jedem. Ona už je Petra samostatná, tak už můžeme jet, už je to takový, no prostě volnější, že?
2: A to nás utěšuje tady toto ještě, že konečně teda ona už je sama, ta Petra, jinak my jsme sami spolu nemohli nikde jít, ona nemohla být sama, že? Byla malá, to jsme mu nenechali nikdy samotnou doma, ale třeba jsme odpoledne někde jeli, řekli jsme Petruško, v 5 hodin jsme doma nebo v 6, taky jsme byli. No tak jsme to tak dělali, teď už můžeme, ona řekne, běžte si, kde chcete. No už měla v červnu 18, že? No a tak už je to teďka takové pěkné život, jako, ale už konečně máme takové klid, jako v tom stáří, v tom důchodě, že už úplně, když si takhle sedneme ven, to je úplně balzám, úplně si říkám, to je úplně balzám na oči, že nemám strach z ničeho vyhlížet, kdo přijede, kdo přijde, kdo na nás půjde, už takový jsme pěkně, ten zbytek života už takhle, ještě bych chtěla tu ráda být, a když bude studovat, abych ještě jí mohla pomoct, že to nevíte, co bude zítra, že ani vy mladí ne, že necili mi. No ale teď teprve máme pěkný život.

0: Největším darem pro Květoslavu s Čestmírem je klid a mír, kterého se opětovně dočkali na sklonku života.
1: Roky strádání a nervů Květoslavě a Čestmírovi nikdo nenahradí. I tak jsme si jim dovolili poslat po Patrikovi dárek v podobě digitálního rádia a velkého kávovaru, protože dobrou kávu milují oba a dopřávají si ji denně.
0: Překvapme je a potěšme.
2: Já jsem vám to nachystal v kuchyni, ten dárek.
3: Bože můj. Ježišinku, ty krásný.
4: Co teda z toho nadšení?
2: No. Teď vy si dáváte kávu a několikrát denně.
4: No dáváme to, jo. Protože jsme takový kafaři.
3: A ještě kafe k tomu.
2: No jasně.
3: No jo, to je ono. Ježiš, dá mě pusu toto, ať mě raní.
5: Byla sladká?
3: Byla. Ježiš, a ta káva, jak bez toho dobrá půjde.
4: Ale to nás budou muset naučit s tím dělat.
3: No právě, je to složitý, není?
2: Není, já jsem instruktor zároveň v jedné osobě, takže vám to všechno předvedu.
3: No, tak to předveďte. No tak to...
2: Pořídili jste si nový přístroj velké velikosti, černé barvy, s nastavitelnou hlavicí na velkou a malou kávu. Třemi jednoduchými tlačítky ovládáte přísun vody a mletí kávy. Můžete si udělat buď horkou vodu na čaj, nebo malou kávu, velkou kávu.
3: Jo, a
2: samo to mele, samo to vaří vodu, jenom už berete hrneček do své ruky a pijete.
3: Tady to krámstvo vyhážu, tam to ještě vleze.
2: Květa už přemýšlí, kam to umístí ve své kuchyni, to je dobrá zpráva.
3: No.
4: Je, než je to naučíme všechno ovládat, tak...
2: Je to jednoduchý.
3: No.
2: Posílá to Petr a Karmen, chcete jim něco vyřídit?
4: No, děkujeme, že nás teda vybrali tady do té soutěže. Děkujeme za dárek. No a jsme velice spokojeni, jak s váma, tak i s ním, protože jsme to sledovali. A tak jsme říkali, tak pozdravujeme Petra a Karmen.
3: A moc vám děkujeme.
6: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Manželství Květoslavy a Čestmíra Šulových vydrželo 50 let. Za tu dobu jeden druhého podporovali a svou lásku si mnohokrát dokázali.
2: Nyní si je trochu vyzkoušíme. Patrik Rozehnal si připravil několik nevinných otázek do partnerského testu.
1: Každého z nich si vzal stranou, aby se vzájemně neslyšeli, položil stejné otázky a teprve teď jejich odpovědi složíme dohromady.
3: Jaký největší svatební dar jste dostali na své svatbě?
4: Talíře, vysavač.
5: Vysavač? A nebo peníze taky jsme dostávali, ale to už kolik já nevím.
3: Určitě jako chlap zná hodně jadrných slov, předpokládám.
5: To jo. No to, co, ježiš, co on řekne, tak to já nevím kolik. 5.
4: No tak to se počítá tak, ale na 5 prstů, když se to vezme.
3: Otáčí se za pěknou sukní?
5: A tak to on se rád podívá po děvčatech. A on mě řekne, to on zase řekne, já, mě stačíš ty. To zvědavá, co on ale řekne.
4: No to víte, že každý chlap má na to nárok, když uvidí krásnou ženskou, se na ňu podívat.
3: No to jo, ale může o tom vidět ženská? Ta vaše?
4: No protože ví, že jdu s ňou vedle ní.
3: Kdo rozhoduje o tom, co se bude vařit?
5: Toto já. To on ne. To bychom nejedli vůbec.
3: Kdo rozhoduje o tom, co se bude vařit, co se bude dělat k jídlu?
4: To je hlavní kuchařka tato.
3: Co nejvíc zapomínáte?
4: Pomalu všecko.
5: On zapomíná hodně a já taky, no.
3: Nad čím se vy tak ráda zasníte pohledem, co vám tak udělá radost?
5: Kytky. Kytičky. Já zahrada kytky se zadívám a sedím venku a tak to pozoruju.
3: Kdy má Květa nejhezčí pohled? U čeho se ten její pohled líbí vám?
4: Mně se líbí furt, ale když třeba jsme někde na tým, je hudba a to a je parta, je jako veselo, no tak je úsměv, že jo, tak je jako daleko lepší.
3: Ptám se i na, řekněme, intimní věci, ale ve vší slušnosti. Jak byste popsala styl, jakým líbal nebo líbá?
5: Ježiši, mangy to. No, že to není jak za mladá. No, no, a já mu ještě třeba řeknu, děti už jsme na to starý. A on říká, láska kvete v každém věku.
4: Já bych mohl líbat jako mladík a ona ucukne, že?
3: Je horňák nebo dolňák?
5: Ježišmarja, co mám na toto odpovědět?
3: Pravdu.
5: To já nevím. Já to nevím.
3: Vy jste to za ty leta nezjistila?
5: Ne.
3: Vám to neřek?
5: Ne, neřeknám. To mě neřekne. Vím, já dám dolňák.
3: Vy to máte jak soutěž v televizi.
5: A se zasmějete aspoň, že? Jak jsme blbí.
3: Jste horňák nebo dolňák?
4: No nejlepší je od vrchu dolů, protože tam je všecko. No ale to víte, že zaujíme prsa, že jo, nohy, když je sukně, že jo, tak to jako zaujme, no a i tvář, jako, že? I když člověk není krasavec, ale když je pěkná ženská, tak se musí podívat i na tu tvář.
2: Květoslava a Čestmír Šulovi si dnes užívají klidu a pohody. Konečně jim život dopřál šťastné dny.
1: Společně snídají, svačí, vychutnávají si kávu na své milované zahradě a odpoledne si dopřejí hodinku spánku. Večery tráví pospolu a ze všeho nejvíc milují tanec.
4: A ještě vám teda k tomu tancu řeknu, že když posloucháme v televizi šlágr, no to, že si i tady v obýváku zatancujeme.
5: To vám řeknu a to je pravda. Když oni pěkně hrajou takový tango, polku, valčí, znáte to, že? A on mě řekne, pojď si zatancovat. Tak já vyletím noční košulu s vám. Vidíte, naživo. A Petra někdy řekne, a já ještě zpívám u toho, protože je nějaká pěkná písnička známá, já zpívám si tady, no. No tak si tady zarazíme křesla, tady si krásně zatancujeme polku nebo valčík, co chceme, no.
3: Já jsem si říkal, proč máte takový parket tady velký,
5: no,
3: prostorný.
5: No, no to máme pro sebe na tanec. A to zapomeneme úplně na všechno.
3: Co je hezkého na životě ve dvou v takovémhle pozdním věku?
4: Je, na něm je hezký to spolužití, když si rozumí, jeden druhý musí odpustit, protože když přijde nějaké nečvár, že jo, proto říkáme takových jako lidi, jak jsme my nebo i další, co spolu žijou už tolik let, že to je asi strašně málo, že tohle vymizí, protože už se neberou, žijou prostě jenom spolu. Soužití je to nejlepší, co může být.
3: Čestmíre, já mám pocit, že vy hodně citlivě prožíváte to, co i prožívá vaše žena, někdy bych řekl trochu i za ní, že jste takový hodně cítě v tom vztahu. Na co jste u své paní za ten celý život nejvíc hrdý?
4: No, to se dá říct za všecko, protože já říkám, Bůh s nebem mě snesl to nejšťastnější na světě.
3: To je ale hezké slyšet, Květo.
5: Je to pěkný, no. No, on je má rád, to já vím, že?
3: A vy jeho?
5: Taky, taky. Proto jsme spolu. Jinak bychom spolu nebyli. Taky jsou není nazlobená a vydržím to den nemluvit a pak si říkám, má to cenu nemluvit. I to k ničemu není. Chodíme vedle sebe, jak nepromluvíme, co to je za život, že to je pravda. No, a to už je moc nazlobivý.
3: On vypadá tak nevinně, i slzy v oku teď má. Kdy jste si naposledy dali pusu, nebo jak často si ji dáváte?
5: Ježiš, pusu. Já to řeknu. On má ve zvyku, ráno stane, pyžamu, přijde do kuchyně a už jsou oblečená vomita. A on vždycky přijde, to začal dělat letos, myslím, ne? A on přijde ke mně, takhle mě obejme a dá mě pusu ráno, jako v tom pyžamě. Vždycky přijde ke mně. No je to pěkný nakonec. Je? No tak asi blbnem už tam stáří.
3: Ne, užíváte si tu lásku.
5: Tu teď lásku, že je na starý kolena, no, je to pěkný, no, že to tak je.
4: No, je to tak.
3: Je třeba o tu lásku pečovat i v tomhle věku?
4: No, já myslím, že jo, protože láska vítězí v každém věku, jak se říká, ale musí se udržovat, ta, jak říkala, to obejmutí, ta pusa, to patří k tomu, to musí být, ať je třeba, já řeknu, 90 let nebo 60, anebo 40, 30, patří to k životu, patří to k tomu.
3: Bylo by něco, co byste své ženě chtěla takhle říct, lásky plného, vylíčit svou lásku?
4: No já ji miluju z celého srdce. Jako láska vítězí nadále, no. To je asi, no, tak všecko.
3: Jak byste vyjádřila lásku k němu, nebo za co byste mu poděkovala?
5: No, že byl celý život ke mně hodný, nepil, co si to přeju, on vůbec jako nepil, že pěkně se ke mně choval, v životě mě nějak neodpovdal nebo toto, kde jsem si řekla, tak mě zavez a co ještě k tomu dodat, no to, za to jsem mu vděčná, v jídle nevybaruje, co uvařím, to sní, jako za tu opravdu a mě rád, on je dobrák, to jako, no. Takovýho chlapa fakticky jako úplně od začátku, co jsme se vzali, jako nemůžu si stěžovat. No, a proto tak žijeme, jak vidíte, no.
3: A milujete ho pořád?
5: A miluju ho pořád, abych ho nevyměnila. Já jsem říkala, to kdybych byla vdova, tak v životě už bych chlapa nechtěla. Já ho mám ráda, aby ještě dlouho i byl. To bych si přála. No, bečím zase.
1: Květoslava a Čestmíru Šulovi prožívají opravdovou lásku. Oba už vědí, že láska způsobuje bolest, ale také bolest léčí. Láska vám může srdce naplnit, pak zlomit a to zlomené srdce zase vyléčit.
2: Sigmund Freud kdysi prohlásil, nikdy nejsme tak bezbraní vůči utrpení, jako když milujeme.
1: A tak věřme, že všechno se dá spravit. Láska je totiž pro všechny. Přejme Květoslavi a Čestmírovi, ať jejich duše a srdce žijí v míru. A jejich rodina je zase celá, šťastná a plná lásky. A to přejme všem. Není nic hezčího, krásnějšího a většího než láska. A záleží jen na nás, aby na světě byla.
2: Usilovat za ní budou i dál Carmen Majerová
1: a Petr Kostka.

0: zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas zprávy.
2: Na kandidátce Prahy 1 nebude Filip Dvořák z ODS. Rozhodlo o tom vedení strany. Kvůli nedostatku peněz nebude Správa železnic opravovat nádraží v Novém Boru. Zítra bude převážně oblačno, místy s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Bývalý starosta Prahy 1 Filip Dvořák nebude na kandidátce ODS v podzimních komunálních volbách. Rozhodla o tom výkonná rada strany. Kandidátku má do týdne přepracovat oblastní rada Prahy 1. Pokud to neudělá, změní ji Pražská regionální rada. Dvořák podle předsednictva strany dostatečně nevysvětlil otázky kolem svého majetku.
3: ODS usiluje o důvěru veřejnosti a k tomu musí podle předsedy strany Martina Kupky přispět i kandidáti.
4: Musí prostě přijmout, že je přísnější metr na to, jak rychle vyvrátí případné pochybnosti ohledně minulosti.
3: Filip Dvořák v reakci na rozhodnutí výkonné rady zopakoval, že není z ničeho obviněný ani ho nikdo nevyšetřuje.
5: Považuji tento postoj ODS minimálně za zvláštní. Stačí porovnat, jak se ODS v minulosti stavila k opravdovým a aktuálním kauzám typu dozimetr, bitcoin.
3: Všechny kandidátky pro komunální volby musí být hotové do 4. srpna. Jana Čermáková, Český rozhlas.
2: Správa železnic zrušila projekční práce na připravovanou rekonstrukci železniční stanice Nový Bor na Českolipsku. Vyplývá to z informací v registru smluv, kde je zveřejněná dohoda správy železnic se sdružením Sagasta a Valbek na předčasném ukončení smlouvy. Důvodem je nedostatek peněz ve Státním fondu dopravní infrastruktury.
6: Rekonstrukce nádraží měla začít v roce 2028. Její přesnou cenu měla určit projektová dokumentace. Podle mluvčí správy železnic Nelly Frýbové by ale odhadem šlo o stovky milionů korun. Vzhledem k vysokým investičním nákladům a výhledu financování do roku 2031 proto vybrala správa železnic jiné projekty s vyšší prioritou. Kromě nádražní budovy počítala rekonstrukce i s opravou 3-kilometrové tratě mezi Novým Borem a Svorem. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
2: Útulek v Rožnově pod Radhoštěm připravuje k adopci 6 bíglů a 2 kočky z laboratoří. Zvířata teď procházejí socializací, učí se soužití s lidmi a ostatními zvířaty. Trvat by to mělo ještě měsíc, říká jednatel útulku Jiří Moucha.
7: V současné době máme volné 2 laboratorní hrdinky kočičky a 6 bíglů, z toho 4 jsou pejsci a 2 jsou fenečky sestry. Teď jsou ve fázi socializace, to znamená, zvykají si na svá nová jména, na prostředí s ostatními zvířatky, takže ještě takový měsíc se jim budeme plně věnovat.
0: Počasí.
2: Zítra bude převážně oblačno. Ojedinělé během dne přechodně místy čekáme přeháňky nebo bouřky. Večer pak bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů. Na jihovýchodě Moravy až 30.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D11 na 25. kilometru směrem do Prahy je kvůli pracím údržby uzavřený levý jízdní pruh. Levý pruh je kvůli údržbě mostu uzavřený i na pražském okruhu na 62. kilometru směrem na D1. A na D5C na kilometru 127 ve směru na Plzeň stojí v odstavném pruhu porouchané osobní auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Teď už začíná divadlo pro vaše uši.
0: V
8: Divadlo pro vaše uši.
9: Dobrý večer vám všem posluchačům Divadla pro vaše uši, které má sice svou pravidelnou znělku, ale když já mám dneska v hlavě takovéto pam pam pam pádadádadam, pam pam pam pádadádadam, sice neobratně, ale zkouším vám připomenout znělku jiného pořadu, totiž rozhlasového mikrofora, z jehož historie jsem pro dnešní divadlo vybíral. Hezký poslech.

0: V mikrofonu si po léta s herci a začasté svými kamarády povídal a zpovídal je moderátor Tomáš Sláma. Někdy to byly rozhovory o velkých rolích na divadle, jindy zase spíš tak jako na veselou notu, jako v případě Josefa Dvořáka. A po rozhovoru s ním si ve stejném duchu dovolím ještě navrch jednu malou televizní vzpomínku. V pořadu Ring volný Josef Dvořák nakonec přemluvil Věru Špinarovou, aby zpívala nikoli z listu, ale z lístku.
1: Tohle to je úplně ten tvůj mikrofonek, do kterého máš mluvit.
2: Děkuji.
1: Představ si nějaké téma, Pepíku. To téma dneska bylo vymyšleno učedník mučedník a měli bychom vzpomínat společně na to, jestli ta učňovská léta skutečná, nebo učňovská léta divadelní, byla krásná, nebo jestli byla úplně zbytečná. Poslechni, jestli třeba se někdy v těch učňovských dobách nedostal do situace, kterou jsi absolutně nemohl zvládnout.
2: Jen o to já skoro do každý. Já totiž jsem jako chlapec 15 let, který jsem se rozhodoval o tom, co budu dělat, tak já jsem nikdy nevěděl. Já jsem se vrátil z kina, viděl jsem třeba film o námořnících, jak se koupou na Havaji, tak hned námořník. A pak jsem se viděl film Kruté moře a hned námořník ne. To už jsem začal pochybovat. A takhle jsem probral všechny filmy, všechny profese, a jsem neviděl žádný film o automechanicích, tak jsem se přihlásil do učiliště. No, takhle já bych to řekl přesně. Já jsem se vyučil, teoreticky jsem to zvládnul. Já jsem dokonce při zkouškách dostal perl se zlatým hrotem. Já totiž, když jsem potom vstoupil do praxe, tak to byl horor na horor. To ovšem ale nevěděli v té dílně. Oni říkali, čerstvej adept přišel mezi nás, tak mi svěřovali jako ty úkoly, jako třeba opravit Tatra plána. Já jsem si to plet s plánem, pořád jsem se, že Tatra plán. No ale už ten auták jsem, když mi ho svěřil, jak jsem si ho zatlačil do dílny sám. A teď prejže diferenciál vzadu něco, tak no tak jsem to rozebral, že jo, teď jsem to zase poskládal potom dohromady, že jo, utáhnul jsem ty matky, ty svobodný, ty rozvedený, prostě všechno jsem to sešrouboval dohromady, trvalo mi to asi 14 dní tohlensto a přišel zákazník si pro ten auták přebrací, já jsem říkal, pane, my jsme kulantní firma, je to v naprostém pořádku, sedněte si, vějte si před kancelář, já vám vyřídím papíry zatím, tak on to nastartoval, že jo, ten motor šel, ten jsme nedělali. Ten šel perfektně a teď on stál tím předkem takhle proti zdi a říkal, tak jeďte, jeďte. Tak on zařadil jedničku a couvnul.
3: Ty koukal do toho okýnka, říkám, co na mě koukáte, dejte tam pořádnou rychlost. Tak on to zase, víte, zase tam dal jedničku a zase couvnul. Říkal, aha, co je? Tak tam dal dvojku, zase couvnul. Dal tam trojku, couvnul, teď koukal, já koukal se na něj, co? Říkal, co je? Já jsem říkal, no co já vím, prosím vás, já to opravoval, ale tohle jsem nedělal na tom, no to, co to, dejte tam zpátečku, on dal zpátečku a jel dopředu.
2: Skutečně já jsem vyrobil auták, který měl 4 rychlosti dozadu, jednu dopředu.
3: To je on vytřešňoko, co s tím budu dělat, jsem říkal, máte nejlepší auták. Pane, to vás ujišťuju, takovýhle vůz nemá nikdo v republice. On říkal, no jo, a co když já pojedu a najednou teda pojedu na plnej kval dozadu, jsem říkal, no a kdo vás předjede, človíčku?
2: Nikdo takhle rychle týhle republice nikdo necouval ještě.
3: Říkal, co jí začne pršet, říkal, vemete si nějakou ženskou, lehne si na střechu a hadr tadyhle, bude vám utírat vzadu okýnko. Přijedete ke šaraňkám, šaraňky spadnou, přiži na jedničku, odskáčete pryč. Bezvadné, museli jsme to předělávat. Konzervativní člověk.
1: Kdybych se tě teďka zeptal, jestli jsi tohle, co jsi proved, všechno dokázal někdy napravit, a pokud ano, jak?
2: Ty mi kladeš záludné otázky, no. Samozřejmě, že ten pan šéf, když viděl, co jsem spáchal, teda, tak mě hned vrhnul na jinou práci. Abych si jako napravil reputaci a já jsem strašně chtěl, no teď přivezli tam pekaři Robura, to už snad ani nejezdí takovýhle auták. Přiskákalo to tam, ono to nemá žádný výkon, nejde to, šéf říkal, to je tvoje příležitost. Tak já šel na to, vzal jsem ještě svýho kamaráda, který se mnou vyučil, teď jsme sundali kapotu, z toho ostrojili jsme to, tušili jsme, že to je v motoru, ta chyba. Teď jsme povolili hlavy na tom a teď ty hlavy byly připečený a nešly dolů, jo. Říkal, to se musí o to praštit pořádně, to je furt za to táme tady, dej sem kladivo. Bing do toho a žebro, boing, a ulítlo z té hlavy. Říkal, to je malá rána, další vám, bing, boing. Takhle jsme to očesali od těch žeber, ale hlavy pořád nešly dolů. A přišel náš třetí kamarád, Konvička, který nás pozoroval takhle a říkal, co to děláte? Říkal, no potřebujeme dostat ty hlavy dolů z toho motoru. Říkal, ježiš, to je jednoduchý, přeci zastartujte a ta kompreze vyrazí.
3: Kočoveče, to není špatný nápad, my se tady zbytečně dřeme.
2: A teď on ještě neměl klíček do spínací skřínky, jak tam si připravil hřebík takhle. Říká, hele, my si sedneme na blatníky, budeme chytat ty hlavy a ty zastartujeme. Sedli jsme si, on zastartoval, první rána nádherná, letěly dvě hlavy, druhá rána letěl, teď jsme to chytali takhle. Ovšem, on ten hřebík nemohl vytáhnout. Teď ten motor šel pořád, teď lítali válce, to už jsme nechtěli, tohle jsme. Teď válce vyletěly, tak teď jsme začali rovnat ty písty, aby se vrátili do toho bloku, protože ten motor šrotoval, písty lítali ulámaný na půlky, on konečně vyrval ten hřebík z té skřínky, mi ten motor rošvihanej na kusy úplně. Teď jsme na to koukali, říkal, Krist, co jsi dělal? Říkal, kucí, já už nemám čas, já musím jít pryč. Takže nás to nechal a my jsme na tím takhle stáli, říkal, jediný řešení. Šli jsme za tím šéfem, říkal jsem, pane šéf, pojďte se podívat, s čím ty chlapi přijeli. Tohle jsi to chtěli, aby jim táhlo. Je ty chlapi tam mají půlky pístů. No, můžu říct, že když jsem odcházel z té dílny, tak plakali dojetím všichni. Oni měli radost, že konečně se začne dělat normálně. Nikdo mě tak nelitoval. No a potom, protože mi nic jiného nezbylo, jsem se vrhnul na divadlo.
1: Hodně se povídá, když se zpovídají herci o divadelních trapasech. Já vím, že možná teď nejsi na to připravena, nicméně zkusme se na to podívat. Ono to s totiž souvisí, jak jsme si povídali spolu i s těmi učňovskými v úvozovkách začátky té divadelní dráhy.
2: No tak trapas na divadle, to je... Já si vzpomínám na jeden trapas, ale ten byl skutečně jako pěkný, ten byl vykutálený. Když jsem byl ještě v divadle v Ústí, v Kladivadle, tak jsme dostali pozvánku na světový festival divadel do Kýlu.
3: No, my jsme tu obálku obraceli, protože jsem říkal, patří to nám, nepatří to nám. I tam byla prezenčka těch souborů, že tam hrál celý svět, tam byl i Eskimáci, všechno. Všechno na tom bylo napsané. A teď my jsme tam byli taky, jo, ta naše firmička taková, jsme měli velikánskou rozhled.
2: A teď jsme přemýšleli o tom, jak udělat festivalový představení, aby bylo něčím zvláštnější, než tam budou ty další soubory. A my jsme nevymysleli nic chytřejšího, než že uděláme představení, který nebude mít přestávku. To se nám zdálo tak originální. My jsme nad tím jásali, jsme říkali, to je bezvaný, to nebude mít nikdo, určitě každý bude mít pauzu, depak. Jo, říká, to je ten soubor, jak neměl pauzu, to je senzace tohle. Přijeli jsme tam, představení začalo, teď to nádherný divadlo, pěkný to bylo skutečně. Teď skončilo to naše představení, spadla opona se vším všudy. Teď potlesk velikánský a my jsme se vřídili do šatny a objímali jsme se, měli jsme obrovskou radost, jo, teď tam bylo připravené pohoštění, jo, pivo v plechovkách, nikdo nevěděl, jak se to pije, tohle něco, tak já to hned spal do tašky, abych měl něco pro tam, teď Malboro, cigarety, já hned dvě kouřil, tady, abych si to užil. Ne, pořád ten nádherný pocit, že jsme zvítězili, jo, protože ten aplaus byl dlouho tam v tom hledišti. No a teď, když už jsme se nasytili to, už jsme se dokonce odevřeli i nějaký to pivo, tak přiběh takový ten německý inspicient v rádiovce a říká, druhá polovina. Čestný slovo, tahle z ta hrůza, jsme říkali, nein, nein. Už německy jsme s ním byli hned hotoví. Nein, nein, das ist Schluss. A teď on se přizpůsobil, hned taky něco chytil v té svý mateřštině a čel, já. Nein, nein. Dort sitzt Leute. Jako Dort, já, Leutová žena měla mejda nebo... Já tam Dort někde přichystal, jsem říkal, no to je její věc, jo. Dazi Zache, její, jsem říkal ještě, aby věděl vůbec, o čem se mluví. A oni tam, nein. A teď to vychrl německy, prostě jsme museli hned požádat tlumočníka. Je tam prostě lidi čekají na druhou půlku. Říkal, no tak jim řekněte, že to už bohužel, ta žena nebude. Říkal, tak jim to běžte říct sami. Říkal, no jak, my jsme skončili představení. Říkal, no to nás nezajímá, tam sedí lidi, druhá polovička, se s vámi nebudu bavit, šlus taky a odešel. A teď Pavel Fiala, který to ved, utíkal po tiskové dolníka, budeme hrát. Říkal, co chceš hrát? Co chceme, to přeci nemůžeme hrát celý znova ještě. To ty lidi nepodvedem, neblázni. Teď on vylez na jeviště, nechal si odevřít oponu, vzal si spíkra k tomu, říkal, vážení přátelé, my už nic neumíme. No věř tomu, teď to vypadá strašně banálně, tam vešel lidi, jo, to je bravo, výborně, jo, to je progres, to je divadlo tohle, to je, teď leskali odvázaný úplně, jo, smáli se, no i protézy zubní lítali, to chytali. A Fiala odešel, a teď ty, říká, co já, no běž na jeviště, tak já jsem přišel, my už ale skutečně nic neumíme, to je výborné,
4: to je komik, no tohle to je, takhle se má dělat divadlo, pořád nějaký bobleky a převleky a kulisy, takhle se to dělá. Já jsem odešel a jsem tleskal lidi, potleskal obrovským, a teď běž s Uršulou, běž se tam oba dva, tak přišli, já jsem říkal, my už nic, a Uršula říká, neumíme, no to je, to už omdlívali, to byli na infarkt. Já jsem odběhnul zpátky, jsem říkal, Pavle, je to dobrý nápad, ale dlouho s ní nevydržím. Ty lidi za chvilku musí poznat, že je s námi konec. Tak když ten potles skutečně začal ochabovat, jako už se nasytili toho, že nic neumíme, tak Fiala vyšel a říkal, pan Dvořák vám udělá, jaký jste zvíře.
3: Já jsem říkal, no co šíříš, jaký jsem zvíře. Já nejsem strejček Jedlička. Já jsem říkal, ich bin keine onkel Sosna. To je...
4: Aby taky ty Němci z toho něco měli. Teď jsme se u mikrofonu dohadovali takhle. Hrůza, načiš nějaký pán se přihlásenka. Ať udělá velrybu. Jak já můžu dělat velrybu, ale už mě poce hrnul, počínal, už mi to tak stýkalo po krku, tak jsem vyletěl do portálu, takhle jsem se napil vody, dal jsem si ji do pusy, dal jsem... A tu vodu jsem takhle vysvíkal, snad takhle jsem si představoval velrybu já, teda... No potlesk velikánský, zase to je prvotřídní improvizace, to je něco... Teď já stál skoprnělej, co bude další dotaz, takže tam se přinás nějaký pan, ať udělá psa. Říká, to je těžký, jo, to je jako zvedat nohu na patník, to není nejvkusnější teda. A z toho mě vysvobodil jako jeden nedočkavý divák, tady zaštěkal, jsem říkal, pardon, my jsme amatéři, to je profesionál, odcházím, porušil pravidla hry, výborně, jo. Načež Pavel Fiala ještě chvilku tam povídal, skončilo to obrovský potlesk a věřte tomu, přátelé, nebo nevěřte, tam přišla západoněmecká televize, koupila to představení a koupila jenom tu druhou půlku.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Dokázala by si zaspívat třeba zadní stranu tramvajového lístku? To jsem ti připravila takový malý překvapení. Tady máš text.
2: Já to nevím.
1: Nevím, to je typická ženská. Co nevím, ty můžeš říct, já můžu nebo nemůžu. Chci nebo nechci, ale já nevím, co to je.
2: Když mě to, Pepiku, připadá takový textově, jako slabší.
1: Ty chceš říct, že text na jízdence je textově slabší? No, možná jsem se přeslech. Nezlob se na mě. Ten text tam není kvůli tomu, aby byl slabší nebo silnější. Já znám písničky, kde text má být slabší nebo silnější, je tam naopak vždycky slabý.
2: Zkus to. Tak dobře, já to zkusím. Dobře, jo?
1: Pojďme.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Když byl u mikrofonu Mikrofora Tomáš Sláma, nemohl tam s ním čas od času chybět ani Miroslav Horníček. A ten, jak známo, začínal kdysi před publikem nejenom na prknech Národního divadla nebo v divadle ABC, ale sám za sebe taky občas s takzvanou odpovědnou. Totiž vystoupením, v němž Miroslav Horníček odpovídal na dotazy řečené anebo napsané z publika. No a na chlup stejně to vypadalo i při veřejné nahrávce rozhlasového natáčení Mikrofora.
2: Dnešní nahrávka Mikrofora se uskutečňuje na základě, já to asi říkám nepřesně, ale přeci jenom jakéhosi sociologického průzkumu, protože diváci tady ve Viole přišli na základě oznámení Mikrofora, že se tady dneska bude dělat s vámi pořad. Jaký vzorek tedy pro vás toto publikum, které teď tady sedí, reprezentuje?
3: No, to já nevím, to máte vědět vy z Mikrofora, jestli to je vzorek, anebo ne. A rozhodně to není vzorek bez ceny, jak se říká. Naopak je to velice cenný vzorek, protože setkat se svými rozhlasovými posluchači je vždycky vzácné a dobrodružné.
2: Takže těm 16-letým, kteří teď tady sedí v pražské Viole, ale i těm starším, kteří... kteří přijít neměli, ale přišli.
3: Ale měli.
2: Ale měli přijít, protože přeci jenom si myslím, že i naše vysílání není orientováno na posluchače podle věku, ale podle rozumu a rozumného
3: chápání. Kromě toho, když jste inzerovali mě, tak jsem předpokládal, že se dostaví klub za Starou Prahu.
2: Já se tedy dostanu hned k těm dotazům. My jsme na začátku letošního roku požádali posluchače, aby nám napsali, co by od vás chtěli slyšet. A tady jsou první dotazy. Co soudíte o ženě za volantem a řidičích vůbec, se ptá Dagmar Bezdíčková z Opavy.
3: No, já bych v tom případě nedělal tak velký rozdíl radši mezi ženami a muži. Já si myslím, že záleží na kvalitách toho, kterého řidiče nebo řidičky, a že tady jaksi pohlaví nerozhoduje v té chvíli, že spíš hlava.
2: Začal jsi si povšimnout toho, kdo teďka tleskal?
3: Ženy. Protože oni jsou to, u kterých rozhoduje hlava. Nejen za volantem.
2: Alena Sinková ze Žďáru nad Sázavou se ptá, je to taková otázka zvláštní, já ji přeju tomu, že může tuto otázku vůbec pronést. Máme se s manželem rádi. Jak na to, aby se nikdy nestalo, že se přestaneme mít rádi?
3: No, to je jednoduchá odpověď. Nepřestat samozřejmě a hlavně nepovažovat první nějaký malicherný rozpor za krizi. Dneska se lidi předčasně berou a předčasně rozcházejí, protože první pocit považují za cit a první neschodu za neřešitelnou krizi. Manželství není procházka kvetoucím sadem, ale taky cestou v nepohodě. To znamená, že samozřejmě jejich vztah, já nevím, kolik jim je, jak dlouho už se mají rádi, ve Žďáru nad Sázavou, ale že i manželství, ten vztah se mění pozvolna, taky přechází z milenectví v přátelství třeba a tak dále. Čili vědět, kdy a jak se to mění a respektovat to. A to je napl zákaz.
2: Velmi jsem se zamilovala do chlapce z Prahy. Nevím však, jak mu dát svou náklonnost najevo. Olga Králová z Litvínova.
3: No, jestli v Litvínově miluje chlapce z Prahy, tak jí doporučuji písemný styk. Pochybuji, že telepaticky by mu to dala najevo, ať mu to napíše, že jo. A teď jde o to, jak se setká, jestli ona z Litvínova bude dojíždět sem, nebo on odtud do Litvínova. Tak jde o to, co on na to. Protože to je jenom jednostranná láska, ještě není vztah. No, především bych to řešil dopisama asi.
2: Dobře, jak mám donutit manžela? Můžu tuhle otázku vůbec položit?
3: Můžete ji položit, no.
2: Jak mám donutit manžela jít k zubaři, když to velmi potřebuje? Marie Kostelecká z Prostějova.
3: Dovolte, abych na ní neodpověděl.
2: Dá se hovořit o odpovědnosti v herecké práci? Co tím rozumíte?
3: Nenabízet nebo neslibovat divákům víc, než dovedu. Jít za sebe i tam, kde hraju postavu, to jest nejít na diváka striky, fígly, předstíráním. To neznamená, že to banální, on to nehrál, on to přímo prožíval, to je nesmysl, nikdo nic neprožívá, každý všecko hraje a v tom je poctivost a odpovědnost herecké práce.
2: V řadě rozhovorů o herectví se hovoří o tom, že v podstatě do každé postavy, i do postavy klasické hry, do klasického dramatu, vždycky herec přináší něco ze své osobnosti. Myslíte si, že rozdíl mezi v tomto případě autorskou předlohou, autorským divadlem, anebo třeba předlohou klasické hry?
3: No, ať jdu do čeho chci, tak musím hrát tím, co mám. Svýma nohama, rukama, hlavou. Já nemohu, bych řekl, se zbavit sám sebe, ať už hraju autorské divadlo, anebo klasickou hru. Kdybych hrál Lízala, musím ho hrát tím, co mám.
2: Já budu pokračovat v otázce Hany Drašnarové. Televize se stala velkým médiem. Jsme rádi, že vás však slýcháváme i v rozhlase. Může on, tedy rozhlas, v něčem konkurovat televizi nebo divadlu?
3: Může. Může mít dokonce tu výhodu právě v tomto případě, kdy diváci mě jenom slyší a nevidí.
2: Monika Hertlová z Prahy se ptá, zdali jste recitoval někdy vážně, vážné verše.
3: Ano, často. Já jsem začínal, jak si bych řekl, jako mladý herec recitací a recitoval jsem rád a často. A dokonce i tady ve Viole říkám listy z Provence, což považuji s odpuštěním taky za vážný text. A to je pořád taková to, jako bych řekl, že pořád český člověk se domnívá, že komik nesmí dělat vážné věci a vážný člověk, že by se neměl zasmát a zažertovat.
2: Milan Zeman z Valašského Meziříčí se ptá, směje se mladý člověk jinak než člověk starší?
3: No tak, takhle bych to řekl. Když se někdo vůbec umí smát, to je, když má smysl pro humor, tak se i jeho smích a jeho smysl pro humor věkem vyvíjí a roste a sílí. A smích starších lidí je kvalitnější, bych řekl, protože opřen o zkušenosti, o znalosti, rezonuje v něm daleko víc životních pravd a tak dále. A nesměje se na místech, bych řekl, které k smíchu vlastně být nemají, už rozpoznává. Ovšem to předpokládá, že smysl pro humor má, pak se směje i v mládí, ale ono se dá stárnout dvojím způsobem, buď člověk zraje, anebo otupuje. Že jo? A to se při smíchu pozná daleko líp, než třeba při řeči.
2: Ta další otázka napojuje na tu předcházející, je od Ladislava Horáčka z Příbramy, který se ptá, kdy jste se naposled od srdce zasmál, komu nebo čemu?
3: Mívám takový smích, že se takzvaně od srdce zasměju, ale těžko bych se si teď vzpomněl. Já jsem takový, bych řekl, na jedné straně divák náročný a na druhé straně velice nenáročný. Já vím, že jsem třeba se strašně smál, když Miloš Kopecký v televizním programu zpíval Měkký mesera na kolečkový židli. A ze židle jsem doslova spadl smíchy opět při Miloši Kopeckým, který je můj oblíbený herec, když v televizním seriálu Nemocnice na kraji města řekl slovo, na které jsem dlouho čekal. Když... V některých hrách to slovo neslyšíte, jak je rok dlouhý. A musíte ho tam spíš vycítit. Já bych se ještě vrátil k té, já jsem tam zůstal dlužen odpověď na toho zubaře.
2: Ano.
3: Aby se neříkalo, že jsem zůstal dlužen odpověď. Já té paní, co nemůže svého muže donutit jít k zubaři, když to potřebuje.
2: Já vám nepřeklad, jak se jmenuje.
3: To je jedno.
2: To je jedno, no. To je jedno.
3: To je jedno, protože to je masový hnutí.
2: Ano.
3: To je... Já bych jedině doporučil, aby založila svaz žen, které nemohou své muže donutit jít k zubaři, když to potřebují.
2: Jiří Mach nebo Jan Mach, protože to tady není, je
3: ano.
2: Tam tečka zatím je.
3: To je Josef.
2: Brna Josef. Se ptá, zdali umíte psát rychle na psacím stroji, anebo jestli píšete systémem datel?
3: No já jsem samouk na psacím stroji a řekl bych, že jsem takový poněkud zrychlený datel.
2: Co byste dělal, kdybyste se jmenoval Horníčková?
3: Partnerku Miloši Kopeckýmu.
2: Když jste napsal desatero, jak jít do sebe, zdá se, že jste se dostal za sebe cestou skrz, anebo jste se obešel?
3: Já jsem se skrz dostal do sebe, ale honem jsem vycouval.
2: Otázka doktorky Dudinské z Košic. Uznáváte kondiciogram? Dáváte si ho vyhotovit? A jaké jsou jeho výsledky?
3: No, měl jsem asi 3 kondiciogramy vyhotovené, ale nenašel jsem v tom roce jediný den, kdybych měl něco podnikat. Vždycky mě vycházelo, že po některý stránce jsem na tom blbě. Nikdy se mě nesešly 3 kladný znamínka, takže mě to vedlo k naprosté nečinnosti a k nevíře v sebe sama.
2: V hovorech jste jednou uvedl, že neusnete s odkrytými chodidly. Doslova jste uvedl, že se bojíte, že za vás... že vás za ně někdo chytí. Máte pořád tyto pocity? Moc mě to zajímá. Já je mám totiž také. Tazatelka, usínám s tím, že si říkám, Horníček se bojí taky.
3: Tazatelka je si vlastně ještě mladá, protože si nemůže vzpomenout. V těch hovorech jsem nebyl o chodidlech, ale o ruce. Já jsem říkal o tom, že když vysunu ruku v noci spod deky nebo přikrývky, takže na mě padne zvláštní strach, že se mě nějaká ruka mé ruky dotkne. A že vždycky tu ruku radši včas zatáhnu, protože se bojím ne, že by se mě nějaká ruka dotkla, ale že moje nervy by mě zahrály tu roli, že bych ten dotek cítil. Takže to šlo o ruku, chodidla zakrývám včas. A jestli tazatelka nemůže usnout s odkrytými chodidly, věděl bych několikrát, jaký chodidla zahřát.
2: Myslíte si, že má něco společného povolání herce a učitele?
3: Mělo by mít. Mělo by mít v tom, že herec i učitel by měl, bych řekl, počítat s naprostou otevřeností a nepředstírat ani svému obecenstvu, ani svým žákům.
2: Poslední otázku. Vy jste viděl pořad Zpívá celá rodina?
3: Jednou. A považuji to za fantastický program. To se mě tak líbilo, že od té doby toužím to vidět ještě aspoň jednou.
2: Pak nezbývá, než abych se vás zeptal, kdo v tom pořadu zpíval.
3: Rodina Johnny Cashe.

when you're down and out. When you're on the streets,

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Johnny Cash a jeho zase úplně jiná než ta Simonová, ale taky uvěřitelná a stejně citlivá podoba skladby Most přes rozbouřené vody. Ale to mi připomíná, že pravidelná znělka mikrofora byla vlastně jedna převzatá melodie orchestru Billyho Vaughna, co jsme to po léta s mikroforem slýchávali. Ale když na jaře v

0: Totiž ne tadle, že on to vzal od těch negrů, ale to je ta kolíbka, z který to začal. My jsme to s Voskovcem poslouchávali ve 20. letech, byl takový podnik na Národní třídě a tam se za korunu, nebo třeba už za 50 lirů, se dali sluchátka a pouštěli si lidi desky. A tam měli Alexander Ragtime Band, to je výborná věc. Come on and hear, this is Alexander Ragtime Band. Neboli, pojďte všichni, toto je Alexandrův Ragtime Band, který začíná. Ale podívejte, já jsem se neuvedl, já jsem měl nějak... uvítat posluchače. Já mám z toho trému, protože jsem tohle nikdy nedělal a ke všemu mi to dneska mluví jako z hrdice, pak jsem nějak se nastydnul v poslední chvíli. Já vůbec nevím, co to budu dělat. A s kým si budu povídat, já nemám někoho proti sobě, co?
1: My jsme to všechno nechali na vás.
2: No. Dneska naopak máte největší počet posluchačů, protože v této chvíli vás poslouchá tisíce mladých lidí,
0: ano,
2: kteří pravděpodobně také zatelefonují nějaký dotaz na vás, jestli budete ochoten zodpovědět.
1: A nebo jestli vy se jich chcete na něco zeptat?
0: Jo, mladých lidí zeptat? No, co bych rád, teď víte, že by se měli, já myslím, že by se mělo... Já bych si chtěl zeptat mladých lidí takovou jednu generální otázku. Jak se jim tady dneska žije?
1: Dobře, takže to je otázka pro vás, výjimečně zase opačná. A je to 232158 číslo telefonu. A pan Werich se vás ptal, jak se vám dneska tady žije. A co se chcete zeptat vy, Jana Wericha, telefonujte na tohleto číslo. A já myslím, že než
0: se
1: teda...
0: Takže jenom, aby se mě neptali, jak se mě tady žije.
1: My jsme vám dali takový seznam věcí vašich, vašich, co jsme vybrali. A vy jste tam něco zaškrtal, co máte rád a...
0: No já nevím, tak třeba... Tři strážníci. To je taková písnička, kterou jsme dělali dávno a dávno s Ježkem a tam není ani satyra, ani se tam nesnažíme napravit tedy sociální nespravedlnost a je to prostě, není to zatížený ničím. Je to taková písnička, taková, jako mají být. Nehadejte se, prosím vás, teď bu, to se hra, já to nejsem a... My jsme dělali potom v Paříži v jednom filmu, který se jmenoval Paramount on Parade, a ve kterém prostě jsme dělali vložky do toho filmu a v tom filmu byl taky Chevalier a řada jiných lidí. A ten film se ztratil, ta kopie i ten negativ. Až Němci to potom, když to byli Paříž taky, tak to všechno tyhle věci zničili, pak tam co jsme byli my. Takže se to už nikdy nedalo sehnat, ačkoliv to státní film scháněl po celém světě, takže to není. A to by bylo zajímavé, to byly hezký věci. A tyhle ty tři strážníci, to měli Ježek hrozně rád. A my taky, pač to vzniklo opravdu, no pro nic a za nic, z radosti ze života.
3: Dejte si tu pozor.
4: Nehádejte se, prosím vás,
5: teď. Bu, kdo se hádá?
4: Já to nejsem. Dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned. Přes zubu, kdo tam půjde?
6: Já tam nejdu.
4: Jděte tam vy.
5: Ať tam jde on.
4: No tak budeš, nebo nepůjdeš?
5: Nebudu.
4: No tak páni, tak se potom dohodneme, pobudu.

co se strážníci před strážnicí hádali. Zloději se opatrně na strážnici vkrádali. Lehli si do postelí a dlouho, dlouho mysleli, proč, že se asi ti strážníci nehádají na strážnici, zatímco se zloději

0: pozor.
1: Nehádejte se, prosím vás.
2: Nehádejte se, prosím vás.
0: Nehádejte se, prosím vás, teď. Bu, bu, bu. Kdo se hádá?
1: Já to nejsi. Dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned.
0: Přes zubu.
1: Kdo tam půjde?
3: Já tam nejdu.
1: Jděte tam, vy.
0: Tam nebo.
3: No tak půjdeš, nebo nepůjdeš?
0: Nepůjdu.
1: No tak páni, tak se o tom dohodneme po půlnoci.

0: Tak zatímco se strážníci hádali, tak přišly první dotazy. Jirka, na čem pracuje vaše dcera?
1: Moje dcera pracuje na svíceře.
0: Dáša z Prahy 6, jaký máte názor na dnešní mládež?
1: No tak to je otázka za 60 tisíc dolarů. O tom by se dali napsat knihy, napíšou se o tom knihy. No já mám názor na mládež kladnej, tedy ne v tom omšelým a bošoupaným slova smyslu, jak se říká dneska, kladný, že ano? Já myslím, váš mládež jsou lidi, kteří budou dělat svět. Když to ty, co umřeli, ty už nebudou dělat nic a my, co jsme starí, jsme ten svět udělali. Takové, jaké je. No a strašně neradi slyšíme, když ta mládež chodí a říká, že ten svět není tak, jak si oni představujou. Samo sebou. Některá ta mládež si má dojem, že už by to měli mít připravený pod nosem, ale prosím, to je jenom část. Ale ta většina ty mládeže má tu, klade tu otázku správně, protože oni říkají, jako by říkal řemesník, pane, vy jste mi tady nechal rozdělený, řekněme, stůl, tak pitomně, že teďka já nevím, co mám dělat, mám mu tu jednu nohu uříznout, nebo mám mu přidělat pátou nohu? Oni mají na to právo, protože jestliže ten svět vypadá tak, jak vypadá, tak pochopitelně oni k tomu nepřidali ani nic kladného, ani záporného, protože nebyl jejich čas. Čili ta otázka je logická. No a teďka jde o to, že ty starý to neradi slyšejí. Stárnoucí člověk vůbec nenaslyší o tom, že něco je mladý. Podvědomě už, protože stárnutí je nepříjemný úděl, jak říkali už Římané, staří, ne mladý. Senectus ipsa morba, neboli stáří samo o sobě nemocí. No tak těm mladým připisují různé vlastnosti. Ono se to stále opakuje. Já si vzpomínám, když já jsem byl mládež, tak nám řekali takový starý dětkové, nás jeden z nich měl pleš a vixoval si ji. Vixem na boty, aby nebyla mezi těma řídkýma vlasama viděna, což dokazuje, jak chtěl být mladý. Hrál výborně mariáž, to znamená, že ho hrál letačil, že už byl starý. A ten mě říkal, vy saxofonová generace. No ono se to opakuje, teďka my, ta mládež, který oni říkali saxofonová generace, jim zase říkáme teďka big beatová generace. No tak tohle se vždycky bude opakovat, to je přírodní zjev, proti tomu není obrany a zaplať vám, ženy. Tedy v celku se dívám na mládež kladně a myslím, že mám všechny práva být mládež. No jsou určitý zjevy mezi tím, který nejsou pěkný. A kterými, abych tak řekl, vzrostlí, odsuzujeme. Ale teď by bylo dobře slyšet taky mládež. Aby se mládež měla to též právo a ty též možnosti a ty též komunikace, jako máme my starý a mocný, aby ona mohla říct, co je v nás špatného, který jsme špatný, který z nás jsou špatný, líný, neschopný, který chtějí mít všecko před sebou blbý, ale mocný. No, ale ona mládež tuto možnost nemá a nikdy nebude mít. Protože až ta mládež bude stará, taky ty nové další mládeži nedá. Toto je přírodní zjev, podle mýho názoru.
0: Máte rád pečenou husu, ptá se Angula z Prahy 1.
1: Jednou za rok. A dobrou a suchou, ale mám rád židovský škvarky, znáte?
2: Ne. Jsou husí, husí je
1: sádlo. Moje paní je výborně děna a jsou ty takový veliký, ale já to nemůžu moc jíst kvůli tady, já bych řekl tedy hotelu Pup.
0: A vy dobře vaříte, že jo? Že vy
1: rád já vaříte? Sám? Málo, no něco umím, ale...
0: Ryby?
1: Jo, ale u nás moje paní výborně vaří. No, tak to pokoukám, víte, a pak já rád jím. A ne moc, já myslím, ono se u nás říká, že když někdo rád jí, že gourmand. A gourmand francouzsky znamená žrout. Ten, co žere moc, tedy jí moc. Když to ten, co umí a rád jí dobrý, je gurme. My jsme teď zakládáme klub u televize. Klub gurme. No jo, to chlapečkové, starší chlapečky. Budeme sami vařit, ale ženský tam nesmí vařit.
0: Volali z televize Kamila Moučková, hlasatelka.
1: Ajajaj, to já mám moc, no.
0: Jo, a no. Ptá se vás, že je vás málo vidět na veřejnosti a ve filmu.
1: Jo.
0: A prý jste ji jednou pozval na visku a pořád čeká, kdy to splníte.
1: Tak na tu visku může přijít, kdy chce, jenom musí zavolat a chvíl doma. A já ji strašně rád a moje paní uvítáme, protože my si pouštíme zprávy kvůli ní. Ano, já když tam ona nesedí, tak já to vypnu, pak to mi ty zprávy nezajímají. Ona je roztomina.
2: Vladimír se ptá, jak se vám hrálo s Janou Brejchovou v Jindřichovi.
1: Výborně. Výborně. Brejchová je znamenitý člověk, já ji mám rád. Ona má disciplínu, ona je profík. Profík, já mám rád profíky, já nemám rád amatéry. Já mám rád lidi, kteří umějí a ona umí. A ona ví, co chce a má ohromnou disciplínu. Ona zrovna nebyla zdravá, když jsme točili a měla bolesti a ráno musela čekat na injekce. A nebylo to vidět při práci. Jedině kdyby byli, a přitom je moc hezká, ona má ohromný kouzlo, ta holka. Moc dobře se mi s ní hrálo.
2: Dotaz Jaroslava, jestli máte rád psy a jestli nějakého máte?
1: No tak psy mám porád, celý život svůj mám psy. Teď mám porád ještě nejstaršího ze svých posledních psů, to se jmenuje Cvok, to je Fenka, takovej malinký Josefčík, tedy ten zkrácený. To je roztomilej pejsek. Teď, tak jsem měl psa Lasa. To takového dojemnošastního, toho jsem bohužel musel dát pryč a potom se mi dost tejská. A no, já bych chtěl mít hodně psů, ale teďka máme tu vnučku malou, no tak já čekám, až ta vnučka trošku bude větší, tak si koupím potom stěně nějaký, aby s ní vyrostlo, aby jí bylo. A zase já budu mít, ona jako budu mít psa, ale budu mít já.
2: A pane Verich, tady máte přímo nabídku, protože František z Prahy 3 telefonoval, jestli by vám mohl nabídnout 3 štěňata dogy.
1: No ovšem, mohl by mě nabídnout, kdyby se mi zaručil, že mě bude dodávat metrák masa týdně, taky k ním, protože víte, co to je doga, to má 70 kilo, když je pěkná, to má 210 kilo psů. Ale je to roztomilý, že mi to nabízí.
2: A pane Verich, co byste teďka říkal jednomu Armstrongovi?
1: Jiminátko, tomu, co má ještě chraplavější hlas než já a co umí milionkrát víc než já si ve zpívání. Dejte ho honem sem toho.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování kanadských borůvek. Zaměříme se na zdraví včel a také na bazény. To, aby se vám voda v horkém létě třeba neskazila.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Dobrý večer, milí rozhlasoví přátelé. Je tu 23. hodina a začíná noční linka Českého rozhlasu. Pro ty další dvě hodinky s vámi budu chtít být společníkem, budu chtít být vaším společníkem během vašeho povídání na určité téma. Noční linku vysíláme pro tentokrát z brněnského rozhlasového studia a stále ještě platí datum 17. červenec 2026. Říkám to i proto, abyste si třeba odečetli, jak je to dávno. Dnes je to totiž přesně 60 let, co František Šťastný zvítězil v závodu nejprestižnější třídy mistrovství světa silničních motocyklů na německém okruhu Sachsenring při velké ceně Německa. No a dodnes je to jediné české vítězství v téhle kategorii. Je to fakt, od kterého jsem se odrazil, když jsem vymýšlel legendu a téma dnešní noční linky. Možná, že jste měli doma také plakát s už zmíněným motocyklovým závodníkem. Pokud si dobře pamatuju, v 60. a 70. vlastně ještě taky letech to byla velká sportovní modla. Ale možná to byl jiný sportovní vzor, ke kterému jste vzhlíželi a jehož kariéru jste sledovali. Ať už to byli slavní atleti, slavní fotbalisté, tenistky, lyžaři nebo závodníci Formule 1, o tom, komu patřívali a stále třeba ještě patří vaše sympatie a fandění, můžete promluvit v dnešní noční lince na telefonu 731 800 900. A samozřejmě se otevírá cesta i těm, kterým se nepoštěstí dovolat se do studia. Stačí napsat na web rozhlas.cz/linka. U mikrofonu je Borek Kapitánček a dávám prostor vašim příběhům na téma sportovní legendy, idoly a vzory.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, dámy a pánové. Za námi je první písnička té aktuální noční linky na téma sportovní legendy, idoly a vzory. A já už jsem říkal, že vlastně inspirací pro tohle dnešní téma bylo to 60 let staré vítězství motocyklisty Františka Šťastného na Velké ceně Německa. Byl to ojedinělý úspěch a já jsem si říkal, že by bylo dobré se vás zeptat na vaše sportovní legendy, na vaše idoly, na vaše vzory. A myslím si, že těch známých jmen nebude znít málo. Když jsem zalovil v té, řekněme, hlubší minulosti, 60 let staré, tak bych vlastně mohl zmínit i to, co napsal jeden z našich posluchačů, Petr ze Znojma. Můj největší idol je a byl vždy Lionel Messi. A myslím si, že většina má to stejné, tedy Messiho nebo Ronalda jako svůj idol. Přeju hezkou směnu. Petře, já děkuju za váš vzkaz, ale teď se zase pojďme podívat do historie. To, co naznačila paní Jana, mě k tomu svádí. Dobrý večer, paní Jano.
1: Dobrý večer, zdravím vás všechny. A já, když jsem se jako dítě dívala, tak ráda, strašně ráda na Věru Čáslavskou, protože ty její výkony salta, no prostě úžasného něco. A potom manželé Zátopkovi, Emil Zátopek, no ten, když běžela, prostě to tam, no taky, opravdu. A jako jeho paní, jo, tak on nechci, jako, ale prostě Emil Zátopek, to prostě to bylo něco.
0: Paní Ano, sledovala jste v těch dobách, kdy byly k dispozici pouze rozhlasové přenosy výkonů Emila Zátopka právě tyhle reportáže? Vzpomínáte si na ty doby?
1: Vzpomínám a strašně lituju, že už prostě není takhle jako takovýhle prostě unikum, no, nebo prostě něco. Ale ono v každém tom oboru, i když bylo třeba krastobruslení, tak Hanna Mašková, nebo ať vemete prostě ty sporty, tak Martina Sáblíková, nebo prostě, no, když člověk i slzy ve očích, když prostě, no, to jako, to se přiznám, že to dojetí, že to je to úžas. A hrdá, hlavně hrdost na svojí zemi. Tím, jak prostě ty hráč a prostě tohle to, no, nebo když jsme jako děti, to byl hokej, že jo, tak proti Rusům, když jsme hráli, tak to taky to prostě.
0: To byla v podstatě otázka cti, že?
1: No, to prostě to.
0: Paní Ano, já vám moc krát děkuju. Ještě bych se chtěl tedy zeptat, jestli vás některý ze sportovních idolů, některá ze sportovních legend donutila třeba při poslechu rozhlasu anebo při sledování televize k hlasitému fandění.
1: Taky to víte, že jo.
0: Jo. Povzbuzovala jste, křičela jste, fandila jste.
1: Určitě.
0: Já vám moc krát děkuju. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Taky mějte se moc hezky, ať se vám všem daří. Naschled a hlavně zdraví.
0: Hlavně zdraví. Naslyšenou. Já mám docela v oblibě skoky na lyžích, píše na web rozhlas.cz lomítko linka Pavel ze Židlochovic. Tedy skoky na lyžích, takže tam jsem sledoval hodně pana Sakalu a pana Jandu. Ovšem i ty zahraniční. Všechny, co skákali, ať už z Polska, z Itálie a nebo z Rakouska. No prostě bavilo mě to sledovat. Přeju vám krásnou dobrou noc, napsal Pavel. A Maruška se přidává, můj obdiv vždy patřil Ivanu Lendlovi. Dovolím si oslovit pana Michala Zmyšlína, přeji zdraví a štěstí. Jdu si hledat vaše knihy. Srdečně zdraví, Maruška D. No tak na Ivana Lendla já si vlastně vzpomínám ještě v dobách, kdy reprezentoval tehdejší Československo na ten slavný Davis Cup, to byl 80. že, když jsme hráli s Itálií, nebo se pletu? No možná mě za chviličku opravíte. Telefon do studia Noční linky, stále stejný, tady je jeho číslo. Sportovní legendy, idoly, vzory.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tématem noční linky Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte, jsou pro tyhle dvě hodiny našeho povídání sportovní legendy, sportovní idoly, sportovní vzory. A já už to vlastně říkal dvakrát, že jsem se jenom takzvaně odrazil od toho 60 let starého vítězství Františka Šťastného ve Velké ceně Německa. K tomu dodává drobnou poznámku, psanou na web rozhlas.cz/linka, posluchač z Hrdlovky. Cituju, chtěl bych připomenout, že František Šťastný byl i velice dobrý vypravěč zažitých sportovních příhod. Petře, děkuji za tohle upozornění. Já si vzpomínám na jeho vyprávění, ve kterém popisoval mnohokrát, kolik zranění vlastně za celou svou kariéru, kolika zraněním byl vystaven, kolikrát měl zlomená žebra, nohy, ruce a podobně. Ale teď už jmenovec slavného Františka Šťastného. Františku, zdravím do Kralup, dobrý večer.
1: Dobrý večer přeji vám i všem posluchačům.
0: Děkuji za všechny. Kdo byl vašimi sportovními vzory, sportovními legendami?
1: Můžu se už počítat za pamětníky sedročník 41 a František Šťastný, když jste ho načal, tak on to byl nejenom závodník dobrý, ale on to byl i umělec. On vystupoval, on kabaretier, on vystupoval, myslím, i v semaforu, prostě on byl vyhlášený s tím letím, on byl bavič,
0: ano.
1: František. A ještě tomu šťastnému fanouškovi, tak vám řeknu to, že jak závodil, tak vím, že tenkrát byly plný noviny, že ho přetahovali různý značky. A on to byl takovej Čech prostě, on nechtěl, on věděl, že ta Java prostě by mohla jezdit líp, ale že ho dávali i na ty cizí značky, vyzkoušel to všecko, ale byl věrnej Javě. A co bych chtěl říct o Kralupech třeba, tak my jsme tady taky máme Štrtníček, chytá za Spartu, Luboš Nácovský, Rychlopalba, ten Vašek Syrový, ten byl v Helsinkách, myslím, že byl třetí ve spírání. My jsme tady měli taky vynikající sportovce. A fandím prostě tadyhle Bohouš Němeček, teďko bylo v Ústí, byl nějaký turnaj boxerský a byl tam, ani se o to moc nezmiňovali, to mě překvapilo, jako jindy to bylo to prostě vyhlášení, to bylo a teď se o tom nějak moc nemluvilo, ale vím, že tam tenkrát Bohouš Němeček, to byl olympijský vítěz. Mm-hmm. Tenkrát, když ho dávali v televizi, on to byl takový mlátička, on to byl rychlík takovej. A Pepa Němec taky, to byly všecko, to jsou vzpomínky opravdu a to jste mi udělal úžasnou radost tím letím, že jste dal tohleto téma, opravdu to je něco o sportu a to je moje parketa, opravdu jsem rád, že jste to dal tohleto borku, opravdu.
0: Františko, já mám radost, že vy máte radost, ale když už jste takový pamětník, já bych vlastně měl zmínit ještě jednu věc, to jak s postupem času se, no řekněme, proměňují naše sportovní legendy a dochází k výměně na těch postech s novými a novými jmény, se vlastně odráží třeba i v hovorové řeči. Uvědomme si, že třeba když někdo byl v 50. 60. letech hodně rychlý, tak se o něm říkávalo, ty jsi rychlý jako Zátopek, nebo jako Nurmi. Možná si ještě vzpomenete na finského běžce Paavo Nurmiho. Potom o něco později, a bylo to slyšet třeba i ve filmu Jak dostat tatínka do polepšovny, ten je rychlý jako Juan Torena. Vzpomínáte si na tohoto kubánského atleta?
1: Kubánec.
0: V 90. letech to potom, pokud tedy mluvíme o přirovnáních, mohl být třeba Ben Johnson, sprinter. No a ještě o něco později Usain Bolt. Jak se nám proměňují ty idoly třeba i v takto hovorové řeči?
1: Opravdu, to je radost.
0: Františku, a je radost vás poslouchat. Vy jste nadšený sportovec. Ještě musím říct jednu věc, aby nedošlo k nějakému omylu. Já jsem z těch jmen, která vy jste jmenoval, znal, no možná tak třetinu, to za prvé. A za druhé, já a sport si vždy nerozumíme. Já třeba i na mistrovství světa se dívám jako na umění, protože když někdo umí kopnout do balonu, no tak to je krása.
1: A díváte se
0: na současný šampionát.
1: Já bych vám ještě říct, my jsme tady měli v Kralupech, jsme tady měli Rohovnický, dřív se říkal Rohovnici.
0: Ano,
1: to
0: ano.
1: Pak teď se říká boxer, že? Dřív to bylo Rohování, se říkalo.
0: Ano.
1: A byl tady mezištej trenér pan Jarda Froněk a to byl opravdu člověk, to není jako dneska, že se platí, za každý kroužek se platí, tohle to byl dobrovolný, prostě ten s tím žil a ten byl šťastný, když jsme přišli do tělocvičny a první, co bylo vždycky každý švihadlo, čtvrt hodiny švihadlo, to prostě už byl takový režim. Mm-hmm. A ten byl šťastný, čím výslas tam bylo, tak on z toho měl radost, to byl člověk, který proto žil, Jaroš Froněk, no to byl vynikající člověk taky, opravdu. To jsou vzpomínky, to se mi udělá úžasnou radost, páč se mi to v hlavě všecko teďko přehání, co to bylo za lidi, opravdu.
0: Františku,
1: a tenhle ten vaše kterový, jak jsem říkal, ten spěrač, tak to byl zubní technik. A vím, že tenkrát jsme seděli tady v Kralupech, jsem byl u zubaře, tam byla taková úzká chodbička a najednou vyšel ze dveří z té laboratoře ten Vašek Syrový. On to byl ohromný chlap a pan Froněk o něm říkal, on je veliký, ale má malý srdíčko. On byl úžasně hodný člověk, to takovej. No a teďko my jsme tam seděli, čekali jsme až do té ordinace, až půjdeme, že jo? A teď jsme viděli, Vašek tam veli, ona byla plná chodba, ohromný chlap. A teďko jsem viděl ženský pomalu, jak se vytrácejí z té čekárny. Oni mysleli, že to je zubář. Říkali, no to musí dostat pod ruce. To by se natočilo. A on to byl hrozný, úžasný člověk, ten Vašek, opravdu.
0: Já si to dokážu představit, tu situaci. Jasně něco takové, jako je, Máňo, ten to trhá bez kleští, jdeme domů.
1: Ano, on to byl bezvadnej, no. A tenhle ten Luboš Nácovský, ten špatně skončil, ten střelec. On tady dělal barvy a laky Kralupy tady dělal. A on dělal nějakého mistra. No a on prostě ve volných chvilkách, on měl udělanou pistoli z nějaký olova, to měl, už jsme to těžko, měl asi 5-6 kilo na trénování. A on byl, tam byl, se tomu říkalo, jak dřív bývaly ty rudý koutky, tam byly tenis, ping-pong se tam hrál, prostě takový zábavný to. A tenhle ten Luboš, když nehrál ping-pong, tak normálně měl tam na klice u okna, měl povyšený terč, jo, teď chodil, mi mu říkali tichý blázen, teď chodil, vzal najednou tu pistoli a zamířil vždycky. A takhle to třeba udělal během hodiny 100krát, prostě trénoval. Hmm. A taky tenkrát dokázal, nevím, kolikrát bych vám nelhal, kolikrát byl tenkrát na té olympiádě v té rychlopalbě. Taky to dokázal. Nějaký pan doktor Zdrůbek říkal, hoši, vy se mu smějete, ale ten něco dokáže, ten má vůli a měl pravdu, opravdu to dokázal. Hmm. To byly příběhy. Ono někdo je nadaný, třeba nějakému sportovité, ale nemá vůli, nevydrží u toho. A někdo není nadaný a tou silou té vůle se prosadí, že prostě udělá pod to výkon nějaký. To byly lidi, to jsou vzpomínky opravdu teda.
0: Františku, já vám za ty vaše moc krát děkuju a vím, na koho se obrátit, pokud by bylo někdy v budoucnu podobné téma noční linky. Píšu si dokonce i vaše číslo.
1: Udělá se mi velikou radost. Moc vám děkuji a zdravím vás a všechny, co poslouchají noční vysílání. A hlavně vám přeji všem zdraví. Mějte se moc hezky. Díky.
0: I vám. A krásné léto. Sportovní legendy, sportovní idoly, sportovní vzory našich posluchačů a posluchaček. To je téma noční linky, kterou posloucháte. Rád vás uvítám při dalším telefonátu na čísle 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Za 2 minuty bude 11:30, ale je tu noční linka Českého rozhlasu. Jsme v pásmu, kdy vyprávíte o tom, kdo je vaším, nebo kdo byl, a stále třeba ještě je, vaším sportovním vzorem. Kdo pro vás byl sportovní legendou, sportovním idolem? A já si dovoluji přivítat další dámu, které se ovšem nejdřív zeptám, je to paní Magdalena, které se ovšem nejdřív zeptám, jestli sleduje třeba na televizní obrazovce sporty, protože sama je sportovního založení, anebo jestli to má jako já, že prostě jenom obdivuje, když někdo umí něco na 100% to, co my neumíme. Paní Magdaleno, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Tak jak jste na tom? Vy jste sportovkyně tělem i duší, anebo ráda sledujete, když někdo umí sport?
1: Obojí.
0: Aha.
1: Obojí, a protože jako už jsem ve věku, kdy sportovat už mi nejde, díky zdravotním problémům, takže jenom závidím těm, kteří si ještě můžou zaběhat, čutnout do balónu a podobně, zahrát tenis s košíkovou. Ale mým vzorem celoživotním, jako láskou mojí velkou, je královna sportu, atletika. A mým vzorem i učitelem byl Emil Zátopek. Dokonce jsem s ním dělala trenérskou školu, než byl v 89. myslím, že to bylo, musel odejít, takže jsme se už nevídali ani na soustředěních trenérů, ani na v lavicích v FTVS. Pocházím, jsem rodila Hradečanda, i my jsme tady měli v době mého působení olympijské účastníky, jako byla Jarka Jeličková, s tou jsem dokonce trénovala. Pepík Tomáš nebo Kladivář Matoušek, školu trenérskou jsem dokonce dělala i s Ludvou Dankem.
0: A vy jste, jestli se tedy můžu zeptat, vy jste provozovala jakou disciplínu? Byl to běh, byl to skok, byl to hod oštěpem?
1: Byly to střední tratě.
0: Tratě?
1: Ano.
0: Máte nějaký rekord na svém kontě?
1: Ne. Nebyla jsem vynikající, ráda jsem to dělala, ale jak říkám, dokonce jsem měla tu čest trénovat s naší olympioničkou, s Jarkou Jehličkovou, ale žádnej fenomén jsem nebyla. A my jsme měli družbu s MPORem Rostok, takže jsem přišla do styku i s Maritou Kochovou, která byla rekordmánkou na 200 a 400 metrů. A ještě jsem se chtěla zmínit, že nejenom teda atletiku, já se ráda dívám na veškeré sporty, sleduju teď v poslední době ráda tenis, škoda, že jsem se ho nenaučila, ale mám ráda i hokej a mé fandění je vždycky velice hlasité. Myslím si, že mě tady slyší celý barák a celý okolí, ale prostě je to daný tím, že ten sport stále miluju a že mě hrozně chybí. A měli jsme předloni 120 let lehké atletiky tady v Hradci Králové, takže jsme se tam sešli několik našich generací a tak nám dělá radost i generace, které nastoupily po nás a které jsou velice teď úspěšní, dokonce chlapi vyhráli teď nebo byli na druhém místě v lize. A mrzí mě prostě, že už se tomu nemůžu díky svýmu zdravotnímu stavu vrátit, ale pořád mě to láká na to hřiště. Tak možná, že se tam ještě třeba podaří objevit jako trenérka mládeže nebo dětí, nebo aspoň nějakou radou aby zužitkovala to, co ve mně stát vložil, nebo atletický svaz. A přeci jenom jako prožít léta se sportem je jsou nejkrásnější léta mýho života, ať to byly soustředění vlastní, nebo pak soustředění trenérů s mládeží. Já jsem trénovala děti a často a dorost poměrně s úspěchama, aspoň v kraji. A tak si myslím, jo, a chybí mě to, že se hrozně málo sportuje. A že dneska, leč my jsme měli vše zadarmo, včetně oblečení a obuvi a to. A dneska, protože dělá můj sousedův syn, dělá atletiku, takže na půl roku 2000 korun. Myslím si, že to je dneska asi pro ty rodiče dost peněz, ale člověk musí něco obětovat.
0: No já bych řekl, že jsou sporty, které v uvozovkách stojí ještě mnohem víc. Napadá mě tak hokej, napadá ano, mě tenis a všechna ta výbava k tomu potřebná.
1: Já mám naproti hokejový trenéry a hokejisty a to, tak to vidím, jak ty kluci táhnou ty obrovský brašny, že je musí maminka nebo táta vozit na tréninky, ale no, to bychom pro děti neudělali.
0: To je pravda. Paní Magdaleno, že vaše srdce patří atletice, to jste nám dala dostatečně jasně najevo. A já vám i za vaši trenérskou práci moc krát děkuju. Mějte se hezky a přeju krásné léto.
1: A já vám moc děkuju za tento námět a přeju vám také krásné léto a dodatečně hodně zdraví.
0: Děkuju vám. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma sportovní legendy, idoly a vzory. Vysíláme z brněnského rozhlasového studia, u mikrofonu je Borek Kapitančík, ale říkám to i proto, abychom si znovu připomněli některá jména těch, kteří byli vašimi vzory v dobách, no řekněme i dávno minulých, možná, že naši předchozí tři posluchači, kteří se dovolali, vám taková jména z vaší paměti taky připomněli. No tak zkusíme třeba ten vzkaz, který napsal František ze Židlochovic před několika minutami a napsal jej na web rozhlas.cz/linka, který k tomu samozřejmě slouží. Dobrý večer všem posluchačům Noční linky. Chodil jsem na velkou cenu do Brna, kde se jezdily motocyklové závody na staré dráze. To bylo v letech 1959 a dál. Držel jsem palce panu Františkovi Šťastnému. Chodil jsem taky na jeho přednášky. Obdivoval jsem i naše hokejisty Jaroslava Jiříka, Josefa Černého, Františka Ševčíka. S Františkem Ševčíkem jsme si měli o hokeji co vyprávět, a to častokrát. Jeho syn František žije s naší dcerou,

0: 800 900, na které vítám posluchače či posluchačku s jeho či jejím příběhem na téma sportovní legendy, idoly, vzory. Dobrý večer, tady Borek, kdo je tam?
1: Já vás srdečně zdravím.
0: Dobrý Poznávám večer. Podle hlasu. Paní Staňka, dobrý večer.
1: Ano, dobrý večer. Já bych chtěla tady taky zavzpomínat, a to jsou sourozence Romanovi a Hanička Mašková.
0: Tak tedy krasobruslení.
1: Ano, noblesní, něco krásného, je to dávno pryč. A potom bych chtěla tady si vzpomenout taky na jednoho člověka, který byl, pocházel z Petřvalu, nebo bydlel v Petřvalkě u Karviné, taky jezdil pretěky, jezdí se Bartošův okruh do dneška. A mám takovou milou vzpomínku. Když jsem jela na návštěvu k Bartošovu, a kluk byl malej, tak akorát přišel z garáže jak prase špinavej, poněvadž tahal na sobě věnce pro Franty Bartoše, které tam byly různě pověšené v té garáži, takže on se pověšoval jeho věncema.
0: Ale tak to je hezký koníček a možná to nasměrovalo jeho životní dráhu, nebo ne?
1: V žádném případě ne.
0: To se tak někdy stává. No tak hold, ne, nestál se mu to.
1: Madla měla co prát.
0: Dobře, a když tedy není motocyklovým závodníkem jako František Bartoš, co tedy dělá?
1: Teďko momentálně dělá v Německu. Nějak ty panely na střechy a takové věci.
0: Tak to byla možná chvilková inspirace, pominulo to a teď je spíš na ten beton.
1: No, asi tak.
0: A paní Staňko, jak jste na tom se sportem vy? Byla jste aktivní sportovkyně, nebo
1: ne,
0: to máte
1: ne,
0: podobně jako já, že pouze sledujete umění těch druhých?
1: Ano, sleduju umění těch druhých a teďkom už ani tak moc, no já spíš jsem se věnovala kultuře a divadlu.
0: No tak každý máme nějaké záliby. Já už jsem říkal, že se sportem nejsme příliš velcí kamarádi. Jednou, když jsem moderoval na brněnském stadionu na Srbské nějakou akci v přestávkovém programu, tak součástí toho moderování bylo i to, že jsem se měl z půlící čáry trefit do branky. Co myslíte, dal jsem to? No nedal.
1: Nedal.
0: Nedal. Tak vám moc krát děkuju. A ano?
1: Říkám, my jsme akorát byli kamarádky dlouholeté s Helenkou Bartošovou, s manželkou, tedy Franty Bartoše, takže jsme vzpomínali na některé, jako na Zátopkově a takové různé, ty, co tam k Bartošovům jezdili, víte, takže...
0: A neměl on taky nějaký... bratra závodníka?
1: Ne.
0: Ne? Se možná pletu. Ale děkuji moc krát.
1: Ale měl syna takového velice šikovného, který odvezl, neměl řidičák, odvezl své spolužáky do školy, vrátil se a pak sám šel pěšky.
0: Neměl řidičák, no to chápu. Děkuju. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Ano, dobrou noc.
0: Sportovní legendy, sportovní vzory, sportovní idoly. Právě oni a oni mají prostor v dnešní noční lince. Prostřednictvím vašich příběhů, vašich vzpomínek na to, jak jste si třeba vylepovali plakáty s našimi sportovci, sportovkyněmi, anebo s už zmíněným Lionelem Messim, nebo s Diegem Maradonou, kdo ví, kam vás vaše sportovní lásky zavedly a kam zavedou i tuhle noční linku, kterou posloucháte. Telefon je 731 800 900. Psát můžete na web rozhlas.cz/linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: blízku.
1: Dobrý večer, vážení posluchači a vážené posluchačky. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, která dnes nabízí téma sportovní legendy, idoly, sportovní vzory. A já jsem nesmírně rád všem vašim vzpomínkám, které jste zatím zveřejnili, i těm, které ještě přijdou. Ale teď přichází paní Marie s jednou, no ano, dnes už bohužel musím říct, vzpomínkou na sportovce, který se narodil ve městě, odkud volá, jestli se nepletu. Já si mezi tím totiž informace o Bronislavu Bechyňském našel na Wikipedii. Doporučuji i vám. Marie, přeji vám dobrý večer.
2: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače a toho Bronislava, já budu říkat Bronka Bechyňského, jsem si vybrala, protože jsem ho vlastně znala co by malého chlapce. A on pochází z Panenského Týnce, takže tam vlastně to bylo jako strašně milované místo. A protože jeho děda a strýc byli myslivci, tak ho vlastně přivedli k té střelbě, stříleli na skýt, jak se říká lidově, na holuby. A potom začal, protože tam žádný střelecký oddíl nebyl nic, tak začal jezdit do Loun, v Lounech tady trénoval. A pokud mu nejel autobus jen třeba takovou perličku, tak chodil tak 15 kilometrů do toho Panenského Týnce pěšky, než by čekal dlouho na nějaký autobus. A potom se šel studovat na zemědělku do Žadce, no a zase, protože už teda získával úspěchy, dokonce v Litoměřicích v nějakém tom střeleckém oddíle, takže se dostal do Brna, do Komety, no a tenkrát obdivovali ty jeho vlastně spolustřelci, kamarádi, protože vy jste pochopil, že, nebo podíval jste se, že zemřel, že zahynul, takže pak byly různé takové ty vzpomínky, no a ty ho obdivovali, že vlastně je všechny tam, jednak by byli blízko a jezdili tam rodiče a měli příbuzné a on vlastně takovou teda dálku jezdil autobusem. A pak se opravdu propracoval, takže se stal mistrem Evropy nebo potom hlavně tedy v těch družstvech. No a já jsem to chci vyprávět i proto, jak vlastně to byl úplně skvělý kluk, skromný a jakou měl i v životě smůlu a jak to bylo z dvě strany vlastně, co to ovlivnilo. Když měl nejvyšší vlastně vyhrál všechny možné ty přípravné závody a všechno, tak olympiáda byla v Los Angeles. No a to si myslím, že většinou teď, když tady hovoříme o sportu, takže už víme, že tam naši nebyli puštěni. A ten, kdo vyhrál, ten Drake, ten řekl, že kdyby tam byl Bechyňský, takže on se olympijským mistrem určitě nestal.
1: To je poklona.
2: Ano, a pak druhé, protože tam, jak už jsem se trošku zmiňovala, tak v té Kometě byli trenéři a měli tam své příbuzné. Takže zase, když ten Broněk měl třeba lepší výkony, tak do Soulu jel Petr Málek, to byl synovec toho pána a já bych toho trenéra. A já bych chtěla říct, že tu velikost člověka jeho vidím v tom, že on vlastně nezatrpkl. Podle toho vyprávění těch, kdo na to v hospodě koukali v Panenském Týnci, že jo, jak to tak bývá, tak prostě on mu strašně fandil, on s ním kamarádil a prostě všichni byli úplně šokovaní s tím, jak ten se tam vlastně protekčně jako v tu dobu dostal a ten Broněk prostě, že mu strašně fandil. No a bohužel Tohle to bylo takové ty sportovní, bychom řekli, smutné. No pak vlastně pomalu ta forma odcházela, přestal po Sydney, přestal střílet, stal se trenérem juniorů, když vlastně i tam začal mít úspěchy, tak v dubnu 2011 jel mamince opravovat právě do toho panenského týmce opravovat střechu. Řídila jeho dcera, asi 21 letá, říkají nevěžděna, a měla se něčeho leknout, nějaký kamion, udělal nějakou kličku, něco, a nabourala a on bohužel zemřel při tom. Já bych jenom ještě chtěla říct, že to opravdu byl skvělý sportovec a jaký byl úžasný fotbalista. Tak,
1: no on byl, tak, pardon, že vás přerušuju, on byl vlastně taky členem Bolkovy fotbalové jedenáctky.
2: No to vám chci říct, to jsem vám teď chtěla říct.
1: Ano.
2: A přesně, a tady v tom panenském týmci, když, tak on byl levák a vždycky se ptal, na kterou tu pozici prostě má jít.
1: No tak pravý křídlo, to je jasný.
2: No, takže prostě takhle jsem na něj chtěla zapomínat, i protože opravdu to byl strašně úžasný, když tady v těch Lounech měl ten pohřeb, tak tam tak se sjeli tam všichni možní ti střelci a dokonce teda ten Petr Málek ho pak tak oceňoval, že v tu dobu vlastně trénoval někde v Iráku a vlastně na ten pohřeb přiletěl taky.
1: Mm-hmm.
2: Takže, no jinak třeba v tom panenském týmci, protože se narodil 1. ledna, tak tam pořádají a byl tedy i tam potom vášnivý měsíc, jsem opravdu skvělý, jak na něj vzpomínají, takže tam pořádají takový pochod, takový trošku jako vzpomínkový na něj.
1: A já si dovolím dodat ještě jednu takovou drobnou úsměvnou maličkost, kterou jsem si našel tedy na Wikipedii na hesle Bronislav Bechyňský. Znovu opakuju, doporučuji všem, kteří poslouchají. On, jak už jste říkala, po škole pracoval v zemědělském družstvu. Po půl roce šel na vojnu právě do Brna, kde se stal definitivně členem Rudé hvězdy Brno. No a ohledně práce v družstvu, cituju Wikipedii, vtipkoval, že je jediným střelcem, který zvládl odrodit dvě krávy.
2: Ano, vím. To jsem já nechtěla říct.
1: Paní Marie, já vám děkuji za tuhle vzpomínku na jednoho z mistrů sportu, na Bronislava Bechyňského, na kterého vzpomínáme i v brněnském klubu Šelepova,
2: ano.
1: Tedy až bude zase znovu otevřený, a přeju vám krásné léto. Naslyšenou.
2: Vám taky. Děkuji. Naschledanou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: nového dne nelítostný čas ukousl už skoro celou minutu. Ale máme sobotu, máme 18. července, je tu víkend, začínáme jej při noční lince, tedy mnozí z vás, pravidelní i méně pravidelní posluchači, otvírají společně se mnou další list kalendáře, tedy otáčejí další list kalendáře. Gratuluju všem Drahomírům a Drahomírám všecko nejlepší k vašemu svátku. Ale teď k tématu noční linky, která má za sebou první polovinu a taky pěkně dlouhou řádku slavných sportovních jmen. Tedy sportovní legendy, sportovní idoly, sportovní vzory, to je téma našeho povídání. A kdybych to měl vzít jenom namátkou, Čáslavská, Zátopek, dále Romanovi, Mašková, Bartoš, Bechyňský a samozřejmě František Šťastný, jehož 60 let staré vítězství na velké ceně Německa mě vlastně k tématu dnešní noční linky inspirovalo. A věřím, že ještě další dlouhá řada jmen zazní při našich telefonátech na čísle 731 800 900 nebo díky vašemu psaní na rozhlas.cz/linka. Když se tam teď podívám, tedy na zmíněný web, vidím tam další jména. Třeba Roman napsal, můj nejoblíbenější sportovec je tenista Jakub Menšík, protože si myslím, že až bude starší, tak to bude super talent. Ale na to si musíme ještě počkat. Jinak zdravím všechny posluchače noční linky. František ze Židlochovic ještě dodává k tomu svému předchozímu vzkazu. Ještě jsem zapomněl na pana Emila Zátopka, kterému jsem jako voják dozorčí kontroly u vchodu v Červené vodě podal hlášení při návštěvě našeho útvaru. To byl rok 1962. A Eva z Litvínova si vzpomněla na bratry Pospíšilovi, tedy reprezentanty v kolové, ale taky na Jiřího Rašku. Skoky na lyžích, Milena Duchková, skoky do vody, Ota Zaremba, vzpírání, anebo Imrich Bugár, atlet. No je jich hodně, pokračuje Eva. Tak ti, kteří mě více zaujali, to jsou ti, kteří mě více zaujali, tak aby se na ně nezapomnělo. Ale tuhle hodinu noční linky si dovolím otevřít vzkazem paní Jany. I když jsem od dětství naprosto jiný typ než sportovní, neznamená to, že jsem se o sport nezajímala. Naše rodina žádný sport neprovozovala, patrně z důvodu, že oba rodiče pracovali a ve volném čase se vylepšoval dům, k tomu pole, domácí zvířectvo a dvě zahrady. V dětství mě jako holku zaujalo krasobruslení a ty krásné přenosy v černobílé televizi s komentářem pana Mikisky, kdy jeho flitry na kostýmech se nedají zapomenout. Jako první se mi vybaví Sjoukje Dijkstrová z Nizozemska. Tehdy byla třikrát mistryní světa a olympijskou vítězkou. S napětím jsme sledovali úspěchy sourozenců Romanových, později Hanku Maškovou a Ondreje Nepelu. Jak jsem byla ráda, když do Ostravy přijela světoznámá Holiday on Ice. Dodnes mám ten barevný program a v něm krasobruslaři v krásných kostýmech a to mi bylo 18 let. Později jsem ráda sledovala přenosy z olympijských her a v roce 1993 jsem se dostala na olympijský stadion v Barceloně. Sice rok po olympiádě, ale mohli jsme si prohlédnout místo, kde sportovci závodili. A slyšet k tomu známý hit Barcelona v podání Freddie Mercuryho a Montserrat Caballé, věřte, to mi běhal mráz po zádech a v očích jsem měla slzy. A mám jednu raritu, zakončuje Jana. V roce 68 jsem byla školou vybrána na besedu s olympijskou vítězkou Věrou Čáslavskou v Ostravě a měla jsem přednést otázku. Mně jako 15-letou puberťačku nenapadlo nic lepšího, než se chvějícím se hláskem pronést máte chlapce? A odpověď mám, ale běhá tak rychle, že ho nedohoním. Pak jsme pochopili, že to byl Josef Odložil, její manžel. Ovšem na památku jsem dostala její fotku s podpisem a dodnes ji opatruji. Ty dojmy jsou i po 58 letech nezapomenutelné. Kdo byl nebo stále ještě je vaším sportovním idolem, vaším sportovním vzorem, kterou sportovní legendu máte dodnes ve svém srdci? Můžete to říct už po té další, dá se říci, tematické písničce.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Nebylo to právě v té době, kdy jedním ze sportovních idolů, a říkám to, protože to je téma noční linky Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte, nebyla právě tehdy na vrcholu Florence Griffithová Joinerová? Ale když už jsme u těch jmen, u sportovních legend, u sportovních idolů a vašich vzorů, jestli pak víte, kdo má vzpomínku, respektive kdo je přímo posedlý, no tak posedlý to bych ani neřekl, ale prostě je to její idol, tedy Linda Nosková, rodačka ze Vsetína. Je to tak, paní Evo?
1: Ano, ano. Koukala jsem na ten tenis, bylo to výborný, hráli obě dvě ty tenisky výborně. Přála jsem to oběma. Vyhrála ta Linda Nosková, takže jako opravdu gratuluju. A pak ještě si vzpomínám, kdo nás dobře reprezentoval v Krasobruku, byl Tomáš Werner. Teď už pracuje jako trenér.
0: Ano, to je pravda. Teď předevčírem byl hostem u Alex, v našem pořadu Alex a host, i když samozřejmě to byla repríza. Ano, říkal, že už se věnuje pouze trenérské práci. Byla řeč i o plyšácích, to si možná taky vybavujete, že? Jak na něj pršeli na ledovou plochu.
1: No.
0: A teď mi řekněte, vaše, řekněme, celá rodina nějak inklinuje ke sportu a vy sama sportujete?
1: Já bohužel jsem na vozíku, takže jsem dosportovala, protože mě odpadla totální endoprotéza.
0: To byla ode mě hloupá otázka, že jo? No jo, tak se omlouvám.
1: Ne, není, tak nechodím, ale fandím teda z gauče a z vozejku, jo, aspoň pasivně sportuju. Jo. Ale jinak jsem dřív závodně za zdravotně postižení plavala.
0: No prosím.
1: Jo, no, ale nic moc, no, žádná sláva. Nikam jsem se nějak nedostala.
0: Vy říkáte žádná sláva, já už to vidím, kdybychom se oba dva postavili na start, to v připlavání takhle nejde, ale dobře, že byste mě určitě vzala minimálně o dvě délky, nebo já bych možná udělal jeden bazén a vy zatím tři.
1: Teď už ne, to bylo za mlada, teď už je mi moc let, teď už bohužel je po sportu, ale na tyhle ty dva jsem si vzpomněla a čekala jsem, jestli si někdo vzpomene na tu Lindu Noskovou. A vlastně ještě ta druhá tam byla, teď si nevzpomenu na
0: to. Karolina Muchová.
1: Ano. Takže my jsme opravdu vstoupili do dějin toho tenisu. A na to jsem byla jako hrdá, že jsem Češka, že jsme to takhle dobře reprezentovali. Jo. Mm-hmm. I ta druhá, ta jo, Muchová. Obom dvou jsem fanděla. Na toho Tomáše Wernera jsem si vzpomněla výborné jako krasobruslář a to. Takže jako máme být na co pyšný. Čáslavská, jestli to někdo říkal, Věra Čáslavská.
0: Ano, ano, byla tady zmiňovaná. No ale vlastně pokud bychom měli zůstat u tenisu, kterým jste začala, tak no. Vlastně to má v naší republice tradici, i když to bylo dlouhou dobu vnímáno, aspoň já jsem to tak pochopil jako buržoázní sport, ale vzpomeňme třeba Jaroslava Drobného.
1: No, to bylo vnucováno, no, tam to bylo.
0: No, no, ale vzpomeňme třeba Jaroslava Drobného, nebo potom úspěchy
1: Kodeše,
0: Šmída, Lendla a dalších.
1: Šmída, Lendl, tak. Martina Navrátilová.
0: Samozřejmě, ano. No.
1: No, tak. To je naše doména tenis.
0: Já vám moc krát děkuju.
1: Poplať pambu, že ho máme. Ještě hokejisti, no, bohužel se nám to nepovedlo.
0: No, fotbalisti to stejný, tam se to ještě asi hodně dlouho nepovede. Tady se omlouvám za svůj odsudek, ale jak jsem se díval na naše výkony na mistrovství světa, tak asi ano. Paní Evo, já vám děkuju, mějte se krásně a přeju vám hezké léto.
1: Já také zdravím všechny posluchače noční linky a přeju hezký večer nebo dobrou noc.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Já začal u toho, kdo je idolem naší posluchačky Evy, ale není to jen paní Eva, kdo by rád připomněl právě Lindu Noskovou. Cituji to, co napsala Monika na web rozhlas.cz/linka. Omlouvám se všem sportovcům typu mistra světa Jiřího Holečka a dalších hokejistů, lyžařů, gymnastek a gymnastů, krasobruslařek a krasobruslařů a dalších, kteří jsou zlatí bez léků a výjimek. Stále častěji totiž mám pocit, že vítězí hlavně ti, kdo užívají nějaké medikamenty. Viz například wimbledonská vítězka Petra Kvitová, ta trpí zátěžovým astmatem a dlouhodobě užívala světovou antidopingovou agenturou schválené léky formou inhalátoru. Kateřina Neumannová vyhrála závod v běhu na lyžích na zimních olympijských hrách 2006 v Turíně navzdory tomu, že jí před závodem trápila těžká viróza a musela brát léky. Vzpomeňme i na běžkyni na lyžích Justinu Kovalčikovou. Ta na olympijských hrách ve Vancouveru 2010 vybojovala zlatou medaili v závodě na 30 kilometrů i přes zlomeninu zánártní kůstky, kvůli které musela před závodem užívat silné, ale povolené léky na tišení bolesti. Martina Sáblíková v červenci 20 suverénně vyhrála prestižní cyklistický bike maraton Drásal, přičemž téma viróz a povolených léků provází její kariéru velmi často, pokračuje Monika a uzavírá: obdivuji všechny usměvavé a férové sportovce, nyní zejména Lindu Noskovou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tímto krásným duetem Marie Rotrové a Pavla Bobka jsme se přehoupli k dalšímu příběhu, k dalšímu telefonátu na téma sportovní legendy, sportovní idoly, sportovní vzory. Oldo, já vás zdravím a ptám se rovnou, kdo byl vaším, nebo stále ještě je vaším sportovním idolem. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, protože já jsem začal chápat sport v momentě, kdy jsem mohl sledovat, nebo ne na oči, ale poslouchat reportáže z finále třeba mistrovství světa v Chile, kde Československo hrálo proti Brazílii. Prohráli jsme sice, ale po dobrém výkonu a gól dal Josef Masopust, který se potom stal nejlepším hráčem Evropy. A já jsem měl tu možnost proti němu si dokonce zahrát, takže to bylo super.
0: No a při jaké příležitosti to bylo, smím-li vědět?
1: Bylo to při příležitosti, když jsme v Rajhradě udělali umělé osvětlení a sezvali jsme na zahajovací zápas takový soubor, jako vyjali hráčů Rudé hvězdy, Brno, fotbalu, hokeje. A on tehdy začal právě, to bylo v roce 77 na podzim, kdy on už trénoval tady zvrhovku, kterou potom dovedl v té sezóně k titulu. A takže odehrál tady s náma poločas, já jsem to měl hlídat, tak neuhlídal jsem, dal nám gól a jel do tuším Velkých Němčic do sklepa, takže se rozloučil. No a potom jsem se chtěl zmínit ještě, protože jsme chodili i na hokej, na Kometu samozřejmě, tak nikdo tady nejmenoval Vlasti Bubníka. A to byl člověk, který dokázal hrát za repre jak fotbal, tak hokej. Což už asi nikdo další, nebo aspoň o tom nevím.
0: Já tady před chvilkou zmiňoval Jaroslava Drobného, který reprezentoval tehdejší Československo jako tenista, ale i jako hokejista.
1: Takže vlastně byl druhý teda, no dobře.
0: No ale když jste zmínil zbrojovku a její zatím jediný prvoligový titul, tak zrovna včera měl narozeniny Jan Kopenec. Mě tak napadlo. Fotbalový útočník, který tenkrát byl součástí zbrojovky. No a to už je hodně dávno.
1: A já navíc teda ještě, když jsme u těch sportovců, kteří by si to zasloužili, tak já volám z obce olympijského vítěze. Žijí tady v 200 metrů od Davida Kosteleckého.
0: No takže další střelba.
1: Střelba. Ano. A to bylo fantasticky, když teď na té olympiádě v Tokiu byl druhý sice, ale první byl Jirka Lipták a to jsou dva kamoši, kteří tady bydli 3 kilometry od sebe. A ti si to rozdávali před celým světem ve finále olympiády. Což si myslím, že je taky pěkné.
0: To je podobné jako ten aktuální Wimbledon, nebo teď před malou chvilkou skončený Wimbledon, že? Nosková a Karolína.
1: Mladý holky taky.
0: Mladý holky. Tak,
1: ale už mají na co navazovat, že jo?
0: No, samozřejmě.
1: Navrátilová a tak dále.
0: Suková, ano.
1: Suková.
0: Mandlíková, mě napadá.
1: Mandlíková,
0: No a...
1: Vidět, že i když malá země, tak v tom tenisu teda je to obdivuhodné.
0: To jo. Já jsem chtěl trošku otočit list a podívat se do zahraničí. Zatím tady ještě nikdo neřekl nic. Ano, jsme vlastenci, mluvíme o našich sportovcích, ale zatím tady vlastně nezaznělo ani jedno jméno třeba slavného závodníka Formule 1. I když tady už jsme mluvili o Františku Šťastném a to je motocyklista, to je aspoň trošku příbuzné. Díval jste se třeba, a byl to pro vás, pro mě tady ano, takový drobný svátek, když se občas objevil přímý přenos závodu Formule 1 v 70. letech?
1: Jo, dokonce na vojně. Když Niki Lauda vyhrál, tak jsme to oslavili tak, že mě potom málem zavřel.
0: Tak to byla musela být hezká oslava. Tak vám moc krát děkuju. Já jsem měl jako idola Ronnieho Petersna, no, tak skončilo to bohužel v Monze v 78. Myslím, že to bylo, že? Ale Oldo, děkuju i za ty vaše vzpomínky a za vyjmenování vašich sportovních vzorů, idolů a legend. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Právě o nich, tedy o sportovních legendách, které vám navždy utkvěly v hlavě a v srdci, si povídáme v naší dnešní noční lince. A na to povídání máme ještě půl hodinky. Telefon je 731 800 900, ale můžete i psát pochopitelně. Podobně jako Hanka Brňačka, která napsala, Cyklista pan Honza Smolík, vítěz závodu Míru, na závěr kariéry byl uklizen k nám na zahraniční oddělení průmyslových staveb Brno a než pokračoval někam dál, tak jsme si užili spoustu legrace. Moc příjemný člověk, žádná hvězda, zakončuje Hanka. No a ona napsala, a vy to můžete udělat taky, na web rozhlas.cz/linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Na koho asi bude vzpomínat a koho jako sportovní legendu označí naše další posluchačka? Je to paní Staňka, kterou zdravím hovorově řečeno na Baťov, jinými slovy do Otrokovic. Dobrý večer,
1: hezké ráno. Já jsem na Baťov, já budu lovit v baťovském rybníčku.
0: No tak to si budu muset doplnit znalosti, ale vy už jste naznačila, takže vím, o kom budete mluvit. Poslouchám.
1: No, ještě řeknu první, že ten rychle běhající chlapec Věry Čáslavské pocházel tady z této ulice, kde bydlím.
0: Dokonce, Josef Odložil.
1: Tak jsme občas, to je tak 4-5 domečků cihlových baťovských ode mě, tak vlastně jsem tam nemohli jako děcka zahlédnout. No, jinak bratři Svojanovští, to jsem vám vzpomněla.
0: Ano, ano, takže vzpomínáte na dávnější doby, řekl bych, na 70. léta asi tak, že jo?
1: Dávnější doby, já nevím už ani, který to byly roky, já jsem byla děcko.
0: Počkejte, to já si najdu, tady už to vidím. Ano, Oldřich Svojanovský, český veslař, reprezentant Československa, olympionik, který získal stříbrnou a bronzovou medaili z olympijských her. No prosím, Mnichově 72 získal stříbro ve dvojce s kormidelníkem, se svým bratrem.
1: No, teď bych chtěla vzpomenout dvě ligové házenkářky. Jedna se jmenuje Ludmila Krajčová, ta nás učila, to byla naše učitelka a trenérka házené. Na Mánesovce do dneška, na Mánesovce ve vitríně je na VIP místě míč mistrů světa, to byla trofej, o kterou jsme hráli, když mě bylo možná tak 13-14 let. Myslím, že 2 roky po sobě, že jsme to vyhráli, ten náš oddíl, ne, že já bych se přímo jako nějak, že byla přímo zaangažovaná úplně, jako to ne, ale byla jsem součástí oddílu. A druhá byla Marie řečená Bela Mrvíková, takže ta, je taky, ta byla taky z Otrokovic. Jinak tady jsme měli maratonce Josefa Podmolíka.
0: Tak to si doplňuji znalosti, ano.
1: Možná něco řekne. A cyklista Vabroušek, abych neskomolila křestní jméno, nevím, jestli Roman, ale nechci to tvrdit. Cyklista Vabroušek.
0: Cyklista ano. Já se dívám. Tady si musím to křestní jméno taky, bohužel, doplnit.
1: A ještě byl střelec, ale vím, že tatínek byl myslivec, ale teď si nevybaví jméno. Ve střelbě Jirka, nevím.
0: No nenechávejte to na mě, prosím.
1: Ne, to si nevybavím. Ale jinak teda ta řečená Lida Krajčová, to byla učitelka na Mánesovce, ta učila češtinu a tělocvik, no jinak to byla dobrá ražoňka. A,
0: co to je ražoňka?
1: No prostě nepárala se s ničím.
0: Jo, ranačka, jo.
1: Tehdy se dalo jako řešit věci na místě, takže bylo nejenom on, jak ona, ale jako i jiní učitelé tehdy, jestliž poznámku nebo facku.
0: Jo, rozumím vám.
1: Jaký tím asi držel přes hubu, než by doma dostal ještě za tu poznámku další. No,
0: vy vlastně ani nemluvíte tak o sportovních idolech, ale o vašich sousedech. To je podobný, jako kdybych já mluvil o pospecech.
1: Baťovský rybníček.
0: Ano.
1: Jinak si přihřeju polivčičku. Do 18 roku jsem teda hrála házenou, no tak jako pak jsem toho nechala nějak. No a pak po 22. roku, když jsem začala blbě vidět, tak až kolem 40. roku jsem začala hrát kuželky. Přidali jsme bowling a přihřeju si polivčičku. Jednou jsem vyhrála mistrovství republiky ve zvukové střelbě slepecké.
0: No,
1: v Olomouci.
0: Máte doma pohár?
1: Mám tady plnou krabicu medaily různých. Akorát si s tím má kdo hrát. Jinak jsem teda, já jsem hrála za, když jsem střílela, tak jsem tady tento výsledek, tak jsem hrála za Jiskru Kyjov a byla jsem vyhlášena mezi sportovci roku za Brněnský kraj, za jeho mrat.
0: To já vás musím pochválit a musím vám zatleskat. No. Takže to byla částečně řeč o sportovních legendách a částečně o vlastních sportovních úspěších paní Staňky. Já vám moc krát děkuju a přeju vám krásnou dobrou noc.
1: Tak jo, takže těším se, kdo přidá někoho dalšího.
0: Díky, naslyšenou. Eva z Jižních Čech doplňuje další jména. Giacomo Agostini, italský motocyklový závodník. Možná, že ti, kteří chodívali na velkou cenu v Brně, si tohle jméno taky vybaví ze 70. let. Ovšem dodává ještě jedno jméno, Ayrton Senna, Brazilec. Automobilový závodník. V podstatě Eva vyslyšela moje volání po idolech z Formule 1. Hanka připomíná plochodrážního jezdce Špinku, bratři Ondrašíkovi, mnoho dalších. A Iveta píše, pamatujete film Metráček? Bývala jsem a jsem dosud podobné postavy, ale přesto jsem na sport nezanevřela. Stala jsem se alespoň jeho faninkou a nejraději mám hokej a autíčka. Dneska už jsem bába. Můj vnuk mě seznámil s parahokejem, sledgehokejem. Když jsem viděla tyhle kluky na ledě, bulela jsem. Jejich nasazení, zápal a odhodlání mi vyrazilo dech. Žádné hekání, vymlouvání, sebelítost. Ne, zápal pro hru, kamarádství, legrace, smích, úsměv na rtech. Tihle sportovci si zaslouží naši úctu a obdiv. Sledovala jsem i paralympiádu a smekám před těmito lidmi. Máme mnoho výborných sportovců, kteří ve světě něco znamenají, ale jsou zdraví a zdaleka nemusí zdolávat takové překážky. Ale tihle lidé, ke kterým osud byl krutý, uměli se mu vzepřít a dokázali nemožné. Jak už jsem jednou napsala, smekám, klaním se vám a moc, moc vám fandím. Vážení posluchači, přijďte se někdy na takový zápas podívat. Stojí to za to. Dobrou noc vám přeje Iveta.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dá se říct, že jelen přišel jako na zavolanou. Křeslo, to je místo, odkud já sleduju všechna sportovní utkání, která mě zajímaví. Zajímají hokej, fotbal, teď ano, mistrovství světa, ale důležité je, kdo je vašimi sportovními vzory, sportovními idoly. A Staňka, která čeká teď na telefonu, a je to shoda jmen z předchozí volající, nám to řekne taky. Dobrý večer, paní Staňko.
1: Dobrý večer vám přeju. Já chci jen tak krátce. Já jsem Stasic. Tady jsem žila do té páté třídy, pak si mě máma vzala do Brna. Tam jsem chodila do školy na Hebešovou a cvičila se tehda Spartakiáda. To bylo umění. To, co ty lidi dokázali na těch stadionech, to byla nádhera. A my jsme v Brně na Hebešovi taky cvičili jako Spartakiádu, jenže já a ještě asi tři kamarádky jsme to nechtěli, protože jsme na to nebyli. A tak jsme vlezli v té škole do sklepa. Ta škola byla vždycky ubytovnou pro ty veletrhy v Brně, si pamatujete.
0: Ano, ano, tehdy se ubytovávalo i po privátech a taky po školách, ano.
1: Ano, v té škole na Hybačovi. A teď vám tam byly právě madrace ve sklepě připravený vždycky na to léto. No a okna tam byly vysazený a co myslíte, že jsme udělali? Všechny okna jsme tam rozmlátili. Madrace jsme naházeli tam na hromadu. No dobrý, pak ty tam na dvoře co křičili, tak skončili, tak jsme šli za nima. Šli jsme do třídy. Druhý den přišel pan ředitel do třídy a říká, kdo to byl s tím sklepě. No, teď na mě koukal, protože věděl, že jsem taky jako negramotňákej. A tak mu se přihlásila ještě jedna kamoška,

0: skončilo.
1: No, a teď se pojďme podívat na to, kdo je vaším sportovním vzorem, abychom se aspoň trošku drželi tématu. Už teď mi pan Josef píše, dnešní téma mělo být o sympatiích a fanouškovství jako takovém a zvrátilo se to ve výčet jmen sportovců. Takže fandila jste někde nějakému sportu?
0: Já jsem byla levá na sport.
1: Ne, vy ne. Minulo vás to.
0: Úplně.
1: Se Spartakiádou jste to taky. Neskončila zrovna dvakrát růžově, jenom rozbitým oknem, ale i tak vám děkuju za důvěru, paní Staňko, a přeji vám dobrou noc. Naslyšenou.
0: Vám je hezký do Brna tam.
1: Díky. A teď, abychom se opravdu vrátili k tématu, to, co napsala ještě jednou Eva. Já obdivuju umění leteckého akrobata Martina Šonky. Měla jsem možnost s ním hovořit. Sympaťák. A fandila jsem Gabriele Soukalové. Je to krásná žena a úspěšná biatlonistka. Fandila jsem krasobruslaři Tomáši Wernerovi. Sledovala jsem se zájmem skoky na lyžích od dob Jiřího Rašky. Tady si dovolím vsuvku. Vzpomínám si ještě na tu dobu taky, protože tehdy si vybavuju tu jeho takovou tu, no, kohoutí čepici. Vzpomínáte si na ní taky? Ale pokračuju tím, co napsala Eva. Skvělý byl také Jan Železný, trojnásobný mistr světa, několikanásobný rekordman a držitel současného světového rekordu v hodu oštěpem z roku 1996. Sama jsem pouze rekreační sportovkyně. V současnosti kolo a plavání, dříve pěší turistika a běh na lyžích. No, Evo, je vidět z toho, co píšete, že sport má ve vašem srdci hodně velké rezervované místo. A závěrem vám Eva přeje klidnou noc a pěkné dny. Ještě můžete zavolat na téma sportovní legendy, sportovní idoly, sportovní vzory.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Stále ještě jsme v pásmu noční linky a pořád ještě můžete telefonovat na číslo 731 800 900. Vaše příběhy, vaše zážitky o tom, jak to bylo, když jste se třeba setkali se svojí sportovní legendou, se svým sportovním vzorem. A paní Marie, která čeká na telefonu, se ptám, co by to měl být za sport na televizní obrazovce, kdy necháte těsto těstem, šití šitím, výchovu dětí výchovou dětí a díváte se na ten svůj oblíbený sport. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tak já bych chtěla říct, že já taky nejsem nějak sportovně založená, ne, že by mi to bylo cizí, tak za mladších let jsem jezdila na kole, plavala a nevím co všechno, ale na televizi se dívám hrozně ráda a miluju za prvé hokej. Mhm. A za druhé, teda fotbal to tak moc ne, ale teď jsem samozřejmě, když je to mistrovství světa, tak přece jenom to sleduji. Ale teď mě nadchly ty holčičky, to znamená ta Karolínka i Linda s tím tenisem, to jsem se teda od toho nehnula. Ale mám strašně ráda biatlon. Tady už někdo zmínil Gabrielu Soukalovou, ale to není jenom ona, to je pan Krčmář, tak je to Markétka Davidová, Slečna Voborníková, tak to teda opravdu, jak říkám, nechám těsto těstem, brambory bramborama, ale jinak jsem ještě chtěla říct, to jsou všechny sporty, které já miluju a moc se na to ráda dívám, ale mám hrozně ráda biatlon. To opravdu si nenechám ujít žádný závody, ale chtěla jsem říct, že já mám sousedky a o tom se nikde nemluví a to jsou mistryně světa v nohejbalu. Aneta Fojtíková, už byli dvakrát, jako a její kamarádka Kristýna se jmenuje, takže tam skvěle někam podívejte. O tom se nikde nepíše, ale oni přibyli před 3 lety ve Švýcarsku, vyhráli mistrovství světa a teď to bylo v Modřicích u Brna. Letos tam taky vyhráli.
0: No jo, tak možná je to tím, že pořád ještě nohejbal, tedy aspoň já to tak mám, ne, že bych byl nějaký extra sportovec, to opravdu ne, ale že to vnímáme jako spíš takový rekreační sport, možná to je ono.
1: No, ale nikde se o tom nepsalo a přitom jsou to takový slavný holčičky, ale a kromě toho jsou ještě taky hrozně takový, že mi pomáhají, já už jsem taková stařenka, 82 let, ale a pak ještě teda jsem znala a znám velice dobře Janu Pechanovou, dálkovou plavkyni. Jestli vám to něco říká, mistryně Evropy byla.
0: No, tak tady mám mezeru.
1: No tak vidíte, tak ještě abych vás poučila, byla i v Riu a protože já jí znám od kočárku, tak dokonce i mi z toho Ria telefonovala tehdy. A to jsem teda opravdu byla z té olympiády z toho až dojatá. Říkala, že má jeden den možnost telefonovat známým a tak mi zavolala, no. No tak vidíte, tak ještě jsem vás poučil.
0: No já jsem velice rád nechám poučit. Když něco nevím, tak se zeptám a když něco nevím, tak to taky přiznám. Paní Marie, děkuji moc krát i za to, že jste mě navedla na to, že no, vaše sousedky jsou mistrně v nohejbalu, že existuje někdo takový ve vaší blízkosti a že se máme opět, no čím chlubit, máme být nač hrdí.
1: Máme.
0: No?
1: Máme, ale to se nikde o tom nepíše, ale byl od nich teda v takovej pěkný film. To v televizi to bylo. Takže to jsem chtěla říct, ale až po tom mistrovství. Hele, mějte se moc hezky a pokud možno, tak sportujte.
0: Děkuju.
1: Dokud ještě můžete.
0: Dokud ještě můžete.
1: Až vám bude 85, tak už sportovat moc nebudete.
0: Já už teď rychlo chůze, když zaspím do práce. Jo?
1: Dobře. Hele, tak hodně zdraví a hodně štěstí ve všem vám přeje. Tady stará Marie. Mějte se hezky.
0: Zdravím na dobříž. Mějte se krásně, naslyšenou. No a protože je před námi už velice blízko ta jedna hodina, což znamená, respektive bude znamenat konec noční linky, dávám teď, právě teď, šanci ještě jednomu či jedné z vás na téma sportovní legendy, sportovní idoly, sportovní vzory. Číslo je 731 800 900 a já na něm vítám, nevím ještě koho, dobrý večer, tady je Borek Kapitánček.
2: Čau, Jarda.
0: Dobrý večer, Jardo. Zdravím vás. Kdo je vaším sportovním vzorem? Sledujete sport na televizní obrazovce nebo jste přímo aktivním sportovcem?
2: Aktivní sportovec už nejsem, ale strašně jsem omdlíval Frandu Veselýho.
0: Takže fotbal.
2: Fotbal. Mm-hmm. A dneska strašně obdivuju Karolínu Muchovou.
0: Teď se mi trošku ztrácíte, Karolínu Muchovou, ano, říkáte?
2: No.
0: Omlouvám se za to nekvalitní spojení, byť to není moje vina. Takže vy máte, řekněme, hodně rozevřený ten vějíř svých sportovních zájmů. Od Franty Veselého. On byl vlastně aktivní kdy ještě? V 80. letech nebo skončil v 70. letech? Teď nevím.
2: Franta Veselý skončil až skoro v 90.
0: Skoro až v 90. Tak vidíte, jaký mám mezery. Taky se rád nechám poučit.
2: Protože hrál fotbal ještě v Rakousku, jo?
0: Aha, tak možná ano, sešel mi z očí. To je ono.
2: No.
0: Takže fotbal, tenis a ze zimních sportů máte nějaký oblíbený?
2: No, tak ze zimních sportů biatlon a lední hokej, to je klasika, jo.
0: Klasika. Vzpomínáte si na takovou tu éru, kdy jsme se třeba radovali ze každého vítězství nad tehdejším Sovětským svazem, tedy zejména 70. léta, jejich počátek?
2: No, malej kluk, nebo malej.
0: Jo. To se ještě hokej hrál bez brankářských masek.
2: No, tak masky už měli.
0: No tak měli, ano, Holeček měl tu svou, já si pamatuju, jak vypadal, já jsem se ho vždycky bál, ale neměl helmu, tak, dobře, to jsem měl.
2: Tak.
0: No. No tak dnes už je ten hokej zase trošku někde jinde. Zdá se vám taky, že se šíleně zrychlili všechny sporty? Mě teda ano. Jak hokej, tak fotbal třeba.
2: Jako je to šíleně zrychlený oproti za poslední stále. Je to šíleně zrychlený.
0: Zdá se mi to taky. Děkuji vám moc krát, Jardo. Byl jste tím posledním, kdo se dnes dovolal do noční linky. Patří vám za to dík. Mějte se hezky.
2: Tak dobrá, mějte se.
0: Dobrou noc. Ještě jednou se podívám na to, co jste napsali na web rozhlas.cz/linka, aby byl ten výčet všech sportovních legend, které jste měli a stále ještě máte ve svém srdci, kompletní. Ludmila z Brna píše, nikdo si nevzpomněl na Jardu Jágra. No to je přece legenda. Máte pravdu, Ludmilo, děkuji za to připomenutí. Helena z Náchodska. V dětství jsem bruslila na zamrzlém rybníku broumárku a představovala si, a to je krásný přístup k fandění a ke sportu obecně, a představovala si, že jsem Hanka Mašková. Tak i vám, Heleno, děkuju a zdravím na Náchodsko. No a teď, protože už máme jen necelých 5 minut do 1 hodiny, se s vámi budu muset rozloučit, ovšem nenechám vás bez toho, abyste věděli, jaké bude téma té příští noční linky Českého rozhlasu. Ta dnešní za chvíli skončí, ale za 22 hodin zasedne za mixážní pult Jarka Barboříková a tématem jejího povídání s vámi bude léto, které změnilo můj život. No a nebude to trvat příliš dlouho a já se vám znovu ohlásím na naší noční linkové vlně. Říkám, nebude to trvat dlouho a znamená to, že v neděli 19. ve 23 hodin se vás začnu ptát, jak přežít extrémní vedra. To protože vlna extrémních teplot na konci minulého měsíce v nás mnohých vyvolala pocit, že se prostě neobejdeme bez klimatizace nebo aspoň výkonného domácího ventilátoru. No a právě ty fígle, jak se říká v Brně, fligny a návody, jak přežít extrémní vedra, z vaší vlastní praxe, tak ty budou tématem nedělní noční linky. U mikrofonu byl Borek Kapitančik. Teď už vám přeju dobrou noc a hodně lásky. Konec konců zpívá o tom i Petra Janů.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Říká se, že dobrý vtip vydá za kus chleba a veselá mysl nahradí nejen pohár vína. Tak doufám, že po té dnešní hodině s jedním klasikem českého humoru budete sytí, jako byste navštívili pekárnu a zapili to lahví vína. To si přeje už dopředu váš průvodce Patrik Rozehnal. Z hereckého nebe dnes vyvoláme herce, který se narodil 20. června roku 1922 v Praze. Tak pozor, vypouštím ho z archívu. Jejda, kdo to je?
2: Váš džin.
1: Můj džin?
2: Jsem vám k službám, pane.
1: Pane, jo.
2: Budu plnit všechna vaše přání až do okamžiku, kdy budete maximálně šťastné.
1: Všechna? Tak to byste mohl zatím nachystat ukázky z filmů, televize i rozhlasu. Tady jsem si napsal seznam.
2: Prosím.
1: Původně pro sebe.
2: Hop.
1: To je rychlost. To nám to dnes půjde jako na drátkách. Ale takhle to bude vypadat, že jsem vůbec nepracoval.
2: To máte jedno, pane. Vidět a slyšet mě můžete stejně jenom vy.
1: Aha, tak co kdybyste vykouzlil i první písničku, než si o vás budeme vyprávět?
2: Když si budete přát, pane. Hop.
1: Pan Kemmer je prostě třída. A taky si touhle písničkou připomeneme, že hrál ve filmu Od zítřka nečaruji.
0: Hvězdné návraty.
3: Řekněte mi, kdo pá.

0: pa-da-pa. Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Rozhodli jste se, že s námi zůstanete? Pak uslyšíte peripetie ze života herce Josefa Kemra. A také jeho velké, životní, divadelní, filmové a rozhlasové role. Josef Kemr se narodil 20. června roku 1922. Pocházel z rodiny Švadleny a Ševce. Už jako desetiletý začal se svým bratrem hrát komparzní i větší role na jevišti městského divadla na Královských Vinohradech. A ve 14 letech se poprvé ocitl před filmovou kamerou. K tomu získal bohaté zkušenosti i v rozhlase. Tatínek ale zásadně nesouhlasil s jeho hereckou kariérou, musel proto absolvovat

0: Ale to jsou blechy psí, ty na člověka nejdou.
1: Při natáčení Samoty u lesa se Josef Kemmer s Danou Kolářovou neustále hádali, jestli psí blechy můžou poštípat člověka nebo ne. Dana byla poštípaná, tak tvrdila, že jo, když to pan Kemmer pořád říkal, to bych musel ty štípance vidět, to bych je musel vidět. No tak jenže Dana mu je ukázat nemohla, protože byly na místech, která se kolegům neukazují, ale pak jí blecha štípla do místa, které se při trošce dobré vůle ukázat dalo, do nohy.
2: Když si pan Kemmer ten štípanec prohlásil, to je bleší štípanec, ale ta blecha není od psa, to je moje blecha a dostal jsem ji od Mencla.
3: Tolik tedy vzpomínání právě na film režiséra Jiřího Mencla. Ve stejném roce, tedy v roce 1976, si Josef Kemmer připsal na své filmové konto i komedii Marečku, podejte mi pero, kde se režie ujal Oldřich Lipský. Pana Kemmera posadil po boku dalších hvězd do školních lavic. Na první hodině se i vyučující musel seznámit se svými žáky. Kdo je teď na řadě?
4: Plha. Skladník.
5: Děkuji, Roubíček.
4: Mám dotaz. Tady ve školním řádu se píše, že žák má chodit do školy vždy řádně upraven. Znamená to snad, že bychom se měli denně holit?
5: Neruš.
4: No ne, já když se denně holím, tak krvácím.
5: No, víte, ten školní řád nesmíte brát tak doslova. Ten se týká hlavně dětí.
4: Ale děti se zase neholí.
5: To je pravda. Ale musí chodit umyté, učesané, tak? Roubíček?
4: A pak mám ještě jeden dotaz. Tady v bodě 8 se říká, že rodiče jsou informováni o prospěchu žáka na pravidelných schůzkách.
5: Ano, to se týká taky dětí.
4: No protože já například mám rodiče až v Kojčicích. To je až u Pelhřimova. A teď rodiče jsou staří.
5: Ale
4: a taková dlouhá cesta.
5: Jak vám říkám, pane Plho, s tím si nelámte hlavu. To se týká hlavně dětí. Roubíček.
4: No proto. Protože já jinak nevím. Ta dráha taky není zadarmo.
6: Sedněte. Prosím tě, sedni si.
4: No ne, rozumíte. Já nevím, jak vy, ale těch 70 korun pro moje rodiče za dráhu.
3: Mimochodem, film Marečku, podejte mi pero, získal už v roce 1976 hlavní cenu na filmovém festivalu pracujících. A Václav Klaus kdysi o něm prohlásil, že je to opravdu, opravdu špatný film. No, diváci si to nemyslí. Vraťme se ještě na skok do třídy, do okamžiku, kdy profesor Hrbolek bude pátrat po náplni předchozí hodiny.
7: No.
4: Minulou hodinu jsme probírali jednoho z největších básníků Století páry, Jana Nerudu.
7: Století páry?
4: Ano, 19. století je nazýváno Stoletím páry. To jsme brali ve fyzice.
7: No dobře. Ale v mých hodinách to neříkejte. My se přidržíme zavedeného označení 19. století.
3: Nejznámější profesor českého filmu, profesor Hrbolek. Josef Kemmer hrál nejen pro dospělé, ale také pro děti. Zapomenout bychom na to neměli ani v tom našem dnešním pořadu, aspoň krátkou ukázkou a jednou písničkou, která je nachystána. Přesuňme se do roku 1968, kdy režisér Bořivoj Zeman natočil úspěšnou filmovou pohádku v čele s Helenou Vondráčkovou a Václavem Neckářem Šíleně smutná princezna. Dvorní královské rádce hráli Darek Vostřel a Josef Kemmer. Právě teď stojí každý na jiné straně okna a domlouvají se. Kují pekle.
8: Kdo tam?
9: TX.
8: Neříkejte tady, když jste tam. Nelze zapomínat, že stojíme každý na jiné straně fronty. Jasný?
9: Jasný.
8: Ovšem, za daných okolností nesmíme jít proti sobě, ale musíme naopak co?

0: No, držet spolu.
1: No jo, držet spolu. Ale proč?
0: Protože k svatbě nesmí dojít. Za žádnou cenu. To by byl náš konec.
1: Ještě, že princ ochořel, vidíte?
0: Neochořel. Utek.
1: Chyba.
0: Žádná chyba. Utek, protože ji nechce.
1: To se ovšem náš král nesmí dozvědět.
0: Naopak. Musí.
1: Hleďte, ale ona ho asi taky nechce.
2: Jak to víte?
1: Já nevím. Já něco viděl.
2: Co jste viděl?
1: Chodí za nějakým trhanem do Hladomorny a taky mu zašívala kalhot.
3: Není tam u vás někdo? A co vám to tam tak šustí?
1: To jsem byl ruce radostí. A jo?
4: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Každý smích a každý úsměv na naší tváři má vždy nějaký důvod. Dnes jim v této hodině může být i Josef Kemr, na kterého vzpomínáme. V životě měl pouze dvě ženy. Jeho manželkou byla nejprve herečka a divadelní režisérka Eva Fousková a po její smrti na její místo nastoupila o 20 let mladší herečka a asistentka Národního divadla Marie Skopalová. A právě kvůli ní se dokonce herec Josef Kemr pohádal se svým dlouholetým přítelem Rudolfem Hrušinským. Ten si totiž jednou dovolil Kemrovu přítelkyni poplácat po zadečku a tomu prý slavný herec nikdy neodpustil. Kemr tehdy Hrušinskému dokonce uštědřil facku. O partnerství nebo i o svazku na psí knížku, jak se říká, kdysi vyprávěl příběh nazvaný Hledám paní na hlídání. V těch následujících ukázkách se přesuneme do roku 1975, kdy vznikla i tahle malá mikrokomedie. Mimochodem, stejně jako ty předchozí scénáře k filmům, které jsme si pouštili, i k téhle komedii napsal scénář Zdeněk Svěrák, navíc s Miloněm Čepelkou. Josef Kemr tu hraje malíře koní, Věra Tichánková, paní na hlídání. A bez toho, že by se kohokoliv ptala, pozvala pana Kemra do rodiny, kde hlídala, aby jim ukázal své malůvky.
2: Já jsem vohnout!
3: Tak vohnoute, tohle je Slávka a tohle je Eda.
4: Pán smrdí.
5: Tiše, já bych sem pustila trochu vzduchu.
2: Dáte si taky?
6: Ne, děkuju.
3: Kde pak vohnout ten hulí jako kafilérie?
2: Tak jsem vám přines 5 kousků na ukázku. Můžete si vybrat podle gusta. Prosím. To je všechno pravá ruční olejomalba.
4: To je kůň, víc.
2: To je šimlik.
4: To je šimlik.
2: Šimlik.
1: No, těch koní bylo ještě dost a vyjevení rodiče jen zírali, co všechno musí mlčky udělat. No, pak se trochu vzbouřili. Jen si to poslechněte.
6: Já osobně nemám zájem, já nevím, jak žena...
5: My snad si to ani nemůžeme dovolit.
6: Právě.
3: Jak to dovolí?
6: No prostě na to nemáme peníze, paní Stanicková.
3: Ježiši Kriste, to je jednání. Ještě, že vás neslyší. Máte jediný štěstí, že vás Volnout neslyší. Vy si ho sem pozvete, on se sem vláčí s těma obrazama, až spohořel
6: se. Kdo ho sem pozval? Ty ho sem pozval pana Volnouta?
3: Vy, Edo, nemůžete popřít, že jste tady na tom místě výslovně tvrdil, že proti koním nic nemáte.
6: Ale paní Strnisková, já nemám nic proti slonům, proti veverkám, mám je na syně, nemám.
3: Vaše chyba, Edo, když něco mám ráda, tak se tím obklopím, že?
2: Vidím, že se nemůžete rozhodnout. Ovšem, je možno zakoupit i 2. Tu celkem tmavou předsíň by vám tady ten kladrubák pěkně rozsvítil. Co říkáte?
5: Tak 2 tedy rozhodně ne.
2: Že jo? A semhle naproti sem bych dal takhle toho rapíka.
3: Yeah. 2 nevohnoute, 1.
2: Já vím.
4: Koníčky máme.
5: Pojď sem, co to máš v puse? Ukaž, Vintra.
3: Ježiši Kriste, že jsou to ty naše listky do biografu. Vohnoute, do toho kina nejdeme.
2: Toho rapíka! No jo, já jsem si to hned myslel, ten je nádherný. Dostanu 500 korun.
3: Ty lístky do biografu, jak jste koupil, nám Kamil Snět.
2: Tak to bude 520.
1: Ve stejném roce, tedy v roce 1975, Josef Kemr natáčel i slavný seriál a jednu ze svých nejslavnějších televizních rolí. Mám na mysli Chalupáře, které režíroval František Filip. Málo známé je, že Josef Kemr při natáčení tohoto díla učil Lubu Skořepovou řídit auto. Moc jí to nešlo, a to už v autoškole, ze které ji dokonce vyhodili. Přesto pak nějakým zázrakem udělala zkoušky, ale řízení prostě nešlo. Kemr jí tehdy poradil, ať si koupí Trabanta, že jezdí skoro sám. Jenže to netušila, že jeho Trabant má už vlastně z toho původního jenom volant, protože byl nucen cokoliv vyměnit. Dvoutaktové vozítko tehdy pomáhal Lubě vybírat další kolega z Pražského národního divadla, Vladimír Ráš, protože Josef Kemr, co by bohouš císař, měl v Chalupářích hodně natáčecích dnů. Učil třeba i osazenstvo Třešňové jednu divadelní hru.
7: Co to bylo?
8: No jak, ty k tomu mám...
7: To jako bylo políbení. Hmm. Jako když volizuješ na nuk.
5: Ticho. Nemohla bych třeba Láďu políbit já, nešlo by to?
7: Ne, to nejde. Prosím vás, ještě jednou, dávejte pozor, já vám to vyložím ještě jednou a naposled. Jsme v krámě s hudebninama, tady ten stůl je pult, voborník je pan Mercier, majitel toho krámu s hudebninama, Láďa je Francesco Dassar, hudební skladatel, vyšla mu skladba a jako autor je zvědavej, kdo si první koupí. Cililink vejde do krámu. Zrovna v okamžiku, kdy před chvílí odešel k soudu pan Mercier.
8: Jo a, proč odešel k soudu Mercier?
5: Jo to je fakt, proč?
7: Co proč odešel
8: no, k soudu? Proč voborník jako Mercier odešel k soudu?
7: Co voborník odešel?
8: No ty to tam říkáte, že...
5: Že
8: tím odešel do, k soudu Mercier, teda voborník.
7: No.
8: A proč?
7: No co proč? No to tady... No tady je napsáno, šera mi, jdu k soudu, posečkejte mi chviličku u not. No,
9: u not?
7: U not!
9: No co křičíš? Já přece nemůžu znát každý cizí slovo, ne?
7: Co, jaký cizí slovo?
9: No u not!
7: U not, no noty, noty, neznáš noty, jsi Mercier, prodáváš noty,
9: znám.
7: Máš krám s notama, prodáváš noty.
9: Jo.
5: Počkejte, k tomu soudu, já jsem chtěla ještě říct tady Láďovi, jak se ptal na ten soud, tak on tam třeba
7: co?
5: Ten Mercier,
7: no.
5: Tam on nemusel vůbec nic udělat, prostě on tam třeba šel jenom jako za svědka.
8: No, kdyby něco dělal, tak by pro něj přišli přeci, že jo?
5: No, to je fakt.
7: Ale
8: tam šel sám.
7: Ale o to přece nejde. Vtip je v tom, že zatímco pan Mercier odešel k soudu, tak přijde zákaznice, tady Anička.
5: Já jsem Matilda.
7: Co, jaká Matilda?
5: No Matilda, tady, no Matilda.
7: Jo, tom... Matilda Šmauzová.
10: Ona je to dřina, to divadlo bouží, viď?
7: To je rasový, no.
10: Vydrž.
7: Ach, já jsem z vás jelen. Matilda Šmauzová.
5: No to je právě ono, Matilda Šmauzová.
7: Co?
5: No.
7: Co?
5: Mohla by se jmenovat jinak.
7: A jak?
5: No jak? Třeba Jarča Mladějovská.
7: A proč?
5: Mně se to strašně nelíbí, no Matilda, a ještě k tomu Šmauzová.
7: No, ale Aničko. Aničko, prosím vás, pochopte, Matilda Šmauzová jste po tatínkovi, no, o to právě jde.
5: Jak to?
7: No ano, o to právě jde, to není náhodilost to jméno, autor když to psal, tak uvažoval.
5: Jo.
7: Přece.
8: No ty přemýšlí o co
7: no,
8: píšeš.
7: To je
9: no to je stará hra, no, to je stará hra.
7: Nejenom to, ale to je má přesný řád. Přece ten přece nemůže jenom tak, jenom že si píše takovej dram, kde jsme to přestali. Jo, tadyhle. Tak Matilda, ne, moment. Vejde major Šmaus, no vidíte, no to nejde, major Šmaus. Takže no prosím tě, jo, vem to.
9: No tak já nechci vstupovat do děje.
7: Ale ne, jenom to čti, jak ti jenom hlásíš.
9: No ne, abych tě nestrémoval. Ne, major Šmaus, a čím je?
7: Jo, to je major. On je major, no. Má šavly, že jo. Počkej, můžeš to říct tady, nemusí za dveře.
9: No já jsem ani nechtěl.
7: Tak moment, já ti zazvoním. Cililink.
11: Jsem major Šmaus. Můžu si sednout.
7: Sedni si. Slyšeli jste.
8: No, dobře, ale...
7: Počkej, slyšeli jste.
9: No dobře, no voják to jde, no.
7: Počkej, no voják to jde, ale jak to řekl? Podívej, on si stoupne a řekne. Jsem major Šmaus. Ratata. Jako když švihne bičem a teď si představte, že bych vešel a řekl. Dobrý den. Jsem major Mladějovský. Slyšíte to? No to je vyloučený.
10: No,
7: tak, buďte tak hodná, jo. Tak moment. Jo, Cililink. Matilda vejde a myslí si, že on je Mercier.
5: Ne, Láďa je přece Kasáro.
7: Dasáro.
5: Aničko. Láďa je Dasáro.
7: Aničko.
10: Já ho obdivuju.
7: Aničko. Vy. jako Anička, no. Víte, že on je Dasáro. Yeah. Ale jako Šmauzová nevíte vůbec nic, to máte v charakteristice. Tam je napsáno Matilda Šmauzová, nevinné 18-leté poupě.
5: Úplně pitomá.
7: Ale proč?
5: Úplně pitomá.
7: Ale ty ženy vypadaly před 100 lety jinak.
5: Je úplně pitomá, pane Tisář, pochopte to. No tak. Ona normálně teda jako já, jako no. Ta Matilda, no. Přijdu do krámu, no. No, a tady no. Láďovi teda tomu Kasárovi.
7: No, Dasárovi,
5: to je jedno.
7: Dasáro. No, no,
5: no. Tak prostě mu řeknu normálně prvnímu mužskému, který ho uvidím, tak mu řeknu, aby mě políbil. No,
7: ale
5: to úplně
7: ne, aby vás políbil. Řeknete, dobrý den, prosím vás, dejte mi hubičku.
5: No to je to samý, ne?
7: Ale není to to samý, Aničko. On chce skladbu, hubičku, skladbu. No ty, to je valčík, no ty na klavír.
8: Hello. To je ten omyl toho.
7: Ne omyl.
5: Ne, to je, já už tomu rozumím. Je. Ne, jasný, je teda já vám řeknu. To je výborný,
7: jasný.
5: Kde jste tu hru našli, pane?
9: Nedávno při gruntování na půdě, to je novinka.
7: To je autor.
5: Já tomu úplně rozumím. Tak, to počkejte, to je teda ten Kasáro. To on je teda, to já vám řeknu, to je teda pěkný, no jo.
7: Co fika nemyslíte?
5: No jistě.
7: A jak to z
5: no
7: čeho?
5: Jistě, protože on dělá jako úplně pitomýho, jenom proto, ano, jenom proto, aby mě mohl potom líbat.
7: Ale Aničko, no, ten Dasáro taky nic neví. Před chvilkou jsem vám říkal, že zatímco odešel k soudu Mercier, vejdete vy, Cililink. Vejde Matilda a řekne, dobrý den, prosím pěkně, dejte mi hubičku.
12: Ano.
7: A co udělá on?
12: Ano.
7: No to, co udělá každý normální mužský.
12: Ano, ano.
5: Teda to je výborně vymyšlený, pane Císař.
7: Jasný.
5: Jasný.
7: Chcete ještě další
5: nějaký vysvětlení? Dobrý.
7: Další dotazy.
8: No já mám z toho trochu strach.
7: A z čeho?
8: No co tomu líbání řekne tadyhle její Tonda?
5: Co by tomu řekl? To je přece divadlo, ne? No herečky ve filmu, no. Ty dělají jináčí věci, no. A taky jsou vdaný, ne? Tak pojďte.
12: Tohle to se bude líbit.
9: Myslíš?
12: Uvidíte.
1: Skalupáři, teď opustíme rok 1975 a na skok se vrátíme ještě o pár let zpátky kvůli jedné slavné větě, nebo spíše zvolání, které Josef Kemmer pronesl. Na cestu nám ale zaspívá Balda Matuška.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Kemmer, na kterého dnes vzpomínáme, vám předvede, že zahrát roli může i ten, kdo vlastně syslá, protože nemá zuby. Vzpomenete si ještě na film Čtyři vraždy stačí, Drahoušku, z roku 1970, který režíroval Oldřich Lipský? Role Josefa Kemmera se jmenuje Zubatý. Jenže o ty zuby přišel, když mu pan Kejml, co by Lubomír Lipský, dal přes ústa.
2: Prosím vás, mogli si dát inzerát do vašeho fafofifu.
3: Co prosím?
2: Inzerát do vašeho fafofifu. Nedám zuby.
3: Inzerát. Zuby, já někoho zavolám.
4: Podívej, nebo tahle, co?
2: Je, Vesno, vypad vám v lístefek.
4: Děkuju.
2: Prosím.
4: Jú, Henry, už jsi někdy viděl šek na milion dolarů?
5: Co by se chtěl ten inzerát?
6: Já nechci
5: se mnou, pane.
6: Nemám fár.
5: No, heru, gol,
6: fotra.
5: Mě tady nebude,
6: fotra,
5: fotra, fotra.
1: Zuby se stále zatím nenašly. Stejně jako pan Zubatý ještě nezískal šek. A tak vyrazil za panem Kejmlem, protože ví, že ho má. Dá mu ho?
2: Dej sem ten fek. Pofti, vem si. Ten fek sem vek.
4: Chce tenhle tvůj šek.
2: Dej sem ten fek. Nebo si finem smrti.
1: A je po šeku. Pan Lipský se ho dal do úst a pěkně polknul. Žádný milion dolarů asi nebude.
2: Co to znamená?
3: Nic.
2: On to sežral.
1: Panu Kemmerovi sežral i vtip, i když dost zvláštní, Petr Nárožný v komedii Dveře. Tu napsal Zdeněk Svěrák spolu s Miloněm Čepelkou v roce 1976. Petr Nárožný si opravoval dveře, dal si je na chodbu, jenže soused, pan Kemmer, mu je zcizil, ale dělá, že nic. Ve skutečnosti si z nich udělali doma stolní desku. Petr Nárožný tuší, odkud vítr vane, a tak si pozval i policii. A té pan Kemmer vysvětluje, proč to všechno dělá.
7: Oni si například nechávali za dveřma boty. Já jsem jim je schoval, k nám. Celý botník. Oni tím pádem nemohli ven. Celý den jsem je takhle držel doma až do večera. No to je to, papírník se tak našňup, že rozbil barometr.
8: Proč barometr?
7: No on jak je vráždí, rozbije všechno, co mu přijde pod ruku. Oni tady zvonili crr, crr, ale my byli tiše jako myšky. To jsme si zgustli.
9: No, se máte čím chlubit.
7: No co ten bažan, co? Abyste rozuměl, my jsme měli na balkoně bažanta a vyset, aby zamřel. No schválně, pojďte se podívat na tu skobu, abyste měl představu.
9: Jen seď, tatínku. Pak tě zase budou bolet nohy.
7: Kluk má o mě péči, no. Bylý papírník relenoval, vzal bydlo a ze svého balkónu nám toho bažanta vyfok.
8: Jak to potom končí, taková legrace?
7: No, tak na to se posaďte. Tak nejdřív se v tom musí nechat ta druhá strana chvilku smažit, to je zásada. Jako my tady. Tvoje starost, moje radost.
10: Tvoje starost, moje radost.
7: Já nadával, kluk hledal bažanta pod balkonem, no to víte, papírník, ten nás pozoroval a měl z toho šoufky. Pak přišel a povídá, tak. Tady ho máte. A věřte, pane podpraporčíku, to jsou ty nejhezčí chvilky. Nám se ulevilo, že je bažant na světě. No. On zasměl radost, že nás tak převez.
8: Co si myslíte o těch dveřích?
7: Jo, dveře. Jo, tak to už je jiný kalibr. To tady ještě nebylo. Až dnes. Já se divím, že ještě nic nerozflákal.
3: Nikde nic? Co já teď budu dělat?
11: Bez dveří.
9: Já bych to nebral tak tragicky, Libore. Třeba se to vysvětlí. Počkej do večera.
11: A v noci se budeme střídat s Madlou na hlídce, viď?
1: Josef Kemmer byl bezesporu jedním z nejlepších českých herců. Jeho charakteristický expresivní projev je nezapomenutelný. Stvárnil na stovky rolí, 76 divadelních, 150 filmových a 170 televizních. V roce 1993 dokonce získal cenu Thálie za celoživotní dílo. Ve svém životě miloval řád, Boha, také vážnou muziku a staré věci. Cenil si dokonce i poctivého řemesla, jak kdysi sdělil v pořadu O věcech kolem nás, kde vyzdvihoval třeba práci houslařů a důležitost lepit housle klihem.
12: Ferdinandu Homolkovi, který měl dílnu houslařskou u tří housliček na Malé Straně, kde je teďka vinárna, tak tento Ferdinand Homolka dostal zakázku nástroj, krásný italský nástroj. Byl to pražský šlechtic, zámožný pán, který nechal dcerku nebo synka, nebo sám hral na housle, nevím. A ten Homolk měl putnu s vodou, vzal ten nástroj a po bedlivé prohlídce toho nástroje vzal a ponořil do studené vody. Ten šlechtic se tedy vytěsil, mu to dává do vody, co to je za hrůzu. Když mi to říkal ten 20, já jsem se taky lekal. On říká, počkejte, nelekejte se, jedině ve vodě klich se rozpustí. Lak, když je dobrý, se nehne, protože byly lihové laky a olejové laky. Voda s tím nehnula. Ten šlechtic přišel za ty tři neděle a viděl nástroj, tedy naprosto takový, jak ho koupil, naprosto perfektně ošetřený. Hrál všecko. Houslařina je veliký mistrovství. Opravit je veliká věc. Udělat nástroj, postavit, jak oni říkají, postavit nástroj, to je veliký drama a myslím i veliký tajemství.

0: Na sklonku života onemocněl Josef Kemmer rakovinou. Přesto ale pracoval do poslední chvíle. A dokonce tři filmy měly i premiéru po jeho smrti 15. ledna roku 1995. Na smrt se připravoval dost podivuhodným způsobem. Koupil si dokonce mnoho let dopředu vlastní hrob na hřbitově v pražských Dejvicích u kostela svatého Matěje. Tvrdil, že jednou tam bude ležet na nejvyšším místě hřbitova a bude se už navždy kochat tím nádherným výhledem do kraje. Připomeňme si ještě jednu jeho roli z filmu Smích se lepí na paty, který je také o stáří a o smrti. A to už bude úplně poslední ukázka, kterou dnes uslyšíte. I příště se na vás těší Patrik Rozehnal.
1: Couval jsem před ní, zakopl jsem o krtinu, zapotácel jsem se a zvolna padám na znak do trávy, jak do vody. Byl jsem úplně nahý. Styděl jsem se. Ale ne za svou nahotu. Styděl jsem se za své stařecké tělo, vyschlé a vrásčité.

proč v nás mi běží páteří a smrzem horko soupeří a krev mi vaří. Vždy žádný oznak nevytáh, tak kam se šourá v bačkorách a přitom říká žádnej strach.

0: čase být.
1: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.